střídali jako vlna za vlnou. Po nadějnější vždycky přišla bolavější. Na nadějnou strunu tedy zahrajeme příští týden. Nenechte si ujít interval věnované desce Vlnobít. Je krátce po 14:00 a ladíte noční vysílání Rádia 7. V následující hodině se na vás těší pořad Hláska. Mezitím taky několik písní, jako například tahle Tobě králi toužím.

0: Runway Bystrci je skupina lidí, kteří rádi dělají něco přínosného pro své okolí. Chtějí být bezpečným místem pro starty do života v různých oblastech a pomáhat předejít nebezpečím, která číhají především na mladou generaci. Vítejte u poslechu pořadu a podcastu Hláska, ve kterém stavíme do centra dění Evangelium, dobrou zprávu o boží lásce k člověku, odpuštění hříchů, záchraně i novém začátku. Každý následovník Krista má Evangelium komunikovat ústy a žít svým životem. Jak se to daří týmu v centru Runway Bystrc, dnes prozradí Terka Parks. Vítej v Hlásce.
1: Ahoj.
2: Hláskou provází Kuba Lofítek.
0: Terka žije společně s manželem Travisem v Brně, kde jsou součástí Bratrské jednoty baptistů, studuje doktorát na ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity a slouží v centru Runway Bystrc, o čemž dneska bude řeč. Kdybys to měla tedy doplnit, co třeba ráda děláš, co tě těší?
1: No, těší mě práce s mladými lidmi. A to je také jeden z důvodů, proč jsem se připojila do Runway Youth. Dál mě, co se týče třeba nějakých osobních koníčků, tak mám ráda procházky s manželem, ráda třeba lyžuju.
0: Děkuju. Před samotným rozhovorem čas od času zařadím do scénáře rychlo dotazník, ve kterém zazní vždy dvě možnosti a host odpoví podle toho, co je mu bližší, čemu dává přednost. Jdeš do toho?
1: No jasně, pojď.
0: K té první otázce už jsme něco slyšeli, ale mám to tady, tak to položím. Hory nebo moře?
1: Moře.
0: Deskové hry nebo kino?
1: Kino.
0: Boloňské špagety nebo steak?
1: Steak.
0: Jaro nebo podzim?
1: Jaro.
0: Napsat zprávu nebo poslat hlasovku?
1: Napsat zprávu.
0: Raději žehlit kopu prádla nebo strávit celé dopoledne běháním po úřadech?
1: Prádlo.
0: Super, díky za spolupráci. Pojďme se posunout dál. Runway mi evokuje letiště, vzletovou a přistávací dráhu, letadla samotná. Co ty a létání? Létáš ráda, nebo jsou to pro tebe nervy?
1: Tak závisí na tom, kam létám a s kým létám, protože když s někým létám, tak to samozřejmě rychleji uběhne, ale dokážou to být i nervy. Když jsme jeli na jednu konferenci, si vzpomínám, křesťanskou, tak jsme neměli odbavené zavazadlo, ale na letišti nám ho nakonec jako odbavili. A když jsme přijeli, tak nám řekli, že naše zavazadlo je někde v Jižní Koreji, takže jsme v podstatě celý týden strávili bez oblečení a bez veškerých věcí. Takže to dokážou být i nervy.
0: Než se pustíme do detailnějšího představení vaší práce a služby v rámci Runway Bystrc, rád bych dal posluchačům příležitost nahlédnout do tvého života a vztahu s Bohem. Kdy pro tebe osobně začalo být křesťanství, evangelium, Ježíš samotný, relevantní a osobní?
1: No, bylo to tak na přelomu nějakých 15-16 let, kdy jsem si tehdy uvědomila, že Bůh existuje, ale já jsem ještě nevěděla vůbec, co to znamená. A jediné, na co jsem si vzpomněla, byla moje prababička, která teda byla katolička, učila mě o Bohu. A já jsem zjistila, že nejsem pokřtěná. Takže ve mně vznikla taková panika, že půjdu do pekla, protože nejsem pokřtěná. A tehdy jsem tohle říkala kamarádce. Říkám, že bych se ráda nechala pokřtít a ona mi řekla, ale prostě u nás ve sboru teďka děláme přípravku na křest, přijď. Tak jsem přišla a tam byla spoustu lidí a teď došlo na otázku, řekněte svoje svědectví. A já říkám, tyjo, co to je, jako vůbec jsem nevěděla, co to je svědectví. A tak jsem tam seděla, v podstatě jsem si něco na místě vymyslela a v průběhu nějakých těch několika setkání mě začalo docházet, že ten vztah s Ježíšem je něco hlubšího. Nakonec jsem se nenechala pokřtít, nebo se mě nepokřtili, ale začala jsem chodit do shromáždění, začala jsem se připojovat především tehdy do mládeže a tam jsem si uvědomila, jak je, nebo když se na to dívám retrospektivně, tak vidím, jak je důležitá práce s mladými lidmi, protože oni sami se hledají, ať už hledají nějaké svoje zázemí nebo svoji identitu. A já jsem ji tehdy našla tam. A Ježíš samotný, to bylo tak kolem 18 let, 17-18, kdy opravdu jsem pochopila, že potřebuju Pána Ježíše do svého života. Nebylo to jenom díky tomu sboru, bylo to díky osobnímu vyznání hříchu, uvědomění si svojí vlastní hříšnosti, ale tehdy jsem opravdu začala vnímat Ježíše jako svého pána.
0: Když by ses na to měla podívat tou dnešní optikou, tak co pro tebe znamená následovat Ježíše?
1: Má to, myslím si, že více rovin. Tou jednou rovinou je určitě následovat jeho přikázání. Věřím tomu, že jeho přikázání, jak říká Bible, nejsou těžká a ve většině případů jdeme-li do hloubky, tak vždycky vedli k tomu, že to bylo dobře a bylo to pro moje benefity, že jsem následovala Ježíšova přikázání, že jsem neskázala z té cesty, kterou on pro mě připravil. To je jedna z těch rovin. Dále je to, jak pán Bůh říká, že mu máme sloužit. Tak to samozřejmě je, věřím tomu, pro každého křesťana velmi důležité, aby sloužil Pánu Bohu, aby se snažil hledat, co on chce, a to nejenom, teď nemyslím to následování těch přikázání v nějaké rovině té farizejské, ale v takové té lásky, že se snažíme následovat Pána Ježíše, protože ho máme rádi, a hledání jeho vůle. Bůh ne vždycky ke mně mluví takovým, řekla bych, způsobem otevřeným, že slyším jeho hlas nebo podobně, ale spíše se snažit modlit a být citlivý na to, co pán Bůh pro nás nebo od nás chce. Takže modlitba, být v písmu určitě, sloužit mu v té rovině, hledat, co po nás chce.
0: Jsi komunitní typ člověka a co případně člověk potřebuje, aby fungoval komunitně?
1: Já bych řekla, že jsem komunitní typ člověka. Závisí na to, v jaké komunitě se nacházíme. Protože v každé komunitě si myslím, že potřebujeme něco jiného. A zvláště, bavíme-li se o té komunitě křesťanství, tak tam potřebujeme lásku jedni k druhým, protože v komunitě křesťanské je spousta lidí. Podíváme se na jiné komunity, tak tam je spojuje něco viditelného, jo. Když to v té křesťanské komunitě, tak tam nás nespojuje ani věk, ani práce, ani zájmy, ale vyložení jenom Ježíš Kristus. Takže věřím tomu, že my potřebujeme lásku jedni k druhým. To je primární, co nás spojuje. A já jsem tu lásku v té křesťanské komunitě našla. Ta předchozí otázka, když se ptal, co pro mě znamená následovat Ježíše Krista, tak tam se i pojí to být v té komunitě křesťanské, protože to pro nás pán Ježíš vymyslel, abychom sloužili jedni druhým, abychom se navzájem milovali. A já věřím tomu, že to vytváří křesťanská komunita i v Runway. Když jsem poprvé přišla do mládeže, tehdy ještě v Bratrské jednotě baptistů, do té komunity, tak jsem tam vnímala něco víc, něco, co přesahuje moje porozumění. Já jsem tehdy ještě nevěděla, co to je, ale později jsem pochopila, že to je Duch Svatý. A věřím tomu, že Pán Ježíš pro nás chce, abychom byli komunitními lidmi, protože si navzájem pomáháme, navzájem se budujeme, navzájem se samozřejmě někdy je potřeba se napomínat, ale v kontextu toho všeho bych řekla, že je důležité si uvědomit, že křesťanství je komunitní styl života. Když se podíváme na rané křesťanství, tak tam lidé spolu trávili každý den.

0: Co vedlo ke vzniku centra Runway v Bystrci, které bychom mohli označit za komunitní? Stála jsi u jeho zrodu, nebo jste se s Travisem přidali později?
1: Já jsem u samotného toho zrodu toho nápadu nestála. Tam stálo samozřejmě naše staršostvo v Brně, Bratrské jednoty baptistů, a potom rodina misionářská, Stephen Folker a jeho manželka s dětmi. Ti přijeli k nám do sboru s tím, že by chtěli založit sbor. Tehdy se ještě nechápuli to správně, nevědělo kde, ale nakonec po modlitbách se zjistilo, že by to mělo být v Bystrci. Já jsem byla u zrodu té budovy, když se začala vybírat a když se začala kupovat, tak to ano. Tam by se dalo říct, že jsem byla u zrodu. A Travis, můj manžel, ten se připojil až později, protože právě díky Stevenovi, který tedy pozval mladé lidi, kteří studovali misii, na misii do České republiky, aby nám pomohli se sdílením evangelia a následování toho Ježíšova přikázání.
0: Fungujete v rámci Runway dobrovolnicky, nebo je pro tuto práci někdo uvolněn na celý nebo částečný úvazek?
1: Máme dva lidi, kteří jsou tedy uvolněni na částečný úvazek a kteří se té misijní činnosti věnují.
0: A když bychom se bavili o celkovém počtu, včetně všech dobrovolníků, tak o kolik lidí zhruba jde?
1: Já bych řekla, že jde třeba tak o 20 lidí. Máme kluby maminek, a máme Runway Youth, máme také nedělní bohoslužby a English Evenings.
0: Posloucháte pořad Hláska. Dnešním hostem je Tereska Parks, která společně s manželem Travisem a mnoha dalšími slouží v centru Runway Bystrc v Brně. Zazněl výčet toho, co pod hlavičkou Runway děláte. Můžeš prosím rozvinout některou z aktivit, do které jsi třeba ty osobně aktivně zapojená?
1: Tak já jsem zapojená do dvou z těch aktivit. Do maminek ještě zapojená být nemůžu, ale jsem zapojená do Runway Youth. To je vlastně setkávání mládeže, dětí z toho sídliště, kdy to celé začalo tak, že my jsme přemýšleli na to, jak ty děti dostat dovnitř té budovy. Ona je docela malá a ne každý v dnešní době přijde na neznámé místo. Takže to celé začalo tak, že my jsme si řekli, vedle je hřiště, tam spousta dětí, kteří hrají, pojďme tam. A šli jsme tam s míčema, zapojili jsme se a přizvali jsme ty děti, aby hráli s náma. Já si myslím, že tohle byl stěžejní krok pro vůbec vznik té Runway Youth, protože častokrát mám pocit, že my se snažíme přizvat lidi do té budovy a může to být už třeba s našimi sousedy, nebo to může být v misi. 5 let se snažíme je pozvat a oni ne a nepřijít. A my jsme se rozhodli, že půjdeme za nima. A to bylo to, kde vznikla celá ta mládež. Na tom hřišti, kde ještě vůbec nedocházelo k šíření evangelia, ale jenom navázání vztahů. My jsme s nima hráli basketbal, volejbal a postupně jsme je pozývali do té klubovny. A tam už jsme s nimi sdíleli evangelium, šli jsme do písma, vysvětlili jsme jim úplný základy, prostě co je to Bible, kdo je to Ježíš, co to je ukřižování. A postupně jsme takhle navazovali tu spolupráci. Myslím si, že tohle je hrozně důležité si uvědomit, abychom i my, kteří nemáme žádnou službu, ale snažíme se pozvat lidi do našich sborů církví, tak abychom si uvědomili, že my už můžeme jít za nimi. Takže třeba pokud žijeme v nějakém sousedství, zapojíme se do té komunity jako sousedství, tak pojďme za těmi lidmi na různé aktivity toho sídliště nebo té komunity. A tam s nimi sdílejme to evangelium a později oni se třeba přijdou do sboru, protože naše církev není jenom to místo, není to ta budova, ale je to duchovní svět a samozřejmě přilákat lidi do sboru v dnešní době nebo i třeba v jakékoliv jiné, já nevím, může být problematické. Takže takhle my jsme začali, bylo to na hřišti se spoustou děcek z mládeže, kteří se připojili do této služby a začali jsme zabývat se život těch dětí. To je hrozně důležitý, že my jsme se jich ptali na jejich život, na jejich osobní život, třeba doma, a oni se vám otevřeli po nějaké době a začali s vámi sdílet těžkosti, kterými doma prochází, začali sdílet nějaké nepříjemnosti a teď vy to posloucháte a nabídete modlitbu. A mně se stalo, že ta holka se rozbrečela. Ona prostě viděla, že nám opravdu záleží na životě těch dětí. A to jsou momenty, které je důležité si uvědomit, že jako sloužit neznamená být v té budově a dělat tam nějaké akce, ale zaměřit se na tu komunitu a na vaše přátele, rodinu.
0: To byla tedy Runway Youth a ta druhá.
1: A dále teďka relativně nově máme anglické večery, které tedy dělám se svým manželem Travisem, ten by toho mohl říct víc. Tam nám taky chodí pár lidí, samozřejmě se bavíme, povídáme si v angličtině, někdy gramatika, někdy jenom konverzace, ale častokrát tam jdeme do písma, čteme to v angličtině, ty lidi se ptají na různé otázky, řekneme si, co byla hlavní myšlenka toho textu a je vidět, že ty lidi nad tím přemýšlí a co je zajímavé, je, že častokrát ta odezva těch lidí na evangelium nebo na Bibli není negativní. Jo, my máme pocit, že jakmile vytáhneme jméno Ježíš, nebo jakmile vytáhneme Bibli, že nás budou kamenovat, nebo že se na nás budou dívat jinak. Ale to tak vůbec není. Já mám takovou zkušenost, že většina lidí v dnešní době věří třeba nějakým kamenům, nebo New Age, nebo v něco vkládají naději, což vidíme i v Bibli, ale oni se na vás nebudou zlobit nebo dívat se skrz prsty, když jim řeknete, že vy jste následovníci Ježíše Krista. A naopak, mají otázky, vyvolává to v nich nějaké otazníky. Třeba ta paní, která jedna chodí k nám na anglické večery, tak ta si zase myslela, že v podstatě být křesťanem znamená nějaká rodina, jako tradice. Tím, že jsem jí řekla, že já nepocházím z křesťanské rodiny, tak ona byla hrozně překvapená. Jako jak se to teda stalo, že v dnešní době, kdy je tolik možností, jako já, nebo ty jdeš do Bible, která je tak stará, do křesťanství, které je tak staré. Takže to vyvolává v lidech otázky, pozitivní častokrát. Samozřejmě vidím tam i v Bystrci nějaký duchovní jako zápas, boj, ale nemusíme se bát otevřeně mluvit o Ježíši.
0: Takže se dá říct, že kromě toho, že ty aktivity můžou nabízet zábavu, vyplnění volného času, že lidé mají otázky, ptají se, mají zájem, nekamenují vás. Vnímáte to třeba napříč generacemi, že i teenageři, i dospěláci jsou otevření vůči tomu, co jim přinášíte?
1: Vnímám to i napříč generacemi, ano. U té mladší generace si myslím, že ty lidi jsou otevřenější, že mají větší zájem, berou to, řekla bych, asi pozitivněji, zamýšlí se nad tím. Já samozřejmě nejsem v kontaktu s nějakou starší generací, třeba kolem 60 nebo tak, ale vnímám tam, že u těch mladších dětí jsou otevřenější. Samozřejmě, prvně ty lidi přichází s tím, že my jim nabízíme nějakou zábavu nebo nějaký produkt, uvozovkách, aktivitu a řekněme, že třeba se chcou naučit anglicky nebo chtějí procvičovat konverzaci, tak přijdou, aby procvičovali konverzaci. Chtějí-li hrát nějakou hru, tak přijdou, aby hráli nějakou hru. Vy musíte se dívat na ty otevřené dveře, které Pán Ježíš jako otvírá, kde máte přijít s tím evangeliem. Postupem času vnímám, že ti lidi přichází kvůli nám, že jsme s nimi vybudovali nějaké vztahy. Že už to není, že mládež musí být perfektně připravená, vždycky se musí na hřiště, aby ji náhodou příště nepřišli. Ne, teď už to vnímám tak, že oni opravdu přichází, protože jsme s nimi vybudovali nějaký vztah, už máme nějakou svoji komunitu. Můžeme jenom hrát deskovky třeba, můžeme sedět spolu kolem stolu a hrát nějakou diskuzní hru. Nebo oni přijdou, protože je třeba zajímá to duchovno, jo? Nebo křesťanství. Takže teď už to vnímám, že je to kvůli nám, kvůli těm vztahům, které vybudujeme.

0: Zmínili jsme, že Runway chce být bezpečným místem pro starty do života v různých oblastech. Je třeba někdo, kdo díky této službě odstartoval cestu objevování křesťanské víry a vztahu s Bohem?
1: Ano, je. Jedno děvče teďka vyznalo víru v Ježíše Krista a tady přichází ten další level, kdy my musíme přemýšlet trošku jinak než doposud, protože to už není jakoby sdílení evangelia, ale to už je učednictví. Jo, a tady my potřebujeme trošku změnit a fungování, věřím tomu, abychom jí vedli ke Kristu. Abychom jí vedli, aby ona vytvářela ten vztah s Ježíšem Kristem, aby se nechala pokřtít, aby byla křesťankou v tom biblickém slova smyslu. A byla to dlouhá cesta, ale je vidět, že opravdu odevzdala svůj život Pánu a že ho chce následovat. Chodí na bohoslužby, což není zvykem u těch ostatních dětí. A chce být součástí. Zároveň je taková citlivá na to prostředí, protože třeba oni jsou spolužáci, častokrát děti, a mají mezi sebou nějaké jako vtipy. Takže si to tak řeknou a teď jako je to třeba vtip, kterým bychom se asi úplně nesmáli, je trošku jako nevhodný, ale tak jako všichni jsme byli děti, že jo. A ona jako tady to neříkej, to nemůžeš tady říkat, jo. Nebo si posílají, ukazují nám různý obrázky jako memes a taky to trošku řekla bych někdy na hraně a ona to jim neukazuj, to nemůžeš. A tak, takže je citlivá i na tohle prostředí a je to radost. Je to to, proč to vlastně dělám. Jako vidět to ovoce. Pro mě ovoce je spasený člověk, následovník Ježíše Krista, který bude vést další lidi k následování Ježíše Krista. To je pro mě to ovoce.
0: Ještě by mě zajímala otázka motivace. Co tebe osobně motivuje k tomu, že ses rozhodla sloužit druhým?
1: Jako závisí na to, co dělám. Jo, ale tahle činnost je to, že já opravdu toužím vidět lidi, kteří přijdou ke Kristu. To je moje velká touha, kdy já vím, jaké to je být ve světě v podstatě nedotknutém evangeliem. A vy sám, když jste ve světě, který je nedotknutý evangeliem, se k tomu evangeliu nijak nedostanete. Možná někdy to přijde z nebe, jakože Ježíš se vám zjeví sám, ale mně se tak nestalo tehdy. A mě v podstatě zachránilo to, že já jsem přišla do církve a že byli lidi, kteří mi to evangelium sdíleli, kteří měli tu odvahu víc té komfortní zóny častokrát. A teď říct člověku, který je naprosto nedotknutý evangeliem, vlastně to, že potřebuje Krista. A to, když potom vidíte ty lidi jako překvapení, že něco takového existuje a teďka zajímají se o to, tak to je neuvěřitelné. To prostě, to je ta touha, kdy já vidím ovoce, ten člověk přijímá Ježíše Krista, mění se mu život a teď ho chce následovat. A vy, když můžete mít spoluúčast na vzniku v podstatě nového života, tak to je neuvěřitelně krásný, když si vás Ježíš tímto způsobem používá. A já věřím, že i on chce, abychom my z toho měli radost, z toho, že dobře, tak tady teďka já si tě použiju, aby si mi získávala nové učedníky.
0: Poslední otázka, kterou na tebe mám. Máš nějaký vlastní rituál nebo zvyk, jak trávit osobní čas s Bohem, jak čerpat, růst, než se vydáváš sloužit druhým?
1: Tak denně si čtu písmo. Nemusí to být 2 hodiny. Častokrát, já si myslím, že lidi selžou na tom, že si udělají nějaký dlouhý plán studia Bible a selžou na začátku. To vede k tomu, že třeba přestávají být v tom písmu. Denně si čtu písmo, trávím v ním čas, snažím se ptát Boha na to, co po mně chce. Modlím se, aby si mě použil. Opravdu to chci. Ptám se ho na to, jestli v mém životě není třeba nějaký hřích, který brání, abych něčeho docílila. Teď myslím v té duchovní rovině. Neřekla bych, že mám jako rituál předtím, než jdu sloužit. Spíše to denní život, jaký žiju, se snažím žít pro Krista. Ale co bych tady chtěla říct a co je nesmírně důležité pro každého křesťana, věřím, je ta komunita církve, někam patřit a být tam vykazatelní, dívat se na starší bratry a sestry, kteří už ušli nějaký čas před námi. Co mi nesmírně pomohlo a čeho si strašně vážím, je naše skupenka s Pavlem Smilkem starším a Rolou Žitním, kdy my se setkáváme, a já jsem ještě dost mladá na to, abych dávala nějaké rady. Protože když se podívám na ty, kteří šli před námi, tak to je neuvěřitelná častokrát víra, odevzdanost Kristu, takové smíření. A to bych řekla, že je pro mě tím zvykem dívat se i na ty, co šli před námi.
0: Říká Tereska Parks, host dnešní Hlásky. Děkuji, že jsi přijala pozvání a nechala posluchače nahlédnout do tvého života i služby. Loučím se s tebou a přeji, ať se tobě i celému týmu Centra Runway Bystrc daří být bezpečným místem pro starty do života v různých oblastech.
1: Děkuji a těším se na příště.
0: Loučím se také s vámi, milí posluchači. Chcete-li být v obraze a inspirovat se dalšími příběhy, vyhledejte pořad Hláska v audioarchivu Rádia 7 nebo navštivte náš instagramový profil Pořad Hláska.
2: Hláska. Někdy stačí jen jedno slovo. Tereza Parks ví, jaké to je být ve světě nedotknutém evangeliem. I to je důvod, proč se v rámci Centra Runway Bystrc snaží s dalšími lidmi sloužit dětem i dospělým a ukazovat jim na Krista. Premiéru dalšího dílu si poslechněte ve středu v 11 hodin 15 minut. A teď už píseň o oslavě Boha všech zástupů.

Posloucháte Rádio 7 a jeho noční program. Byly 3 hodiny a u mikrofonu s vámi stále Aneta Lofítková. A rovnou k vám posílám další pořad, tentokrát za obzor.

0: Cestovatelský pořad Za obzor navštěvuje daleké kraje a země, kam se vydáváme prostřednictvím lidí, kteří dané místo navštívili. U dnešního cestování vás vítá za mikrofonem Pavel Kohl. Naše cesta dnes povede až na opačný konec zeměkoule, konkrétně do Austrálie, kterou navštívila Marie Tesárková. Tu taky vítám ve studiu. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Na začátek našeho povídání si zemi ještě představíme v rozhlasové pohlednici.
2: Austrálie je nejmenší z osídlených světadílů. Zároveň je šestou největší zemí světa. To dohromady jde proto, že celý světadíl je tvořený jediným státem. Téměř 2/3 celého území přitom tvoří západoaustrálská plošina. Rozsáhlá pouštní oblast v podstatě bez života. Obydlené je především jižní pobřeží země. Rozloha země činí více než 7,5 milionu kilometrů čtverečních. Žije zde téměř 24,5 milionu obyvatel. Hlavním městem je Canberra, ovšem tím největším Sydney. Nejvyšší hora Mount Kosciuszko měří 2230 metrů nad mořem. Břehy Austrálie omývá na západě Indický a na východě Tichý oceán. Teprve od 19. století se kontinent nazývá Austrálie, z latinského Australis jižní. Do té doby býval kontinent označován jako Nové Holandsko. Od 18. století pak patřil mezi britské kolonie. I dnes je Austrálie členem Commonwealthu. Důkazem bývalé anglické nadvlády je například to, že se zde dodnes jezdí vlevo. Současná podoba uspořádání Austrálie se formovala na počátku 20. století. V té době také vzniklo současných 6 teritorií. Nový Jižní Wales, Jižní a Západní Austrálie, Viktorie, Queensland a Tasmánie. Ve stejné době mezi sebou soupeřili Sydney a Melbourne o post hlavního města. Vyhrála ovšem neznámá a v té době velmi malá Canberra. Ta si tento status podržela dodnes. Austrálie může uspokojit mnohé touhy po dobrodružství. Její návštěva je nejvhodnější v době, kdy Evropě vládne zima. Ocitnete se totiž uprostřed léta. K cestě do Austrálie se nechá zlákat nejeden milovník přírody. Místní fauně a flóře se jen tak něco nevyrovná. S ptakopisky, ježurami, klokany, psy dingo, koalami nebo kasuáry se jinde než na nejmenším světadílu nepotkáte. Každý kout Austrálie nabízí něco zajímavého ke zhlédnutí a je těžké zvolit, kam dříve. My se dnes vydáme do západní Austrálie. Jde o největší australský spolkový stát, který se rozkládá v celé 1/3 západní části země. Metropole této oblasti, Perth, má přes 2 miliony obyvatel. Zajímavé je, že Perth je nejodlehlejší velkoměsto světa. Do dalšího lidnatého města Adelaide je to 2130 kilometrů. Pokud se vypravíte z Perthu do Adelaide autem, strávíte na cestě přes 28 hodin. Pojedete-li obráceně, můžete to stihnout o 2,5 hodiny rychleji. Na trase totiž přejedete časovou hranici, která leží přibližně v polovině cesty. Naštěstí je zde zavedena vnitrostátní letecká linka, která vás mezi městy dopraví za nějaké 3 hodinky. Jméno Perth pochází z názvu středověkého hlavního města Skotska a další Perthy byste našli v Tasmánii, ve Spojených státech nebo v Kanadě. Město si nejlépe prohlédnete z kopce nad ním, na kterém se rozkládá rozsáhlý King Park. Nabízí se zde úžasný výhled na záliv, řeku Swan River a obrovský most, který přes ně vede. Zajímavá je i věznice v přístavní části Perthu, ve Fremantlu. Právě zde před mnoha lety přistávali první přistěhovalci. Ekonomika spolkového státu Západní Austrálie je zaměřena především na těžbu železné rudy, hliníku, zemního plynu a zlata, což je vidět všude kolem. Právě v těchto oblastech v minulých stoletích vládla zlatá horečka. Velkou část státu tvoří poušť a vyprahlé oblasti. 70% obyvatel žije v aglomeraci kolem hlavního města.
0: Když se řekne Austrálie, tak se mi vybaví klokani, koaly, Sydney. Co konkrétně táhlo do Austrálie tebe?
1: Mě teda paradoxně ne úplně ta příroda nebo ten stát jako takový, ale inspirace hudební a nějaká křesťanská, jakoby, protože jsem se setkala s několika Australany a chtěla jsem zažít něco, co třeba oni tady mi předali.
0: Takže hlavně hudební zážitky.
1: Asi hlavně hudební inspirace a nějaký jakoby jiný duchovní rozměr, než tady zažívám v Čechách.
0: Tak pojďme se přesunout do Austrálie. Jaká byla cesta? Přece jenom je to na druhém konci světa, tak jak se tam cestuje?
1: Cesta byla dlouhá, ale vcelku příjemná. Z Prahy vlastně jsem odlítala a přestupovala jsem v Dubaji a potom už přímo jsem doletěla do Pertu, což je západní pobřeží Austrálie, takže to není tak daleko jako třeba Sydney nebo Melbourne.
0: Budeme se pohybovat v okolí Pertu. Mm-hmm. Přistáneme v Austrálii, dosedneme. A jaký byl ten první dojem při dosednutí?
1: Dojem byl velmi příjemný, protože jsem odlítala na začátku února, takže u nás tady byla velká zima, asi minus 10 stupňů a nevím kolik sněhu. A když jsem přistála v Pertu, tak tam bylo asi 25 stupňů. Takže to bylo první takový jako dojem, že já mám ráda léto a teplo, takže to jsem byla nadšená. A no, a lidé, některé už jsem tam znala, takže to bylo příjemné taky, že jsem je mohla znovu vidět. A těšila jsem se na ně a přivítali mě na letišti, takže to bylo moc fajn.
0: Nějaká známost tady, nebo odkud se takhle člověk z Čech potká s Australany?
1: A to je právě přes organizaci NLI, ve které je sbor, do kterého já patřím v Kolíně, a Apoštolská církev je zapojen do tohoto projektu a vede ho právě Australan Steve Windham, který se snaží skontaktovat české církve s hosty ze zahraničí, ať už z Anglie nebo z Austrálie. A právě díky němu jsem měla možnost se tady v Čechách setkat s některými z nich a trošku je tak poznat z toho pohledu, co oni dělají v Austrálii, čím se zabývají. A přišli mi jako velmi příjemní lidé a když potom ten Steve Windham, který to má na starosti, přímo nabízel možnost, že bychom mohli, kdo by měl peníze na to, mohlo odjet do Austrálie, tak jsem to brala jako příležitost poznat nové věci a tak jsem odjela.
0: Jen tak, nebo předcházela určitá příprava?
1: Tak určitě příprava nějakých schraňování financí, protože to není úplně levná záležitost, ale vesměs to rozhodnutí odjet přišlo jako velmi, tak řekla bych, ze dne na den, protože jsem si říkala, že už jsem dlouho nikde nebyla a tu inspiraci prostě, myslím si, že je důležité nabírat. A když ta příležitost se naskytne, tak jsem po ní sáhla a jsem ráda, že jsem to udělala.
0: Přistáli jsme tedy v Pertu. Jaké je to město samo o sobě, nebo jaký je Pert?
1: Pert je velmi rozlehlé město. A překvapilo mě třeba, že ač je to prostě velkoměsto, dejme tomu 1,5 milionu obyvatel, tak jsou tam místa, kdy projíždíte kolem ohrady s koňmi, s krávami a s dalšími jinými zvířaty a přesto pořád je to vlastně Pert. Takže je to velmi, velmi rozlehlé, všechno je třeba se doporovat autem většinou, povětšinou, takže ale ač je jako takhle velké, tak působí velmi poklidným dojmem, že nevím, jestli to bylo tím teplem a létem, jakoby tam, které zrovna bylo, ale na mě to působilo velmi přívětivě a poklidně, až tak jako dovolenkově, přitom to nebyla jejich dovolená, ale já jsem tam se cítila velmi dobře.
0: Říkám si, že na té západní části Austrálie je hodně pouští. Je Perth taky pouštní město, nebo je tam hodně zeleně?
1: Myslím si, že sám o sobě Perth není úplně pouštní, protože je obklopen vodou. Vlastně z jedné strany je Indický oceán a z druhé strany je řeka. Swan River se jmenuje. A takže To samotné město mi připadalo celkem zelené. Možná ty okrajové části už potom byly suší, ale ten střed a centrum určitě zeleň mělo a moc hezkou. Přímo nad městem je park, ze kterého je nádherný výhled na celé město a to bylo třeba jedno z míst, kde jsem trávila volné chvíle a moc jsem si to užívala.
0: Nějaké další místo v Percu, takové zajímavé, které třeba nenajdeme na každé turistické mapě?
1: No přímo v Pertu, tam, jak říkám, asi nejvíc ten park, který byl spojen s botanickou zahradou. Pak jsem ještě navštívila druhou botanickou jakoby zahradu, nebo oni tomu říkali botanická zahrada, pro mě to byl taky spíš jako park, kterým se dá projít. To se jmenovalo Araluen Garden a to bylo krásné místo. Tam tím, že ta příroda je úplně jiná, právě kvůli tomu podnebí, tak pro mě to bylo strašně krásné tam procházet a vidět prostě ty rozdíly mezi naší přírodou a tamní přírodou. To bylo fajn místo. Jinak mě asi nenapadá úplně nějaké jiné zajímavosti, nebo co mi přišlo zvláštní je, že jako třeba u nás města mívají náměstí, tak tam nic takového není, nebo aspoň jsem to tak jako nenašla. Tím, že je historie Austrálie spojená hodně s Británií, tak tam mají třeba ulici, která je stavěná v duchu Londýnské ulice, tak to je možná jedna zajímavost. Doluje se zlato v Austrálii, tak jsem měla možnost navštívit mincovnu, kde se razí mince dodnes a tak jsme i to prošli s tou prohlídkou, tak to byla taky zajímavost.
0: Je tam hodně turistů, když tam není tolik zajímavostí, přesto jezdí tam turisti.
1: Myslím si, že ano, protože Perth má krásné pláže, to jsem teda zapomněla říct. Myslím si, že jako pro turisty je to právě hezký v tom, že přímo třeba se dostanete vlakem až na pláž, nebo kousíček od pláže, dojdete si to pěšky. Takže myslím si, že v tom je to velmi příjemné, že se člověk dostane na hezké místo, aniž by musel cestovat prostě strašně daleko z toho centra přímo. A to jsem teda taky se mi to moc líbilo, že jsem mohla navštěvovat tyhle ty místa.
0: Říkám si, 1,5 milionu obyvatel, to už je větší jak Praha, musí tam být docela život i možná po nocích, nebo jak tam vlastně funguje ten život v takovémhle městě australském?
1: No to mě překvapilo, že třeba já teda úplně nemůžu říct, že bych ten noční život trávila přímo ve městě, spíš jsem ho trávila s rodinou, kde jsem bydlela. Ty bydleli spíš v okrajové části Pertu, protože tam je levnější bydlení než potom v tom centru. Ale co mě třeba překvapilo je, že obchody a nějako i jakoby různé podniky se zavírají celku brzo. Takže třeba kolem 5. hodiny už je zavřeno. A co mi tak říkali, tak že prostě tráví čas spolu, což jako je pro mě bylo nezvyklé, že tady v Čechách je to běžné, že člověk vyrazí ven, ale jedna třeba z možností, jak trávit večer, což se mi velmi líbilo, tak byl takový jakoby piknik prostě v parku. Byly stánky s jídlem z různých kultur, člověk si tam mohl vybrat cokoliv koupit, ale ne, že by si to vzal domů, ale prostě se tam třeba přinesl deku, posadil se, byla puštěná hudba, děti tam mohly tancovat a nevím co. Každý prostě si to zařídil, jak chtěl, ale zase taková jakoby poklidná atmosféra, teplo a to bylo velmi příjemné.

0: Zmínili jsme jídlo takhle v parku a to je oblíbená otázka v tomhle pořadu. Tak bych se chtěl zeptat na jídlo, takové možná typické australské, co se tam dá koupit, zajistit.
1: Nevím, jestli tak typické australské, asi každý bude vědět, že Australané jedí klokan, není maso. Tak to jsem měla možnost ochutnat. Bylo to velmi dobré a asi bych to přirovnala k, možná trošku k hovězímu masu, nic tlustého, ale jinak si myslím, nevím, co dalšího typického je, ale mám pocit, že tím, jak Austrálie samotná je hodně multikulturní, tak i to jídlo je prostě bráno ze všech možných kultur, hodně z asijských zemí, protože je to tam blízko, takže indická jídla jsou oblíbená, nebo thajská, čínská. Já třeba osobně mám moc ráda tahle asijská jídla, takže to mi chutnalo moc.
0: Takže na tom trhu nebo u toho parku se dalo pořídit od indické, thajské,
1: ano,
0: poklokaní maso.
1: Ano, dokonce jsem tam viděla, myslím, stánek i s německými klobásami. Ale já jsem teda víc ocenila ta asijská jídla.
0: A nějaké české speciality nebo něco z Čech?
1: Čech, ne přímo na tom trhu, ale díky vlastně setkání s jednou paní, která tam emigrovala za komunistů, tak tam mě vlastně řekla o místě, kde prodávají český medovník, což Australané vůbec neznají a je to jako taková pochůdka pro ně. A takže jsem i ten obchod našla a dala jsem ochutnat mým australským hostitelům a moc jim chutnal. Takže to bylo jediné asi místo s nějakou českou kuchyní, nebo jestli se to dá nazvat.
0: A na Čechy samotné je možné narazit, tedy krom třeba té paní, co emigrovala, tak jestli tam nějaký další.
1: Já jsem se informovala vlastně, než jsem tam jela, jestli jako jak velká třeba je tam nějaká ta komunita, tak je tam několik tisíc Čechů a Slováků, kteří vloženě mají jakoby komunitu, i na Facebooku se nějak píšou a potkávají a právě i ta paní, se kterou jsem přímo mluvila, tak mi říkala, že třeba pořádají různé táboráky a, nebo nějaké jiné jakoby zvyky z Čech a Slovenska, že se setkají ta komunita a takhle se jakoby prostě snaží potkávat, mluvit česky. Já jsem teda tu příležitost neměla jakoby ve větším množství lidí z Čech a Slovenska, ale asi se dvěma českými jako lidmi jsem se tam přímo setkala. Na ulici třeba několikrát se mi stalo, že jsem potkala, že jsem za sebou třeba slyšela češtinu, ale možná tak dvakrát za celou tu dobu, co jsem tam byla.
0: A jinak je to angličtina.
1: Angličtina. A pak ty jazyky různých asijských zemí přistěhovalců, kteří tam se přistěhovali. No.
0: Jsme trošku zmínili lidi, jací tam jsou. Jací tam tedy jsou Australané nebo i ti emigranti, kteří tam přišli později.
1: Jak jsem říkala, že je to hodně multikulturní, tak právě je to hodně vidět i v ulicích. Lidé jsou velmi, jak bych to řekla, jako barevní. každý z jiné země, bych řekla. Ale nebrání jim to jako v nějakém přijetí jedni druhých nebo vůbec nějaké komunikaci mezi sebou, což se mi velmi líbilo. I třeba ve sboru, kde já jsem byla, i tam to bylo vidět, že prostě to není tak, že by tam byly pouze rodilí Australané, ale různě i přistěhovalci z jiných zemích. Co třeba já jsem měla možnost se setkat, vím, že tam jsem se setkala s rodinou z Francie, se slečnou z Afriky, z Indie, z Makedonie a no určitě bych se našli další národnosti, který tam bydlí.
0: A jací jsou ty lidé povahově? Jsou hodně otevření?
1: Určitě jsou velmi přátelští, otevření a přívětivý hodně, to se mi moc líbilo, jak třeba v obchodech, tak i v komunikaci mezi sebou. Lidi, kteří se třeba neznají, vůbec se potkají na ulici a nemají problém se začít bavit nebo pochválit někomu něco a to bylo moc příjemné. V Čechách mám pocit, že to nezažíváme až tak úplně často.
0: Lze říct si, v čem je ten rozdíl mezi tou australskou otevřeností a tou českou takovou zatrpklostí nebo
1: Nevím, co úplně na to má vliv. Možná i to počasí, že má svůj podíl na tom, protože když je slunečno, my sami jsme možná víc veselější a tam mají slunečno vlastně po většinu roku, v zimě nemrzne, takže je to spíš větrno, deštivo. Možná to je jeden z faktorů, který ovlivňuje tu jejich otevřenost. Myslím si, že je to možné i díky tomu právě, že každý jsou odjinut a musí spolu nějak vyjít, tak možná nemají takové, nevím jako úplně přesně důvod, ale být mezi nimi bylo velmi příjemné.
0: Byla zajímavá setkání s Čechy nebo různými národnostmi, byly i nějaká, na které je třeba, nebo na které se hůř vzpomíná, takové ty horší zážitky, nějaké problémy s někým?
1: Asi jenom jedno jsem měla nepříjemné setkání. To bylo s jednou ženou, která nejspíš byla aboriginka, což jsou obyvatelé, kteří jsou přímo z Austrálie. Co mi říkali vlastně lidé, se kterými jsem se setkala, tak mě tak vlastně řekli, že s těmi aboriginci je často problém, že jsou hodně nepřizpůsobiví a mají třeba hodně často sklony k pití alkoholu a prostě, že je těžké s nimi být. Já jsem nemohla to nijak posoudit, protože jsem se s nima nesetkala až právě jednou, kdy jsem seděla na nádraží a jedna paní za mnou přišla, něco mi říkala, ale v tu chvíli jsem, nevím, nerozuměla jsem jí, protože ať už měla jak zvláštní přízvuk, nebo jsem dávala pozor na něco jiného. A když jsem vlastně nereagovala na její prozbu, což jsem až později pochopila, že si chtěla sednout, tak mi začala velmi sprostě nadávat a to teda nebyla vůbec příjemná zkušenost. Ale nechci to jakoby přičítat tomu, že byla aboriginka, i když z těch jakoby popisů mi to jako k tomu svádí. Ale to byla asi jediná moje nepříjemná zkušenost s lidmi tam.
0: Chtěl jsem se zeptat na ty aboričínce, kolik jich tam tak je, nebo jak se s nimi dá, jak moc setkat.
1: Já úplně nemám představu, kolik jako číselně. Asi jich není úplně mnoho. Myslím si, že žijí hodně jakoby na okraji měst, takže tam jsem se ani já příliš nedostala. Když jsou v centru, tak právě je to tak, že posedávají různě, jako třeba u nás bezdomovci na nádražích nebo tak. Ale bohužel jako nemůžu, nevím přesně, kolik jich tam je.

0: cestovatelském pořadu Za obzor navštěvujeme Austrálii a konkrétně jsme v městě Perth s Marií Tesárkovou. Zmínili jsme, že Perth je obklopen mořem, ale zároveň nějaké větší vzdálenosti jsou i pouště. Napadá mě příroda, jak pojďme se podívat trošku na australská zvířata, co tam žijí, co jsou poblíž, se kterými se setkala.
1: Tak určitě, když se mluví o Austrálii, tak první, co člověka napadne, tak jsou klokani. A já jsem měla možnost se setkat s klokany. Na místě, to nebylo teda přímo v Perthu, to jsme jeli do města Busselton a Dunsborough a přímo do nějakého centra, kam jezdí lidi na dovolenou, kde si mohou pronajmout chatičku a prostě tam stráví třeba týden jako v přírodě. Tak to je místo, kde klokani se tak jako zbíhají a rádi otravují až lidi, ale jsou velmi, velmi přátelští, že nejsou nějak agresivní a my jsme tam vlastně jeli jenom asi na hodinu nebo na dvě právě proto, abych se s klokany mohla setkat. Koupili jsme si krmivo pro ně a mohli jsme je krmit a oni nám jedli přímo z ruky a mohli jsme se je pohladit a byl to strašně krásný zážitek pro mě. Až na to, že spolu s nimi tam ještě chodí ptáci emu, což je taky vlastně jedno ze zvířat typické pro Austrálii, kteří už tak roztomilí nejsou, ale snaží se to krmivo dostat taky, ale nemají takové, že jo, tlamičky, ale mají zobáky, takže se mi i stalo, že prostě roztrhl třeba ten pytlík s tím krmivem, tím zobákem, tak to nebyla příjemná zkušenost. Dozvěděla jsem se díky tomu takovou novou informaci, že pokud se setkáte s ptákem emu a chcete ho nějakým způsobem zastrašit nebo odehnat, tak je třeba dát ruku nad hlavu s pěstí jako nahoře a tím, když se dostanete vlastně nad jeho hlavu, tak on má pocit, že jste vyšší než on a couvá. Takže to byla moje taková nová zkušenost, kterou jsem si mohla sama vyzkoušet a opravdu to fungovalo, takže to bylo fajn.
0: Když se potkáme s medvědem, tak zalehnou, když se potkáme s emu, tak zvednout ruce.
1: Přesně tak.
0: Říkám si, že v Austrálii žije i spoustu možná hadů a jedovatých zvířat. Bylo tam nějaké nebezpečí třeba mezi těma klokanama nebo i jiná zvířata, která mohly ohrožovat?
1: Já jsem se nesetkala s žádnýma jako volně žijícíma plazama nebo ještěrama, nebo já neviděla jsem ani pavouky, ani nic, což mě lidi hodně jako varovali, když jsem tam jela, že si mám dát pozor na pavouky, hady a ještěrky a nevím co všechno. Nevím, asi jsem nebyla na místech, kde zrovna se vyskytují. Jedině jak vlastně, kde jsem je potom mohla vidět, tak bylo takové centrum života, jakoby akvacentrum se to jmenovalo, kde všechny tyhle zvířata byla. Tak jsem je mohla vidět v akváriu, což nebezpečné nebylo. Jediné, co jsem jako viděla naživo z těch, já bych řekla, slizkých zvířat, tak je rejnok. A to bylo taky vlastně díky rodině, se kterou jsem tam mohla cestovat, tak jsem se právě dostala na jednu pláž, kde připlouvají rejnoci jednou za čas a nechávají taky se krmit lidmi nebo rybáři, kteří tam házejí odpadky z ryb, tak tam prostě připlouvají a nechávají dokonce na sebe šáhnout a nejsou až tak jako nebezpeční, jako asi normálně by rejnok byl, pokud byste ho potkali ve volné přírodě někde na jiném místě. A já teda, ač jako nejsem vůbec příznivec podmorských živočichů a vůbec nějakých takovýchhle tvorů, tak jsem se tam dostala až skoro jako náhodou, protože všechno, že jo, jsem musela řešit v angličtině a bohužel slovo rejnok v mém slovníku nebylo. Takže když jsem jako tušila, že půjdeme krmit nějaká zvířata, ale až těsně předtím, když jsme se tam dostali, tak mi došlo, co to bude za zvířata a netušila jsem, jak můžou být velcí. Ty mohly mít v průměru klidně přes metr. A takže jediné, k čemu jsem se teda odvážila, bylo jako vlézt do té vody a šáhnout na rejnoka. Ale byl to zajímavý zážitek, ale asi bych to úplně nezopakovala znovu. No, tam až vlastně později jsem se dozvěděla, že rejnok má na ocase takový jako bodec nebo něco, čím může člověka zranit. Kdybych to asi věděla dopředu, tak nevím, jestli bych se odvážila vůbec tam vlézt do té vody.
0: A byl to aspoň příjemný a silný zážitek nebo nějaký negativ?
1: Jako určitě to byl silný zážitek, nevím, jestli úplně příjemný. Jako jsem ráda, že jsem si to vyzkoušela, neodvážila jsem se teda ho krmit, protože tam zase oni mají jakoby otvor, ústní otvor, kterým prý jenom jakoby nasávají tu stravu, ale když mi řekli, že by jakoby mohli na chvilku vcucnout i moji ruku, tak jsem se neodvážila to udělat, protože opravdu jako mořská zvířata úplně nemám ráda.
0: A jsou ještě nějaká zvířata, která jsme nezmínili a měla si možnost je vidět? Napadají mě třeba koaly, ty jsou taky takové typické australské.
1: Ty jsou, ale asi ne zrovna pro tu oblast, kde já jsem byla, takže koalu jsem viděla akorát v zoo, kam jsem se šla podívat. Takže mám pocit, že mi říkali, že žijí v jiné části Austrálie, kam já jsem se nedostala. Takže jiná zvířata, nevím už asi, to bude asi všechno, co jsem tam viděla.
0: A když bychom od zvířat přehlédli k rostlinám a k tomu zelenému, co tam roste, bylo tam něco zajímavého?
1: Zajímavé je, když jdete po ulici a před barákem vám roste palma. Tak to bylo běžná situace, to tam bylo hodně. Další zajímavost mě překvapilo, že když bylo hodně horko, a tak ve vzduchu byla cítit taková citronová vůně nebo eukalyptus. Ten tam hodně roste. Tak to bylo velmi příjemné, to bylo jako kdybyste si navonili prostě auto nějakou voňavkou a přitom to byly stromy, které tam rostou. Jinak celkově příroda je hodně jiná, mají hodně vysoké stromy, ze kterých vyrábějí asi nábytek a další věci. Právě ty palmy, ty tam byly hodně, no to se asi jako pak musí vidět, těžko se to popisuje slovy.

0: před písničkou jsme mluvili o zvířatech, ale ještě předtím si říkala, že jsi byla v rodině ubytovaná. Mm-hmm. Můžeš říci více, jak jsi dostala do takové australské rodiny?
1: No, to právě souviselo s tím, že jsem tam jela jakoby na stáž do církve a díky právě kontaktům člověka, který mi to zprostředkoval, tak ten sbor mi zajistil rodinu, ve které jsem mohla bydlet. Shodou okolností to byl člověk, který byl právě předtím už i v Čechách, takže jsem vlastně znala toho otce z rodiny, kde jsem byla. A bylo to velmi zajímavé. Vlastně ta rodina, byly tam 3 děti, už téměř dospělé všechny. Ta jejich jakoby otevřenost a očekávání, že se budu cítit jako doma, byla velmi zajímavá, protože vlastně první den, kdy já jsem tam přijela, tak mi řekli, jako, že ať si vezmu, co chci a cítím se prostě jako doma, ať prostě nic neřeším, udělám si snídani a tak. A pro mě jako Češku bylo velmi, jako, velmi těžké to jako udělat opravdu, protože mám prostě zábrany jít a otevřít si ledničku nebo něco prostě jen tak uvařit, když tam celá rodina je doma. Takže ze začátku to bylo velmi úsměvné, když tam byli doma, tak jsem skoro nejedla. ale postupně si myslím, že jsme se zžili a asi to pro mě bylo i nové v tom, že v Čechách už další dobu žiju sama, takže jakoby zase zžívat se s lidmi, nějak fungovat, prostě chtělo to čas. No.
0: Jaký je takový život v australské rodině?
1: Myslím si, že je to velmi podobné. Možná, co je trošku jiné, tak je jakoby uspořádání toho dne. Oni teda normálně chodili do práce, snídani si každý právě dělal tak jako sám. Oběd obecně v Austrálii řeší tím způsobem, že si dají třeba jenom nějaký sendvič nebo něco velmi malého a večeři mají společnou. Takže tu jsme vždycky jako rodina trávili doma a asi to není specifikum Austrálie, ale té rodiny, kde jsem byla, je, že se ty členové rodiny střídali ve vaření večeře, takže i mě zapojili do tohoto takového kruhu, nebo já nevím, prostě do toho chodu rodiny, takže jsem jim vařila nějaké věci, ne asi úplně české, jako typicky české, ale snažila jsem se, aby to bylo pro ně jiné než normálně. Tak to bylo zajímavé, chuťově to jídlo mi přišlo ze začátku hodně jiné právě. Jinak se mi snažili hodně jako pomoct v tom, abych nemusela pořád sedět doma, což bylo od nich strašně hezký, že se snažili prostě mi naplánovat třeba nějaký výlet nebo být součástí právě nějakých akcí ve sboru, nebo že jsem se mohla naučit něco nového s nimi a celkově musím říct, že mě přijali velmi vřele a bylo to moc fajn.
0: Měla jsi možnost právě s tou rodinou třeba cestovat někde? Tak, nebo provedli tě po Perthu a okolí?
1: Určitě ze začátku mě vzali na nějaká jakoby stěžení místa v Perthu přímo, právě třeba do toho parku, o kterém jsem mluvila, že potom jsem tam trávila ráda čas. A právě jeden víkend jsme strávili v těch městech Dunsborough a Busselton, o kterých už jsem mluvila, kdy jsme vyjeli vlastně do takového kempu přímo u pláže a z něho jsme právě cestovali na ta místa se zvířaty, o kterých už jsem mluvila předtím. Takže to byl jeden víkend, který jsme strávili takhle společně s těmi rodiči a s jednou dcerou. A jinak jsem příliš necestovala právě proto, že oni přes týden pracovali. Já jsem neměla auto a asi bych si ani netroufla řídit, protože se tam jezdí vlevo. Takže jediná moje možnost po tom cestování byla vlakem, což nebylo tak náročné, připadalo mi to, jako kdybyste cestovali metrem v Praze, celkem se to v tom dalo zorientovat, takže to bylo moc fajn a i jsem se tak jako cítila jako nezávisle, když jsem potom mohla cestovat sama vlakem, ale to bylo v rámci města, už to nebylo jakoby za jeho hranice.
0: Mě zaujalo, že jsi říkala, že se jezdí vlevo. Byly tam nějaké komplikace s tím, nebo jak jsi to vnímala, to, že auta najednou přijíždí z jiné strany a značky jsou možná obráceně, než by si čekala?
1: Tak ze začátku mi to trošku trvalo jít na správnou stranu auta si sednout, ale největší problém jsem měla při přecházení silnice, kdy už tak jako automaticky má člověk zažité, že se dívá prostě vlevo, aby věděl, jestli něco jede. A tam se mi stávalo velmi často, že jsem přišla k silnici a nevěděla jsem, na kterou stranu se podívat. Takže jsem čekala, až pojede nějaké auto, abych věděla, abych se zorientovala. A takový paradox je, že jsem se vrátila do Čech a teď jsem zmatená natolik, že taky nevím. Takže doufám, že to brzo přejde a zvyknu si zase na ten normál.
0: Možná ještě poodhlédněme od církve, od toho výletování a prohlížení města. Jakou jsi měla náplň toho týdne, toho času, co jsi tam byla? Mm-hmm. Bylo to jenom být v církvi a na výletech?
1: Bylo to vlastně několik dnů v týdnu jsem se zavázala, že budu pracovat online pro Českou republiku, pro kancelář, kde pracuju, v apoštolské církvi, takže jsem vyřizovala prostě běžné věci, jako dělám tady v Čechách. Dva dny v týdnu potom další jsem pomáhala v kanceláři Urban Church s běžnými praktickými věcmi, jako přípravy, různé konference a nebo prostě s dalšími věcmi. Jeden den v týdnu večer právě byla hudební zkouška, které jsem se zúčastnila. A v neděli jsem teda byla součástí chval, takže to bylo víceméně toto. A když jsem měla volný čas, tak to bylo víceméně, jsem ho využila tak, že jsem právě poznávala město, chodila jsem na procházky, přemýšlela jsem. Musím se přiznat, že zpočátku mě to trošku stresovalo, protože jsem zvykla hodně pracovat, nebo mě jako furt pořád něco dělat. A tam najednou jsem byla v situaci, kdy jsem měla volno a vlastně jsem nemohla úplně jako dělat něco strašně jako aktivně. Ale uvědomila jsem si, že to je vzácný čas, že v dnešní době jsme všichni strašně uspěchaní. A jsem tak věděla, že to byla taková boží řeč možná do mýho života, abych se zastavila občas a přemýšlela, co mi Bůh chce říct. Takže tyhle ty chvíle vlastně si moc jich vážím a chtěla bych, abych byla schopná tohle dělat i v tom běhu, který prožívám tady v České republice.

0: Austrálii, pojďme se dostat trošku hlouběji do tohohle tématu. Mm-hmm.
1: Tak tam v tom sboru, který já jsem navštívila, hrají chvály z sboru z celého světa, protože je pro ně velmi jednoduché přebírat písně prostě z Ameriky, z Anglie a z jiných částí, protože je to všechno v angličtině. Takže vesměs třeba hráli písně, které my i třeba tady známe z různých YouTube videí, jako Bethel Church, Jesus Culture, Elevation Worship. Takže to bylo, že to nebylo pro mě úplně nové, možná třeba výběr písní, že úplně my je tady nehrajeme, nebo neznáme úplně všechny, ale ten mě samotnou nadchl ten duchovní náboj, který do toho vkládali, a že to prostě není, v tom sboru to nebylo nikdy jenom o tom, že odehrajeme píseň a hrajeme další, ale byl tam prostor pro nějakou spontánní chválu, spontánní prostě čas, kdy jsme se mohli modlit, mohli jsme prostě zažívat boží dotek, a to se mi velmi líbilo, no. Ten sbor, ve kterém jsem byla, tak je Urban Church. Funguje teprve asi 3 roky, takže nebyl úplně velký, což někdo možná by řekl, že to není moc místo pro inspiraci, ale pro mě to zase bylo taková příležitost nebo taková možnost si říct, že aspoň můžu vidět, jak to funguje v takovém menším, dejme tomu 200 lidí ve sboru bylo, a že to není třeba úplně nereálné potom to přenést k nám do Čech. I když u nás jsou ještě třeba menší sbory, ale pokud bychom aspoň trochu rostli, tak že jakoby můžu potom nějaké ty zkušenosti, které jsem tam nabrala, přenést i k nám. A jsem moc vděčná, že jsem mohla tam být přímo zapojená ve chvalách, takže jsem i aktivně s nimi mohla přímo na pódiu hrát na klávesi a byla to zajímavá zkušenost určitě.
0: Zaujalo mě ta velikost sboru. 200 člený sbor je u nás už dost veliký. Nevím, jestli znám nějaký, pár jich znám, ale není jich mnoho. Tam je to běžné, nebo jsou ještě větší sbory?
1: Jsou tam právě i mnohem větší sbory. I v tom městě, kde i v Pertu přímo, jsou sbory, které mají několik tisíc lidí. A právě třeba Urban Church vyšla z jednoho takového sboru, a tím, že má teprve 3 roky, tak si myslím, že ještě nemá tolik lidí, ale že jako několik takových velkých sborů tam je, několika tisícových. Co já jsem třeba měla možnost jenom se podívat na setkání chváličů asi 2 sborů, které jsou takhle velké, tak jenom na tom setkání chváličů třeba bylo 100 lidí. Takže to bylo taky zajímavé, že to někde prostě funguje úplně jinak než u nás.
0: A v čem je to jiné, nebo jak to funguje jinak? Jaké jsou rozdíly od toho tady českého prožívání víry, chvály a toho v Austrálii?
1: Jiné, asi je to v těch možnostech, si myslím, že tam vlastně, jak jsem říkala, mají možnost hrát písně z celého světa bez toho, aby je museli překládat, museli to nějak jako předělávat pro svoje možnosti. Většinou mají kapelu dostatečně velkou, aby si zahráli i ty aranže, které slyšíme prostě ve videích. A taky jsou hodně variabilní, většinou to funguje tak, že nemají jednu danou kapelu, která by se střídala s jinou kapelou, a třeba hráli jednou za měsíc každá jako jiná kapela každou neděli, ale funguje to tak, že mají rozpis, kam se lidé napíšou, kdy můžou, kdy jsou prostě k dispozici, a jsou nahraditelní, takže prostě několik kytaristů, kteří hrají to samé a jsou schopni se jakoby nahradit. A mají jednoho koordinátora, který to všechno dává dohromady, a potom teda mají zkoušky. A jak jsem říkala, tak v neděli je právě prostor pro to, aby to nebylo jenom jako odehrané, ale i to nějakým způsobem vedou právě do uctívání, do proroctví a nějakých modliteb za uzdravení třeba a tak.
0: Takovéhle věci jsou běžné i v těch ostatních církvích, nebo je to taková výjimečná tady ta jedna?
1: V té církvi, co jsem byla, tak to je běžné, a myslím si, že na to

0: hodně se zaměřují, že chvály jsou takový stěžejní prvek celého sboru, protože i pastor sám byl dříve vedoucí chval právě v jednom tom velkém tisícovém sboru, několika tisícovém. Takže je to něco, co tak asi přirozeně, na co klade důraz, a i kolem něj se právě zhromažďují lidé stejného ražení a nějak jakoby hudebně nadaní schopní. V těch dalších sborech jsem nebyla úplně, jako nemůžu říct, jak to tam funguje, protože jsem byla asi na jenom jedné bohoslužbě, která byla zaměřená pro mladé dospělé, to znamená od 20 výš. A tam to bylo hodně tak jako v mladistvě laděné a bylo to zase jiné než v Urban Church, kde jsem chodila každý týden. Takže nedokážu to úplně porovnat, protože jsem nestihla navštívit ty ostatní sbory.
1: Ještě si říkám, že takhle velký sbor, tam jsou určitě od rodin, malých dětí přes dospívající až po starší, nebo je to více zaměřený třeba na rodiny, nebo jaké vlastně složení toho sboru, věkové třeba, nebo i národnostní možná.
0: Národnostně je to taky multikulturní, co jako celá Austrálie, určitě tam najdete lidi ze všech možných koutů světa, a generačně si myslím, že je to od malých dětí až po staré lidi. Opravdu jsem jako nevnímala, že by tam byla jenom jedna skupina lidí. Což mi přišlo jako zajímavé to soužití jejich, že opravdu dokážou spolu fungovat jak mladí, tak staří. A pro děti určitě dělají speciální programy v neděli. Mladí dospělí mají taky svoje setkávání, i mládež se setkává během týdne, ale v tu neděli potom tam se sejdou všichni a v takové jednotě chválí a prostě poslouchají Boží slovo.
1: Jak tam fungují takhle dohromady, takhle velké sbory? Mají nějaké společné akce, setkávají se i sbory mezi sebou?
0: V té době, kdy já jsem tam byla, tak Urban Church pořádala konferenci prorockou, kde si myslím, že bylo spoustu lidí i z jiných církví toho města. I právě v různých přestávkách občas se mnou začal bavit někdo, koho jsem v životě neviděla, i když to byli skoro všichni tam, protože to bylo ze začátku hned po mém příjezdu. Ale právě jakože ani nevěděli, že jsem třeba z Čech, protože tím, jak tam každý jako vypadá úplně jinak, taky ani nenapadlo, že nejsem jako z Austrálie, ale když jsem začala mluvit, tak to hned bylo poznat. Takže to byla určitě příležitost, kdy lidé z jiných sborů mohli jakoby poznat, jak funguje Urban Church a jakým směrem třeba vede své bohoslužby a učení. Ale jinak za ty 2 měsíce, co já jsem tam strávila, tak neměli nějaké jiné společné setkání, ale vím, že občas dělají třeba na Velikonoce nebo na jiný asi jako společný významný dny setkávání, že mají třeba bohoslužbu na pláži, ale jako nemůžu říct, že bych to zažila, takže úplně nevím. Ale ta spolupráce jako mezi sborama určitě funguje, protože i s pastorem jsem se o tom bavila, že i on sám prostě občas třeba zavolá pastorovi z jiné církve, sejdou se, jdou na kafe, popovídají si o tom, jak jim to jde a jak funguje prostě ten jejich sbor, což si myslím, že je moc fajn, že se můžou vzájemně tak inspirovat, popovídat o tom, co prožívají a co je třeba změnit.
1: Ty jsi hledala v Austrálii inspiraci. Co si tedy odvážíš tady ze sboru, možná z toho samotného fungování, ale i z té hudby, co si odvážíš sem do Čech?
0: Já si určitě odvážím tu motivaci propojovat se s lidmi dalšími kolem mě a nechat se jimi inspirovat. I vůbec, když se třeba bavím s někým, tak jakoby přemýšlet nad tím, co pozitivního můžu třeba získat z toho rozhovoru, který s člověkem mám, jak se můžu inspirovat jeho vírou, jeho postojem k Bohu, a určitě přemýšlet, co se mi hodně líbilo, když jsem se bavila, my jsme měli téměř každý týden s pastorem takové setkání, kdy jsme hodnotili, jak se mi tam líbí, co tam prožívám a co, s čím jsem prošla, a vůbec to jakoby přemýšlet hlouběji nad životem a věcmi, kterými procházím, tak to je určitě věc, na kterou bych nechtěla zapomínat ani tady v Čechách. A určitě další další věc, kterou nechci zapomenout, je prostě celý život se inspirovat. Jo, že to nestačí, že to není jenom o tom, že člověk vyjede na druhý konec světa, ale že i v Čechách můžeme nacházet inspiraci právě v druhých třeba, nebo v normálních životních situacích, kterými procházíme.
1: Zmínili jsme spoustu inspirace, spoustu věcí, které si načerpala. Bylo něco, co ti chybělo na druhou stranu? To, co tam třeba tady českého mělo být a nebylo?
0: No, já ani nevím. Jako, určitě mi chyběli moji přátelé a rodina, ale zas na druhou stranu nebylo těžké se s nimi spojit, protože v dnešní době internetu jsme si mohli zavolat, napsat, takže jako nemůžu říct, že bych tam strádala po něčem, co tady v Čechách mám a tam jsem to neměla. Takže asi úplně nemám nic takového.
1: Blížíme se k závěru našeho povídání. Možná by stálo za to takové malé shrnutí. Když se řekne Austrálie, co se vybaví? Co se ti vybaví? Vzpomínky? Cokoliv?
0: Když se řekne Austrálie, určitě mám v sobě takový hřejivý pocit, že takovou radost, že jsem mohla tu cestu absolvovat, ať už kvůli vztahům s lidmi, které můžou pokračovat dál, i když už tam nejsem. A modlím se, aby třeba, ať už oni mohli přijet za mnou, nebo já se tam znovu podívat. Určitě taková vnitřní moje motivace poznávat další místa, ať už v Austrálii nebo i jinde na světě. Ale určitě bych se ráda tam vrátila někdy a ať už třeba ještě do jiných měst se podívat. To je jedna třeba z tužeb, kterou v sobě teď nesu a mám.
1: V cestovatelském magazínu Za obzor jsme docestovali zase zpátky do Čech a z daleké Austrálie, kde nás provázela Marie Tesárková. Děkuji za rozhovor, za inspiraci, za povzbuzení a těším se zase třeba někdy naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: Od mikrofonu se loučí také Pavel.

S premiérou dalšího dílu se setkejte v pátek v 10 hodin, kdy hosty budou Tomáš Vachutka a Eliška Vachutková. Čtyři hodiny jsou za námi, máme sobotu 18. července a společnost vám dělá Rádio 7. Za malou chvilku odstartuje No Filter, ještě předtím několik písní. Začneme zpěvačkou Lauren Daigle a její písní Everything, ve které zpívá Dáváš mi všechno, co potřebuji.

0: Co znamená pro náš každodenní život Ježíšův výrok o tom, že je světlo světa, své pohledy přinášejí v repríze talk show No Filter Milan Michalko a Lukáš Kryško.
1: Tohle je No Filter, pořad, který čerpá z historicky a duchovně hlubokého zdroje, kterým je Bible. Pořadem vás provází Milan Michalko a Tom Michalko, vedoucí citychurch.cz. No Filter můžete poslouchat na Rádiu 7 nebo na podcastových platformách. Podpořte tento pořad sdílením na svých sociálních sítích. Vítejte u další epizody No Filteru.
2: Tak je tady další epizoda No Filteru. Zdravím vás všichni, kdo posloucháte, ať jste kdekoliv nebo děláte cokoliv, tak to je super, že jste s námi s No Filterem. A já jsem moc rád, že tady mám hosta, kterého už asi znáte, a to je Lukáš Kryško. Čau, Lukáši.
3: Ahoj, Milane, a ahoj všichni.
2: Tak dneska budeme pokračovat v sérii, která se jmenuje Já jsem. A dneska tady nemáme Tomáše, který je někde na cestě z Berlína, tak ho zdravíme, jestli si to někdy poslechne, takže teďka tak trochu zaskakujeme za něho. Lukáši, takže Já jsem, to je tvoje téma a už jsme měli, co už jsme měli, chleba, že jo? Já jsem chleb života.
3: A já to a vždycky dneska ještě nazývám tak jako, že jak ti chutná Ježíš, tak dneska se podíváme na druhé téma.
2: No tak pojďme do toho, takže nechám to na tobě a já to potom třeba budu nějak komentovat, nebo budu se ptát, nebo tak.
3: OK, tak já jsem strašně rád, že můžu zase tady přijít nějakou zajímavostí. Vážím se toho, a tak pojďme do toho.
2: Ještě ti do toho skočím, jo? Jako myslím si, že zdaleka nejvíc rozvířilo hladiny tvoje téma, je to vůbec Bůh, nebo je to Bůh? Takže kdo jste to neslyšeli a chcete se trošičku jako zamyslet hlouběji, tak doporučuji tohleto téma někde v archivu. Ale pojďme dál, promiň, že ti skáču do.
3: Jo, pořádku. To téma bylo takové zajímavé a živé, tak uvidíme, jestli tohle bude stejné. Jinak ta série se jmenuje Já jsem a vlastně je to taková jako zajímavost toho, že v Janově evangeliu je používaný ten jahovský výrok jsem, který jsem, a Ježíš k němu vždycky něco přilepí. A jak jsme se bavili, je tam 7 příkladů. Je tam chléb života, světlo života, dveře k ovcím, dobrý pastýř, vzkříšení a život, cesta, pravda a život a pravý vinný kmen. Jenom jsme se pustili do ochutnávání Ježíše a dneska se podíváme na to, jak Ježíš svítí, nebo jak ti Ježíš svítí, protože se budeme zabývat výrokem Já jsem světlo světa, který najdete v Janově evangeliu v 8. kapitole. A je to takový úsek, řekněme, od 12. verše do 30. verše. Já přečtu ale už jenom ten první verš, protože to, co by následovalo, je strašně těžký a takový, jako bych řekl, teologický. A já bych rád, jako aby jsme se spíš zabývali tím světlem a ne tou teologií, která je zatím. Tak přečtu ten verš. Ježíš k ním opět promluvil a řekl: Já jsem světlo světa. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života.
2: No je to jeden z těch veršů, který je strašně profláklý a strašně těžce se na tom mluví, ne? Jakože, jako to znají všichni úplně, už to bereme jako normální, jo?
3: Jako, jo, já jsem právě zvolil Janovo evangelium, protože jsem ho měl někde na začátku, když jsem uvěřil, nebo když jsem dělal nějaký kurzy pro lidi, kteří hledali, tak se většinou volilo Janovo evangelium, které je takové. Já to už říkal minule, ale myslím, že je dobrý si to znovu zopakovat, že Janovo evangelium je docela konfrontační, že má jako jasně definovanou černou a bílou stranu. A buď seš tam, anebo tam, což ostatní evangelia nemají. Má taky, řekněme, hodně teologické věci a řeší teologické věci. A jedna z nich je právě dnešní téma, to je světlo. Mimochodem to světlo je velké téma Jana obecně. Víš, kolikrát se objevuje v Novém zákoně, nebo lepště v Janově evangeliu?
2: Jasně, 77krát.
3: Teď mě dostal. Číslo neznám, ale vím, že mám tady asi 5, 6, nebo 7 příkladů toho, jakože to není jenom jedno místo. Jo, to znamená, jako v mnoha místech Jan znovu a znovu do Ježíšových výroků, nebo se vrací k Ježíšovým výrokům, kde zazní nějaké světlo. Pro příklad třeba po skříšení Lazara v Janovi v 11. kapitole říká, co už nemá den 12 hodin, kdo chodí ve dne, neklopítne, neboť vidí světlo tohoto světa. Kdo však chodí v noci, klopítá, poněvadž v něm není světlo. Nebo další výrok, Jan 12:44, Ježíš hlasitě zvolal, kdo věří ve mne, ne ve mne věří, ale v toho, který mě poslal. A kdo vidí mne, vidí toho, který mě poslal. Já jsem přišel na svět jako světlo, aby nikdo, kdo ve mne věří, nezůstal ve tmě. No, takže janovský téma.
2: Janovský téma. Tak je to zajímavé, že jako když jsme se bavili o chlebu, tak to bylo hrozně zajímavé v tom, že jsme se trochu bavili o tom procesu výroby. Že vlastně, jestli říká, já jsem chleb života, tak je vidět, že to není zadarmo, v úvozovkách zadarmo, protože ten chleba se prostě musí jako v potu tváře skutečně vyrobit. Jak je to s tím světlem?
3: No, světlo má totiž trošku jiný charakter než chleba. Chleba nás živí, že jo, ten potřebujeme denně, ale světlo je vlastně nějaký jako základní element, bez kterého by vlastně život vůbec neexistoval. Možná právě proto se objevuje hned v Genesis, jako řekněme hned v prvním verši, kde vlastně je světlo to první, které se objevuje nad temnotou, nebo překrývá temnotu, nebo nastavuje se nad temnotu. A možná právě proto je pro Jana to světlo tak důležité. A co si budem, že jo, bez světla, bez slunce, bez působení světla vlastně by fakt asi byla pouze a jen temnota. Proto je možná světlo takové jako až jako řekl bych mystické a v nějakých ohledech jako podstatné nebo zásadní. A jako jo, blbě se o něm přemýšlí tak prakticky, jako to bylo o tom chlebu, tam to bylo jednoduchý. Tady je to takové jako mystické.
2: No tak co to ale jako znamenalo pro ty lidi tehda a co to znamená pro nás? Jako, představ si, že bys přišel do nějaké církve nebo na náměstí a teďka řekl, já jsem to světlo světa. Jo? Prostě je to šíleně jako velkohubé, jako, jo? Že, ale co to znamenalo pro ty lidi a co to znamená dneska?
3: Ono obecně je to velkohubé, i ty výroky já jsem jsou velkohubé z pohledu jako pána Ježíše, ale jako my víme, proč je říkal, nebo proč je Jan takhle konstruuje, aby jako jasně dávali najevo identitu Ježíše, to znamená Ježíš je opravdu boží syn, Bůh a proto vlastně propojení Ježíš, světlo, Bůh, světlo dává velký význam komukoliv, když někdo řekne já jsem světlo. A myslím si, že je to provokace, velmi velká provokace pro tehdejší lidi, protože v tom textu, kdybyste si ho přečetli dál, tak bude následovat právě takové to neznáte mého otce, kdybyste ho znali, znali byste mě. Jo, proto jsem ho nechtěl číst, protože tam se zabývá vlastně otázkou toho vlastně synovství Ježíšova. Nás ale zajímá jako opravdu emoce a pocit z toho, jak svítí Ježíš v našem životě. Protože to je vlastně podtext toho dnešního přemýšlení. Jak ti vlastně svítí Ježíš? Jak osvětluje tvůj život? Jak ti svítí do tvých jako temnot, který máš možná v sobě? A to jsou takové věci, které si myslím, že by s tím mohly být zajímavé a inspirativní pro naše posluchače.
2: To se ptáš mě, jo, jako teďka...
3: Ptám se čas, jak ti svítí ve tvém životě?
2: To je jo. No je to dost abstraktní, ale je to zajímavé. Já mám několik takových, já vytvářím v poslední době takové mohyly z kamenů a mám jich několik tady kolem svého bydliště a každá ta mohyla má svoje téma a vždycky za každou modlitbu tam vlastně přidám kámen. A je to zajímavé, jo. Vytahuji z potoka kameny a říkám si, tak kamaráde, jak dlouho jsi teďka byl někde tady jako v potoce a teď tě prostě použiju pro svaté záměry, jo, a dám ho do té mohyly. Ale kromě těch praktických věcí, jako jedna z modliteb, která si myslím, že právě je pro mě úplně ta esence a je to vlastně modlitba za spasení. A teda nemám mohylu spasení ještě, jo? Mám mohylu všech možných jako věcí, ale už mi to párkrát přišlo na mysl, když jsem se modlil, že vlastně, jako kdybych to bral jako normální, jo? Jako jsem zachráněný pro věčnost. Takže když se ptáš na to, jak to, já bych řekl, toto je pro mě světlo světa, jo? Nebo to je světlo mého života,
1: Zajímá vás obsah No Filtru víc? Zapojte se do skupiny No Filter Speciál. V této skupině sdílejí Milan a Tom speciální obsah navíc. Věříme, že ti může pomoci v osobním růstu, vykazatelnosti, naplnění cílů, ale třeba taky k navázání kontaktu se zajímavými lidmi ve skupině. Více informací na stránkách citychurch.cz.
3: Já bych jako možná rozdělil světlo nebo to téma na tři takové top témata. První je vlastně, jak Ježíš osvětluje svět jako takový. Druhý téma je, jak osvětluje mě samotného. Jak nasvěcuje možná moje temnoty, které mám ve svém životě. A poslední téma je možná takové jako kontraverzní v tom, jakože jestli náhodou já nežiju, i když jsem křesťan, nežiju v temnotě, a jakože jsem možná to světlo někde nechal zhasnout, někde možná udusil, možná překryl. A vlastně v tuto chvíli nemám odvahu to světlo znovu pouštět do svého života. Tak tyhle ty tři nějaké oblasti. A můžeme to tak nějak jako rozvinout, jo? Že jak to vlastně je s tím výrokem, že já jsem světlo světa. A ono je to taky jako taková kontraverze, protože vlastně co to znamená? Že Ježíš osvěcuje svět. A ono je to jako možný vnímat ze dvou, ze tří úhlů. Jeden je takový, no, on ho nasvěcuje, ale jenom pro ty, kteří to světlo chtějí přijmout. Nebo ho opravdu nasvěcuje, to znamená opravdu přináší do temnoty světlo, to znamená ten svět je díky němu nějakým způsobem nasvětlen a spasen. A nebo je to právě takový to jenom jako jo, tak jako je to světlo, ale záleží stejně na něčem jiném a to je na nějakým tvým osobním rozhodnutí. Tak jenom tohle jsou jako zajímavá témata. K čemu by ses třeba ty klonil?
2: Ještě jednou řekni ty tři, prosím tě.
3: OK. To znamená jako nasvětluje svět. To znamená, já jsem světlo světa. To znamená, jako přináší světlo tam, kde bylo tma, to znamená, Ježíš jako je obecně, řekněme, spasitel pro všechny, protože dává světlo všem.
2: Ano.
3: Druhé téma je, nasvětluje mě jako člověka, proto jako když ho přijímám, tak mi dává život. A třetí téma je, to znamená jenom pro některé, a třetí téma je, jakože jestli náhodou to není tak, že to není to hlavní téma, to světlo, ale že vlastně jenom ti může ukázat cestu k nějakému spasení nebo vykoupení.
2: Aha, aha. No tak já bych skoro řekl, že všechny tři teda. Jo, protože no, jakože že ve všech třech bych našel nějakou pravdu, proč to tak je. A myslím si, že vůbec Bůh, Ježíš, v tom naprosto globálním jako rozměru, no, tak je to stvořitel, že jo, a je to dárce světa, to znamená, že určitě to tam jako je pro mě osobně v tom druhém taky a v tom třetím je to, co ti ukazuje tu cestu rozhodně, jako jo. Otázka Ježíši, veď mě, nebo ukaž mi cestu, je taky správně.
3: Jo, on ten text je sám o sobě takový prazvláštně postavený, protože na začátku je ten tvrdý, jako takový jako velký a obsáhlej výrok, já jsem světlo světa. Jinými slovy, jako Ježíš je opravdu světlo světa, jo? On ho nasvěcuje, ukazuje, prosvětluje, ukazuje mu možná pravou podstatu lidství. A na to navazuje to, a kdo mě následuje. Jo, to znamená, je to jakoby oddělené, propojené spíš jenom jako nějakou vazbou. Nezní to tak, že to světlo je jenom pro křesťany. Je to vlastně jo. Tak, že je pro všechny. Jak? Ale konkrétně se každého dotýká, to už je vlastně individuální záležitost. A my asi nemůžeme ovlivnit nebo nastavit nějaký obecný princip, který by říkal, že světlo je jenom pro ty, kteří ho reálně budou následovat. Ty, kteří ho nenásledují, tak nejsou. I když ty výroky, které jsem i nějaké říkal, potom ukazují tu černobílost toho Jana, že on to pak jako opravdu staví, že buď seš ve tmě, nebo seš ve světle. To znamená, buď seš Ježíšem, nebo nejseš Ježíšem.
2: Já jsem ještě v rámci přípravy na tohleto téma trošku jako googlil a prohnal umělou inteligenci. Já jsem si totiž vzpomněl, já jsem před nějakým časem byl v jednom středověkém vězení a vlastně v rámci té prohlídky nás vlastně vedli jako na to místo, kde byly dveře do toho vězení a řekli, toto je místo, kde většina těch vězňů viděla světlo naposledy. Jo, a teďka jsme šli vlastně do toho podzemí, kde byla jako tma, nebo tam trochu bylo jako světlo, a oni říkali, tady byla vlastně absolutní tma. A oni tady byli prostě zavření, prostě v těch celách, a jeden z těch dotazů byl, jak dlouho jako tam vydrželi, jo. A oni říkali maximálně 14 dní. Což jako, to byl pro mě jako šok, jo. Já jsem si říkal, dobře, tak jako když tě tady zavřou a přece jenom ti trochu něco jako dají jíst, tak jako žiješ, jo. Ale pak jsem to teda prohnal AI a trochu jsem se na to díval. A je to zajímavé, že skutečně, když jsem se zeptal ve středověku, jak to vlastně fungovalo, tak byla to otázka týdnů. Jo, když tě dobře živili, nebo prostě přece jenom tam něco bylo, tak to mohlo být jako deal, ale byla to otázka prostě několika desítek dnů a pak ten člověk umíral. V obrovských jako mukách, i fyzických, psychických, taky je dokázáno, že v zemích, kde je méně světla, je větší množství jako depresí a sebevražd. Takže trochu se snažím žít do té situace, když to ti lidé slyšeli, že Ježíš prostě přišel, teď tam prostě vyklopil, já jsem světlo světla, co pro ně to asi znamenalo. Třeba se zkušeností, že byli zavřeni někde ve vězení, jo, prostě římském nebo něco, ale taky možná ne, jo, to prostě, ale věděli, co to znamená jako tma, protože světlo bylo vzácné v zásadě, třeba po večerech, jo, nebo tak nějak.
3: No, můžeme na to navázat, že vlastně pro Židy to mělo jako jasný význam, že když člověk jako z židovského národa uslyšel jako takovýhle, jak jsme řekli na začátku, trochu velkohubý výraz, který Ježíš použil, tak mu mohlo skočit do hlavy to vyjádření z Izajáše z 9. kapitoly. Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo. Nad těmi, kdo sídlí v zemi širé smrti, zazáří světlo. To známe z úžasné písničky. A to je možná propojka mezi Izajášem a Ježíšem. A Ježíš vlastně se právě tady přihlašuje, tak jako jsme to říkali, že vlastně u toho chleba se Ježíš přihlásil k výroku, který byl vlastně při vyhnání z ráje, kdy pod tu tváře budeš dobývat svůj chléb, a pak jsme řekli, že to vlastně použil i v té modlitbě, kterou vlastně se modlíme velmi běžně, a to je Otčenáš, chléb náš ve zdejší den nám dnes. Tak vlastně podobně bychom mohli říct, že takhle se Ježíš identifikuje s tím světlem na počátku, v tom Genesis, kdy Bůh stvořil světlo, a kdy vlastně tady bylo zaslíbení velkého světla, které se rozsvítí a rozzáří nad smrtí, nad zemi. To je vlastně jakoby možná odpověď na to, co mohli ty lidé vnímat, když takhle velkohubě Pán Ježíš o tom mluvil.
2: Jo. A pro mě ještě jedna zkušenost jako z dnešní doby. Byl jsem součástí takových jako uzdravujících modliteb, které řešily nějaké hluboké duchovní věci. A jedna z těch otázek tam bylo, kde je tam Ježíš. A možná se k tomu můžeme víc věnovat ve speciálu. Můžu to trochu víc popsat, jo. Ale bylo to pro mě takový jako aha moment, jak vlastně to světlo skutečně tam fungovalo. Když prostě přišlo tohleto, hele, posvěť Ježíšovým světlem, tak prostě najednou se objevovaly neuvěřitelné věci, které jako předtím nebyly viditelné, jo?
3: Já jsem to právě takhle myslel, když jsme se bavili o tom, že Ježíš nasvětluje tvé temné stránky uvnitř tvého života, a možná je právě světlem, které právě uzdravuje ty temné věci, které vlastně v sobě máme. A přirovnával jsem to v tom kázání, když už jsem jej měl, právě k živočichům, který žijou v temnotě. To je většinou v nějakých jeskyních, žijou třeba ryby, které nemají vyvinutý oči, žijou tam třeba nějaký oboživelníci nebo nějaká další stvoření. A na nich je zajímavý, že vlastně jsou přizpůsobený životu ve tmě. A jako je otázkou, jak my jsme přizpůsobený životu ve tmě. A teďka bereme tu tmu jako právě popis života bez Boha. Bereme to jako právě popis života, kde světlo nemá přístup. A v tu chvíli, kdy jsi to popsal, tak ano, jako ve chvíli, kdy přichází světlo do míst, kde je tma, tak se vlastně nasvětlíš. A v tu chvíli právě, když do těch věcí, které jsou v nás a jsou vevnitř a jsou temné, přijde světlo, tak se ukážou a jsou vidět. Dá se o nich líp mluvit, protože umíme popsat ten tvár, umíme popsat tu emoci, kterou z toho máme, umíme vlastně najednou nahlédnout na to, že to nemusí být tak velký. Myslím, že v jednom příběhu nebo v jednom díle jste tady mluvili o tom, že strach je 80% fantazie a 10% reality. A to je přesně podle mě to samý.
2: Jo.
3: To znamená, že díky světlu, které nás nasvítí, se může stát, že naše temnoty se zmenší. A možná díky Ježíši a jeho uzdravovací moci světla zmizí.
2: Jo, ale pomaličku se blíží 20 minut, což máme na NoFilter, takže když bychom to měli zhrnout, nebo možná zhrnout do nějaké výzvy, jako jo, co je výzva tady z toho pro příští týden?
3: Určitě bych asi se zabýval tady tím, co jsme řešili naposled, to znamená, jak moc pouštím světlo do svého života. A jako křesťan a možná i jako nevěřící, protože samozřejmě věříme, že nás poslouchají i lidé, kteří třeba hledají, jak moc jsem ochoten pustit světlo do svého života, jak moc ochoten jsem nechat nasvítit mý temný stránky, jak moc ochoten jsem připustit, že některé věci možná potřebuju nasvítit a potřebuju pomoc na to, aby mi to světlo do toho života někdo vnesl. My samozřejmě můžeme doporučit se nechat nasvítit Ježíšem, jeho mocí.
2: Jo, to je úplně tak, jak se to dělá, ještě tak, jako, že by to chtěl trochu návod, jako...
3: Ale tak jako jednoduchý, že jo, tak Ježíše můžeš pustit do svého života jedině modlitbou, osobním rozhovorem, možná takovým tím usebráním se, padnutím na kolena, vyznáváním. Když to neumíš sám, tak máš kolem sebe určitě nějakýho člověka, který je křesťan, nebo zajít někam do církve, do kostela a ty lidi prostě oslov a dej jim příležitost, aby se za tebe modlili.
2: Jo. A myslím si, že taky ta praktická věc možná, pokud máš nějakou temnotu nebo mlhu kolem sebe, a to je to, o čem bych chtěl v tom speciálu trochu mluvit víc, ale vůbec obecně zkus se modlit za Ježíšovo světlo. Posvěť Ježíšovým světlem. A zase to zní trochu možná obecně, chtěl by to konkrétně, ale to teďka úplně nejde. Jako teďka
3: do mých
2: jako,
3: problémů, do mých strachů, do mých starostí.
2: Jako vysloveně můžou to být temné místnosti tvého života a tam je Ježíši posvěti do těch koutů a ukáž. To je něco, co pro mě třeba osobně, já jsem to zažil a zažívám, strašně pomocí, jako jo, pozvat Ježíše přímo do temných koutů, aby věci, z kterých jde strach, které jsou nejasné, tak prostě Ježíš přináší světlo jako jasnost do toho. Jo? A to je povzbuzení, určitě. Jo. Hele, Luky, moc díky.
3: Není zač.
2: Tak my teďka končíme NoFilter a jdeme do speciálu. Mějte se moc hezky a uslyšíme se zase za týden.
3: Naslyšenou.

0: Toto byla další epizoda pořadu No Filter. Doufáme, že vám přinesla inspiraci. Podpořte tento pořad sdílením na svých sociálních sítích. Děkujeme a za týden opět nashledanou u No Filteru.
1: Ve třetím dílu letních repríz se dostane na Ježíšův záhadný výrok Já jsem dveře. Repríza se na vás těší dnes v 10 hodin 15 minut a na premiéru si počkejte na pondělí v 11 hodin 15 minut.

Drahý Bože, snažil jsem se tak moc, aby jsi byl na mě pyšný. Čím více se snažím, zdá se to stále těžší. Ty to se mnou ale nevzdáváš, stále mě miluješ.

Se Znělkou jsme vstoupili do poslední hodiny nočního vysílání. Bylo 5 hodin a i tuhle poslední hodinku budu s vámi trávit já, Aneta Lofítková, ale také se na vás těší pořad Život víry, který už za 15 minut odstartuje.

0: Další z životních příběhů o setkání a životě s Bohem nabídne následující pořad, který pro vysílání Rádia 7 připravila Kateřina Hodecová.
1: Život víry. Rozhodnutím pro Ježíše to teprve začíná.
2: U mikrofonu mám Pavla Šmídlu, člověka, kterého se ptám na to možná nejdůležitější v životě. Jak jste poznal Pána Ježíše Krista?
3: No tak já jsem napřed chodil do katolického kostela jako malý kluk, protože jsme vyrůstali v katolické rodině. A tam se mi to moc nelíbilo, protože to bylo takové jednotvárné a takové monotónní a pořád dokola ty oběti. Tak jsem prostě potom vyrůstal a na víru jsem zanevřel, nebo se mi to nezdálo zajímavé a praktické pro život. A pak jsem vystudoval průmyslovku, šel jsem na vysokou školu a můj švagr s mojí sestrou se obrátili u adventistů a tak mě to zajímalo, ta jejich cesta, tak jsem se taky někdy zúčastňoval těch sobotních shromáždění a tam mě to trošku oslovilo, protože to bylo zajímavé a řešili se takové praktické životní otázky, tak jsem potom šel po neúspěšné cestě na vysoké škole, kdy jsem přerušil z psychických důvodů, tak jsem šel na vojnu a po vojně jsem se vrátil a šel jsem na 2 roky do Krkonož na jednu boudu sloužit a jako správce domovních a tam jsem se taky seznámil s křesťanama v Trutnově a začalo mě to velice zajímat, protože jsem měl plno otázek, na které mi nikdo nedokázal odpovědět, tak jsem se tam zúčastnil shromáždění a začal jsem číst Bibli. A tu Bibli jsem jí moc nerozuměl, takže jsem to na chvilku odložil, ale protože jsem se stále nemohl spokojit se svým životem, tak jsem se snažil přijít věci na kloub, tak jsem se modlil a chtěl jsem, aby se mi to nějak osvětlilo, abych měl takový vnitřní zrak na to písmo, abych tomu rozuměl i čtení mezi řádky a co vlastně Bůh mi chce tím říct. Tak jsem navštěvoval různé shromáždění, nebyl jsem nikde členem žádné církve, ale líbilo se mi, že můžu chodit z jedné církve do druhé a tam porovnávat jejich učení. Tak jsem potom se vrátil z Krkonoš zpátky a vznikala tady nová církev bratrská, do které jsem chtěl chodit a bavilo mě to, že je to takové neformální a seznámil jsem se tam s jedním kazatelem, který byl laický kazatel a který mě hodně na moje otázky dovedl odpovídat logicky a smysluplně, tak jsem se s ním skamarádil a on mě řekl, že mi něco chybí a já jsem pořád nevěděl, co mě chybí a v čem jsem zaostával a že to prostě tomu nerozumím ještě úplně. Tak on mě řekl, že jsem ještě nepřijal Ježíše jako svého Pána a Spasitele do svého srdce a že stojím ve dveřích a nemůžu projít těma dveřma, že se nějak vzpírám a že bych to mohl udělat, že se mi jako otevře úplně obzor. Tak já jsem to potom udělal na jednom takovém skupinovém shromáždění u kamarádu tady v Drahotuších a prožil jsem takové vnitřní ujištění, že Bůh existuje, že mě miluje a že chce pro mě mít takový dobrý plán pro můj život a že se můžu rozvíjet a můžu se prostě setkávat s ním každý den a můžu se k němu modlit a můžu na něho spoléhat, že on mě nikdy neopustí, tak jsem to udělal a tak se mi hodně jako ulevilo a otevřel se mi prostor pro setkávání znovuzrozených křesťanů, kteří udělali to samé jak já a kteří taky toužili potom po té pravdě a po té lásce a po tom milosrdenství a odpuštění, tak jsem byl rád, že jsem to s něma mohl absolvovat a že jsem mohl kráčit tou cestou s nimi a že jsem mohl navštěvovat sbor a tam jsem se mohl radovat s ostatními a ujistit se, že Bůh má pro mě plán a má pro mě nějaké řešení mých životních situací a tak jsem byl rád, že jsem se s nima jako mohl stýkat.
2: Na vašem příběhu mě moc potěšilo, že jste nehledal laciné odpovědi svých otázek, ale opravdu jste šel po podstatě věci. A tak si říkám, dneska máte ještě nějaké otázky?
3: No, objevují se stále nové a nové. Tím, jak čtu písmo a jak se modlím a jak se snažím plnit Boží vůli, tak se snažím prostě ty otázky na ně zodpovídat z písma a někdy se mi to daří, někdy se mi to míň daří, ale podle toho, jak žiju, tak poznávám, že někdy hřeším a někdy nedělám to, co mám konat, tak se mi ta cesta k Bohu trochu uzavírá a tak se mi nedaří v životě a není to všechno o tom, že by člověk žil snový, nějaký krásný život, ale jsou tady překážky, je tady hřích, je tady to zlo, které se snaží nám znemožnit cestu k Bohu a cestu k pravdě a tak snažím se číst různé knihy a snažím se to srovnávat s písmem, abych věděl, co je důležité a co je méně důležité a kde je ta pravda a kde je lež. A tím, že se odvracím od hříchu a snažím se žít čestný a spravedlivý život, tak tím se mi ta cesta otvírá a tím se mi ty otázky zodpovídají a vím, že to je nikdy nekončící proces, který jako člověk musí absolvovat a hledat a nacházet a vím, že když se snažím žít jako dobrý život, tak ta pravda a ta láska v tom písmu se mi otevírá a ty otázky už nejsou tak palčivé, které nedokážu vyřešit a vysvětlit, tak se mi upozadňují, už to není tak důležité a vím, že na ty otázky nemám nějak tlačit a nemám se nějak se snažit je zodpovědět, protože to není důležité v mém životě a mám se soustředit spíš na to, co je tady a teď a co můžu vykonat pro dobro lidí a pro druhé a tak se snažím tak žít dál a objasňovat si, co je důležité a co je méně důležité.
2: Uměl byste pro někoho, kdo nás poslouchá a třeba ještě nepatří Pánu Ježíši, nějak stručně říct, v čem je bonus života s Bohem, co člověk má, když má Krista?
3: No tak je to především v tom, že člověk nedělá nějaké zbytečné věci, které nemají žádný smysl a nezabředává se do nějakých problémů a snaží se tu cestu hledat ve shodě s Boží pravdou a tím se vyvaruje různých chyb a různých kotrmelců v životě a nedostatků a když ví, kde má hledat odpovědi, tak se snaží tu situaci vyřešit tak, aby byl spokojený on, aby byla spokojena jeho rodina, aby se všecko vyvíjelo tak, jak si to pro nás Bůh připravil, protože věřím, že Bůh má s každým člověkem svůj plán a má nějaký smysl ten náš život v tom, že objevujeme ten plán pro svůj život a ty cesty, kterými se máme dát a který máme jako se z toho radovat, že Bůh má pro nás takové skryté kamínky many. A můžeme se spolehnout, že když chceme žít s Bohem, že on nám vždycky tu cestu ukáže a dá nám v pravou chvíli nahlédnout na ten správný postoj a to správné řešení otázky, které je pro nás nejvýhodnější a nejdůležitější a můžeme tak růst a můžeme tak se vzdělávat a můžeme tu cestu s Bohem mít, protože on nás má rád a chce pro nás to nejlepší a když toto víme, tak s tím Pánem Bohem je to ta cesta snazší a nemáme nějaké zbytečné mindráky v životě a různé jako neštěstí, kterými se můžeme vyhnout a kterými můžeme to všechno vyřešit a můžeme se spolehnout na Boha, že on má pro nás vždycky odpověď. A když jsme citliví na Ducha Svatého, tak tu odpověď najdeme ve svém srdci a můžeme jít dál a můžeme se spolehnout, že všechno se v dobré obrátí a že všechno zase má nějaké řešení a všechno má nějaký důvod, proč se to stalo.
2: Když mluvíte o Božím plánu pro život člověka, rozpoznal jste ten Boží plán pro sebe?
3: No, je to, můj život je dost takový složitý a který jsem si to tím vlastně způsobil všechno sám. A ten Boží plán pro můj život je, abych žil čestně a spravedlivě, abych žil pro druhé, abych nebyl sobec a nežil jenom pro sebe. A abych se taky mohl radovat z těch věcí, které Bůh pro mě připravil, abych je nacházel. Určitě je to společenství v církvi, je to společenství v rodině, radost z podpory rodiny a taky hledání partnerky a hledání smysluplného vztahu dvou lidí, které je velice důležité, protože Bůh říká, že není dobré člověku být sám. A taky, abych rozvíjel svůj talent, který jsem zdědil po otci a který je hudební a abych se vzdělával v hudbě, abych činil radost Bohu svou hudbou, abych oslavoval Boha a abych taky měl smysluplnou práci, která by mě naplňovala, ve které bych našel uplatnění, aby ta práce měla a byla radost a nebylo jenom trápení a nebylo to jenom čisté vydělávání peněz a nějaké takové zhromažďování hmotných statků a taky, abych prostě měl radost ze života, abych každý den nacházel nějakou drobnou radost, abych nesmutnil, abych se netrápil ničím a abych všechno odevzdal Bohu, který mě miluje a který to vždycky se mnou myslel dobře a abych se taky radoval a spoléhal na ostatní, že se můžeme navzájem za sebe modlit a že můžeme řešit svoje problémy ve sboru a v církvi a mohl se podílet na tom správném chodu církve a tom správném směrování, aby jsme se radovali a měli účast na bohoslužbách, kdy se člověk občerství a tak se člověk jako raduje z toho, že je v církvi a že je mezi bratrama a sestrama, kteří jsou živými kameny církve a je to takový život, který je smysluplný a který dává naději do budoucna a který má nějaký důvod a má nějaký smysl a má to všechno. Prostě je to ku prospěchu věci a Bůh se raduje z toho, že lidé hledají jeho vůli a že se snaží žít ten charakterní a radostný život v Bohu a tak nacházet každý den nějaký důvod, proč jí dal.

0: Vy jste zmínil církev a to je dnes docela otázka, protože mnoho lidí si rádo žije svoji víru v takovém nějakém tom individualistickém módu. Pro vás zjevně církev je důležitá. Proč?
1: Církev je důležitá z mnoha důvodů. Taky se v písmu píše, že brány pekel církev nepřemohou, takže se snažím chodit do církve a snažím se žít společně se sborem a řešit ty problémy a mít na to nějaký vliv, protože v té církvi je radost a je tam Duch Svatý a je tam takový pocit blaha, že z toho světa, který nás jenom chce uštvat s různýma honbama za něčím, co nemá smysl a co nemá žádný opodstatnění, tak v té církvi nacházím takovou oázu radosti a svatosti a nějaké takové sounáležitosti mezi bratrama a sestrama, že jsme na jedné lodi a že to společně můžeme všechno zvládnout, že ti lidé přemýšlí jinak, než přemýšlí tento svět a snaží se žít podle desatera a podle božích zákonů a taková, je tam takový vnitřní pokoj, člověk nalezne v církvi, takový klid v duši, mír se všemi lidmi a tu sílu pro další život a pro odpuštění a pro nějaké takové radování se z toho, že v té církvi je to společenství a že je tam taková radost a že se můžeme milovat navzájem, protože Bůh nás miluje, tak v té církvi je ta láska se stonásobně zvýší a můžeme se navzájem milovat a můžeme se modlit jeden za druhé a odpouštět si hříchy.
0: Druhým pilířem života věřícího člověka je bezesporu Bible, Písmo svaté. Vy jste říkal, že na začátku jste Bibli četl, ale moc jste ji nerozuměl. Čím je pro vás to biblické poselství, ta zpráva dnes?
1: Tak dnes v takovém uspěchaném a dost hektickém světě, kdy se dějou jedna záležitost za druhým, tak při tom čtení písma, když jsem přijal Pána jako spasitele, tak mě to osvětlil Duch Svatý a nacházím tam odpovědi na moje otázky, které se týkají i Izraele a i tohoto dění v tom světě, jako v globálním světě. A jsou tam odpovědi na ty nejistoty a na to tápání a na ty nedostatky, které člověk má, tak tam nachází oporu v evangeliu, že Pán Ježíš zemřel za celý svět a že vstal z mrtvých a že tou smrtí to nekončí a že se můžeme radovat, že máme v nebesích věčný domov a že nás Bůh miluje a že nás nikdy neopustí a že má pro nás nejenom na tomto světě, ale i na tom světě v Božím království má pro nás plno úkolů a plno práce a plno radosti a že se můžeme s Pánem Ježíšem setkávat už tady a to Boží království vytvářet tady mezi sebou, že se máme snažit o to, aby jsme žili čistý a svatý život a že se můžeme radovat z toho, že Bůh je s námi spokojený a že má na nás svatý vliv a že v tom písmu svatém nacházím ten soulad s bratrskou nebo s církví a různě s tím Božím slovem a to, že to Boží slovo je jednoznačné ano, ano nebo ne, ne a že tam v tom Božím slově nacházím takový pokoj a takový klid a mír, který se mi dává do srdce, že je to taková jistota v tom dnešním světě, taková opravdu perla a je to kniha knih, která mi dává i s objevováním s konkordancí, když to studuju a různě, když se na to soustředím do hloubky, tak mi to dává takový vnitřní klid a mír a pocit, že Bůh je živý a že nesložil zbraně a že můžeme bojovat proti tomu zlu a můžeme Božím slovem toho původce zla můžeme odzbrojit a můžeme to Boží slovo použít jako útočnou zbraň proti původci zla a proti tomu, že nás napadají různé myšlenky negativní a že můžeme ty negativní myšlenky odzbrojit tím Božím slovem.
0: Máte nějaký oblíbený biblický úsek nebo verš?
1: V celé Biblii je krásné, že se prolíná, že můžeme stále nacházet na první stránce i na poslední souvislost a spojitost a že můžeme hledat a stále nacházet nové a nové věci s tím, že pokračujeme v tom hledání. Samozřejmě Janovo evangelium je takové nejsladší, takové nejvíc milostivé a nejvíc, Pán Ježíš asi Jana miloval nejvíc, tak to je takové krásné čtení a takové hladké, takové srozumitelné a jednoduché. A doporučoval bych čtenářům začít s Janovým evangeliem. A pak kniha Zjevení, to mě velice zajímá, dopisy u různým církvím, které se tam objevují v knize Zjevení a které nám Bůh pomaličku odkrývá a snaží se nám, abychom tomu porozuměli a abychom všechny ty výjevy a ty úkazy, které jsou tam, aby jsme s nimi byli ztotožněni, aby jsme to chápali, aby jsme se z toho radovali, že to není jenom hrůza, která se valí na tento svět. Poslední doby budou hodně o válka, hodně o hladomoru, ale je to taky radost, že se Pán Ježíš pro nás vrátí a že můžeme se spoléhat na jeho slovo, že se všechno vyplní podle toho, jak je napsáno.
0: Ještě třetí pilíř nebo důležitou oblast života křesťana chci zmínit nebo zeptat se vás na ní, a to modlitbu. Modlitba, to je takový fenomén, možná každý člověk si ji trošku představuje jinak, ale jaká je vaše zkušenost s modlitbou?
1: Modlitba je důležitá v životě člověka, protože při modlitbě se člověk spojí s Bohem a není to jenom vykládání naučených frází a je to hlavně rozhovor, kdy očekávám na Boha a vlastně tím, že se pokořím, tak tím mi dává Bůh do srdce ty správná slova, ty správné věty a ta modlitba je důležitá pro klid a pro pokoj v srdci a pro takové ujištění, že Bůh mě slyší, že mi rozumí, že mi dává odpovědi a že se snažím být v Bohu souladu s Bohem při té modlitbě, že můžu se spolehnout na to, že on mě odpoví, že mě vyřeší ten problém a že se můžu modlit jako jeho slovy, že očekávám na to, co Bůh chce v mém životě udělat a při té modlitbě se dozvím, jakým způsobem asi mám činit a jak se mám zachovat a je to takové stišení před Bohem a taková pokora a pokoj, že při té modlitbě člověk zjistí, jak ho Bůh miluje a jak ho se snaží mu porozumět a snaží se mu víc stříct a je to v takovém hektickém světě dneska je to takový klid a mír a taková radost a pokoj, že můžeme se s Bohem spojit a že ho můžeme pochopit a můžeme dělat ty skutky lásky a porozumění a můžeme se radovat, že je Bůh s námi.

O svou duchovní cestu hledání a nalézání se v relaci Život víry podělil Pavel Šmídla, se kterým natáčela Kateřina Hodecová. Chcete-li druhým lidem přiblížit příběh vaší cesty k Bohu a jeho cesty k vám, kontaktujte nás na e-mailové adrese radio7@radio7.cz. Další svědectví o životě s Bohem uslyšíte v pátek v 11 hodin 15 minut.

0: do?
1: Jak mohu milovat někoho, koho jsem nikdy neviděla, pokud je vidění vírou, jak mohu věřit? Musím být upřímná a ptát se, ale budu bojovat s pochybami, budu se modlit, budu utíkat, budu doufat. Ale abych pravdu řekla, věřit je dřina.

Dostali jsme se na závěr nočního vysílání Rádia 7. Jsem ráda, že jste si nás zapli k poslechu. Od mikrofonu se s vámi pro tuhle chvíli loučí Aneta Lofítková a přeju vám požehnaný den prožitý v Boží náručí.

Krásné, pokojné sobotní ráno na Rádiu 7. Je 6 hodin a já vás vítám u našeho ranního vysílání 18. července. Sobota bývá dnem, kdy se snažíme dohnat všechno to, co jsme nestihli přes týden. Já vám přeji, abyste to zvládli v klidném tempu a v případě, že jste momentálně na dovolené, abyste si opravdu dovolili odpočívat. A na každém z vás záleží, jestli to bude pasivní nebo aktivní odpočinek. K tomu vám hraje písnička od Phila Wickhama Náš Bůh je úžasný, on kraluje.

Ranní vysílání zahájíme tichým časem o 6:45, konkrétně veršem z proroka Izajáše. Připomínka večeře páně je určitým pobídnutím k nesení zprávy o Ježíšově vítězství k ostatním. Závěrečné zamyšlení Romana Touška připomíná velké poslání od 6 hodin 45 minut. Jaké zbraně nám Bůh dává, abychom se dokázali bránit a čelit obtížím každodenního života? A jak se s nimi vůbec učit správně zacházet? Druhý díl seriálu o Boží zbroji se zaměří na naprostý základ křesťanského zápasu, na nás, na pás pravdy. Zveme vás ke společnému přemýšlení a modlitbám, které nám pomohou pevně stát v pravdě i uprostřed životních zkoušek. Modlitby podle Bible poslouchejte v 7 hodin. Byl vymodleným zázrakem, ale i tichým svědkem nepochopitelných zkoušek. Příběh Izáka nás učí, jaké to je žít ve stínu velkého otce a přitom najít svou vlastní cestu k požehnání. Série o velkých biblických postavách pokračuje v klíčovém slově po 8 hodině. V 9:30 přistane ve vysílání letní pohlednice Broni Procházkové z Anežského kláštera v Praze. Vydejte se pod klembu stišit smysly a zahlédnout krásu gotického umění.

Po následující písničce spolu otevřeme Bibli, konkrétně v proroku Izajášovi 40. kapitole 31. verši.

Krásné sobotní ráno na Rádiu 7. K dnešnímu zamyšlení si se mnou můžete najít verš ze Starého zákona, Izajáš 40. kapitola, verš 31. Čtu z ekumenického překladu. Ale ti, kdo skládají naději v Hospodina, nabývají nové síly, vznášejí se jako orlové, běží bez únavy, jdou bez umdlení. To jsou opravdu povzbudivá slova Bible. Po týdnu plném práce potřebujeme načerpat. Kde jinde my křesťané nabrat sílu než u věčného zdroje, pramene živé vody? U toho, který není zemdlený ani znavený, jak se píše o tři verše předtím. Je to stvořitel končin země, má dostatek zásob síly a neškudlí, ale je rád, že se s ní může podělit. Obdaruje nás vším potřebným pro naši cestu. Má obrovskou sílu a úžasnou moc a všechny nás zná jménem. Bůh je vítěz, ale takový, který si své vítězství nenechává pro sebe. Chce nás přibrat na stupeň vítězů a má pro nás místo. To je úžasné. Jak na to konkrétně? Obraz orla nevybral Izajáš náhodou. Když se blíží bouře nebo když orel potřebuje překonat obrovské vzdálenosti, nevyčerpává se máváním křídel. Místo toho je odvážně roztáhne, sklidní se a využívá vzdušné proudy, nechá se jimi vynést vysoko nad bouři. Orel nelétá díky své vlastní síle, ale díky tomu, že se naučil důvěřovat neviditelnému proudu. Složme i my naději v Hospodinu a spočiňme, zastavme se s důvěrou, že předáváme den, starost či co máme na srdci Pánu Bohu. V modlitbě mu vydejme svou věc a pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit naše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Filipským 4:7. On dává zemdlenému sílu a dostatek odvahy bezmocnému. Izajáš 40. kapitola, 29. verš. Stišme se teď společně a odevzdejme vše, co v sobě nosíme, do Božích rukou. Drahý Otče, přicházíme k Tobě s celým svým uplynulým týdnem, se všemi radostmi, ale i s únavou a starostmi, které nám leží na srdci. A chceme vědomně složit u Tvých nohou batoh starostí a odevzdat Ti naše obavy o budoucnost, naše různé otázky i věci, které nemůžeme mít pod kontrolou. Děkujeme Ti za Tvou věrnost, za to, že nás neseš každým dnem tohoto týdne a že nás neopouštíš. Prosíme o Tvůj pokoj, který převyšuje každý lidský rozum. Ať se rozlije v našem srdci i v naší mysli. Postav ho jako stráž u dveří našich myšlenek, aby nás neohrožoval strach ani úzkost. Dej nám orlí křídla, abychom viděli život z Tvé perspektivy. Chvála Tobě, Pane, za to. Amen. Takže roztáhněme křídla a nechme se nést Boží milostí a pokojem. Přeji vám požehnanou, klidnou a občerstvující sobotu.

Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. O tom zpíval Matt Redman v písni Beautiful News. Před námi jsou ještě písničky od Jany Zibalové, Romana Dragouna, Michaely Kadlecové, tedy až do 6:45, kdy pro vás Rádio 7 má přichystanou biblickou úvahu s Romanem Touškem. O večeři, páně.

už s přáteli se sejdem. Co zbývá na zdraví jen pít? Bez vzpomínek to nejde. Až věky přejdou, bude číst. Snad nikdo popsanej ten list.

0: Večeře Páně je jedním z důležitých odkazů, které Ježíš zanechal své církvi. Blíže ji procházíme s kazatelem Romanem Touškem v biblických úvahách. Ta dnešní závěrečná obsahuje zprávu o Ježíšově vítězství.
1: Dnes máme před sebou poslední díl tohoto seriálu. Pro připomenutí toho, o čem jsme mluvili minule, bych chtěl připomenout jedno podobenství, které pán Ježíš sám pověděl. Kdy rodička, která porodí svého synka, už nikdy nevzpomíná na svoje porodní bolesti. Mluvili jsme totiž o atmosféře při večeři Páně, o tom, jak se tváříme. Mluvili jsme o tom, že se to v nás někdy pere. To, že na jedné straně vnímáme Ježíšovo utrpení, ale na druhé straně můžeme vnímat a stále si připomínat, že Ježíšovo utrpení nám přineslo spasení. A kvůli tomu spasení a kvůli tomu, abychom se mohli radovat, Pán Ježíš trpěl. Proto slavení večeře Páně by mělo být především slavností, ve které se radujeme, protože Pán Ježíš Kristus opravdu zvítězil a byl vzkříšen. Závěrečnou kapitolou by mělo být něco shrnujícího. A já si dovolím to uzavřít trošku asi jinak. Nazval jsem to Místo večeře Páně v běžném životě. Večeře Páně je nedílnou součástí života křesťana i života církve. Tam, kde se z večeře Páně stane cosi izolovaného a vzdáleného běžnému životu, tam jakoby váznul přísun čerstvého vzduchu. Večeře Páně je jednou ze svátostí. Ani jedna z nich však není života schopná sama o sobě, ale pouze když se stane děním osobního života a děním života církve. Samozřejmě v tuto chvíli nemám na mysli ten samotný obřad, jako spíš to, co Pán Ježíš do církve touto svátostí vložil. Večeře Páně je slavností, při které můžeme hmatatelně přijímat od samotného Ježíše odpuštění, obnovení naděje a odvahy. Můžeme přijímat požehnání plynoucí ze společenství Božího lidu. Je to chvíle, kdy z hlouby duše až do konečků prstů z nás může tryskat radost ze spasení a z Boží přítomnosti v Pánu Ježíši Kristu. Chtěl bych ovšem uzavřít toto studium rozměrem, který k večeři Páně přirozeně patří, ač zřejmě není tak výrazně zdůrazňován. U večeře Páně dochází k občerstvení naší víry a k obnově našeho zůstávání v Kristu. Ale pozor! Zůstávat v Kristu znamená mimo jiné zůstávat s ním v tomto světě. Večeře Páně se ve velké míře stala slavností určenou uzavřené a pečlivě vybrané skupiny lidí. Domnívám se, že Pavlovo slovo s 1. Korintským 11, kdykoliv tedy jíte tento chléb a pijete tento kalich, smrt Páně zvěstujete, dokud nepřijde, je slovem vyslání. Co máme dělat, když jdeme od večeře Páně? Zvěstovat smrt Páně je nejhlubším významem a posláním církve. Nic důležitějšího tady na světě za úkol nemáme. A do tohoto úkolu zvěstovat Krista, toho ukřižovaného a zmrtvých vstalého, patří i slavení večeře Páně. Otázkou je, zda se právě tento rozměr z našeho slavení večeře Páně nevytratil.

většina církví a není důvod na něm nic měnit. To, co je ale nutné měnit, jsou naše motivy, s jakými toto omezení říkáme. Předně si musíme stále opakovat, že je to večeře Páně. Je to tedy Pán, který nás zve ke stolu, není to nic, co vytvořila církev. A tak i zde musíme brát vážně Ježíšův postoj k lidem. Jestliže je večeře Páně pečetí stvrzující novou smlouvu mezi Bohem a člověkem, která zaručuje člověku odpuštění hříchu a věčný život, a jestliže Boží vůlí je, aby nikdo nezahynul, potom příkaz zvěstovat Kristovu smrt ve večeři Páně můžeme chápat jako impuls k ještě intenzivnější misii, tedy vydávání svědectví o Kristu. Právě proto, aby všichni ostatní, kteří přistupovat nemohou, co nejrychleji přistupovat mohli, tedy aby uvěřili tomuto svědectví. Jestliže rozumíme tomuto příkazu takto, potom nám Pavlova slova zaznívají velice důrazně. Kdykoliv tedy jíte tento chléb a pijete tento kalich, smrt Páně zvěstujete, dokud nepřijde. Kdykoliv slavíme večeři Páně, připomínejme si zároveň příkaz Pána Ježíše, se kterým se loučil s učedníky, aby šli do celého světa a získávali mu učedníky. Večeře Páně má být odrazovým můstkem pro naši misii a zároveň občerstvovací stanicí na této misijní cestě. Jestliže přijímáme účast na večeři Páně tak, jak je myšlena, potom budeme vidět v našich životech rostoucí lásku k Bohu i k lidem, zároveň sílící nechuť k hříchu a stále hlubší zakotvení v Boží milosti, ve které nás svým duchem sám Pán Ježíš posvěcuje, posiluje a posílá do světa za těmi, kteří ještě k večeři Páně přistupovat nemohou. Ať se na každém z nás bohatě a mocně zjevuje Otcova sláva a milost. Amen.

0: utíkej a světla se dotýkej. Kolik potřebuješ, času si dej.
1: Na Rádiu 7 nám 7. hodina nabídne reprízu pořadu Modlitby podle Bible. Spolu s Helenou Brdečkovou se zamyslíme nad tím, jaké zbraně nám Bůh dává, abychom se dokázali bránit a čelit obtížím každodenního života.

Posloucháte sobotní vysílání Rádia 7. Máme 18. července po 7. hodině. U mikrofonu je s vámi Klára Litterová. Nyní vás zveme ke společnému přemýšlení a modlitbám, které nám pomohou pevně stát v pravdě i uprostřed životních zkoušek. Modlitby podle Bible pro vás připravila Helena Brdečková.

Na Rádiu 7 posloucháte další pokračování modliteb podle Bible, kterými vás slovem provází Helena Brdečková. Cílem tohoto pořadu je vyčlenit si čas, ve kterém se chceme nechat inspirovat textem čteným z Bible k našim soukromým a konkrétním modlitbám. Chceme se nechat Bohem učit, jak se modlit. Ať vám Pán Bůh tento čas modliteb požehná.

V minulém pořadu jsme poprvé mluvili o duchovní výbavě, kterou nám Pán Bůh dává pro náš život. Dnes budeme ve čtení a v modlitbách o naše duchovní vyzbrojení pokračovat. Sjednocujícím textem, ke kterému se budeme ještě v několika dílech vracet, je oddíl zapsaný v listu Efeským, 6. kapitole od 10. do 18. verše. Než si text nalistujete ve svých biblích, pokusím se o malé přirovnání. Když kdysi mladý šlechtic vyrůstal, dostával od svého otce vzácné dary. Prvního koně, první meč. Musel se naučit tyto dary dobře používat, aby z něho vyrostl rytíř, který umí chránit sebe i své blízké a bojovat, když je to třeba. Každému z nás, kdo v Boha věříme, dává Pán dary, kterými se máme chránit a s jejichž pomocí máme bojovat. Tyto dary, tyto duchovní zbraně, se potřebujeme naučit používat. V minulém díle jsme se soustřeďovali na první čtyři verše oddílu, ve kterém apoštol Pavel píše o tom, kdo je náš nepřítel. Nejsou to lidé, ale jsou to duchovní síly, které usilují o naši duši, o našeho ducha. Teď, když o tom mluvím, učím také sama sebe. Svádějí nás a pokoušejí nás, abychom selhávali a hřešili. Abychom nemilovali, neodpouštěli, abychom se zatvrzovali, abychom se vzdávali naděje, abychom zlořečili a abychom žili v duchovní poušti, tmě, nespokojenosti a neštěstí. Abychom přestali důvěřovat Bohu a spoléhat se na něj. Abychom nežili z jeho moci. Do takové situace píše apoštol Pavel v listu Efeským v 6. kapitole ve verších 10 až 18.

0: A tak, bratři, svou sílu hledejte u Pána v jeho veliké moci. Oblečte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, sílám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát. Stůjte tedy, opásání kolem beder pravdou, obrnění pancířem spravedlnosti, obutí k pohotové službě evangeliu pokoje a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho zlého. Přijměte také přilbu spasení a meč ducha, jímž je slovo Boží. V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mne. Podle tohoto textu se během následující písničky můžeme modlit tak, jak nás Pán Bůh povede.
1: Přijď svatý duchu,

A tak, bratři, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci. Dnes budeme mluvit o první zbrani, kterou Pavel v oddílu zmiňuje ve 14. verši. Píše se tu. Efeským 6.14. Stůjte tedy opásání kolem beder pravdou. Pás pravdy, který máme od Pána přijmout, má chránit naše břicho, naše útroby, tu část těla, která je velmi zranitelná a ukrývá v sobě životně důležité orgány. Pán Bůh chce dát tento pás pravdy každému z nás. Celý oddíl je adresovaný všem bratřím, nejen výjimečným, zvlášť charismatickým nebo moudrým křesťanům. Naším úkolem je vzít tento pás pravdy na sebe. Podívejme se na některá místa v písmu, která o poznání pravdy mluví. Otevřeme nejprve Janovo evangelium, 17. kapitolu. Je to místo, které nese v ekumenické Bibli nadpis Ježíšova modlitba za učedníky. Říkává se mu také velekněžská modlitba. Pán Ježíš se na tomto místě modlí za své následovníky, za věřící křesťany, krátce předtím, než skrze ukřižování odejde do nebe. Budeme si všímat míst, ve kterých se mluví o pravdě, o jejím poznání věřícími lidmi, o jejím zjevení Bohem. Slovo pravda se pojí ze slovesy poznávání, poznání, zjevení. Budeme se pak podle této pasáže modlit, nejdřív například spolu se mnou a potom během písničky.

Jan 17:1-9. Po těch slovech Ježíš pozvedl oči k nebi a řekl: Otče, přišla má hodina. Oslav svého syna, aby syn oslavil tebe, stejně jako si učinil, když si mu dal moc nad všemi lidmi, aby vše, co si mu svěřil, dal jim. Život věčný. A život věčný je v tom, že poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého si poslal, Ježíše Krista. Já jsem tě oslavil na zemi, když jsem dokonal dílo, které si mi svěřil. A nyní ty, Otče, oslav mě svou slávou, kterou jsem měl u tebe, dříve než byl svět. Zjevil jsem tvé jméno lidem, které si mi ze světa dal. Byli tvoji a mě si je dal a tvoje slovo zachovali. Nyní poznali, že všecko, co si mi dal, je od tebe. Neboť slova, která si mi svěřil, dal jsem jim a oni je přijali. V pravdě poznali, že jsem od tebe vyšel a uvěřili, že ty si mě poslal. Za ně prosím, ne za svět prosím, ale za ty, které si mi dal, neboť jsou tvoji. Děkuji ti, Pane Ježíši, že jsi nám dal život věčný. Děkuji ti, Pane Bože, že se nám chceš dát poznat a že chceš, abychom poznali Pána Ježíše Krista. Prosím, Pane Bože, dej se mi víc poznat.

Budeme číst ze 17. kapitoly Janova evangelia od 15. do 20. verše. Pán Ježíš se tu modlí za všechny, kdo ho budou následovat.

Jan 17, 15 až 20. Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je zachoval od zlého. Nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa. Posvěť je pravdou. Tvoje slovo je pravda. Jako ty jsi mě poslal do světa, tak i já jsem je poslal do světa. Sám sebe za ně posvěcuji, aby i oni byli v pravdě posvěcení. Neprosím však jen za ně, ale i za ty, kteří skrze jejich slovo ve mně uvěří. Zase budu na základě těchto veršů děkovat a prosit Pána a zvu vás, abyste se modlili se mnou a potom též během písničky. Pane Ježíši, děkuji ti, že mě chceš zachovat od zlého. Prosím, posvěcuj mě pravdou. Dávej mě ji poznávat. Dávej mi, prosím, poznávat tvé slovo a rozumět mu.

Teď přelistujeme do první epištoly do Korinta. Najdeme další oddíl, který mluví o poznávání pravdy a moudrosti Boží. Je to konec druhé a začátek třetí kapitoly prvního listu Korinťanům. Můžeme se také podle těchto pasáží modlit o duchovní poznání pravdy, které přesahuje běžné poznání lidské. Apoštol Pavel tu píše.

První list Korinským, 2. kapitola od 9. do 16. verše. Ale jak je psáno, co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují. Nám však to Bůh zjevil skrze ducha. Duch totiž zkoumá všechno, i hlubiny Boží. Neboť kdo z lidí zná, co je v člověku, než jeho vlastní duch? Právě tak nikdo nepoznal, co je v Bohu, než duch Boží. My jsme však nepřijali ducha světa, ale ducha, který je z Boha, abychom poznali, co nám Bůh daroval. O tom i mluvíme, ne jak nás naučila lidská moudrost, ale jak nás naučil duch, a duchovní věci vykládáme slovy ducha. Přirozený člověk nemůže přijmout věci Božího ducha, jsou mu bláznovstvím a nemůže je chápat, protože se dají posoudit jen duchem. Člověk, obdařený duchem, je schopen posoudit všecko, ale sám nemůže být nikým správně posouzen. Vždyť kdo poznal mysl Páně a kdo ho bude poučovat? My však mysl Kristovu máme. Budu se modlit podle textu. Pane Bože, děkuji ti, že co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, si připravil těm, kdo tě milují. Dej mi prosím poznávat tuto pravdu. Uč mě prosím svým duchem o tobě, Pane, a dávej mi moudrost, která je tvoje.

První list Korinským, 3. kapitola, 1. až 3. verš. Já jsem k vám, bratři, nemohl mluvit jako k těm, kteří mají ducha, nýbrž jako k těm, kteří myslí jen po lidsku, jako k nedospělým v Kristu. Mlékem jsem vás živil, pokrm jsem vám jíst nedával, protože jste jej nemohli snést. Ani teď ještě nemůžete, neboť dosud patříte světu. Modlím se podle tohoto textu tak, jak mě inspiruje. Pane Bože, odpusť mi prosím, v čem jsem nedospělá v Kristu. Odpusť, když snesu na nejvýš tvé mléko, ale nesnesu tvoji těžkou a hlubokou pravdu, tvoji hutnou stravu. Odpusť prosím, v čem dosud patřím světu a ne tobě. Prosím, proměňuj mě a dej mi z tvé milosti a z tvého Ducha Svatého růst. Růst také v poznání pravdy.

Pomalu se blížíme k závěru našeho pořadu, ve kterém se chceme modlit za to, aby nás Pán Bůh vyzbrojoval tak, jak se o tom píše v 6. kapitole listu Efeským. Dnes přemýšlíme a prosíme Pána Boha o to, aby nám pomáhal obléci si pás pravdy. A děkujeme mu, že chce, abychom pravdu poznali a poznávali. Poslední verš, kterým se dáme vést v dnešních modlitbách, je zapsaný zase v Janově evangeliu, v 8. kapitole, verších 31 a 32. Toto místo si můžeme zapamatovat nebo se verše naučit nazpaměť jako Boží zaslíbení, ke kterému se můžeme znovu a znovu vracet. Pán Ježíš tu spojuje poslušnost Božím přikázáním s poznáním pravdy a poznáním pravé svobody. Jako obvykle nejdříve text přečteme, pak se podle něj můžete modlit během mé modlitby a písničky.

Jan 8, 31 až 32. Ježíš řekl Židům, kteří mu uvěřili. Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými. Děkuji ti, pane Ježíši, že mi chceš dávat poznat pravdu a také mě dělat svobodnou. Prosím, pomoz mi zůstávat v tvém slovu, být tvojí učednicí, růst v poznání pravdy a stávat se svobodnější. Děkuji ti. Amen.

0: Čas pro dnešní modlitby podle Bible, kterými vás provázela Helena Brdečková, vypršel. Přeji vám Boží pokoj a požehnání a přeji vám, ať se vám daří růst v poznávání pravdy, která vás osvobozuje. Loučím se s vámi veršem, který nás bude ještě několikrát provázet. A tak, bratři, svoji sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci. Pokoj vám.
1: Reprízu dnešních modliteb podle Bible vysíláme i zítra v neděli v 5 hodin 15 ráno. Premiéru pak v neděli v 21 hodin. Nesou název Pancíř spravedlnosti.

Prvním zajímavým výročím dnešního dne, které si připomeneme, se stalo roku 64 našeho letopočtu. To vypukl velký požár Říma, který nechal údajně založit císař Nero. Událost s tragickými následky byla svedena na novou sektu křesťany a byla začátkem prvního velkého pronásledování. Roku 1504 se narodil Heinrich Bullinger, švýcarský reformátor, následovník Ulricha Zwingliho. Z jeho pera vzešlo tzv. Druhé helvétské vyznání, které se stalo mimo jiné i součástí heidelberského katechismu. Kromě dráhy duchovního vůdce byl i milujícím otcem 11 dětí. Jeho rodinný život byl plný příkladný, velmi rád si se svými dětmi hrál a psával jim verše k Vánocům. Všichni jeho synové se stali pastory. Roku 1552 se narodil Rudolf II. Habsburský, římský císař, král český a uherský. O Rudolfovi II. By se dalo říct mnoho a mnoho spekulovat. Připomeňme alespoň jeden z jeho činů, který se výrazně zapsal do české historie, a to vydání tzv. Rudolfova majestátu z roku 1609, který zaručoval náboženskou svobodu českým stavům. Roku 1918 se narodil Nelson Mandela, jeho africký politik, bojovník proti apartheidu, rasové diskriminaci, nebělošské většiny v jeho Africké republice. V roce 1993 obdržel Nobelovu cenu míru za svůj celoživotní aktivismus. A po písničce budeme pokračovat.

Pokračujeme v kalendáriu v připomínce významných osobností, které se dnešním datem 18. července mohou spojit své úmrtí. Roku 1817 si připomínáme úmrtí Jane Austenové, anglické spisovatelky známé především svými romány, které komentují britskou šlechtu na konci 18. století. Psala hlavně o vztazích, které dokázala realisticky a detailně popsat. Ze známých děl jsou to Pýcha a předsudek, Emma nebo Rozum a cit. V roku 1892 zemřel Thomas Cook, anglický baptistický kazatel a zakladatel první cestovní kanceláře. Nepij, ale cestuj a poznávej. Tohle heslo prosazoval Thomas Cook ve své službě i ve všedním působení. Byl evangelistou, který putoval po kraji, rozdával evangelizační letáky a kázal. Přivydělával si jako truhlář. Zapojil se také do hnutí, které upozorňovalo na nebezpečí alkoholismu a organizoval setkání, která měla pomoci těm, kdo chtěli skoncovat s tímto návykem. Roku 1841 zorganizoval první turistický výlet. Pravidelně organizoval výlety pro děti a roku 1844 Cook uzavřel trvalou smlouvu s provozovateli drážní dopravy a podnikání v oblasti cestovního ruchu bylo na světě. Osmnáctého července roku 1949 zemřel Vítězslav Novák, český hudební skladatel, významná osobnost hudebního světa přelomu 19. a 20. století. Jeho nejznámější díly jsou zřejmě opera Lucerna podle Aloise Jiráska a kantáta Toman a lesní pana na slova Svatopluka Čecha. Roku 1953 zemřela Lucy Bootová, dcera zakladatelů armády spásy. Většinu svého života prožila na misii, spolu se svým manželem působila v Indii, kde byla její práce velmi respektovaná. Před odchodem do penze vedla ještě misii v Norsku, Dánsku a v Jižní Americe.

Byl vymodleným zázrakem, ale i tichým svědkem nepochopitelných zkoušek. Příběh Izáka nás učí, jaké to je žít ve stínu velkého otce a přitom jít svou vlastní cestou k požehnání. Série o velkých biblických postavách pokračuje v klíčovém slově. Hostem Kateřiny Hodecové bude Karel Fridrich. 8 hodin.

0: Na Rádiu 7 vítáme sobotní ráno 18. července. Máme 8. hodinu a ve vysílání je s vámi Klára Litterová. Teď je pro vás připraven pořad Klíčové slovo a zaměří se na další slavnou postavu Bible. Je jí ten, který se smál i v tichu. Izák. O tom, jaké bylo žít ve stínu velkého otce, si povídá Kateřina Hodecová s Karlem Friedrichem.
1: Klíčové slovo. Odvaha věci pojmenovat. Hledání v souvislostech. Klíčové slovo na Rádiu 7.

0: Vítám vás u poslechu pořadu, ve kterém se teď v takovém volném cyklu věnujeme nejznámějším biblickým postavám. Ano, máte pravdu, do této množiny by se dalo zahrnout velké množství lidí a postav známých ze stránek Bible. Ale museli jsme udělat nějaký výběr, a tak tím dnešním výběrem bude Izák. Jeho životní zápasy nám dnes představí ředitel brněnské tiskové misie Karel Fridrich. Moc tě vítám.
1: Dobrý den.
0: Když jsme spolu mluvili o tom, že bychom tenhle pořad natáčeli, proč jsi vybral Izáka?
1: No, asi bys ho normálně nevybral. Ale řekl jsem si, že zkusím se do něho ponořit a pochopit ho. Já asi bych lépe chápal Abrahama možná, nebo i toho Jakoba, ale ten Izák je pro mě takový trošku vzdálený. A tak jsem si řekl, nic, uděláme pokus a zkusím se do něj ponořit.
0: Tak uděláme ten pokus, zkusíme se ponořit. Když jsi tedy četl jeho příběh, čím je důležitý v kontextu Bible?
1: Z mého pohledu, tak jak vnímám Izáka, je takovým nepostradatelným článkem mezi Abrahamem a Jákobem. Jo. Prostě byl druhý. A to si myslím, že je asi strašně těžký být druhý. Být ten, který přebírá vizi někoho jiného a má ji předat do té budoucnosti. Jo. Je podstatně snaží mít svou vlastní vizi, své vlastní touhy, přání nebo nějaké poznání a rozvíjet ho, ale převzít něco od někoho a neskresleně to předávat dál, to není vůbec jednoduchá věc.
0: To není. On vlastně Izák měl docela složité životní a vztahové poměry.
1: Právě, jako jo, Izák to neměl od narození vůbec jednoduché. Jo. Celý ten svůj život musel se potýkat s tím, že je tím vyvoleným, že je vlastně syn zaslíbení. Jo. A to několikrát na stránkách Bible nacházíme, že byl synem zaslíbení. A on to věděl a otec to do něho prál zleva zprava. Jo. Nešlo se tomu vyhnout. Jo. Já třeba vím o svých synech, kteří tak nějak jakoby, zvlášť v pubertě zápasili, co znamená jakoby, převzít to dědictví té rodiny, jo? Prostě ty myšlenky otce, nebo vůbec vstoupit do těch očekávání. Jo? A vím, že to je i u jiných lidí, že spousta lidí zápasí s tím, jak uchopit to, co prostě, ať to je v rodině, třeba rodiče, nebo v církvi ten pastor, kazatel, co tam budoval a teď to prostě převzít a předávat. Není to jednoduchá věc a tím pádem se ocital i Izák na té skluzavce, která ho vyhazovala do různých ne zrovna příjemných situací.
0: Můžeme trošku chronologicky popsat ten jeho život. My tady teď mluvíme o Abrahamovi a tak možná někdo vůbec neví tady ty souřadnice.
1: Tak, že jo, Abraham měl svého syna Izáka jako syna zaslíbení. Sice měl staršího syna Izmaele, ale Bůh říká ne, tvoje dědictví bude v Izákovi. Tak se na to Abraham těšil a když se Izák narodil, tak to byl pro Abrahama strašně důležitý bod, měl dědice a tak to všechno do toho Izáka tak trošku vkládal, že je dědicem, že je synem zaslíbení, že Hospodin Bůh, který ho vyvedl Abrahama, takže chce učinit velký národ a že Izák bude toho součástí. No a pak přišla ta situace, kdy Bůh řekl, obětuj mi svého syna Izáka a Izák se najednou ocitá jako oběť té víry svého otce. Bůh to, že ho pak změnil. A Izák dospívá tady i asi i pod tím dojmem toho, co zažil, když měl být obětován a nakonec to, z toho sešlo. Že jo. Oženil se, měl dva syny a zemřel. To je takové jako ve zkratce jednoduché, jo. A to je právě to, co mě na tom strašně, strašně baví, nebo se mě líbí to, že o něm toho moc nevíme, jo. To jsou tam takové jakoby útržky, ale přenesl to právě tu víru od Abrahama k tomu Jákobovi, který vidíme, že to byl Jákob, jeho syn mladší, také mladší syn, který přebírá tu štafetu a nese ji pak dál.
0: Co to znamená syn zaslíbení?
1: Řekl Abrahamovi, že ne každé jeho, z jeho dětí, že jo, bude to, ten syn zaslíbení, ale že v Izáku bude pokračovat ta linie toho nejenom dědictví, tehdy to brali i jako dědictví toho majetku, ale i té víry a toho, co vlastně Bůh plánoval. Byl to jeho záměr od Abrahama přes Izáka k Jákobovi vytvořit národ Izrael. Tedy národ, ze kterého pak vzejde spasitel.
0: Je zajímavé, že když čteme ten známý velký příběh o obětování Abrahamova syna, tak to většinou čteme z perspektivy toho Abrahama. Že to pro něho byla ta životní zkouška, kdy ho Pán Bůh testoval, jaká je jeho důvěra ve vedení. Ale najednou, když se na to člověk podívá očima toho zřejmě náctiletého chlapce, který jde s otcem nahoru a říká, tati, kde máme toho obětního beránka? Táta říká, no neboj se, Pán Bůh nám nějakého dá. A najednou na vrchu sváže do kozelce toho syna.
1: Já myslím, že to je z toho pohledu takový předobraz toho Krista, že jo? To jako asi tušíme, že, jako, že ten beránek, jo, že teď tam byl svázán ten člověk, Bůh to pak vyměnil, ale nakonec vidíme Krista, který se stal tím obětním beránkem. Pro toho Izáka to jako asi také nebylo úplně jednoduché, jo? Ale to je právě zvláštní, nebo uvědomit si, že on byl poslušný. Z toho textu nevyplývá, že by nějak vzdoroval, že by nějak argumentoval. Celý život mně přišlo, že byl takový jakoby poslušný, tichý, takový jakoby klidný, že se snažil ty věci dělat správně, že usiloval o to, aby to všechno bylo dle řádu, pořádku, a že byl takový jako ne úplně vyčnívající v tom všem, jo. Že dneska člověk řekne, buď sám sebou, když bych měl vzít tu situaci, kdy má být obětován, tak jako bychom možná teď četli spoustu článků, že jo, jak je to, že má být člověk sám sebou, že má právo odmítnout a já nevím, jako co všechno bychom se dozvěděli. A on tam v té tichosti tak nějak stojí a čeká na to, co Hospodin udělá, že toho beránka nějak pošle nebo něco udělá, jo, že respektoval toho svého otce. A tak to si myslím, že bylo jakoby už v něm od malička, možná i výchovou Sáry, jeho matky, že vnímal tu boží přítomnost a to, že je důležité prostě nějakým způsobem chodit s Bohem.
0: Možná by se dalo říct, nebo převrátit to poselství, které si tomu ty dal, když jsi mluvil o poslušnosti, převrátit to do pasivity. Jaký je rozdíl mezi poslušností a pasivitou?
1: Asi v tom, že pasivita, tak bych řekl, že to je něco, co je mi jedno, že mě na tom až tak nezáleží, nebo se mi do toho nechce, když to poslušnost je, že bych byl schopen se vzepřít, nicméně zapřu sám sebe a udělám to, co je správné. Poslušnost je jakoby boj s takovým tím naším pokušením udělat si, co my chceme, navzdory jako toho, že víme, co je správně, co bychom měli a co bychom neměli. Pasivita je, že asi bych to řekl, je mi to jedno, nebo mi až tak na tom nezáleží, nebo se mi do toho nechce, tak to neudělám. Ale poslušnost je, že právě, že se mi chce udělat něco jiného, ale neudělám to právě proto, že to není správné.
0: A to navzdory tomu, že tomu nerozumím, protože ten Izák nevěděl, co Abraham chce nahoře udělat.
1: Určitě důvěra, láska, spolehnutí se, protože věděl, že to má nějaký smysl. Asi u toho svého otce to viděl, že chodí s Bohem. Věděl, že to má smysl. Když mu Bůh říká, když mu otec Abraham říká, Izáku, je to potřeba, Bůh prostě to po mně třeba chce, že jo, a já chci být mu poslušný, tak on říká, dobře, tak jako když to Bůh chce, tak budeme poslušní, jako jo.
0: No to je zajímavé, že jsme pořád v takové krajnosti, protože tam se nejedná o nic méně než o život, a to vlastní život. Mm. Takové to vnímání, že Bůh je víc než vlastní život, to asi dneska nám v tom pohodlíčku současné doby hodně chybí.
1: Jako mě teda, jo, mě ano, v tom pohledu, že se těžko dneska asi mluví o těch obětech, o tom nasadit se pro nějakou věc a umět i ztratit ten svůj život. Pán Ježíš to říká, kdo ztratí život pro mne, nalezne ho. Jo, takový ten kontradikt toho Ježíšova vyjádření, že v té ztrátě je to nalezení toho života. Ty ztráty jsou důležité pro něco nového.
0: Čteme někde v Biblii o tom, jaký důsledek měla tahle situace na vztah Izáka k jeho otci Abrahamovi. Změnilo to něco?
1: Nespomínám si, že by to nějak Bible více řešila, ale za mě to mělo hluboký dopad do života Izáka. On mu plně důvěřuje svému otci, teda důvěřuje, když posílá toho svého služebníka, aby mu přivedl manželku. Jo, že v plné...
0: Otec posílá,
1: ano, Abraham posílá služebníka, aby pro Izáka přivedl manželku, a Izák tom stojí, důvěřuje otci, důvěřuje tomu služebníku, a v podstatě, myslím si, že důvěřuje vlastně Hospodinu. Jo, tam vidíme toho služebníka, jak jde a modlí se při tom výběru, jo, aby to bylo, že tam je celá ta věc se odehrává v té rovině důvěry v Hospodina. A on, když služebník přivede tu Rebeku, tak Izák ji uvidí a zamiluje se do ní. Možná by člověk řekl, no tak ji přijme, protože to Hospodin, ale tam najednou vzniká i ta láska, jo, že to není jenom tak, že by prostě přivedl a on trpně ji přijal, ale zamiloval se do ní a miloval ji. A udělal tam tu věc, že ho zavedl do stanu své matky. Tam vidím tu úctu k té matce, jo? Že projevuje úctu k té matce, protože vstupuje s tou svojí manželkou do stanu své matky. A předává jí jakoby tu pozici, říká, tady tohle je tvůj stán.

0: Klíčové slovo. Odvaha věci pojmenovat.
1: Dnešní pořad je věnovaný Izákovi, synu Abrahama, otci Jákoba, člena poměrně významné starozákonní rodiny, ke které se pak i sám Pán Bůh odvolává, když se představuje, tak říká, já jsem Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův. Co se Pánu Bohu na Izákovi tak líbilo, že říkal, že je Bohem Izáka?
2: Já si myslím, že to byla víra. Že to byla víra, kterou převzal od svého otce Abrahama a předával ji pak svým dětem, že jo, Ezau a Jákob. A byla to víra, se kterou vlastně celý život šel, jo, Izák projevoval důvěru v Hospodina od toho mládí, už jenom, jak jsme zmínili tu situaci s tím jeho obětováním, ale důvěřuje mu až vlastně do konce svého života a myslím si, že to je takoby i možná ta schopnost umět to předat, jo. Jak už jsem zmínil, pro mě je to stále taková věc, kdy si říkám, jak to udělat, jak převzít něco od někoho a předat to správným způsobem dál, zvlášť když se mění situace, že to člověk nemůže vzít otrocky, jo, že to nemůže vzít tak, jak to dělal ten jeho otec Abraham, ale že to musí transformovat do té jeho doby, do těch nových okolností, které se odehrávají a předávat to dětem, ne jako sadu příkazů, zákazů či nařízení, ale jako živý vztah s Bohem.
1: Mluvil Pán Bůh s Izákem, protože víme, že s Abrahamem ano.
2: Nejsem si úplně jistý, že by to tam nějak napřímo bylo, ale to, že byl vedený Bohem, asi nikdo nespochybňuje, jo? Že ty věci tak jako nějak vnímal v té tichosti. Já si myslím, že to byl ten jeho charakter, že byl v podstatě dost tichý, uměl být upozaděný, uměl si žít takový ten obyčejný život, ve kterém projevoval tu víru v těch každodenních situacích. Jo?
1: Nicméně Izák vlastně neměl úplně jednoduchý život. Napřed zažil tu situaci s obětováním se svým otcem. Zvládl ji teda obdivuhodně. Myslím si, že kdokoliv z nás v té dnešní době by si nesl veliký šrám ze vztahu s tátou do života. Ale když tedy potom přijal svoji ženu Rebeku, tak samozřejmě chtěl mít děti a byl synem toho zaslíbení početného národa, které vzejde z Abrahama. Ale nebyl vlastně zklamáním pro svého otce a sám měl taky jenom dvě děti.
2: Nejsem úplný znalec té doby, ale tuším, že to asi nebylo jednoduché pro tu dobu, kdy skutečně vyhlíželi to naplnění těch zaslíbení. Myslím, že trochu, že Izák mohl vidět, že jeho syn Jákob už je početnější, že má těch 12 synů a že ti synové mají své další děti, že se to tam nějak
1: začíná
2: množit a určitě se modlil a hledal před Bohem a taky my víme, že když něco začínáme, že to nebývá vždycky strašně rychlé, ale že kolikrát je to postupný proces a hledáme ty boží cesty a to vlastní místo. To vlastní místo, které máme mít, jo. Protože jedno semeno přinese určitý množství plodů a když bychom vzali všechny ty plody, tak potom zase se to násobí. Takže jestli se na to díval tímhle způsobem, byl zemědělec, čteme, že zasel, což mě teda taky trošku překvapilo, protože jeho otec to byl pastavec a nevím, nepamatuji si, že bych tam četl, že by Abraham něco zasel, ale u Izáka je napsáno, že zasel a sklidil. Takže to už znamená takové trošku usazení se na nějakém místě, že už to začíná jakoby tak nějak formovat v té zemi a že se snaží tu tvoji roli už dávat jako do toho, že tady to bude to místo, kde bude ten národ se rozvíjet. Netušil samozřejmě ty boží záměry a těch 400 let v Egyptě a další situace.
1: U Izáka je zajímavé sledovat, že vlastně spousta věcí v jeho životě se děla hrozně pomalu. On byl synem zaslíbení, že Bůh dá Abrahamovi početné dědictví v synech, v dětech. Dokonce je tam řeč o hvězdách na nebi nebo písku na mořské pláži. To je prostě nepočitatelné množství. A zatímco Abraham dlouho nemůže mít děti, pak se teda trošku oklikou narodí Izmael, pak se konečně po 25 letech narodí Izák. Ale Izák, když se ožení, tak taky čeká 20 let s Rebekou na potomka. Proč myslíš, že to tak je, když Bůh dá na jedné straně obrovské zaslíbení a Bůh není člověk, aby lhal, jak víme, a na druhé straně to trvá roky a roky?
2: Proč to tak je? Myslím, že u každého z nás to může být různé, ale jednou z věcí je, která aspoň tak, jak to vnímám já ve svém životě, je, že nás Bůh učí čekat na ten jeho čas. Taky, abychom i v tom mohli říct, nebylo to naše lidské, ale bylo to boží. Bůh skrze ty jakoby nečekané situace, skrze to oddalování těch věcí nás učí hledat vlastně jeho vůli. A pokud se bavíme o neplodnosti, tak ta je v Bibli velmi často používaná, Bohem používaná k tomu, že vede různé služebníky nebo lidi, kteří v něho věří. Jo? Můžeme vzpomenout matku Samuele, která nemůže mít děti a modlí se a Bůh jí odpovídá. Můžeme se podívat na Zachariáše, že jo, otce Jana Křtitele, který se dlouhá léta modlí se svojí ženou a nemohou mít dítě a nakonec ho mají. To je nástroj, který, jak si Bůh, aspoň v Biblii vidíme, používá velmi často k tomu, aby tak možná i prozkoušel tu trpělivost a víru těchto služebníků a potom z toho vznikají takové nádherné příběhy a narodí se velmi důležití služebníci.
1: Čekání je v kontextu, v současném kontextu velký problém. My jsme zvyklí mít všechno hned nebo ve velmi krátké době, ale čekat 20 let. Ty jsi říkal, že v té době člověk objevuje nebo nachází boží vůli. Ale jak? Co to čekání způsobuje, víš, protože spousta lidí je zlomená nebo zahořklá tím, že se nenaplnily jejich tužby v uvozovkách normálních věcech. Je přece normální s partnerem mít dítě.
2: Mnohdy to není vidět na první pohled, ale ta doba čekání, a to teď nemusí být jen na dítě, ale na třeba vyřešení jakéhokoliv našeho problému či řešení různých situací, tak ta nás tak nějak prohněte. Ono to není na první pohled úplně vidět. Ale ta doba toho čekání, božího jednání, modliteb může způsobit, a já věřím, že u těch, kteří slouží Bohu nebo hledají boží vůli, tak to tak jako je, že ten člověk změkne. Je trošku tvárnější. Vidí ty věci trošku z jiné perspektivy. Kdyby to bylo normální, přirozené, tak my se chováme tak nějak přirozeně. Tak, jak jsme se naučili, tak, jak to nějak vnímáme, říkáme, tak to je správně, takovým způsobem bychom to měli dělat. A když to nejde tak přirozeně a my se učíme té trpělivosti, tak v nás se něco mění. A viděl jsem lidi, kteří se po těch letech opravdu hodně třeba změnili. A bylo to jakoby k dobrému, jo? Že byli takový jakoby pokornější, takový jemnější. A to si myslím, že je i tím božím záměrem, aby nás do té nové situace připravil.

0: Klíčové slovo. Hledání v souvislostech.
1: Dnešní pořad je věnován Izákovi, člověku, který pocházel z významné rodiny, o kterém toho nicméně ale v Bibli zas vlastně tak moc nečteme. Ale něco přece. Dá se říct, že měl Izák šťastné manželství.
2: Tak jak čtu Bibli, tak bych řekl, že ano. Zdálo by se, že se mají rádi, on se do Rebeky zamiloval a žijí si svůj poklidný život. Samozřejmě byly tam takové situace, jako například setkání s Abimelekem, a tak si Izák vyzkoušel, co už zkusil jeho otec dvakrát, a vydává svoji manželku za svou sestru, ale nevyšlo mu to, Bůh byl s Rebekou a Abimeleka zastavil. Takže vidíme tady nějaké takové šrámy. Potom určitě ten jeden šrám toho manželství bylo, když Rebeka skrze toho Jákoba podvedla svého manžela, že jo, prostě za jeho zády se snažila prosadit svého mladšího syna na úkor toho staršího.
1: To je vůbec zajímavé, že vlastně každý rodič si oblíbí jedno dítě a to preferuje.
2: Je to asi dané tou povahou, která je nám bližší. Jo, že to jedno dítě nebo některé z těch dětí je nám trošku bližší. Já nemyslím si, že to je úplně oblíbené, že já mám 6 dětí a nemůžu říct, že bych měl nějaké, jako teď řeknu, oblíbenější. Ale jsou děti, se kterými se mi lépe povídá, s kterými je mi to jednodušší, a s některými je to trošku komplikovanější. Ale ty zase měla v oblibě třeba moje manželka, lépe se jí komunikovalo, protože měla jinou povahu, a ty děti si tak nějak v té matce našly větší cestu.
1: Takže je to normální?
2: Já si myslím, že je to normální, že to je zcela přirozené. A to není jako to, že by měl člověk někoho více rád nebo méně rád. Ale je to dané asi tím, že jsou ty povahy třeba bližší. Nebo nějaké takové to očekávání, jo, že když třeba otec má nějaké třeba řemeslo nebo nějaký koníček, no tak když ten syn nebo ta dcera k tomu má sklony, tak má tendenci to předávat tady tomuto dítěti, které má o to bližší zájem. A s tím ten vztah se vlastně utužuje.
1: No a tady potom došlo už i k tomu, že vlastně s Jákobem ta Rebeka opravdu zosnovala podvod na Izáka.
2: To muselo hodně bolet.
1: Izáka.
2: To muselo hodně bolet. Zvláště to, že, a tady je krásně vidět, ta Izáková víra říká, já už ti nemůžu dát to stejné požehnání, jako jsem dal tomu Jákobovi. Protože už jsem jakoby vyplýtval z těch požehnání, že to bral vážně. Že to bylo jakoby před Hospodinem pro něho strašně vážný. To, co předává, co mu přeje.
1: Jako tomu prvorozenému.
2: Ano. Jo, prostě on to Jákobovi dal vlastně to, co
1: myslel omylem,
2: to, co myslel, že dává Ezauvi. Ale jako já nevím, že jo, asi bych dneska neviděl problém to zopakovat i u toho druhého syna, jo, ale ne, on to bral fakt vážně, že to patří, jako jo, že Bůh bude žehnat, to požehnání, to znamená, že to je to boží přání, nebo to, co Bůh by měl s tím člověkem dělat, a že to nemohl dát dvěma lidem.
1: V čem myslíš, že předal svoji víru, tak si to říkal v předchozím vstupu, svým dětem Izák?
2: Já myslím, že to bylo vlastně tím. Děti viděli, jak chodí s Bohem, jak bere Boží slovo vážně. To si osobně myslím, když to tam není tak jakoby doslova jakoby vypsané, ale tím, jak byl poslušný, jak se snažil následovat Hospodina, tak v té tichosti a v té jakoby každodenní praxi to prostě toho života to předával. Jo, že to nebylo ani tak v těch velkých slovech. Určitě si vyprávěli, určitě ty věci ty děti věděli, ale ona ta víra se nepředává úplně jenom těmi informacemi, ale tím naším přístupem, tím naším životem, to, jak vnímáme Hospodina, jak Bohu i sloužíme, i jaké máme pro to nasazení, jo, co pro nás Bůh znamená. To jsou jednotlivé jako drobné kroky, které děti okopírují.
1: To je zajímavé, že zdůrazňuješ víru, protože na mě z toho příběhu čiší spíš Ezauova hořkost a strach Jákobův, takže on pak i na radu své matky utíká, vlastně na dlouhé roky utíká pryč. Viděli se potom ještě s Izákem, když se Jákob navrátil?
2: Tak Bible říká, že ho pohřbili, že když umřel, tak ho oba dva synové pohřbili. Takže určitě se nějakým způsobem potkali, vidíme v Bibli i usmíření těch synů, což bylo i pro Izáka strašně důležité, že viděl usmíření svých synů a ti synové ho nakonec pohřbívají. Takže bych řekl dobrý konec. Ale když my jsme se bavili o té víře, i Jákob v tom všem podvodu jako měl víru, jo, protože jde a vidí ten žebřík, jo, na cestě, když utíká, usíná, vidí žebřík, jo, a říká, to je dům boží, tady prostě ta brána, že jo, tady to teda, jako jsem asi něco spackal, nevěděl jsem, netušil jsem, jo, a slibuje, že odvede desátky, že prostě všechno, jako jo, je vidět, že v něm něco je, co mu jeho otec předal a nebere to taky na lehkou váhu a ví hned, o co se jedná. Mí cen různě, jako, že jo, ale on věděl, co to znamená. A říká, když mě Bože sem vrátí, když se budu vracet, tak já chci ti sloužit, jo.
1: V čem byl vlastně Izákův, kdybychom to zhrnuli, v čem byl jeho největší životní zápas?
2: Určitě to nevyčteme asi z Bible. Tam skutečně je jen pár takových, řeknu, drobných poznámek, protože největší pasáže se odehrávají o Abrahamovi či Jákubovi. Izák tam teda je takový nějaký trošku skrytý. Jeho zápas, jako za sebe, kdybych já se teda snažil vcítit do toho, a to je právě to, že já jsem většinou v životě byl ten, který něco budoval, který něco rozvíjel, který něco dělal nového, tak teď samozřejmě, když jsem v nové pozici a mám něco předávat, tak třeba osobně pro mě je to těžké jakoby převzít něco, co fungovalo před lety a jak to udržet a předat třeba za 5-10 let, aby to zase fungovalo. A to třeba osobně vidím jako velký zápas, jako výzvu. A možná i to bylo pro toho Izáka, jak to jakoby správně předat, jo, v té měnící se situaci a zvlášť u těch dětí. Jo. Myslím, že když se odehrála ta situace, kdy ho Jákob podvedl, tak to bylo pro něho asi dost těžký. Jo, že najednou cítil, jakože byl podvedený, jako zásah do jeho ega, do toho všeho. Prostě zrada manželky, zrada syna, a tím pádem i ten jeho oblíbený syn vlastně tratil, že vlastně tratili všichni na téhle situaci.
1: Jak vlastně zpracovat hořkost z té zrady v životních situacích, které fakt nejsou jednoduché? Když se jedná o ty nejbližší vztahy, to je vždycky velmi palčivé.
2: Je to určitě velká bitva. Umět odpustit. Nový zákon nám říká, abychom odpouštěli a my se to učíme. Ty zrady a zvlášť v rámci rodiny nějakým způsobem odpustit. Ale nedá se to zapomenout. I po letech to člověk nějakým způsobem cítí a i když léta utíkají, tak pořád tam tak pachuť nějaká zůstává. Byť už je to třeba dávno zapomenuté. Jako ideální je, když se to potom vyříká, že jo, když se ty lidé dojdou, omluví, vyříkají, ale to se neděje tak často, protože ti druzí třeba nevnímají, jakou bolest způsobili tomu třeba rodiči.
1: No, mluvíme o palčivé bolesti, o odpuštění, ale taky říká, že se to nedá zapomenout. Tak co s těmi palčivými vzpomínkami a tím ostnem, který vlastně při každé podobné situaci nebo možná jenom něčem, co s tím tenkrát souviselo, se nám připomene?
2: Je to neustálé chození, to zní jako fráze, neustálé chození s Bohem v tom odpuštění. Ale já to nevidím jako úplnou frázi. Mohl bych vzpomínat sám na situace, které se mi staly, a když ty třeba lidi potkám dneska, tak se mi samozřejmě vybaví ta situace nebo takový ty ne zrovna příjemné chvíle, které jsem s tím člověkem zažil, a znovu si říkám, bože, dej mi sílu to vidět jinak. Jo? A ono potom Josef říká, jo, vy jste to mysleli zlé, jo, Josef v Egyptě tím svým bratrům říká, vy jste to mysleli zlé, ale Bůh to udělal dobře. A vidí, a tam určitě taky cítil tu bolest z toho, z té zrady, z toho, že ho prodali, ale pak viděl ten boží záměr. No to je další takový ten rozměr, kdy ta situace se odehraje a pro nás je důležité vidět ten boží záměr. Jakoby, co Bůh tím chtěl udělat. A když se budeme dívat spíš na to, co to přineslo, třeba do budoucna, jo, tak to nám pomůže s tím vlastně se vyrovnat. Jo. Izák viděl, že ho syn podvedl, nicméně se pak vrací a je jiný. To už není Jákob, když se ten syn vrací, jako, že jo, Jákob se vrací. Už ne jako Jákob, ten lstivý, ale jako ten, který zápasil s Bohem, že jo. Ten, který už si vydobil tu svoji víru a ten svůj postoj k tomu, a už se vrací jako úplně někdo jiný.
1: No ale zase jsou to desítky let.
2: Ano, jsou to vždycky desítky let. Nebo velmi často. My bychom to tak rádi vyřešili během chvíle. Jo, já jsem zažil lidi, kterým se rozpadlo manželství a oni chodili a byli totálně zničeni, třeba když opustila žena jednoho člověka a on říká, kdy už konečně pochopí, že udělala chybu. A on chodil, odžil s tím, že přece ona udělala chybu a přece to chceme dát znovu dohromady. A já jsem se snažil říct, no víš, ona je teď šťastná s tím někým jiným a teď to těžko bude vnímat jako chybu. Ty musíš počkat léta, než ona si to třeba uvědomí, jestli to byla chyba. Ale ty s tím nesmíš počítat a nesmíš na to čekat jenom doma a čekat na to, že ona změní názor. Jo. A to je asi ta výzva toho, že musíme žít dál i po té zradě. A žít a fungovat, a to musel i ten Izák.
1: Vlastně v těch starozákonních příbězích je zajímavé, jak Pán Bůh někdy skáče ty desítky let a my ty příběhy potom čteme a máme to v té zkratce a budí to v nás ten dojem, že se některé věci řeší rychle a samotné nás pak zaskakuje, když v reálném životě opravdu ty roky musíme sami čekat.
2: Ale jak jsem říkal, ty roky totiž způsobují takové prohnětení, takové něco v nás mění. A myslím, že to jsou takové, že ztrácíme pak takový radikální postoj.
1: A to je to, co potom čteme v Novém zákoně, že všechny věci milujícím Boha napomáhají k dobrému. Že vlastně nejde tolik o tom, jak ty situace skončí, ale že my jsme jiní po té zkoušce.
2: To si myslím, že je asi větší cíl, jo? Že Bůh má ten cíl nás proměnit. On pracuje s námi a používá ty situace. Ale ten cíl není, abychom se my cítili ospravedlněni kolikrát, ale abychom uměli důvěřovat Bohu. Všechny ty věci nám napomáhají k dobrému, ne pro náš život, jakoby tady na zemi, ale napomáhají k dobrému v tom, že my jsme třeba citlivější na Boží hlas. Že jsme možná pokornější. Že ty věci nevidíme tak radikálně a stáváme se třeba milosrdnějšími. Že nejsme tak ze všeho hned vykolejení. Nebo rozhořčení.
1: Dá se nějak natrénovat tady ta, co mám teď říct, emocionální stabilita nebo vytrvalost nebo ten pohled za horizont, abychom, víš, v těch životních krizích, zradách, nepanikařili a neměli pocit, že teda svět končí, protože nám se stala velká nespravedlnost.
2: No tak na ten, Bůh to trénuje s námi těch třeba 10, 20, 30 let, jako jo. To on má na to ten čas. Jestli to můžeme natrénovat, tak není to ze dne na den. To určitě ne. Dneska už mám něco za sebou a když mě bylo 20, stal jsem se křesťanem a tak jsem měl pocit, že tak do roku, dvou budu dokonalým, zralým křesťanem, že to je něco, teda chápal jsem, že to nějakou dobu vezme, ale měl jsem takovou jakoby naivní víru, prostě nebo takovou představu, že to bude rychlý. A do dneška bych neřekl, že po těch víc jak 40 letech, že bych se, jo, že jsem nějakým způsobem dokonalý, dobrý nebo něco. Prostě pořád se učím té trpělivosti, pokoře. Protože ten život přinesl i právě nové věci, které jsem tehdy neznal. Tehdy jsem byl strašně radikální, rozhodný, prostě tak je to správně, takhle se to má dělat, takhle to Bible říká, hotovo 20. A najednou člověk pak v tom životě naráží na své slabosti, se kterými nepočítal. Jo, najednou se objevují věci, jako je nedůvěra, nebo prostě selhání, o kterém nevěděl, že má v sobě, jo. Vždycky pak jsem si řekl, jo, bože, kde se to ve mně bere? Já jsem myslel, že jsem daleko, daleko silnější a daleko stabilnější a pak Bůh to prostě odhaluje. A to jsou ty roky, prostě roky zápasu a boje. V tom je ten Izák pro mě teď jako takový nový, snažím se ho vnímat právě v té každodennosti. Jo, on prostě žil ten obyčejný každodenní život. Jo. Abraham měl výzvy, cestoval, poznávání nových krajů, jo. Nových lidí, měl vize. Ale měl tam ten osten, neměl to dítě. Že jo. A to byla ta jeho jako bolest. Jakob, ten potom utíká, je lstivý, obelstil svého bratra, protože chtěl to dědictví, chtěl získat něco nečestně. A pak musí zápasit s tím Bohem, protože si uvědomuje, že, nebo Bůh ho proměňoval a on si uvědomil, že potřebuje něco jiného. Už je to jiný člověk.

0: Záznam pořadu Klíčové slovo hledejte na všech podcastových platformách.
1: S Karlem Fridrichem, ředitelem brněnské tiskové misie, se dnes povídáme o Izákovi. Kdybychom to měli na závěr nějak shrnout, jak Izák během svého života poznal Boha? Jaký byl Bůh Izákovýma očima?
2: Vyrůstal ve věřící rodině. V rodině, která silně byla zaměřena na Hospodina a podřídila mu celý svůj život. Zakusil, že jeho otec je ochotný i obětovat svého syna, protože to Bůh říká. Viděl tu neochvějnou víru svého otce a bylo to pro něho určitě dost silné, natolik, aby o tom přemýšlel. Byl svojí povahou, si myslím, že byl takový jako tichý, takový nevýrazný, nechtěl dělat žádnou rebelii. Dokonce, že jeho otec měl teda tu Sáru, pak si po její smrti vzal jinou ženu, ale také měl tu otrokyni. Jeho syn Jákob měl dvě ženy plus další otrokyně, ale Izák měl jednu ženu. Celý život vydržel s tou svou Rebekou, jednou ženou, poctivém manželství. Takový klidný, možná bychom řekli dneska až nudný člověk, ale přitom to byl člověk víry, protože to přenesl. Jo, pro mě je strašně důležitý, že uměl to vzít a předat tu víru i svým dětem. Převzal to od otce a dal to svým dětem a ty děti, minimálně tedy ten Jákob, o kterém čteme, chodil s Bohem a vlastně rod pokračuje. A to si myslím, že je úspěšný. Můžeme vidět dílčí neúspěchy, můžeme vidět dílčí selhání, ale jako celý život žil s Bohem a chodil. A jak to přesně bylo, to ani nám Bible neříká.
1: Myslíš, že byl z Boha zklamaný někdy?
2: Těžko říct. Já myslím, že každý z nás někdy jako zápasíme s tím, co Bůh dělá. Nevím, jestli v té době, v té chvíli, kdy ho Jákob s manželkou podvedli, si říkal, Bože, proč si to dovolil? Proč je to takhle? Proč to nemůže být normálně? Jo? Já nevím, to jako, já jsem u toho nebyl, ale dovedu si to představit. Dovedu si představit, že měl situace, které byly nelehké. Když svoji manželku vydává za sestru a dovolil tomu, aby Melekovi, aby ji odvedl a on tam zůstává sám. Nevím, jaké měl pocity, jestli pocity viny, nebo říká, Bože, proč to tak musí být, jo? Nebo co v tom vidíš?
1: Myslíš, že ta zkušenost z dětství, kdy měl být obětí Bohu, že to vědomí,

0: že se člověk má obětovat pro Boha, že v něm zůstalo a pracovalo?
1: Jako, myslím si, to je třeba můj názor, že si myslím, že to byl velmi silný zážitek, který ho velmi ovlivnil. Jo, že to bylo jednak to, jak Bůh vlastně jedná, že posílá dalšího beránka, že to nějak vyřeší, ale taky ta víra otce, že byla nekompromisní, že to měl nějak v sobě.
0: Je na čase udělat tečku za dnešním povídáním o Izákovi. Kdybychom si z něho pro dnešek, pro tu současnou dobu měli vzít v něčem příklad, v čem by to bylo?
1: Já jsem si pro sebe, teda teď nechci říct, co jako všeobecně, ale pro sebe udělal takový závěr v tom, že vlastně naše víra nepotřebuje revoluce nebo nějaké rebelie, nebo nějaké velké skutky a velké činy. Jo, my to máme v dnešní době jako hodně tendenci udělat a já bych chtěl prostě si teď jako pro sebe říct, jo, vždyť ta kvalitní víra je i v těch obyčejných, každodenních životních situacích. Že Bůh je s námi všude. Že to není, že nemusím být na prvních stránkách novin nebo mít tisíce lajků na Facebooku, abych měl nějakou hodnotu. Jo, Izák dělal jen ty obyčejné věci, prostě staral se o svůj dobytek, o svoji rodinu, staral se o své děti a žil ten každodenní život s těmi trably, které tam to přinášelo, že jo. Boje o studnu, o vodu, jo, prostě všechny ty situace, které ta Bible popisuje. A přitom tam nevidíme žádný nějaký velký čin, velkou nějakou věc, kterou by dokázal. A přesto je to mužem víry a je to Bůh sem nazývá teď, jako řeknete, já jsem Bůh Abrahamův, ale také Izákův. To znamená, že i ten Izákův charakter, i Izákův život Bůh bere a říká, tady jsem byl Bohem. Já jsem jeho Bohem. A tak si myslím, že i pro nás. Že nemusíme dělat velké činy nebo velké skutky, abychom byli muži a ženy víry.
0: Říká Karel Fridrich, ředitel Brněnské tiskové misie a můj dnešní host. Moc ti děkuju.
1: Děkuji za pozvání.
0: Od mikrofonu se loučí také Kateřina Hodecová, samozřejmě pozváním k poslechu zase za týden. Mějte se hezky a naslyšenou.

Dozněl pořad Klíčové slovo, který připravila Kateřina Hodecová, jejím hostem byl Karel Fridrich. Reprízu si můžete poslechnout ve středu po 13. hodině a ve čtvrtek po 22. hodině. Posloucháte Rádio 7, máme sobotu 18. července po 9. hodině. Příjemný poslech vám přeje Klára Litterová. Před námi je hodina písniček, pozvánek a mezi nimi i jedna výletní. Od 9:30 je pro vás připravena letní pohlednice dnes s Broňou Procházkovou. Zůstaňte s námi.

Pohádky k poslechu z dětských webových stránek Rádia 7 čekají na vaše děti na adrese deti.radio7.cz. Najdete je schované pod červenými puntíky. A nejen je, ale i různé další nápady a zajímavosti. Mrkněte a objevte čas s Rádiem 7 pro své děti.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví. Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

A máme tu první pozvánku. Od tohoto pondělí 20. do soboty 25. července proběhne v konferenčním centru Immanuel Christ Fest na téma Bůh je a pár teček. Na programu budou koncerty, přednášky, semináře, rozhovory, poradenství, workshopy, sport a modlitby. Je toho požehnaně. Hlavní řečník je z Polska Mariusz Antoszczuk. Hudbou provází kapela Light Worship. Pořádá odbor mládeže Apoštolské církve.

0: Prázdniny jsou v plném proudu.
1: A také čas dovolených.
0: I na Rádiu 7. V letním období vám proto nabízíme reprízy některých odvysílaných pořadů.
1: A v září se můžete těšit na nová témata, nové pořady, nové hosty. Na Rádiu 7.

Další pozvánka z Rádia 7 je na festival. Ten se chystá příští sobotu 25. července v Javorní nad Veličkou na fotbalovém hřišti. Na programu budou koncerty, semináře, divadlo, ohňová show, sport, hry a další. Můžete se těšit na kapely Gina a Kirsten, Heart of Worship a Team 4D. Pořádá organizace Didymos.

K půl desáté je pro vás připraven na Rádiu 7 výlet s letní pohlednicí. S Broňou Procházkovou vyrazíme do Anežského kláštera v Praze.

Léto je čas, kdy míříme do přírody, kdy vyrážíme do lesů, hor, k vodě, kdy si užíváme rozletu krajiny, nebe nad hlavou, teplých dnů a hojnosti slunce. Ovšem toho tepla a slunce bývá někdy až k zalknutí. I v českých končinách je už standardem, že vedro a hic naše dovolenkové rozlety výrazně brzdí. Zajít k vodě by šlo, ale tento nápad nemývá člověk sám a výsledkem je hlava na hlavě. Vyšlápnout si to k hradu, kde je příjemný chládek? Také by šlo. A také tento nápad nemývá člověk sám. Navíc hrady bývají na kopci. Vyfunět a vypotit příkrý kopec rozloží morálku lec kterého rodinného mužstva i partnerského vztahu. Kde najít v parných dnech kýžený chládek a občerstvující klid? Přeci v galerii. Zvu vás do Anežského kláštera v Praze.

Zamířit se to uprostřed letní sezóny do velkoměsta hraničí minimálně s pošetilostí. Pokud ale počítáte s tím, že co za něco stojí, také žádá jisté oběti v podobě davu turistů a hektického tempa, budete odměněni kouzlem matičky stověžaté. A kde najít kýžený chládek a klid? Klášter na Františku najdete na Starém Městě na břehu Vltavy v blízkosti nejvýznamnějších turistických lákadel. Jedná se o mimořádně historicky cenný klášterní komplex a jednu z nejstarších gotických staveb Prahy. Nese jméno své zakladatelky, přemyslovské princezny svaté Anežky České. Anežka Přemyslovna zdejší klášter založila za podpory královské rodiny počátkem 30. let 13. století. Zanedlouho do něj vstoupila a stanula v jeho čele. Klášter na Františku byl prvním sdruženým dvojklášterem klarisek a menších bratří za Alpami. Byl však také budován jako rodové pohřebiště Přemyslovců. Stal se místem korunovace i svědkem královských pohřbů, místem posledního odpočinku svaté Anežky České. Dočtete se v průvodci, který získáte ve vstupním prostoru kláštera. To první, co na vás dýchne, je ztišení. Klášter byl budován pro ztišení před Bohem a ztišení přináší i těm, kteří se k Bohu nevztahují. Renovované prostory vzdušnou jednoduchostí, čistými tvary a odlehčující strohostí ztiší smysly návštěvníka v tomto světě tolik bombardované. Druhým věmem je příjemný chlad kamene a cihel, obzvlášť když jste vešli z výhně letního asfaltu. Vysálat ze sebe horko můžete při posezení u frapé v kavárně blízko pokladny a zde můžete dočíst pasáž o historii kláštera v průvodci. Význam kláštera po Aneštině smrti roku 1282 neupadl, ctili jej také Lucemburkové. Na krátkou dobu husitských válek řeholnice klášter opouštějí, brzy se ale navrací. V době rudolfínské klášter převzali dominikáni. Tehdy definitivně zanikl klášter menších bratří. Pozemky kláštera byly rozprodány, postupně na nich vzniká nová čtvrť. Klášter upadá, byť jej převzali opět klarisky. Roku 1782 byl Josefem II. Klášter zrušen. Slouží k pronájmu pro nejrůznější účely a chátrá. Klášteru hrozí zbourání. Praha na sklonku 19. století se dynamicky rozvíjí. Historický význam kláštera ale zániku zabránil. Od počátku 20. století je postupně zkoumán a opravován. V 70. letech byl klášter prohlášen za národní kulturní památku. Po dlouhotrvající rekonstrukci je klášter zpřístupněn. I přes pohnuté osudy areálu je dochováno jádro unikátní dispozice bývalého dvojkláštera. Přízemí areálu, včetně klášterních zahrad, zaujímá prohlídkový okruh věnovaný historii kláštera a jeho zakladatelce. Prohlídka je uspůsobena i pro rodiny s dětmi. Nejmladší návštěvníci mají k dispozici ateliér, ve kterém mohou odpočívat a tvořit. Procházím pod gotickou klenbou. Obdivuji její krásu a říkám si, jak to, že klenba působí oproti stropu tak vzdušně. Asi je to tou zakřivenou linkou? Rovný strop prostor trochu přeškrtne. Klenba ho obejme. Prohlídku přízemí si rozhodně vychutnejte, ale dostatek času si vyšetřete i pro první patro. Je plně klimatizované a nabízí dlouhodobou expozici více než 200 exponátů malířství, sochařství a uměleckého řemesla, mapující vývoj umění v průběhu 3 století. Mezi exponáty najdeme skvosty z období vlády Lucemburků, od mistra Vyšebrodského oltáře, mistra Třeboňského oltáře a jiných, i z období vlády Jagellonců, od mistra Litoměřického oltáře nebo mistra Svatojiřského oltáře. U maleb mistra Teodorika jsem strávila snad hodinu. Stála jsem, popošla blíž, pak zase dál, seděla, zase si stoupla
a žasla. Krása má neskutečné kouzlo. Zatkne nejen oči, ale chytne uvnitř. Málo co tak přiblíží Bohu jako setkání s krásou. To první, co na vás v anežském klášteře dýchne, je stišení. A stišení je to, co si návštěvník odnáší do hluku města a náporu dne.

Reprízu dnešní letní pohlednice můžete slyšet ještě ve čtvrtek v 9.30 a v pátek v 16 hodin. Za týden bude naším výletním cílem Kohoutka.

Sám pak náš Pán Ježíš Kristus a Bůh náš Otec, který si nás zamiloval a ze své milosti nám dal věčné potěšení a dobrou naději, nechť povzbudí vaše srdce a dá vám sílu ke každému dobrému činu i slovu. 2. Tesalonickým 2, 16 až 17.

sleeper inside. Další pořad na Rádiu 7 je pro vás připraven na 10. hodinu a 15. minutu. Druhé z Ježíšových prohlášení o sobě samém přiblíží v letní reprízované talk show No Filter, Milan Michalko a Lukáš Kryško.

Rádiem 7 míříme k 10. hodině a s ní se s vámi od moderátorského pultu rozloučí Klára Litterová, která předá denní vysílání Danielu Zemanovi. Přeji vám, ať vás Boží pokoj provází během celého dnešního dne. Zůstaňte s námi.

Pěkné sobotní dopoledne 18. července. Máme po 10. hodině. Od mikrofonu Rádia 7 vás zdraví Daniel Zeman, který vás bude provázet následujícími pořady. Druhé z Ježíšových prohlášení o sobě samém přiblíží v letní reprízované talk show No Filter Milan Michalko a Lukáš Kryško. Ve čtvrt na 11 budou přemýšlet nad tím, co znamená, že Ježíš je světlo. Jen těžko se můžeme vžít nebo vcítit do života někoho druhého. Určitou dávku empatie ale potřebujeme, abychom se navzájem nezraňovali a neubližovali si. Alena Dobrovolná, která pro Rádio 7 připravovala hudební pořady o gospelové hudbě, usedne v 11 hodin k mikrofonu ve fortepiánu, tentokrát ve zcela jiné roli. Lenka Malinová si s ní bude povídat o jejím celoživotním handicapu, kterým je obrna. A nejen o tom. Tomáš Najbert je písničkář, multiinstrumentalista, dirigent a hudební pedagog. Sám vystupoval v mnoha evropských zemích, v Kanadě i ve Spojených státech amerických. Jeho jméno je spojeno s řadou hudebních projektů. Jeho písně nalezneme v různých církevních zpěvnících. Do pořadu Pohovka s jeho k rozhovoru nejen o albu Korálky Perly Staniol pozval Daniel Matulík. Poslouchejte krátce popoledni. V jednu hodinu se z korálky ponoříme pod hladinu a poznáme drobné živočichy, kteří se ve dne v noci zdokonalují v plavání, skákání a tajemném kvákání. Kniha České studny a nepohloubání o české identitě se zaměřuje na odkrývání toho, co lidem v historii naší země pomáhalo žít praktický zbožný život. Ve večeru pod lampou se budeme spolu s autorem tohoto spisu, Davidem Loulou, postupně zabývat studnou lásky k pravdě, studnou svatosti, modlitby, uctívání, ale také pracovitosti či božího řádu. Celkem 12 studní může být novou inspirací v životě každého z nás. První tři kapitoly uslyšíte po 14. hodině. Album Nechci nic víc bylo natočeno v roce 1998 a pro naše rádio je svým způsobem významné. Jedná se totiž o první CDčko, které bylo nahráno v tehdy nově vybudovaném hudebním studiu Rádia 7. Písně Petra Coufala budou v 15 hodin znít v písničkách z archivu. O svobodě, přemáhání, cestě k vytčenému cíli i o tom, co především je v životě podstatné, mluví Jiří Hurta v pořadu Studna slova na základě závěru 9. kapitoly 1. listu Korinským. Přidat se k němu můžete od 15:30. Relace Poklady z archivu v tomto a ve dvou následujících týdnech sahá k nadčasovým nahrávkám o boží vůli. Dnes vám nabídneme první trojici úvah na toto téma, které pro Transworld Radio před časem natočila Helena Blaženínová. Nalaďte si v 16 hodin. Pojem duchovní boj je v poslední době docela moderní a v církvi frekventovaný. V 6. kapitole listu Efeským můžeme hledat spolu s kazatelem Rastislavem Betinou, co je pro život křesťana nejdůležitější a nač tedy má být duchovní boj zaměřený. Pořad Kudy kam začíná po 17:00.

Jsem si jist, že ani smrt, ani život, ani andělé, ani mocnosti, ani přítomnost, ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny, ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu. Epištola Římanům, 8. kapitola, 38. a 39. verš.

0: Co znamená pro náš každodenní život Ježíšův výrok o tom, že je světlo světa? Své pohledy přinášejí v repríze talk show No Filter Milan Michalko a Lukáš Kryško.
1: Tohle je No Filter. Pořad, který čerpá z historicky a duchovně hlubokého zdroje, kterým je Bible. Pořadem vás provází Milan Michalko a Tom Michalko, vedoucí CityChurch.cz. No Filter můžete poslouchat na Rádiu 7 nebo na podcastových platformách. Podpořte tento pořad sdílením na svých sociálních sítích. Vítejte u další epizody No Filteru.
2: Tak je tady další epizoda No Filteru. Zdraví vás všichni, kdo posloucháte, ať jste kdekoliv nebo děláte cokoliv, tak to je super, že jste s námi s No Filterem. A já jsem moc rád, že tady mám hosta, kterého už asi znáte, a to je Lukáš Kryško. Čau, Lukáši.
3: Ahoj, Milane, a ahoj všichni.
2: Tak dneska budeme pokračovat v sérii, která se jmenuje Já jsem. A dneska tady nemáme Tomáše, který je někde na cestě z Berlína, tak ho zdravíme, jestli si to někdy poslechne, takže teďka tak trochu zaskakujeme za něho. Lukáši, takže Já jsem, to je tvoje téma a už jsme měli, co už jsme měli, chleba, že jo? Já jsem Dobre. Chléb života. Mhm.
3: A já to a vždycky dnes... ještě nazývám tak jakože, jak ti chutná Ježíš. Tak mhm. Dneska se podíváme na druhé téma. Mhm.
2: No tak pojďme do toho, takže nechám to na tobě a já to potom třeba budu nějak komentovat, nebo budu se ptát, nebo tak.
3: OK, tak já jsem strašně rád, že můžu zase tady přijít nějakou zajímavostí. Vážím se toho, a tak pojďme do toho.
2: Ještě ti do toho skočím, jo? Jako myslím si, že zdaleka nejvíc rozvířilo hladiny tvoje téma, je to vůbec Bůh, nebo je to Bůh? Takže kdo jste to neslyšeli a chcete se trošičku jako zamyslet hlouběji, tak doporučuji tohleto téma někde v archivu. Ale pojďme dál, promiň, že ti skáču do...
3: Jo, pořádku. To téma bylo takové zajímavé a živé, tak uvidíme, jestli tohle bude stejné. Jinak ta série se jmenuje Já jsem a vlastně je to... taková jako zajímavost toho, že v Janově evangeliu je používaný ten jahovský výrok jsem, který jsem, a Ježíš k němu vždycky něco přilepí. A jak jsme se bavili, je tam 7 příkladů. Je tam chléb života, světlo života, dveře k ovcím, dobrý pastýř, vzkříšení a život, cesta, pravda a život a pravý vinný kmen. Jenom jsme se pustili do ochutnávání Ježíše a dneska se podíváme na to, jak Ježíš svítí, nebo jak ti Ježíš svítí, protože se budeme zabývat výrokem Já jsem světlo světa, který najdete v Janově evangeliu v 8. kapitole. A je to takový úsek, řekněme, od 12. verše do 30. verše. Já přečtu ale už jenom ten první verš, protože to, co by následovalo, je strašně těžký a takový, jako bych řekl, teologický. A já bych rád, jako aby jsme se spíš zabývali tím světlem a ne tou teologií, která je zatím. Tak přečtu ten verš. Ježíš k ním opět promluvil a řekl: Já jsem světlo světa. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života.
2: No je to jeden z těch veršů, který je strašně profláklý a strašně těžce se na to mluví, ne? Jakože jako to znají všichni úplně, už to bereme jako normální, jo?
3: Jako, jo, já jsem právě zvolil Janovo evangeliu, protože jsem ho měl někde na začátku, když jsem uvěřil, nebo když jsem dělal nějaký kurzy pro lidi, kteří hledali, tak se většinou volilo Janovo evangelium, které je takové... Já to už říkal minule, ale myslím, že je dobrý si to znovu zopakovat, že Janovo evangelium je docela konfrontační, že má jako jasně definovanou černou a bílou stranu. A buď seš tam, anebo tam, což ostatní evangelia nemají. Má taky, řekněme, hodně teologické věci a řeší teologické věci. A jedna z nich je právě dnešní téma, to je světlo. Mm-hmm. Mimochodem to světlo je velké téma Jana obecně. Víš, kolikrát se objevuje v Novém zákoně, nebo lepště v Janově evangeliu?
2: Jasně, 77krát.
3: Teď mě dostal. Číslo neznám, ale vím, že mám tady asi 5 nebo 6 nebo 7 příkladů toho, jakože to není jenom jedno místo. Jo, to znamená, jako v mnoha místech Jan znovu a znovu do Ježíšových výroků nebo se vrací k Ježíšovým výrokům, kde zazní nějaké světlo. Pro příklad třeba po vzkříšení Lazara v Janově v 11. kapitole říká, co už nemá den 12 hodin, kdo chodí ve dne, neklopítne, neboť vidí světlo tohoto světa. Kdo však chodí v noci, klopítá, poněvadž v něm není světlo. Nebo další výrok, Jan 12:44. Ježíš hlasitě zvolal, kdo věří ve mne, ne ve mne věří, ale v toho, který mě poslal. A kdo vidí mne, vidí toho, který mě poslal. Já jsem přišel na svět jako světlo, aby nikdo, kdo ve mne věří, nezůstal ve tmě. No, takže janovský téma.
2: Janovský téma. Tak je to zajímavé, že jako když jsme se bavili o chlebu, tak to bylo hrozně zajímavé v tom, že jsme se trochu bavili o tom procesu výroby. Že vlastně, jestli říká, já jsem chleb života, tak je vidět, že to není zadarmo, v úvozovkách zadarmo, protože ten chleba se prostě musí jako v potu tváře skutečně vyrobit. Jak je to s tím světlem?
3: No, světlo má totiž trošku jiný charakter než chleba. Chleba nás živí, že jo, ten potřebujeme denně, ale světlo je vlastně nějaký jako základní element, bez kterého by vlastně život vůbec neexistoval. Možná právě proto se objevuje hned v Genesis, jako řekněme hned v prvním verši, kde vlastně je světlo to první, které se objevuje nad temnotou, nebo překrývá temnotu, nebo nastavuje se nad temnotu. A možná právě proto je pro Jana to světlo tak důležité. A co si budem, že jo, bez světla, bez slunce, bez působení světla vlastně by fakt asi byla pouze a jen temnota. Proto je možná světlo takové jako až jako řekl bych mystické a v nějakých ohledech jako podstatné nebo zásadní. A jako jo, blbě se o něm přemýšlí tak prakticky, jako to bylo o tom chlebu, tam to bylo jednoduché. Tady je to takové jako mystické.
2: No tak co to ale jako znamenalo pro ty lidi tehda a co to znamená pro nás? Jako, představ si, že bys přišel do nějaké církve nebo na náměstí a teďka řekl, já jsem to světlo světa. Jo? Prostě je to šíleně jako velkohubé, jako, jo? Že, ale co to znamenalo pro ty lidi a co to znamená dneska?
3: Ono obecně je to velkohubé, i ty výroky já jsem jsou velkohubé z pohledu jako pána Ježíše, ale jako my víme, proč je říkal, nebo proč je Jan takhle konstruuje, aby jako jasně dávali najevo identitu Ježíše. To znamená, Ježíš je opravdu Boží syn, Bůh, a proto vlastně propojení Ježíš, světlo, Bůh, světlo dává velký význam komukoliv, když někdo řekne já jsem světlo. Mhm. A myslím si, že je to provokace, velmi velká provokace pro tehdejší lidi, protože v tom textu, kdybyste si ho přečetli dál, tak bude následovat právě takové to neznáte mého otce, kdybyste ho znali, znali byste mě. Mm. Jo, proto jsem ho nechtěl číst, protože tam se zabývá vlastně otázkou toho vlastně synovství Ježíšova. Nás ale zajímá jako opravdu emoce a pocit z toho, jak svítí Ježíš v našem životě. Protože to je vlastně podtext toho našeho přemýšlení. Jak ti vlastně svítí Ježíš? Jak osvětluje tvůj život? Jak ti svítí do tvých jako temnot, který máš možná v sobě? A to jsou takové věci, které si myslím, že by s tím mohly být zajímavé a inspirativní pro naše posluchače.
2: Mm-hmm. To se ptáš mě, jo, jako teďka
3: přemýšlení. Mám se časetně tebe, no. Jak ti svítí v tvém životě?
2: To je jo. No, je to dost abstraktní, ale je to zajímavé. Já mám několik takových, já vytvářím v poslední době takové mohyly z kamenů a mám jich několik tady kolem svého bydliště a každá ta mohyla má svoje téma a vždycky za každou modlitbu tam vlastně přidám kámen. A je to zajímavé, jo. Vytahuji z potoka kameny a říkám si, tak kamaráde, jak dlouho jsi teďka byl někde tady jako v potoce a teď tě prostě použiju pro svaté záměry, jo, a dám ho do té mohyly. Ale kromě těch praktických věcí, jako jedna z modliteb, která si myslím, že právě je pro mě úplně ta esence a je to vlastně modlitba za spasení. A teda nemám mohylu spasení ještě, jo? Mám mohylu všech možných jako věcí, ale už mi to párkrát přišlo na mysl, když jsem se modlil, že vlastně, jako kdybych to bral jako normální, jo? Jako jsem zachráněný pro věčnost. Takže když se ptáš na to, jak to, já bych řekl, toto je pro mě světlo světa, jo, nebo to je světlo mého života.
1: Zajímá vás obsah No Filtru víc? Zapojte se do skupiny No Filter Speciál. V této skupině sdílejí Milan a Tom speciální obsah navíc. Věříme, že ti může pomoci v osobním růstu, vykazatelnosti, naplnění cílů, ale třeba taky k navázání kontaktu se zajímavými lidmi ve skupině. Více informací na stránkách citychurch.cz.
3: Já bych jako možná rozdělil světlo nebo to téma na tři takové podtémata. První je vlastně, jak Ježíš osvětluje svět jako takový. Druhý téma je, jak osvětluje mě samotného. Jak nasvěcuje možná moje temnoty, které mám ve svém životě. A poslední téma je možná takové jako kontraverzní v tom, jako že jestli náhodou já nežiju, i když jsem křesťan, nežiju v temnotě, jako že jsem možná to světlo někde nechal hasnout, někde možná udusil, možná překryl. A vlastně v tuto chvíli nemám odvahu to světlo znovu pouštět do svého života. Tak tyhle ty tři nějaké oblasti. A můžeme to tak nějak jako rozvinout, jo? Že jak to vlastně je s tím výrokem, že já jsem světlo světa. A ono je to taky jako taková kontraverze, protože vlastně co to znamená? Že Ježíš osvěcuje svět. A ono je to jako možný vnímat ze dvou, ze tří úhlů. Jeden je takový, no, on ho nasvěcuje, ale jenom pro ty, kteří to světlo chtějí přijmout. Nebo ho opravdu nasvěcuje, to znamená opravdu přináší do temnoty světlo, to znamená ten svět je díky němu nějakým způsobem nasvětlen a spasen. A nebo je to právě takový to jenom jako jo, tak jako je to světlo, ale záleží stejně na něčem jiném a to je na nějakým tvým osobním rozhodnutí. Tak jenom tohle jsou jako zajímavá témata. Mm-hmm. Čemu by ses třeba ty klonil?
2: Ještě jednou řekni ty tři, prosím tě.
3: Ok, to znamená jako nasvětluje svět, to znamená já jsem světlo světa. Mm-hmm. To znamená jako přináší světlo tam, kde bylo tma, to znamená Ježíš jako je obecně, řekněme, spasitel pro všechny, protože dává světlo všem.
2: Ano.
3: Druhé téma je nasvětluje mě jako člověka, proto jako když ho přijímám, tak mi dává život. A třetí téma je, to znamená jenom pro některé, a třetí téma je, jakože jestli náhodou to není tak, že to není to hlavní téma, to světlo, ale že vlastně jenom ti může ukázat cestu k nějakému spasení nebo vykoupení.
2: Aha. No tak já bych skoro řekl, že všechny tři teda. Jo, protože no, jakože že ve všech třech bych našel nějakou pravdu, proč to tak je. A myslím si, že vůbec Bůh, Ježíš, v tom naprosto globálním jako rozměru, no tak je to stvořitel, že jo, a je to dárce světa, to znamená, že určitě tam jako je pro mě osobně v tom druhém taky a v tom třetím je to, co ti ukazuje tu cestu rozhodně, jako jo. Otázka Ježíši, veď mě, nebo ukaž mi cestu, je taky správně.
3: Jo, on ten text je sám o sobě takový prazvláštně postavený, protože na začátku je ten tvrdý, jako takový jako velký a obsáhlej výrok, já jsem světlo světa. Jinými slovy, jako Ježíš je opravdu světlo světa, jo? On ho nasvěcuje, ukazuje, prosvětluje, ukazuje mu možná pravou podstatu lidství a na to navazuje to, a kdo mě následuje. Jo, to znamená, je to jakoby oddělené, propojené, spíš jenom jako nějakou vazbou. Nezní to tak, že to světlo je jenom pro křesťany. Je to vlastně tak, že je pro všechny. Jak? Ale konkrétně se každého dotýká, to už je vlastně individuální záležitost. My asi nemůžeme ovlivnit nebo nastavit nějaký obecný princip, který by říkal, že světlo je jenom pro ty, kteří ho reálně budou následovat. Ty, kteří ho nenásledují, tak nejsou. I když ty výroky, které jsem i nějaké říkal, potom ukazují tu černobílost toho Jana, že on to pak jako opravdu staví, že buď seš ve tmě, nebo seš ve světle. To znamená, buď seš Ježíšem, nebo nejseš Ježíšem.
2: Já jsem ještě v rámci přípravy na tohleto téma trošku jako googlil a prohnal umělou inteligenci. Já jsem totiž vzpomněl, já jsem před nějakým časem byl v jednom středověkém vězení a vlastně v rámci té prohlídky nás vlastně vedli jako na to místo, kde byly dveře do toho vězení a řekli, Toto je místo, kde většina těch vězňů viděla světlo naposledy. Jo, a teďka jsme šli vlastně do toho podzemí, kde byla jako tma, nebo tam trochu bylo jako světlo, a oni říkali, tady byla vlastně absolutní tma. A oni tady byli prostě zavření, prostě v těch celách, a jeden z těch dotazů byl, jak dlouho jako tam vydrželi, jo. A oni říkali maximálně 14 dní. Což jako, to byl pro mě jako šok, jo. Já jsem si říkal, dobře, tak jako když tě tady zavřou a přece jenom ti trochu něco jako dají jíst, tak jako žiješ, jo. Ale pak jsem to teda prohnal AI a trochu jsem se na to díval. A je to zajímavé, že skutečně, když jsem se zeptal ve středověku, jak to vlastně fungovalo, tak byla to otázka týdnu. Jo, když tě dobře živili, nebo prostě přece jenom tam něco bylo, tak to mohlo být jako deal, ale byla to otázka prostě několika desítek dnů a pak ten člověk umíral. V obrovských jako mukách, i fyzických, psychických, taky je dokázáno, že v zemích, kde je méně světla, je větší množství jako depresí a sebevražd. Takže trochu se snažím žít do té situace, když to ti lidé slyšeli, že Ježíš prostě přišel, teď tam prostě vyklopili, já jsem světlo světla, co pro ně to asi znamenalo. Třeba se zkušeností, že byli zavřeni někde ve vězení, jo, prostě římském nebo něco, ale taky možná ne, jo, to prostě, ale věděli, co to znamená jako tma, protože světlo bylo vzácné v zásadě, třeba po večerech, jo, nebo tak nějak.
3: No, můžeme na to navázat, že vlastně pro Židy to mělo jako jasný význam, že když člověk jako z židovského národa uslyšel jako takovýhle, jak jsme řekli na začátku, trochu velkohubý výraz, který Ježíš použil, tak mu mohlo skočit do hlavy to vyjádření z Izajáše z 9. kapitoly. Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo. Nad těmi, kdo sídlí v zemi širé smrti, zazáří světlo. To známe z úžasné písničky. A to je možná propojka mezi Izajášem a Ježíšem. A Ježíš vlastně se právě tady přihlašuje, tak jako jsme to říkali, že vlastně u toho chleba se Ježíš přihlásil k výroku, který byl vlastně při vyhnání z ráje, kdy v potu tváře budeš dobývat svůj chléb, a pak jsme řekli, že to vlastně použil i v té modlitbě, kterou vlastně se modlíme velmi běžně, a to je Otče náš, chléb náš ve zdejší den nám dnes. Tak vlastně podobně bychom mohli říct, že takhle se Ježíš identifikuje s tím světlem na počátku, v tom Genesis, kdy Bůh stvořil světlo a kdy vlastně tady bylo zaslíbení velkého světla, které se rozsvítí a rozzáří nad smrtí, nad zemi. To je vlastně jakoby možná odpověď a to, co mohli ty lidé vnímat, když takhle velkohubě Pán Ježíš o tom mluvil.
2: Jo. A pro mě ještě jedna zkušenost jako z dnešní doby. Byl jsem součástí takových jako uzdravujících modliteb, které řešily nějaké hluboké duchovní věci. A jedna z těch otázek tam bylo, kde je tam Ježíš. A možná se k tomu můžeme víc věnovat ve speciálu, můžu to trochu víc popsat, jo? Ale bylo to pro mě takový jako aha moment, jak vlastně to světlo skutečně tam fungovalo, když prostě přišlo tohleto, hele, posvěť Ježíšovým světlem, tak prostě najednou se objevovaly neuvěřitelné věci, které jako předtím nebyly viditelné, jo.
3: Já jsem to právě takhle myslel, když jsme se bavili o tom, že Ježíš nasvětluje tvé temné stránky uvnitř tvého života. A možná je právě osvětlen světlem, které právě uzdravuje ty temné věci, které vlastně v sobě máme. A přirovnával jsem to v tom kázání, když už jsem jej měl právě k živočichům, který žijou v temnotě. To je většinou v nějakých jeskyních, žijou třeba ryby, které nemají vyvinutý oči, žijou tam třeba nějaký oboživelníci nebo nějaká další stvoření. A na nich je zajímavý, že vlastně jsou přizpůsobený životu ve tmě. A jako je otázkou, jak my jsme přizpůsobený životu ve tmě. A teďka bereme tu tmu jako právě popis života bez Boha. Bereme to jako právě popis života, kde světlo nemá přístup. A v tu chvíli, kdy jsi to popsal, tak ano, jako ve chvíli, kdy přichází světlo do míst, kde je tma, tak se vlastně nasvětlí. A v tu chvíli právě, když do těch věcí, které jsou v nás a jsou vevnitř a jsou temné, přijde světlo, tak se ukážou a jsou vidět. dá se o nich líp mluvit, protože umí popsat ten tvár, umíme popsat tu emoci, kterou z toho máme, umíme vlastně najednou nahlédnout na to, že to nemusí být tak velký. Myslím, že v jednom příběhu nebo v jednom díle jste tady mluvili o tom, že strach je 80% fantazie a 10% reality. A to je přesně podle mě to samý.
2: Jo.
3: To znamená, že díky světlu, které nás nasvítí, se může stát, že naše temnoty se zmenší. A možná díky Ježíši a jeho uzdravovací moci světla zmizí.
2: Jo, ale pomaličku se blíží 20 minut, což máme na NoFilter, takže když bychom to měli zhrnout, nebo možná zhrnout do nějaké výzvy, jako jo, co je výzva tady z toho pro příští týden?
3: Určitě bych asi se zabýval tady tím, co jsme řešili naposled, to znamená, jak moc pouštím světlo do svého života. No, jako křesťan a možná i jako nevěřící, protože samozřejmě věříme, že nás poslouchají i lidé, kteří třeba hledají, jak moc jsem ochoten pustit světlo do svého života, jak moc ochoten jsem nechat nasvítit mý temný stránky, jak moc ochoten jsem připustit, že některé věci možná potřebuju nasvítit a potřebuju pomoc na to, aby mi to světlo do toho života někdo vnesl. Mm-hmm. My samozřejmě můžeme doporučit se nechat nasvítit Ježíšem, jeho mocí.
2: Ty jo, to je úplně tak, jak se to dělá ještě, jakože by to chtěl trochu návod, jako...
3: Ale tak jako jednoduchý, že jo, tak Ježíše můžeš pustit do svého života jedině modlitbou, osobním rozhovorem, možná takovým tím usebráním se, padnutím na kolena, vyznáváním. Když to neumíš sám, tak máš kolem sebe určitě nějakého člověka, který je křesťan, nebo zajdi někam do církve, do kostela a ty lidi prostě oslov a dej jim příležitost, aby se za tebe modlili.
2: Jo. A myslím si, že taky ta praktická věc možná, pokud máš nějakou temnotu nebo mlhu kolem sebe, a to je to, o čem bych chtěl v tom speciálu trochu mluvit víc, ale vůbec obecně zkus se modlit za Ježíšovo světlo. Posviť Ježíšovým světlem. A zase to zní trochu možná obecně, chtěl by to konkrétně, ale to teďka úplně nejde. Jako teďka
3: do mých problémů, jako, do mých strachů, do mých starostí.
2: Jako vysloveně můžou to být temné místnosti tvého života a tam je Ježíši posvěti do těch koutů a ukáž. To je něco, co pro mě třeba osobně, já jsem to zažil a zažívám, strašně pomocí, jako jo, pozvat Ježíše přímo do temných koutů, aby věci, z kterých jde strach, které jsou nejasné, tak prostě Ježíš přináší světlo jako jasnost do toho. Jo? A to je povzbuzení, určitě. Jo. Hele, Luky, moc díky.
3: Tak zač.
2: Tak my teďka končíme NoFilter a jdeme do speciálu. Mějte se moc hezky a uslyšíme se zase za týden.
3: Naslyšenou.

0: Toto byla další epizoda pořadu No Filter. Doufáme, že vám přinesla inspiraci. Podpořte tento pořad sdílením na svých sociálních sítích. Děkujeme a za týden opět nashledanou u No Filteru.
1: Ve třetím dílu letních repríz se dostane na Ježíšův záhadný výrok Já jsem dveře. Jeho premiéra tohoto dílu zazní na Rádiu 7 v pondělí ve 11:15 dopoledne.

Dnes slaví svůj svátek Drahomíry. Toto jméno je velmi staré a je slovanského původu. Původně znělo Dragomíra a lze je přeložit jako drahý či slavný svět. Nejznámější nositelkou tohoto jména z naší historie je patrně matka knížat Václava a Boleslava. Pocházela z kmene Stodoranů a patrně v roce 906 se provdala za Přemyslovce Vratislava. Tehdy byla již Drahomíra pokřtěna a stala se kněžnou. Byla prý prudké a ctižádostivé povahy, a tak po manželově smrti těžce nesla, že byl mladý Václav dán na vychování babičce Ludmile, která tím víceméně uchopila otěže vlády v zemi. Proto nechala Drahomíra v roce 921 Ludmilu zavraždit. Nastalo krátké období, v němž panovala sama Drahomíra, ale už v roce 922 se ujal vlády kníže Václav. Brzy vypukl mezi matkou a synem ostrý konflikt, po kterém musela Drahomíra opustit knížecí dvůr. Po nějakém čase se poměry uklidnily a Václav jí požádal, aby se opět vrátila, a Drahomíra přežila nakonec i Václavovu smrt ve Staré Boleslavi. Nakonec však musela sama ze země uprchnout. Tak tolik z historie, všem Drahomírám k jejich dnešnímu svátku blahopřejeme.

0: kalendárium.
1: 18. července roku 64 vypukl velký požár Říma, který údajně nechal založit císař Nero. Událost s tragickými následky byla svedená na novou sektu, tedy křesťany, a byla začátkem prvního velkého pronásledování. Heinrich Bullinger, švýcarský reformátor, přišel na svět roku 1504. Heinrich Bullinger byl následovníkem Ulricha Zwingliho. Z jeho pera vzešlo takzvané druhé helvétské vyznání, které se stalo mimo jiné i součástí heidelberského katechismu. Kromě dráhy duchovního vůdce byl Heinrich Bullinger i milujícím otcem 11 dětí. Jeho rodinný život prý byl příkladný, velmi rád si se svými dětmi hrál a psával jim verše k Vánocům. Všichni jeho synové se stali pastory. Roku 1552 se narodil Rudolf II. Habsburský, římský císař, král český a uherský. O Rudolfovi II. By se dalo mnoho říci a mnoho spekulovat, zmiňme snad alespoň jeden z jeho počinů, který se výrazně zapsal do české historie, vydání takzvaného Rudolfova majestátu z roku 1609, který zaručoval náboženskou svobodu českým stavům. Lemuel Haynes, americký duchovní, první černoch ve Spojených státech, který se stal pastorem, se narodil roku 1753. Do kostela chodil Lemuel Haynes od dětství s rodiči a proto začal kázat už jako chlapec. Vystupoval proti nedobrovolnému otroctví a kázal proti obchodu s otroky. Odsuzoval kolonizační hnutí a tvrdil, že lidé afrického původu žijící ve Spojených státech by měli mít stejná práva jako ostatní občané. V podobném kontextu je i jméno další osobnosti, jejíž narození si dnes připomínáme, a její je Nelson Mandela. Ten přišel na svět roku 1918. Byl to jihoafrický politik a bojovník proti apartheidu. V roce 1993 obdržel Nobelovu cenu míru za svůj celoživotní aktivismus. Italský barokní malíř Caravaggio umírá roku 1610. Byl to muž pohnutého osudu, autor mnoha zajímavých pláten inspirovaných zhusta biblickými náměty. Jeho Magdaléna, obrácení svatého Pavla nebo kladení do hrobu patří k velmi oceňovaným dílům. Dalším tvůrcem je anglická spisovatelka Jane Austenová, umírá roku 1817. Její díla můžeme vnímat jako červenou knihovnu nebo naivní romány, a nebo můžeme vnímat ostrovtip, se kterým autorka pozorovala své okolí a zapisovala problémy i prohřešky tehdejší anglické společnosti. A navíc u četby jejich děl můžete často mít pocit, že se toho zase tak mnoho nezměnilo. Můžete zkusit třeba Píchu a předsudek, Emu nebo Rozum a cit. Připomeňme také Thomase Cooka, anglického baptistického kazatele a zakladatele první cestovní kanceláře. Zemřel roku 1892. Nepij, ale cestuj a poznávej. Tak tohle heslo prosazoval Thomas Cook ve své službě i veškerém působení. V únoru 1826 se stal evangelistou, který putoval po kraji, rozdával evangelizační letáky a kázal. Přivydělával si jako truhlář. Zapojil se také do hnutí, které upozorňovalo na nebezpečí alkoholismu, a organizoval setkání, která měla pomoci těm, kdo chtěli skoncovat s tímto návykem. 5. července roku 1841 zorganizoval Thomas Cook první turistický výlet. Ten, kdo zaplatil

Jízdenku na vlak uhradil nejen cestu, ale i jídlo pro jednu osobu. Další 3 roky tak pravidelně Thomas Cook organizoval výlety pro děti, které přicházely do nedělní školy. Roku 1844 pak Cook uzavřel trvalou smlouvu s provozovateli drážní dopravy a podnikání v oblasti cestovního ruchu bylo na světě. Připomeňme také českého hudebního skladatele Vítězslava Nováka. Zemřel roku 1949 a byla to významná osobnost hudebního světa na přelomu 19. a 20. století. Jeho nejznámějšími díly jsou zřejmě opera Lucerna podle Aloise Jiráska a kantáta Toman a lesní pana na slova Svatopluka Čecha. A na závěr dnešního kalendária ještě zazní jméno Lucy Boothové, dcery zakladatelů armády spásy, která zemřela 18. července roku 1953. Většinu svého života prožila Lucy Boothová na misii. Spolu se svým manželem působila v Indii, kde byla její práce velmi respektovaná. Před odchodem do penze vedla ještě misii v Norsku, Dánsku a Jižní Americe.

0: Ze soboty 18. července minula 11. hodina. Dobrý poslech pořadu Fortepiano vám z Rádia 7 přeje Daniel Zeman.
1: Fortepiano.

0: Začíná pořad Fortepiano, ve kterém dnes budeme hovořit o něčem, s čím se každý z nás v životě setkal. Je to posuzování, souzení, předsudky a neschopnost vžít se do kůže toho druhého. K rozhovoru jsem si pozvala Alenu Dobrovolnou, která celý svůj život žije s následky obrny. A my si vysvětlíme, jaké druhy té obrny jsou. To ale neznamená, že sedí doma a lituje se. Naopak, o tom všem uslyšíme v následující hodince, ke které vás zve Lenka Malinová. Vítej, Alenko.
1: Děkuju a všechny, kdo nás slyší a vidí, zdravím.
0: Tak Alenko, ty jsi v našem vysílání kdysi byla hostem zcela pravidelně, ale už je to docela dlouho. Já jsem ani nepočítala ty roky, jak je to dlouho. Víš trošku?
1: Tak to mě teda úplně zaskočilo. Nějakou dobu už to bude.
0: Už to bude docela dlouhou dobu. Alenka totiž má život spojený s gospelovou hudbou, k tomu se určitě dostaneme, a dělala pro naše vysílání kdysi gospelové pořady. Takže se toho určitě dotkneme, tady toho, ale dneska, Alenko, to nebude primárně o hudbě.
1: Škoda.
0: Bude to o tobě a my bychom tě měli představit, co děláš. Kromě toho, že tedy se zabýváš tou gospelovou muzikou docela hodně.
1: Já dělám spoustu věcí. Mm-hmm. Já jsem vlastně vystudovala úplně na začátku jazyky, takže úplně prapůvodní profesí jsem lingvistka. Teda tou úplně prapůvodní jsem knihovnice, ale to jsem nikdy nedělala, to jsem jenom studovala. Ale jinak jsem hlavně lingvistka. Studovala jsem angličtinu a protože jsem potřebovala k angličtině nějaký další obor, tak jsem nevěděla nic lepšího, než se pustit do studia dánštiny. Ale vlastně dneska ty jazyky jsou jenom částí toho, co dělám, protože mě tak jako život zavedl spíš k muzice, takže momentálně ze všeho nejvíc učím zpěv, no a potom koordinuju organizaci různých gospelových zpravidla koncertů.
0: A ta dánština se ti potom hodila, protože...
1: Rozhodně. Hele, dánština se hodí vždycky. Jako tomu byste teda asi nevěřili, jo? Ale dánština se hodí, protože dánsky se domluvíte vlastně po celé Skandinávii, ale já vím, ty se ptáš spíš na to,
0: co to propojení stalo, s tou hudbou.
1: Co se stalo, když jsem se rozhodla, že budu psát diplomovou práci o dánských samohláskách. To byla hrozně legrační příběh.
0: Kolik jich mají, prosím tě?
1: Hodně, hele, 42.
0: Jejda.
1: To nechcete slyšet všechno, to bychom strávili tím spoustu času a to nemá asi smysl, ale prostě já jsem si kdysi dávno myslela, že ze mě bude vědec, jo. A že budu právě zkoumat ty dánský samohlásky, jako jak jsou dlouhý a jak jsou
0: široký,
1: jak se to vyslovuje, jak se to poslouchá, jak se to rozlišuje, no prostě vědec. Tak jsem jela psát diplomku do Dánska, protože prostě kde lovit v Čechách dánské samohlásky. Teda fakt je, že v Praze je dánských turistů, důchodců docela dost, takže byste asi taky nějaké dánské samohlásky nalovili, ale přece jenom v tom Dánsku je takový větší výběr, jo, jako těch exemplářů. No a takže jsem odjela do Dánska, tam jsem lovila své dánské samohlásky a taky jsem se tam octla vlastně v gospelovém sboru. No a to mě tehdy úplně dostalo.
0: Tam se zrodila láska.
1: Tam se zrodila láska životní, tak. A takže jsem, když jsem se pak měla vrátit, tak jsem si říkala, no jo, ale tak co já budu vlastně v Čechách dělat bez gospelu, to jako asi úplně nejde. A tak jsem se pustila do organizace tehdy úplně prvního gospel workshopu v Čechách, což bylo přesně před 20 lety.
0: Tak, ještě ke všemu tady máme výročí.
1: Narozeniny, no jo.
0: Ano, tak to je krásné. To jsou ty neplánované okamžiky, ano. Takže 20 let už je to. Dobře, tak já tady teď udělám střih, protože my bychom tady o těchto věcech si mohli povídat dlouho.
1: To je pravda.
0: A to není naše primární téma dnes. Dnes budeme mluvit o překážkách, které musíme v životě překonávat, a také o reakcích, se kterými se setkáváme, když jsme v jistém ohledu jiní než ostatní. A ty máš tímto bohaté zkušenosti, protože, jak jsem už v úvodu řekla, tak si onemocněla obrnou. A já bych chtěla, abys trošku vysvětlila, o co se jedná. Od malička to máš, narodila ses tak, nebo jak to je?
1: No, já mám diagnózu, která si říká mozková obrna. Ono se tomu dříve říkalo dětská mozková obrna, ale právě proto, že se to pletlo s tou dětskou obrnou, tak se to teď ta terminologie změnila. A to je vlastně handicap, který vznikne tak, když se to miminko rodí a nemá při porodu dost kyslíku, tak se ten mozek může poškodit, můžou mu umřít některé mozkové buňky. A to potom znamená, že je poškozený pohybový vývoj aparát tolik na začátku ne, ale vlastně to, jak se to dítě hýbe, že se nedokáže naučit se vlastně správně hýbat, protože ten mozek v době, kdyby měl zapínat všechny ty programy pohybové správné, tak se vlastně hojí a léčí z toho úrazu, který se přihodil během toho porodu.
0: Takže ses narodila už s tímto, co se ti stalo, když ses dostávala na svět.
1: Tak.
0: A jak se to začalo projevovat v tom dětství tedy?
1: No, ono se to na začátku moc neprojevovalo a vlastně nikdo nevěděl, že je problém. Respektive dneska už by to tak asi neprošlo, protože já jsem se narodila a museli mě křísit, že jsem nedýchala. Tak dneska si myslím, že když by se toto přihodilo v porodnici, takže už by to automaticky znamenalo, že by to miminko brali jako rizikové a dávali by na něj pozor. Ale vlastně u mě se to zatajilo, takže na to konto to vlastně nikdo nesledoval a teprve, když mi bylo asi 2 roky a pořád jsem nechodila, tak jsem dostala tu diagnózu jako mozková obrna, což byl problém, protože když se vlastně začne s těmihle dětmi cvičit hodně brzo, přijde se na to hned, a že tam nějaký problém byl a začne se s nima cvičit, což většinou se na tuhletu ranou terapii používá Vojtová metoda, tak se dá ten mozek vlastně vycvičit k tomu, aby ty nepoškozené oblasti převzaly tu funkci těch poškozených. Zatímco když se mine to období rané, tak pak už to nejde.
0: Mm-hmm. Takže to, co si člověk nevybere, ani by si to nemyslel, že by to tak muselo být, tak se ti prostě stalo, že se prošvihla ta doba.
1: Tak to je.
0: Je to tak.
1: Je to tak.
0: A asi když je člověk malý, tak možná si tolik neuvědomuje, co ho čeká v životě. A já nevím, kdy jsi začala poprvé uvědomovat, nebo kdy jsi to začala tak pozorovat na sobě, že ti to nejde tak jako ostatním a že prostě ty problémy tady jsou?
1: Já si myslím, že tohle je relativně raná zkušenost, že to zase jako nepřijde tak úplně pozdě. Já si myslím, že poprvé, co mi to došlo, tak mi mohlo být tak jako 4 možná nebo 5 roků, ale to samozřejmě v tu chvíli jako nezjistíte nebo nevíte, co všechno to sebou nese, jenom víte, že máte něco jinak než ostatní a jako třeba ještě v té době možná doufáte, že se to zlepší, protože to je to, co do vás jako cpe to okolí hodně, protože tam samozřejmě obrně je potřeba, aby se s těma dětma cvičilo celou dobu, co to jde, co se do nich vejde. A často se stane, že vám to okolí říká, no hele, jako musíme cvičit, aby si měla zdravý nožičky a tak, ale vlastně nikdo vám neřekne, že teda jako
0: že už zdravý nožičky,
1: zdraví jako nožičky nebudou. Takže to, že to člověk nějakým způsobem jako zjistí, že fakt to je napořád, že jako ho to nějakým způsobem omezí, tak to samozřejmě přijde později. To jako není v těch 4-5, ale jako víte to poměrně brzo. No.
0: Potom, když přijde čas takového toho hledání té puberty, tak člověk má dělat sám se sebou dost.
1: A
0: navíc ještě v tvém případě si měla ještě navíc tady toto omezení, které tě limitovalo, možná si to člověk uvědomuje víc, než kdy jindy v tom dospívání, kdy se mění děvčátko v ženu a kdy prostě se vůbec formuje to myšlení a ty postoje, tak jaká byla ta tvoje puberta? Byla šťastná nebo smutná?
1: Já si myslím, že jsem měla docela klidnou pubertu, že to jako nebylo nějak moc divoké. Já jsem byla takové hodné dítě, jo, protože ono...
0: Já myslím, že ti to zůstalo.
1: No, jakože jsem hodná holka. Jo.
0: Ano, ano.
1: To je možný. Ale myslím si, že pro mě třeba to bylo hodně otázka toho, že jsem musela poměrně brzo se začít chovat zodpovědně, protože bylo potřeba cvičit, bylo potřeba absolvovat spoustu nemoc příjemných lékařských zákroků, potom se člověk musel nějak chovat, takže vlastně hrozně brzo jsem se musela začít chovat mnohem dospělejší než moji vrstevníci. To znamená, že vlastně i v pubertě potom člověk měl takovou určitou jako zkušenost, že některé věci prostě nemůžete, protože by vám to třeba ublížilo, nebo,
0: ano.
1: nebo tak.
0: Ano. A jak tady do toho tvého příběhu zapadá víra v Boha, prosím tě?
1: No, já jsem z nevěřící rodiny. A hrozně dlouhou dobu jsem to měla tak, že jsem si myslela, že Pán Bůh neexistuje, protože kdyby existoval, tak by něco takového, jako se mi stalo,
0: nedopustil. Ano.
1: A potom jsem to měla taky tak, že jsem si myslela, že v Pána Boha věří staří lidé a že, teď se omlouvám všem starším posluchačům, že až staří lidé umřou, tak my mladí moderní už prostě takovým nesmyslům, jako je, že se o nás stará nějaký Bůh, věřit nebudeme. A já jsem tomu fakt jako nerozuměla, jako jak ty věci jsou. A pak jsem poměrně složitě hledala cestu, protože jsem si ve škole procházela dost náročnou šikanou a o to to bylo horší, protože najednou jsem byla v situaci, kdy ve škole jsem měla velmi drsné zážitky, s kterýma jsem chodila domů. A doma mě vedli k tomu, abych si s nima poradila sama. Což samozřejmě úplně moc nešlo.
0: Bylo těžký.
1: A bylo strašně těžké se s tím nějak vypořádávat, takže já jsem pak měla takové období, kdy jsem si říkala, že už to fakt, ale opravdu vůbec nedávám, nezvládám. To mi bylo tak jako 13. A tehdy jsem se potkala s jedním svým vzdáleným bratrancem a on mi řekl evangelium. A já jsem si říkala, no to je hezký, to je takový jako hezký kluk to je a takovým blbostem věří. Ale zároveň mě to jako hrozně zajímalo, jak to asi je. A pak jsem nějakou takovou zvláštní úvahou dospěla k tomu, že buď ty věci jsou pravda, anebo ne. A že pokud to pravda je, tak já vlastně nemám lepší možnost, než Pánu Bohu svůj život dát. Tak jsem to udělala.
0: Tak si to udělala a zjistila si, že to funguje, že to je pravda?
1: Zjistila jsem, že to funguje, že to je pravda, ale zároveň to neznamená, že by to bylo vždycky strašně jednoduché.
0: To určitě neznamená, ale takové to zjištění, že něco, v co člověk nevěří, může být pravda, to je docela velký objev.
1: Je. Je to objev, určitě to je objev. Byla to velká změna. A pamatuju se, že pak jsem jako si hodně užívala takový ten moment, jako že vlastně člověk není sám na věci. A to bylo moc hezký.

0: Na Rádiu 7 posloucháte pořad Fortepiano s Lenkou Malinovou a dnešním hostem Alenou Dobrovolnou. A dnes otevíráme téma, které potřebujeme, myslím si, slyšet, a to je téma, jak přistupovat k lidem, kteří jsou jiní než my v tom nejobsáhlejším slova smyslu, ale konkrétně, jak přistupovat, jak se chovat k lidem, kteří mají nějaký handicap, co pomáhá, co nepomáhá a jaké předsudky máme také vůči těmto lidem. A tak se stávalo v dobách minulých, že někdo, kdo třeba byl postižený právě obrnou, jako Alenka, která tady se mnou sedí, anebo mnoha jinými věcmi, tak byli dáváni do ústavu, jednak si asi také s tím nevěděla společnost rady. A potom odpadla potom ta snaha, nebo vůbec ta ochota s těmito lidmi spolužít a mít je mezi sebou. Alenko, padla i tato volba nebo tento nápad u vás v rodině, ústav?
1: Ne.
0: Ne?
1: Ne. Já jsem měla to obrovské štěstí, že jsem vyrůstala doma a chodila jsem do normální školy.
0: Což nebylo úplně zvykem, ne, v té době?
1: No, to nebylo. Já jsem taky byla jediné dítko s handicapem v celé té veliké sídlištní škole. Nebo vlastně ne, ještě jedna holčina tam byla. Ale prostě nevím, kolik mohlo být dětí ve škole, ale vím, že v tom ročníku, co já jsem byla, tak byly třídy až do G a v každé bylo 30 dětí. Tak si to jako spočítejte. Mm-hmm. A vlastně mezi tím jsme byli dvě.
0: Dvě.
1: S handicapem.
0: Ty jsi už zmínila tady, že jsi prožívala šikanu. O co se jednalo konkrétně?
1: Fakt to chceš úplně konkrétně.
0: Něco řekni, já si myslím, že to bude tvrdé, ale řekni.
1: Dobře, už jste někdy měli hlavu v záchodě?
0: Až tak.
1: Chtěla jsi to? Máš to. Jo, to prostě, a já si myslím, že to byly věci, které se děly, protože ty děti nevěděli, jak si s tou jinakostí poradit. Nikdy někoho takového nevěděli. Byl to pro ně první kontakt s někým takovým, jako jsem já, a my takhle prostě reagujeme.
0: A nikdo jim to nevysvětlil, že?
1: No tak jako kdo by to mohl udělat? Prostě i pro spoustu z těch dospělých to byla první zkušenost jako s někým takovým.
0: Já myslím na to, že často, když vidíme takového člověka, který třeba špatně chodí nebo má nějaké jiné postižení, takže nám naskočí prostě určité mechanismy a ne tedy vždycky správné, nebo možná většinou nesprávné, ale jedním z těch mechanismů je, že ten člověk je určitě postižený i psychicky, tak se k němu musíme chovat tímto způsobem, což je asi hrozné pro tebe nebo pro ty lidi, když k ním někdo přistupuje takhle. Setkala se s tím?
1: Určitě, ale to jsou věci, s kterými se vlastně člověk setkává i dneska po mnoha letech. Jo, a myslím si, asi jako nejroztomilejší zkušenost v tomhletom směru, to je taková jako veselá historka, ale já se omluvám za moje veselé historky, oni jsou trošku drsnějšího ražení.
0: Jsem s nima.
1: Jsem třeba stála na zastávce autobusu a tam byla se mnou nějaká taková starší paní. A to bylo, já jsem v té době studovala na vysoké škole už, byla jsem tak jako v prvním, druhém ročníku, takže jako rozhodně jsem nevypadala jako dítě. A ona zahájila tu konverzaci: holčičko, prosím tě, umíš číst? A já jsem, protože jsem osoba pohotová, tak jsem říkala, neumím. Protože já umím jenom azbuku a latinku, ale čínsky nečtu, arabsky nečtu, jo, jako hebrejsky nečtu, jako co to je, umíš číst? A ona potom jako pokračovala, celou dobu mi tykala a říkala, a co teda děláš? A já jsem říkala, studuju dánštinu a angličtinu. A ona se na mě tak jako zahleděla a říkala, a to je nějaký učební obor nebo co? A já jsem potom prostě se na ně tak jako podívala a říkala jsem, no, takový pětiletý.
0: No tak to je opravdu historka. k nezaplacení.
1: No, ono je to jako někdy je to úsměvné, že jo, když tímhle jako procházíte, tak je to někdy jako strašně legrační, ale ne vždycky máte na tenhle druh humoru jako náladu.
0: Já si myslím, že když se takhle k tomu vracíš, tak se tomu můžeme zasmát, ale jo, když je člověk v té situaci, tak to úplně moc legrační není. Jsou dvě možnosti, jak se člověk může vypořádat s těžkostmi a s problémy jakéhokoliv rázu. Jeden typ je, že trošku s nadhledem a s humorem bere ty věci, a druhý typ je, že tomu fakt podlehne a že ho to úplně natolik zničí, že mu klesne sebevědomí až někam úplně dolů. Možná to není stabilní, tato hladina, ani v té jedné poloze, ani v té druhé, ale určitě si prožívala období, kdy tedy si byla úplně dole a musela si nějak vyhrabávat nějaký kousky síly a sebevědomí. Já si myslím, že to s člověkem strašně moc musí zamávat, když to žije každý den.
1: Určitě, tak hlavně je to otázka toho, jestli se člověk třeba dovolí ty věci odžít a prožít. Protože fakt je, že ve společnosti, a teď je jedno, jestli se bavíme o církvi nebo o společnosti mimo církev, tak my jako neumíme zacházet s těmi dlouhodobými komplikovanějšími stavy. Jako je jasný, když se někdo zlomí nohu, tak mu pak chodíme 3 týdny pomáhat, jako zaměříme se svou podporou na něj a pak jako dobrý, že pak už je zase náš.
0: Uzdraví se.
1: A prostě dokážeme si to nějak jako srovnat, jako že dobře, teď ho 3 týdny bolela noha a teď už ho nebolí a je to jako dobrý, ale když má někdo takovýhle dlouhodobý handicap nebo dlouhodobý problém, tak to je pro nás jako často strašně těžko uchopitelné, strašně těžko jako zařaditelné někam. A vlastně ty lidi s dlouhodobým handicapem často jsou nuceni žít jako extra pozitivně,
0: ano.
1: Aby
0: přesvědčili ty druhé, že?
1: Aby právě vůbec jako se s nima někdo bavil. Jo, protože ta společnost vlastně jako strašně tlačí na to, abychom byli všichni stejní, nebo jako abychom
0: zdraví a krásní
1: a nic nás nebolelo. A teď najednou máte člověka, který nic z toho jako nedokáže splnit. Ne, že by nechtěl, ale vlastně nedokáže. A teď co s tím? Takže samozřejmě člověk jako bojuje s tím, že někdy by třeba potřeboval jako vyjádřit to, že mu není dobře, ale ne vždycky je to možný nebo snadný.
0: Ty teď působíš jako silná žena, která už ví, kdo je v Pánu Ježíši Kristu, která už se srovnala vlastně s tím svým životním osudem, ale k tomu vedla nějaká cesta. A určitě byla nějaká období, kde ses takhle třeba necítila. Můžeš říct nějaké příklady, třeba s čím ses setkala i třeba mezi věřícími. Ty jsi mi říkala jeden ten příklad té modlitby. To si myslím, že by mělo zaznít.
1: Myslíš, jo?
0: Ano.
1: Dobře, tak myslím si, že někdy lidi s handicapem vnímáme, nebo společnost je vnímá jako takovou příležitost k inspiraci. Nebo v církvi příležitost k charitě.
0: Ano.
1: Jo, k tomu, abychom ukázali, jak se máme chovat ke slabším. To je jako super, ale já nechci mít s lidmi vztah jenom proto, že jsem pro ně příležitost k dobročinnosti. Jo? A takže zažila jsem krásnou modlitbu, na kterou se ptala, kdy to byla nějaká modlitební skupinka. A teď tam někdo tak jako naprosto upřímně říkal, Pane Bože, děkujeme ti za Alenku, že ji tady můžeme mít a že se na ní můžeme učit trpělivosti. A já jsem si tak jako říkala, ty, Pane Bože, nechtěl by si vybrat nějakou jinou učební pomůcku než mě?
0: V tu chvíli možná ti moc do smíchu nebylo, ne, když to slyšela.
1: No, nebylo, protože Nejhorší na tom bylo, že hrozně často tohle pak i ten člověk s handicapem jako přijme za své. Takže já jsem jako si říkala, no jo, tak já vlastně to mám asi tak, že teda mám být ta učební pomůcka pro ty ostatní. Jenomže to by bylo vlastně hrozně nespravedlivé.
0: Hmm. Jak jsi dospěla k tomu, abys měla takové to, rozumějme co nejlépe řečeno, to zdravé sebevědomí?
1: To je otázka, co je zdravé sebevědomí.
0: No,
1: no. Protože já si myslím, že tam je důležité hlavně to, aby člověk dokázal být sám za sebe a věděl o svých bojích, věděl o svých silných stránkách a dokázal s tím nějakým způsobem pracovat. Myslím, že to byl docela dlouhý proces a neřekla bych, že je ukončený. Myslím si, že je to něco, na čem člověk jako pořád pracuje a někdy se musíte vymezovat vůči tomu, co na vás to vaše okolí valí, jaký byste měli být, co byste měli dělat, jako kolik byste měli odpracovat třeba práce na něčem nebo tak. Protože to je další věc, že je spousta věcí, ke kterým se prostě vaše okolí bude chtít vyjádřit, jako třeba, nevím, kolik byste měli mít dětí, nebo jestli byste si měli najít partnera, nebo jestli je pro vás vhodná škola, kterou studujete a tak. Tam je třeba někdy strašně těžké to ustát a umět ty lidi poslat vlastně do háje. Někdy.
0: My lidé si někdy neuvědomujeme, jak krutí můžeme k sobě navzájem být, a to se netýká jenom ve vztahu k lidem, kteří jsou handicapovaní, ale myslím si, že obecně vzato, že někdy umíme pěkně seknout a pěkně zranit člověka, někdy nevědomně a někdy i vědomně. Hodně často je to nevědomně, že člověk ani neví, co vlastně to způsobí tomu člověku. Ty máš s tímhle hodně zkušeností vzhledem k tomu, co žiješ a v jakém těle žiješ. Máš s tím hodně zkušeností, ale přesto žiješ v tom v úvozovkách normálním světě. Žiješ prostě mezi zdravými lidmi a děláš úplně stejné věci, jako dělají ti lidé, kteří nemají žádné omezení. Ale to jsem chtěla říct, že dnes je velký důraz na výkon, jo, a je strašně rychlé životní tempo. Jak tohle, prosím tě, na tebe působí? Protože ty vzhledem k tomu, že se ti nechodí úplně dobře, tak máš třeba delší lhůty, než se někam dopravíš. Jo?
1: No, tak s tím musíš počítat.
0: No, tak jak s tím žiješ?
1: No, já nemám jinou možnost. Takže prostě počítám s tím, že mi ty věci trvají déle. Některé záležitosti se třeba povede vykompenzovat. A některé ne. Musí člověk to tak jako brát, jak to je. A umět si udělat hranice. Jakože třeba, když ode mě někdo chce něco extra rychle a já vím, že už to jako nezvládnu, tak mu prostě umět odpovědět a říct, že teda ne, že to jako nedám. A celkem jako bez výčitek. Ale jinak jako člověk prostě musí žít to, co má, protože nemáte nic jiného.
0: Co máš k dispozici, no, s tím musíš jako pracovat, ten materiálek, který si dostala k dispozici. Umíš si přiznat, nebo možná je to těžké, přiznat si jako tu slabost, jako že teď fakt nemůžu, tak musím počkat, až zase naberu sílu.
1: Před sebou asi ano, ale před lidmi to není vždycky tak úplně jednoduché. Protože se může stát, že vás to okolí někdy pak už třeba nebude chtít zaměstnat, nebo od vás nebude chtít tu práci, nebo ty úkoly, které byste jim jinak mohli dát, splněné. Takže někdy je potřeba vážit, co sdílet a jak, ale ráda bych se dostala do bodu, kdy bez rozpaků všechny ty věci, co bude potřeba říct natvrdo, takže to budu umět říkat, a budu si umět vymezovat ty věci, ale myslím, že tam ještě jako nejsem, že někdy člověk jako se snaží vyhovět A to je právě zase ten tlak, o kterém jsem mluvila, že je vlastně tlak na to, abychom byli jako zdraví, že vlastně u těch lidí s handicapem se pořád mluví o tom, že je potřeba, aby byli v terapii, a když řeknete, no tak jako já mám problém třeba s chronickou bolestí a teď typická reakce byla, a léčíš to nějak? A ono to třeba nejde tak moc.
0: Ano, když je to chronické.
1: Vždycky, jo, jako když je to chronické. Někdy jo, někdy je to možné, ale někdy ta energie, kterou by tomu člověk věnoval, je moc velká, je jí moc a možná se hodí ji použít na něco jiného. Takže pak řeknete, ne, já už třeba tolik tuhle věc, tuhle bolest nebo tenhle nepohyb neřeším, protože prostě ten čas a energii, kterou bych věnovala tomu řešení, využívám na něco jiného.
0: Na něco jiného.
1: Jo.

0: Na Rádiu 7 doznívá gospelová píseň v podání Upstand Gospel Choir a je to píseň památeční, viď, Alenko?
1: No jo, to už je dávno.
0: To už je dávno. Trošku jsme si zavzpomínali, v dnešním fortepiánu je hostem Alena Dobrovolná. Povídáme si úplně o jiných věcech než o hudbě, ale já jsem vybrala dvě gospelové písničky, protože gospel je tvoje láska a hodně se věnuješ gospelové hudbě, ale to je na jiný pořad a na jindy, takže jdeme od toho pryč. Budeme dál pokračovat v tom tvém životě, Alenko, který jistým ohledem je velmi šťastný a velmi úspěšný, protože to, čeho si dosáhla, nedosáhlo mnoho lidí. Já bych řekla, že ten tvůj rozptyl, ten rozsah je docela velký. Kromě toho, že si vystudovala jazyky a učíš, občas někde překládáš, tak se hodně věnuješ tady té hudbě, asi takovou průkopnicí gospelové hudby u nás. Troufnu si to takhle říct, protože to tak opravdu je.
1: Asi to tak opravdu je.
0: Začalo to v těch 90. letech a trvá to doteď. Takže v tomto ohledu bys mohla být šťastná a spokojená. Jsi?
1: Já si myslím, že jsem. A má to určitý mouchy.
0: Určitý mouchy to má, ale kdyby to nemělo mouchy, tak by to nebylo z tohoto světa.
1: To je pravda.
0: Aha. Ty žiješ ten svůj život s těmi svými omezeními, musela se vyrovnat s mnoha věcmi, které třeba nemůžeš dělat jako většina lidí. Co třeba takového je pro tebe natolik obtížné, že do toho nejdeš?
1: Chůze ze schodů bez držení.
0: Uh-huh.
1: No, to třeba, když vidíte někde schody bez zábradlí, tak tam já potřebuju asistenci.
0: Ty jsi tady mluvila o tom, že třeba jít na výlet. Normálně jdeš na výlet? Kolik ujdeš, že jsem tak směla?
1: To je dobrá otázka, kolik ujdu. To záleží na tom, jak jsem se ten den vyspala. Mm-hmm. Jo, někdy ujdu hodně, někdy ujdu málo, ale moje hodně je třeba 5 kilometrů.
0: To je dobré, pro mě už taky 5 kilometrů bývá docela hodně.
1: No,
0: já už jsem babička.
1: Jako já právě si říkám, že já to trénuju.
0: No, ty už to máš vlastně natrénováno, tak. Jak to vypadá, když člověk trochu už nemůže.
1: Přesně, jo, takže pro mě pohoda.
0: Ale 5 kilometrů je dobrý výkon.
1: Jo, když se cvičí, tak je to i těch 5 kilometrů, no, ale někdy jsem teda strašně líná a ujdu jenom kousek. Třeba jenom k ledničce a zpátky.
0: K ledničce to je dobrá trasa.
1: Rozhodně.
0: Někteří lidé chtějí pomáhat lidem, které vidí, že v nějakém ohledu nemůžou něco. Ale někdy ta jejich pomoc je nepomoc. Mohla bys říct nějaké příklady, kdy ti někdo chtěl pomoct a kdy to spíš bylo opačného rázu?
1: Já si myslím, že tohle je hodně věc, která záleží na tom, s jakým handicapem se potýká ten člověk, kterému se snažíte pomoct. Takže jako univerzální rada pro všechny asi neexistuje, protože každý ten handicap má svoje a konkrétně u mozkové obrny je to ještě tak, že my máme každý z nás ten mozek švihlý trošku jinak, když to mám jako vyjádřit nějak. To znamená, že to, co platí pro mě, nemusí nutně platit pro lidi se stejnou diagnózou, kteří ale prostě to chytli zleva a já zprava, rozumíte? Takže tam si myslím, že nejdůležitější je, když chcete někomu pomáhat, tak se ho prosím vás zeptejte a zeptejte se ho, jak to máte udělat. Ti lidé vám to většinou s nadšením řeknou. Jo, když vidíte slepce na přechodu a teď ho nadšeně převedete a odčárkujete si, že máte splněno s dobrým skutkem, tak ale možná ten člověk nechtěl přecházet. Rozumíte?
0: To chytnete za ruku a jdem.
1: A to třeba se mi občas jako stává, že mě někdo jako vyzve k tomu, že mi pomůže do schodů a teď já říkám, ne, já tady jenom na někoho čekám, ale ne, určitě chceš jít do schodů. A už jdeme do schodů. A prostě pak mě ten dotyčný nahoře někde pustí a řekne, tak už dobrý. A já si říkám, jo, jako dobrý, akorát teď musím slézt těch schodů zase zpátky dolů, nebo jo, protože třeba tam mám sraz nebo něco takového.
0: Nezvládla se ubránit.
1: A nebo se může stát, že vám chce někdo jako pomoct a vy se vymezíte, že nechcete pomoct a dotyční se urazí, protože vlastně on přece vám něco jako svého nabídnul a vy to nechcete. Tohle se mi tradičně děje s některými, řekněme, divočejšími církvemi, kdy je spousta takových jako aktivních křesťanů, abych tak řekla, kteří jako třeba ke mně přijdou na ulici a teď jako mi nabízejí, že na mě položí ruce a budou se modlit za to, aby mě Pán Bůh uzdravil. A jako to je fajn samozřejmě, ale jednak teda já nemusím jako chtít, aby na mě cizí lidi, kteří mě jen tak potkali na ulici, jako sahali. A druhá v tom často je, ty asi nevěříš dost dobře, protože kdyby si věřila správně, tak už by si byla dávno uzdravená. Takže tam je potom jako strašně těžké jako říct ne, nechci, aby se za mě modlil. A to jako nechceš být uzdravená. Ale takhle to jako nestojí. Jo, takže to si myslím, že je asi jako nejdůležitější vždycky respektovat ty hranice těch lidí. Ptát se.
0: Ano, ano, to je dobrá rada pro nás, pro všechny a netýká se to jenom lidí, kteří jsou s handicapem, ale myslím si obecně za to, když chceme někomu nějakým způsobem pomoci a opravdu to myslíme vážně, že chceme pomoci, tak nepomáhá, když se do toho vrhneme, aniž bychom se zeptali. Nevyžádaná rada také není dobrá a nevyžádaná pomoc může přinést úplně opačný efekt.
1: No hlavně tím ubíráte těm lidem možnost sami o sobě rozhodovat. A to třeba pro lidi s handicapem je strašně důležité, protože my máme spoustu věcí, o kterých rozhodovat nemůžeme. Protože nám to třeba nedovolí to tělo, nedovolí nám to ten handicap.
0: Ano.
1: A proto je pro nás tak strašně důležité, abychom v těch situacích, kde to je možné, si mohli sami vybrat, co chceme a co ne. A není to z naší strany, myslím, žádná jako drzost, ale je to prostě pokus si udržet určitou autonomii, aspoň tam, kde to jde. Protože ve chvíli, kdy třeba jste závislí na pomoci, jako v mnoha věcech, to já třeba tolik nemám, jo? Já spoustu věcí zvládnu sama, ale jsou lidé, kteří jako fakt potřebují pomoc skoro ze vším. A tam je jako strašně důležité, aby ti, kteří se jim snaží pomáhat, tak aby respektovali ty hranice a ptali se a pomáhali tak, jak to ten člověk chce a potřebuje. A nevnášeli do toho, ale já si myslím, že by se měl udělat to či ono.
0: Dalším extrémem může být, to mě napadlo teď, když mluvíš, takové to opečovávání. Takové to, jakože vidíme člověka, který něco nemůže, tak se o něho začneme starat jako o malé dítě a všechno mu podáme a všude a pořád a nechceš. A to je asi taky nepříjemné.
1: No, určitě. Určitě. Protože člověk si chce dělat věci po svém, tak jak to jde a tam, kde to jde.
0: A pak ještě jedna věc, začlenění do kolektivu.
1: Ach.
0: Alenko, to je další téma, asi by bylo široké, ale co ano. K tomu máš?
1: No, to je tak, že vlastně vždycky je potřeba, aby se kolektiv smířil s tím, že ve chvíli, kdy tam jsem já, tak některé věci budou třeba pomalejší. A já musím respektovat, že těm lidem se to nemusí vždycky líbit, aby tam byla svoboda vlastně z obou stran. To znamená, že typicky, třeba když by se šlo na výlet, tak pokud se skupina rozhodne, že já mám jít s nimi, tak to znamená, že si prohlídnou všechny kytičky a broučky v okolí, aby to odpovídalo mému tempu chůze.
0: A to není špatné.
1: Jako není to špatný, ale ne
0: všem to sedí. Musíš na to přistoupit.
1: Ne všem to sedí, že jo. Někdo prostě chce ujít 30 kilometrů, tak to já jako nepůjdu. A v ten moment, když by bylo potřeba jít 30 kilometrů, tak je potřeba, abych já si vymyslela bez výčitek vůči okolí něco jiného.
0: Jiný program.
1: Třeba. A nebo aby se někdo obětoval a dovezl mě těch 30 kilometrů autem. Jo,
0: jako vždycky musíte, se dá najít řešení.
1: Jako, ale musíte to hledat a musíte to hledat s tím, že by nikdo neměl být úplně omezený na svých právech. Jo? Že když někdo chce jít těch 30 kilometrů, tak jako OK. Pokud u toho mám být já, tak je potřeba najít autobus, který mě tam doveze, protože já to neujdu.
0: Mně přitom jenom napadá takový ten příklad, když izraelský národ putoval po té poušti, že se řídil vždycky podle těch nejslabších. Podle těch, kteří nemohli, což byli třeba staří lidé nebo děti, nebo prostě lidi, kteří nemohli, tak to tempo se jim podřídilo. A to je potřeba být k sobě ohleduplní. A netýká se to jenom lidí,
1: ano,
0: s handicapem.
1: A na druhé straně si myslím, že lidé s handicapem by jako neměli mít v sobě takový ten nárok.
0: Jako vyžadovat to.
1: Jako vyžadovat to. Jo, protože v momentě, kdy si nárokuju ty věci jako a říkám, že teď teda byste měli, protože jinak...
0: Teď jsem tady já, tak se podle toho zaříďte.
1: Tak to taky jako asi není.
0: Jako setkala jsem se i s tímto postojem, že třeba jsme byli na nějakém zájezdu a jedna žena tam měla dietu. A když jsme šli jíst, tak se vyžadovala bezlepkového jídla, což je v pořádku, ale myslela si, že nikdo na ní nemyslí, ale trošku zapomněla na to, že ona si musí říkat, že nikdo jako neví dopředu, že ona zrovna potřebuje něco jiného a hrozně se na to zlobila, že na ní nikdo nemyslí.
1: No ale to je problém s tím, že vlastně člověk se musí naučit komunikovat ty svoje potřeby. Jako takhle, tohle to je něco, co potřebuju. Bez čeho nedokážu fungovat a vlastně nemyslet si...
0: A není to žádná ostuda.
1: Není to žádná
0: Nemusí
1: ostuda.
0: Se za to stydět člověk, že?
1: A zároveň si nemyslet, že je to jako automatika, že by to ti lidi všichni kolem věděli, protože to jako takhle nikdy nebude fungovat.
0: Tak až tam jsme se dostali v našem dnešním povídání ke zcela konkrétním věcem a já jsem ráda za tvou upřímnost, Alenko. Už se blížíme k samému závěru. Hodinka tady utíká vždycky strašně rychle.
1: To nějaký rychlý, ne? Zrychlili jste ten čas?
0: Nějak nám to tady rychle utíká. Bylo by toho mnoho, co bychom mohli ještě spolu probrat. Tak ještě jednu poslední otázku. Mnoho překážek už si

0: těmi hranicemi, s tím, abych dokázala lidem říct, když se mi něco nelíbí a nesnažila se to odsunout, aby byl klid. Aby
1: a
0: byl
1: nějak
0: klid.
1: To překonat, zatnout zuby.
0: Jo, protože se očekává, že, jo, že ano, člověk jako leco vydrží a leco dá.
1: Tak Alenko, já ti moc děkuji za to povídání. Bylo to pro mě inspirativní.
0: Děkuji.
1: Mým dnešním hostem byla Alena Dobrovolná. Končí pořad Fontepiano.

Pořad Fortepiano bude mít na Rádiu 7 svoji premiéru v pondělí v 10 hodin dopoledne. Hostem Lenky Malinové bude Petra Kopetková a tématem Krach jako začátek.

0: Je tu sobotní poledne 18. července. Vysíláním Rádia 7 vás provází Daniel Zeman. A teď vás zvu ke společné modlitbě. Otče náš, jenž jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuvoď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé je království, moc i sláva od věků až na věky. Amen. The Best of Pohovka 2022 až 2025. Tak zní název aktuální série výběru rozhovorů natočených ve studiu i v terénu. Dnes si připomeneme rozhovor i album Korálky Perly Staniol od Tomáše Najbrta. Provází Daniel Matulík.
1: Hodina hudby pro vás na Rádiu 7. Novinky a objevy z křesťanské hudební scény. Nechejte se inspirovat.
2: O mém dnešním hostu se před časem jeden hudební producent vyjádřil slovy: to je skutečný umělec. Posloucháte pořad Pohovka na Rádiu 7. Já jsem Dan Matulík a mým dnešním hostem je Tomáš Najbrt. Ahoj Tomáši.
3: Ahoj Dane.
2: Ty patříš mezi nejvýraznější autory generace folkových písničkářů předrevoluční doby. Jsi autorem desítek písní, které se v různých církvích zpívají po desetiletí. Ovlivnil si celou řadu mladších autorů křesťanské hudby. Kdo byl inspirací pro tebe? Byl to někdo z těch křesťanských autorů, nebo si čerpal inspiraci jinde?
3: No tak pravda je, že ani nevím, kde jsem první. To bylo rádio, kde se hrálo něco a neměl jsem rád takovou tu hudbu s přemírou dechových nástrojů tehdy, swing a Ivetu Simonovou. Pak jsem třeba to pochopil taky později, že to je řemeslo pěkný, ale takže v té církvi vlastně jsem žádný vzor neměl, ale nějak to muselo z té kozy vylézt ven. A pamatuju se, že ta písnička, já ji si nespomínám, ale bylo tam, že se budeme spolu tancovat, což už teda nebylo úplně košer v té době v církvi bratrské. To by bylo asi 15, naučil jsem se pár akordů na kytaru. Tak to bylo úplně bez vzoru nebo no. A potom, když jsem přišel na konzervatoř, tam jsem se dostal trochu nečekaně pro sebe, protože jsem chtěl dělat nějakou filozofii nebo takovéhle věci, tak pak jsem nějak se zaplet s tou konzervatoří a šel jsem tam hlavně s tou představou, že až to vystuduju, že tedy budu mít nějakou kapelu křesťanskou, protože to tady neexistovalo, nějakou profesionální nebo nějakou uznávanou, kvalitní, to tady vlastně vůbec ani nešlo, že jo. To bylo naprosto naivní, protože ani nahrávky tady nebyly a informace, no. Takže takový, pamatuju se, že ještě před tím, než já jsem úplně se začal rozvíjet tímhle směrem, tak zřejmě jsem dorazili zrovna několik LP desek, možná, že to přinesl Miloš Rejchert nebo někdo, a tam byly takové ty nahrávky toho folku amerického nebo Golden Gate Quartet, takový ty spirituály černošský, anebo vůbec blues nějaký a z těch věznic, což právě taky potom inspirovalo mimo jiné Sváťu Karáska. Kdyby tohle neznal, tak nevím, jestli by se povedlo tak jako se trefit do toho stylu takového trošku undergroundového a hospodského rocku nebo bluesu nebo čeho. No a já jsem v té době, když jsem přišel do Prahy na konzervatoř, tak hned v prvním ročníku jsem se seznámil s klukama, bohoslovcema, kteří zakládali skupinu Berani. To byla jedna z prvních takových vokálních skupin. Pět chlapů zpívalo s jednou kytarou a kontrabasem. A to bylo vyloženě pod vlivem Peter, Paul and Mary a tohle z těch Golden Gate Quartet bych řekl takovýhle věci, spirituály, a taky s náma právě později asi po roce začal zpívat ten Sváťa, když jsme měli bohatšího, to si dělám legraci, nám za to neplatili, pořadatele. To bylo dobrodružný, protože Sváťa máchal rukama, ale nedokázal držet moc rytmus, tak to bylo zábavný, ale lidi řvali nadšením samozřejmě. No a v té době byly taky křesťanské takové, nedá se říct festivaly, ale občas jednou za rok se povedlo v těch už ne tak tuhých dobách udělat přehlídku kapel, třeba v Soukenické ulici, v Církvi bratrské. Byli ochotni tam pozvat několik kapel, ale když měl někdo fousy, což jsem byl já, tak už to nebylo správně. Když měli bicí, tak to taky nebylo správně. A tam teda bylo zajímavé, že tam taky přicházely kapely, které vlastně přetextovávaly hity, jako třeba chytila jsem na pasece motýlka, a oni na to napasovali ten text, já nevím, pán Ježíš tě miluje pořád dál. A já nevím, co. A to mě teda opravdu přišlo nepatřičný, těžce jsem to prožíval. O pár let později, když už to bylo snadnější, tak byly takový ty opravdu rockový kapely, třeba Adonai, myslím, že se jmenovala jedna jeho česká, který zasadili prostě naprostej rock a do toho se zpívalo Ježíš je svá spása tvá, ale musel se to zpívat. Trošku to přeháním, ale chci říct, že když teda jsem vlastně objevil Sváťu Karáska, respektive třeba úplně jako klasika, když Ježíš šel přes tu judskou zem, tak mi přišlo, že to je příběh, který jsem ještě v životě v té křesťanské hudbě neslyšel. Příběh. Tam doposud byly takové vytržené souvislosti z nějakých podobenství nebo z něčeho takového, nebo z epištol, ale aby tam byl příběh, který dokonce má, no to je kázání, že jo, tam potom nejlepší víno čekej naposled a tak, to je opravdu precizně vystavěná věc. A i ta muzika k tomu, ten tradicionál se perfektně hodí, protože právě by mi přišlo nepatřičný a to mě už tehdy zajímalo, ten vztah toho obsahu a formy. To znamená, to jsme potom právě s těma kapelama i s těma beranama první rok nebo rok a půl jsme dělali spirituály, když to trošku zase nadsadím, tak Marie má dítě, pána, teď se to opakuje pořád do kolečka, ale zase v tom stylu nešlo, ani by nešlo zpívat, když Ježíš šel přes tu judskou zem, to už je příliš vyprávěcí. Takže i ty Berani potom, a potom já jsem měl kapelu Ahoj třeba s Apahoj, a tam už se vlastně dělali tradicionály, což už je krok ke country a k takovému až popu případně, což má ty zrádný, jak jsem naznačil, tyhle, ale vlastně bylo to, hledali jsme nějakou adekvátní hudbu, která není přímo spojená s Zelenou Vondráčkovou, anebo tak. V té době byl taky Miloš Rejchl, že jo, přijítiš při duchu stvořiteli, to jsem se naučil, myslím, že právě když jsem byl přijat na konzervatoř někde. To taky teda bylo zjevení vlastně, precizně vystavěný, jednoduchý, no, nebo... A Luděk Rejchl, jeho starší bratr, ten skládal v tom stylu německá lidová píseň, taková, všechno to je v dur, jednoduché, no tak to jsem už trošku znal z té církve a jinak to, co se tehdy zpívalo, to bylo prostě pod vlivem raných 50. let, ty autoři nebo ještě starší, ta mládežnická, tak to mě nebavilo vesměs. No. Tak to asi bych řekl, že je zajímavý. No. To je vůbec ta forma a obsah, to je pro mě pořád aktuální a potom jsem později zpracoval jako hodně později jako kantor, církevní kantor, teda to zná hudebník v církvi a hodně mě ovlivnilo to vůbec to setkání s evangelickým zpěvníkem, protože v původní mý církvi tam se zpívaly v podstatě ty písně z 19. století, hodně líbivý, ale příliš sentimentální. A najednou jsem objevil, že ten protestantský chorál se dá krásně zpívat a přitom to původně byly často, nejenom mnohý byly složený přímo pro ten zpěv v kostele, ale milostné písně vojenské, světské. Martin Luther, který vlastně většinu písní už předtextovával z předchozích ér. No a pro společný zpěv v kostele chvály, si nejsem úplně jistý, jestli to je to nejlepší pro společný zpěv, protože už to není úplně společný zpěv, už tam musí být nějaký, ono se říká posměšně, že varhany jsou rána pro společný zpěv v kostele, protože jsou příliš vůdčí, ale zase kytara vést vůbec nedokáže. Tak to mě zajímalo.

0: Ty si tady nakousnul Sváťu Karáska, nakousnul si tady Miloše Rejchrta jako svoje nějaký inspirace, nebo asi ne úplně vzory, ale někoho, kdo ti otevřel tu perspektivu vnímání křesťanské hudby, takže ses v tom i sám našel, ale tohle to jsou všechno lidi, kteří v tom minulém režimu zažili určitý útlak moci, zažil si dobu, kdy byl Sváťa Karásek zatčen, vězněn, taky to byla doba, kdy byl vyvíjený velký tlak na Miloše Rejchrta a na ostatní a vedle toho, jak jsi sám zmínil, že jsi měl fousy a to bylo v církvi špatně, zažil si to, že přinést do kapely v církvi bicí bylo špatně. Je to vlastně doba dost upjatý církve a jak jsi to vlastně vnímal tehdy, když jsi tam do tohohle prostředí přinesl písně, kde zpíváš, že bys místo tvrdých lavic chtěl mít v kostele rozeslané postele, aby se dobře spalo a že ráno občas ani se ti nechce vylézt z postele a jít do toho kostela. Měl jsi z toho potěšení, že provokuješ, anebo jsi z toho měl obavy, že se vyjadřuješ upřímně, ale jak to vlastně bude přijato?
1: A tak provokovat, toto je asi ve 20 rád člověk provokuje, nebo v 18 a tak, takže to jistě s chutí jsem se trochu jakoby vzdaloval od těch osvědčených klišé textových a obsahových, to jo, ale ono totiž tehdy, to je dost obtížně si to dneska už představit, ani já si nemůžu představit, ale v podstatě bylo hrdinství od těch organizátorů o jednu generaci nejméně starších nebo dvě, kteří to zorganizovali a seděli tam zase samozřejmě lidi, kteří to hlídali velmi bedlivě a donášeli, tak vůbec to udělat. No, musel se to předem nahlásit a když to nepovolili vyšší úřady, takže tam jsme byli rádi, že vůbec tam nikdo neprovokoval. Ten Sváťa šel do kriminálu vůbec ne kvůli písničkám, že jo. To bylo úplně z ničeho jiného, ale pak na něj hodili, že má sprostý slova v písních a že to pohoršuje, ale to byla jasná záminka. To už hůř na tom byl. No ale prostě ta církev a tím, jak vlastně misijně úspěšně pracoval a nehleděl na to, co může říct a ne, tak to mu samozřejmě přitížilo velmi. No. A když jsme ten Miloš Rejchrt, že ten v té době třeba například pod J.V. Kříž publikoval, to ještě bylo v těch písničkách na cestu, co se vydalo v roce 1970. Tak, no. Nebyla aparatura vůbec, to jsme neznali, že jo, nástroje, sehnat nástroj, kytaru, to už si dneska fakt už neumím představit a ani ty nahrávky nebyly, že vůbec slyšet nějakou křesťanskou kapelu, nebo tak to bylo pro blbý. Proto jsem právě si říkal, když jsem šel na tu konzervatoř naivně, že bych chtěl mít křesťanskou kapelu, ale potom samozřejmě jsem objevil šíři hudby a z těch snů celkem brzo sešlo. No. V Berani třeba jsme v roce 1974 byli ve Svitavách úplným zjevením, protože takhle jakoby sehraná, sespívaná kapela pěti chlapů a byly tam dobrý hlasy někteří, tak jsme nakonec, než to byl skandál, měli jsme to údajně vyhrát, ovšem to teď nebudu nějak prosazovat, ale nakonec jsme dostali zvláštní cenu poroty, což byla cena útěchy pro nás, protože i tehdy ty mužové nebo kolegové z ty porty, tak prostě jim to bylo blbý, že ten bolševik to takhle zakázal. Tehdy to zrovna folk vyhrála skupina Bohdana Mikoláška a v zápětí potom ho taky, nebo v tom později to zakázali úplně, že jo, tak tehdy to ještě, s ním jsem taky hrál, s tím Bohdanem. No, a nebo v té době, že jo, když kdo si zorganizoval později trošku, asi za dva roky, potom 74. Já už si to nepamatuju. Spiritual Quintet, že jo, tak potom prostě toho Aleše Březinu vyhodili úplně z fakulty studenta teologie a Martin Zlatohlávek, můj kamarád, ten dobrovolně se za něj postavil, jako taky vyhodili. Takže to byla blbá doba, ale že bychom to nějak vnímali, že něco nejde, jsme nevěděli, co by šlo taky. Jo? Když člověk neví, co může, no, tak mu nepřijde blbý, že to teď by to bylo horší, kdyby mi teď zakázali něco. No. Tak nevím. Ta politika prostě nás tak jako omezovala, že jsme to ne.
0: No a jak jsi vnímal to prostředí církve vlastně v té době? Jaký to pro tebe bylo? Vlastně dneska se dá taky říct, že i v tom církevním prostředí žijeme ve svobodnějších podmínkách než tehdy, když jsi začínal s tou autorskou tvorbou.
1: To nevím, co říct. Tak skutečně každá ta písnička, každá ta kapela se vydávala úplně do neznámého prostředí. Prostě nebylo to tak, že bych si řekl, chtěl bych hrát jako ten a ten, nebo dosáhnout toho a toho standardu, nebo prostě to jsme nevěděli, co nám chybí. Když to člověku chybí, no tak buď se k tomu dotápe v té tmě, ale nějak mě to aspoň, to spíš samozřejmě, že byly různé církve, nebudu je jmenovat, ale někde teda opravdu i s podporou určitých lidí ze západu se jim podařilo sehnat elektrické kytary a hráli takový slaďáky, pak tam zase naopak třeba byly mandolinový soubory, že jo, a ty tam opravdu pěstovali hudbu 50 let starou, nejenom hudebně, ale hlavně teda co se týče toho poselství, že to bylo prostě muzeum. No. To k tomu nesedělo a samozřejmě, že evangelická církev na jednu stranu liberálnější než ty menší církve poskytovala víc a hudebně hlavně kvůli tomu zdroj těch protestantských chorálů, dejme tomu staré 16. 17. století, ale přece jenom my jsme s těma Beranama tehdy to poměrně brzo nacvičili, docvičili a pak jsme jezdili skoro každou neděli a sobotu po všelijakých evangelických a jiných zborech. A taky jsme mohli ale zpívat tehdy ještě v Malostranské besedě, tam pod hlavičkou těch folkařů a countryovců nás tam tolerovali společně často třeba se skupinou poutníci katolickou, která dělala spíš takový ještě výraznější folk.

0: jsi multiinstrumentalista, dirigent, pedagog. Věnuješ se středověké hudbě, etnické hudbě, klasické hudbě. Dnes se tu spolu bavíme především o tvé písničkářské tvorbě. Dokázal bys nějak při svém širokém záběru definovat nějaké společné znaky veškeré hudby, který se věnuješ, prostě co je to, co máš na hudbě obecně nejraději. Ty jsi už trochu nakousnul tu celistvost toho propojení té hudby a textu, ale když bys měl nějak definovat, co je pro tebe to hlavní, proč vlastně se hudbě věnuješ, čím tě hudba fascinuje z podstaty?
1: Tak, když jsem na tu konzervatoř přišel, tak vlastně kytara se studovala na lidovém oddělení a tam patřili bubeníci, akordeon a ta kytara a o 15 nebo 20 let, v 50. letech, možná začátkem 60. se tam ještě dali studovat nějak vedlejší, třeba i lidové nástroje. Já jsem přišel dolů do sklepa, byl jsem zvídavý student a tam byl cymbál, tak protože už mi bylo 20, už jsem měl po maturitě a rok ještě nebo dva přestávku, tak jsem si říkal, no to by bylo zajímavý a ta lidová hudba mě taky nějakým způsobem bavila, i když jsem o ní nic nevěděl moc, i ta moravská, tak jsem říkal, já bych chtěl hrát na ten cymbál, ale to z nějakého důvodu nechtěli pánové profesoři a pak mi nabídli dudy, tak jsem začal hrát jako první po mnoha letech na dudy, na ty konzervatoři, což teda některé ty pány profesory rozčilovalo, že to tam nepatří, ale protože se cvičilo na záchodech, nebyly žádný cvičící ty, tak to bylo slyšet po celým prvním přízemí. No, měl jsem štěstí, že můj pan profesor, i když měl jednu dobrou vlastnost, a to, že uměl hrát z basového klíče na kytaru, což mý kolegové vůbec, kytaristi obecně nejsou dobrý listaři, a tak to mě bavilo, že jsem to nevnímal jenom jako, že 8 hodin člověk schrbený sedí u kytary a učí se tak dlouho, až se to nenaučí nějakou skladbu. Když to jiné nástroje počínají klavírem a decháři, že jo, tak ty prostě dělali hudbu, ale ty kytaristi prostě se memorovali nějaký skladby. A tehdy bylo moc kytaristů, ono jich ještě víc a já už jsem byl starší, tak se mi došlo, že teda prosadit se mezi kytaristama není jednoduchý, tak jsem si říkal, no, tak třeba ta stará muzika, a tehdy jsem se nějak dostal k tomu, že začínala kapela barokní muzika Antiqua Praha a byli jsme jedni z prvních, kteří se pokoušeli hrát na ty staré nástroje, třeba housle úplně jinak znějí a mají jiné struny a jiný smyčec a k tomu loutna, ale loutny neexistovaly. U nás nebyla jediná loutna, kromě několika v muzeu někde. A sehnat noty, respektive návod, jak na to hrát, to vůbec nebylo, jak jsem jezdil třeba, jel jsem do NDR, do Lipska a po třetí, když jsem chtěl na hodinu, tak jsem se dozvěděl, že ten můj profesor už emigroval na západ, pak jsem zase jel do Bedlužně do Polska. Tak to nebylo jednoduchý, ale ovlivňovalo mě to hodně a pořád bych řekl, co mě v tom, co je společného všemu tomu, potom co se otevřelo loutna a pak ty dudy a další nástroje. Řemeslo obdivuju a svým způsobem mě přestal, improvizaci mám rád, ale takovej ten, jak se to řekne, třeba free jazz byl tehdy, to si myslím, že je zábavný pro ty muzikanty, ale poslouchat to mě to nebavilo, když jsem tak si nevěděl, mi se mi zdálo, že si každý hraje pro sebe. Tak to není asi to, co bych obdivoval, nebo třeba takový ty art rock vůbec a takový ty úlety jako takhle to vidím já a jsem geniální a všichni to poslouchejte, protože tak v tom jsem velmi opatrný i sám u sebe. No. A
0: takže při svojí tvorbě nějakým způsobem reflektuješ i ten prvek té komunikace s posluchačem?
1: No tak to oni mají taky ty lidi, co jenom tak jako plápolají a vlajou. taky mají pocit, že prostě objevují něco, co ostatní neobjeví. Ale mě to, no, harmonie se mi líbí. No, mě oslovovalo ze začátku, už jsem říkal, ty písničky z rádia třeba. To je zajímavý mimochodem, tak žol, taky musím, si říkal pedagog, tak musím učit, nebo učil jsem dlouho, nebo jeden čas kytaristy, nechtěl jsem je učit jenom noty, tak i písničky, ale teď si písničky se většinou nedají na tu kytaru zahrát, jako se zpěvem u táboráku. No, jsou to riffy maximálně od těch kapel a je to obtížný sehnat takový, aspoň si myslím. No tak, no jo, ale mě třeba fascinují, dneska jsem zrovna si tady objevil nahrávku 40 let starou jsem měl nějaký bulharský sbor a oni zpívají takovým tak ty ženský, jo, takových, promiňte, že jsem zařičel. A no, v roku se mi líbil ty emoce, ale ten art rock už mi připadal bez emocí, spíš blues, no jo, a to právě zase se vracím k těm vlivům Golden Gate Quartet nebo ty bluesy. Ono na ten blues se špatně dělají texty křesťanský. Ze života jo, nemám prachy, chce se mi spát, utekla mi žena, jsem hříšník, to jde, ale nějak jako dál, tak no.
0: Přesto jedna z tvých nejúspěšnějších písní je blues?
1: Jo, jo, tak jo, tak taky to není typické blues úplně a...
0: Není to dvanáctka, je to?
1: Není to dvanáctka, no, tak z toho teda samozřejmě pocitově vycházím u víc písniček, ale to, no, nebo...
0: No já, když jsem přemýšlel, jak definovat tvoji tvorbu, nějak to shrnout do jedné věty, tak mě z toho vyšla definice, že to stojí na folkových základech, ale významnou měrou do toho vstupuje ta tvoje znalost klasické hudební teorie. To znamená, tam je naprosto jasně patrný, že se vyznáš v harmonii, umíš si vystavit melodii, ta melodie je logicky vystavěná, vede od někud někam, vyznáš se v hudebních formách, umíš tu skladbu po té formální stránce poskládat a... Jak to ty vnímáš, tyhle ty všechny znalosti, protože ty máš opravdu rozsáhlý vzdělání i ze zahraničí a opravdu z různých i etap hudby, v kterých se vyznáš velmi jako důkladně. Je to už pro tebe nějaká forma, který dopředu víš, že do ní chceš složit písničku, když tvoříš, anebo čekáš na ten intuitivní nápad, který přijde a vlastně všechna ta znalost do toho vstupuje jenom s tím pomocným charakterem, že tě jenom koriguje v tom, aby ta skladba držela pohromadě. Jaký seš typ autora?
1: No, intuitivní určitě, ale těch, že jsem zvídavej až příliš moc, tím pádem taky měl jsem víc sedět na zadečku a cvičit na kytaru a možná, že bych to dotáhl dál, než takhle cvičit na 20 hudebních nástrojů. To je jistě nekázeň určitá. Ale vlivy, které jsem vstřebával, tak třeba to je příklad. Víc mě oslovili Beatles než Rolling Stones, protože ty Rolling Stones v tom raném období měli takové melodie, ale potom ty melodie nejsou už, no, když to ty Beatles měli i harmonicky zajímavé věci, což ovšem je tím taky, se domnívám, že byli dva ty lidi často a to potom toužím celý život, milí příteli, po nějaký dramatický, ale tvořivý spolupráci. No, takže i ty střety těch stylů, jako folklor, folk, rock, do toho teda ta barokní nebo renesanční muzika, která ovšem nemá jenom ty harmonické vlivy, ale to je i třeba u ty raně barokní hudby, kterou jsem hodně hrál, až teď hraju, tak to je úplně jako jiná ideologie. To je... Třeba řekl bych, že to je ekologická hudba. Nejenom co se týká dneska samozřejmě ty kapely, který, jejich málo, který se tím můžou živit, tak cestují a lítají. Ale když jsme my s tím začali tady u nás trochu se spožděním od těch západních průkopníků tohohle stylu, no tak jsme se snažili žít opravdu ekologicky a i se to týkalo svým způsobem jídla a způsobu života. To je zajímavý, no, protože ta hudba totiž nebyla určená okázale, ta raně barokní byla intimní, byla nekomplikovaná, mohli ji zahrát i jednodušší muzikanti a víc vlastně pak ve srovnání s takovou tou heroickou hudbou 19. století potom, že jo, což se týká i toho, že mě inspiruje víc řemeslo, bych řekl, ale i v tom smyslu, že komorní hudba má, musí člověk být vynalezavější než orchestrální, kde se prostě dají ty plochy poměrně lacino udělat. A to se týkalo i třeba z toho, že týká, že jsem dlouho, já jako písničkář, z začátku neuvědomělý, protože jsem si nevěřil moc dlouhý léta, že bych mohl solově zpívat nějak, ale hold, znouze to tak vzniklo. A znouze vzniklo i to, že jsem teda sám písničkář a ne v nějaký kapele. Možná i proto, že jsem si to nepamatoval, ty texty, ale když to kapele potřebuje, aby ten zpěvák byl jistý. Ale tak jsem dlouho vlastně chtěl hrát bez zesilovače. Až moc dlouho. Bez mikrofonu. Teď už to teda jsem přijal, že to bez toho nejde. Dneska mám pocit, že lidi současný publikum a sděluju se i s jinýma kolegama, že prostě lidi, když poslouchají nějakou kapelu, se přitom baví a vůbec jako nevnímají, že to je práce někoho, ale že se to dá vypnout, zapnout, že to je kulisa. To je dneska posledních 20 let docela výrazný nešvar, si myslím, dřív to tolik nebylo, no. Dřív, no, nevím. Tak, ale lidi už tichou hudbu ve své většině neumějí vnímat, no, taky si myslím. Jo, je lepší, když jim to těm posluchačům člověk zesílí. To je i moje zkušenost dneska a už to neprosazuju.
0: No. Vnímáš to tak, že se s tím musel smířit, nebo že jsi i to objevil nějaký přínos, nějakou hodnotu i toho, když hraješ zesíleně?
1: A tak samozřejmě, že to je úžasný, když ta kytara kvílí a naříká ale, a krabičky, ale zase už to chce dost velkou specializaci a je to taky řemeslo, ale takový už zprostředkovaný řemeslo. No.
0: No, teď jak tady popisuješ ten vývoj těch různých vlivů, který tě na tebe nějak působily, vzpomněl jsem si, že jsem před lety říkal, že studiová podoba tvých písniček nereprezentuje jejich finální podobu, že to je jenom zachycení těch písniček v jednom momentu, do kterého se dostali a od kterého zase pokračuje ten jejich vývoj dál. A tak mě vlastně doteď zajímá, jak máš tu svoji hudbu radši. Máš je radši, kde, když je napsaná ve zpěvnicích a kde je to určeno k živému hraní, kde vlastně to neustále podlihá nějakým změnám. A nebo je máš radši v těch nahrávkách, kde je to sice dotaženější do detailů, ale zase ta podoba těch písniček je prostě statická pokaždý. Když si to CDčko pustíš, tak ta písnička zní stejně.
1: No tak předně potřeba asi vysvětlit, že to jsem říkal po nějakým našem společným hraní, kde ty jsi to znal z nějaký nahrávky a já jsem si tu nahrávku úplně nezapamatoval. A je fakt, že když člověk dlouho tu písničku, nebo já, když ji dlouho hraju sám, tak se to někde posune trošku, někde jsem nestačil uhlídat počet taktů. Ale ty nahrávky vůbec, to, že jsem vlastně měl tak velký rozmezí mezi tím, bylo způsobeno ještě jinýma věcma, například tím, že jsem na to neměl peníze, respektive vlastně tatínek můj mi tehdy ještě zaplatil první nahrávku, kterou potom Rosa nějak distribuovala, žel, teda jsem byl poslední nahrávka, kterou realizoval na kazetě, to byla chyba. Teď taky to poslední nahrávka, ta druhá, druhý CDčko, vlastně taky do toho jsem vložil ty peníze já. A teď je problém ještě vůbec dneska už, co s tou nahrávkou potom. To neumím nějak dotáhnout, protože včera jsem teda měl zrovna vystoupení v kostele velmi narychlo a měl jsem z toho pěkný pocit a prodal jsem tam, nebo rozdal asi, teď nevím jestli, 10 CDček, hodně. Ale většina lidí nemá dneska CD přehrávač. A zase hledat mě na Benzone nebo na někde je taky problém. Protože ta křesťanská hudba a i moje jméno prostě se tam ztratí. Takže to vůbec nevím, jak s těma nahrávkama zacházet. Takže zdá se, že trvalejší je, když to aspoň je někde vytištěný, ale já jsem hrozně líný člověk ve skutečnosti a vůbec se nestarám o to, jak to bude prezentovaný. A což je opravdu chyba. Já to uznávám, že to je jedna z největších chyb, že se o to starám nedůsledně. No. Ale že bych řekl, že teda ta písnička se pořád vyvíjí. Samozřejmě, že jsem třeba i tvým přičiněním například, když si objevil jeden nový akord nebo hmat, kde čeká na zázraky a s radostí ho tam používám, takový nějaký H9 nebo co to bylo. A, no, tak, takže a teď například se zabývám dokonce pod pedagogickým vedením zrovna jazzovýma akordama a takovýhle věci, takže to je velmi zajímavý a může se stát, že halt se mi do něčeho v tyhle věci vpašujou. No. Například. Já bych radši toho nahrál víc, ale a co se týká nahrávky, tak ta moje čerstvá poměrně zkušenost je, že se dá jistě kapela nahradit ve studiu, všechno se dá nasamplovat a tak dále, ale není nad to, když ta písnička je trošku s tou kapelou naskoušená, ohraná a pak teprve, pak už může sedět, když si to člověk dělá sám a pak to hraje s někým, tak se ukáže, že to není ještě hotový. No.
0: K tvojí nahrávce se dostaneme hned po písničce.

0: Zmínil jsi tady už svoji první nahrávku z roku 1996, která se jmenovala Kde kdo čeká na zázraky. Z té desky pochází řada už z lidovělých písní. A na sklonku roku 2021 si vydal album Korálky Perly Staniol. To je nahrávka stylově velmi pestrá, aranžersky místy bohatá, jinde zase velmi subtilní, ale ve výsledku hodně soudržná nahrávka. Už si trochu o tom mluvil, jaká to pro tebe byla zkušenost téhle práce. Ta první deska vznikala způsobem, že ta kapela to skutečně zahrála na místě. Tady bylo mnohem víc kladen důraz na tu postprodukci. To znamená, že ty si natáčel něco, o čem si neměl tušení, jak bude vypadat výsledek úplně. Jak to vlastně hodnotíš? Kromě toho, že si říkal, že není nad tu kapelu, tak na druhou stranu ta postprodukce, ta je zase schopná tý písničce vykouzlit barvy, které živá kapela už zase nedokáže.
1: No, tak ta první nahrávka tehdy, tam jsem měl představu, že by tam měl být například kontrabas, což jsem si tady ani nemohl dovolit. Tam jsem měl větší představu, i když taky to vlastně nebyla existující nebo hrající kapela, ale zkoušeli jsme trochu předtím a chtěl jsem zdůraznit ten takový folkovej trošku přístup. Což je i omezení určitý stylový. Tady jsem přišel do studia a vše uměl a vynikající muzikant Petr Šťastný na kontrabas nehraje. Tak některý ty baskytarový party zahrál on, že jo, tam. A teď to je vlastně začali jsme první písničkou a to bylo 12 učedníků. To je teda stará písnička, měla různý verze. Pro jednu jsem se rozhodl, myslím, že už je to stabilní, že už se to nemusí měnit nijak. Ale tady jsem měl představu rockovou. A bál jsem se, že to bude vyčnívat příliš z některých těch folkových. Ale nakonec se to podařilo poměrně udržet. Ale u některých jsme si, protože ani ten Petr ty písničky dostatečně neznal některé, tak jsme to hledali až v průběhu toho natáčení a pak zase už jsme byli tak daleko, že už nešlo se úplně vrátit zpátky. No. Tak to nahrávání, jsem rád, že se to podařilo, ale chce to nahrávat prostě i s nějakou zkušeností ještě.
0: No, ze kterých písniček máš radost, když si tu desku poslechneš?
1: Tak oni to zase byli trošku žel sebrané spisy. Nechci říct, že jsem vymetal zásuvky, to ne. Těch písniček jsem nabízel víc, ale přece jenom jsou různé, no. A dostat je do stejného kabátu nebylo tak jednoduchý. No, jsou z různého období a někdo mi kdysi říkal, že jsou to divadelní písničky, jakože nejsou všechny ve stejném stylu. Což mě nevadí. Já velký doposud, třeba velkým vzorem, což se nedá vůbec srovnávat, je takový to období těch už post-Beatles, takový to, co už to tam vlastně v podstatě točil víceméně Paul McCartney a ostatní tam občas přišli nametený. A to jsou každá pes jiná ves, ale přesto to je hrozně zábavný, nebo už když opustili ten rock and roll, už tedy tři kytary a prostě zkoušeli spoustu věcí a jak to je to Silver Maxwell, Silver Hammer třeba, tak to není vůbec Big Beat, že jo, to je. A přesto to člověk rád si nakonec poslechne, je to zábavný a legrační, když už na to přijde vůbec si to poslechnout. Tak to mi zřejmě nějak zamotalo hlavu, že se tomu nebráním a že nedělám jenom country nebo jenom folk nebo jenom v jednom stylu uniformně. Mně to i přijde adekvátní, protože i ty písničky prostě nejsou obsahově a zaměřený na jednoho člověka.
0: Dobře, ale trošku mi utíkáš od té otázky.
1: Říkej.
0: Protože u tebe, jak tě znám dlouhá léta už, tak znám tvoji takovou tu nespokojenost vždycky s tím výsledkem, která tě zároveň nějak žene dál, ale teď jsem se ještě zeptal, který naopak písničky pro tebe z té desky znamenají ten pocit spokojenosti, když si to poslechneš, že za co seš rád, když tu desku slyšíš nejvíc, že si řekneš, tahle ta písnička se opravdu povedla.
1: Tak některý jsou opravdu, bych řekl, šťastné písně v tom, že jsou takové spontánní, jako třeba Immanuel, kde i se povedlo do toho pískat a prostě udělat to takový trošku šraml, tak to se mi zdá, že se podařilo pěkně. Za další den je víc folková, ta se mi zdá, že taky vlastně je pěkná. No, některý, nevím, jo, když se dobře daří, bych si ještě představil, že by mohl být ještě countryovější trošičku, jako ala, nebo reminiscence na Johnny Cashe třeba, takový ty jeho příběhy některý, ale těžko říct, no, co, já jsem za to velmi vděčný, že se to vůbec podařilo a to není jednoduchý hrát s někým v kapele, že jo? Protože je potřeba nepodvazovat tvůrčí přínos, ale zároveň je potřeba se nějak domluvit a to ve dvou je to ještě obtížnější. Tak to ten Petr je opravdu geniální v tom, že my se snažil vyhovět co nejlépe a ono některé věci člověk, dokud neví jak, tak to nedokáže ani říct, co tam ty, jak si to představuješ, že jo. No, tak to myslím si, že si vůbec nemůžu stěžovat. Já mám ještě, teda přiznávám, dalších více písní, a který bych chtěl nahrát možná, bohužel, trošičku ještě zase v jiném stylu, možná víc komornějším, nebo já nevím, potřebuju někoho ještě k sobě, kdo mi vlastně nastaví zrcadlo. Nevím.
0: No, na tom albu, já si pamatuju ten proces toho tvoření, když jsme se o tom bavili, když si ty řadu těch písní skládal. Ty jsi mi často říkal, že ti to jde pomalu, že s tím nejsi spokojený. A na druhou stranu, když jsem si tu desku poprvé poslechl a koukal jsem se na ten tracklist, co tam je, tak to album obsahuje několik písní, které vznikly vyloženě na objednávku pro účely užití při online bohoslužbách během lockdownu. To znamená, to je právě ta zmíněná, jo, když se dobře daří.
1: No, je tam do chrámu.
0: Ano. Pak je tam písnička Čekáme na tvůj hlas, kterou si složil na objednávku na moji svatbu.
1: Fakt?
0: No, to měla premiéru na naší svatbě.
1: Asi jo, pak se proměnila teda trošku ještě, to je fakt. To je nevýhoda těch písniček, které jsou jako na objednávku, že teda samozřejmě to mi teď chybí, teď ty objednávky už půl roku nebo delší dobu nepřicházejí, ale zase ten termín je tak to, že se mi nepodaří vždycky ještě to úplně dotáhnout. A protože už to někdo slyší, někdo, kdo má taky pamatováka někdy, tak si řekne, už jsem to přijal a teď já to ještě ale nedodělal, ale už jsem to musel odevzdat. Ale protože jsem to nepovažoval za závazné, když jsem to jednou zaspíval při bohoslužbách, tak jsem to ještě dodělal.
0: No a vyhovuje ti tenhle ten způsob práce pod tím tlakem, že máš deadline, že do neděle musí být písnička?
1: A tak samozřejmě, že mi to vyhovuje, protože to je známá věc, že nejlepší inspirace je termín. No. To je jasný.
0: Ty jsi před několika měsíci si prodělal hodně vážné zdravotní komplikace a teď je často těžkou dobu si vykompenzovat radostí. Co by tě teď hudebně potěšilo, když si tady nakousnul si to, že máš řadu písní, které by si zasloužily, aby byly nahrané?
1: No.
0: A vím, že pokračuješ v autorské tvorbě dál. Zatímco vedle toho ještě ve zpěvnicích jsou desítky

0: lehce kytarové verzi, ale ne, jako bych řekl, folk, ale trošku možná do ne klasické hudby, ale ne tak stylově folkařské. Pak zase vám mě láká nejenom moje vlastní, ale i s určitou úpravou písničky, třeba barokní, nebo kde by se dalo využít loutny a takový ty starý nástroje, a nechce se mi znásilňovat ty písničky a dávat je do takového toho kytarového hávu. I když to je někdy zábavný, ale no, tak to třeba. Takže co bych si přál? Já bych si přál, aby někdo mě trošičku zezadu zpracovával záda a říkal, dělej, brzo už nebudeš moc nic dělat. A potřeboval bych na to kamarády nebo kamaráda, který by byl ochoten a měl na to čas a dokázal mi, a bavilo by ho to, nedělal by jenom prostě, přicházel by s vlastním přínosem, ale přitom by se to snoubilo nějakým způsobem. Nahrávku určitě jednu, dvě bych, a asi by stál za to, to nějak ve zpěvníku nějakým vydat, no, protože teď třeba spíš třeba ve zpěvníku posledním evangelickém moje písničky spíš ubyly, než přibyly. Co se taky někdy stává, no.
1: Nezbývá, než ti popřát, ať se ti dobře daří, ať si udržuješ tu svoji nespokojenost, která tě žene k lepším výkonům, a budeme se všichni, kteří tě známe, snažit trošku kopat dozad a říkat ti dělej.
0: Děkuju, to je teda hezký příslib.
1: Dnešním hostem byl Tomáš Najbrd, já jsem Dan Matulík a poslouchali jste pořad Pohovka.

Dnešní pohovku na Rádiu 7 opakujeme ještě v pondělí hodinu po půlnoci. A v té příští budeme v letní sérii The Best of Pohovka 2022 až 2025 pokračovat rozhovorem s Noelou.

Teď už máme krátce po jedné hodině soboty 18. července a já vítám u Rádia 7 všechny děti. Děti, čekají na vás korálky a s nimi velké zelené dobrodružství. Vydáme se k rybníku, kde poznáme zajímavé živočichy. Ti jsou totiž dost malí, ale přesto děsně hluční.

Ahoj děti, vítejte v korálkách. Dnes se spolu vypravíme mezi zajímavé obyvatele české přírody, kterých si často všimneme jen podle jejich hlasitého koncertu u rybníků. To proto, že díky jejich zelenému nebo hnědému zbarvení je vůbec nevidíme. Ano, jsou to žabky. A v České republice žije několik druhů, například skokan zelený, rosnička zelená nebo ropucha obecná. Každý druh žab má své zvláštnosti. Některé žijí hlavně ve vodě, jiné tráví většinu času na souši nebo dokonce na stromech. Například rosnička zelená, která má na prstech přísavné terčíky a díky nim šplhá po listech, větvích i stoncích rostlin. Na jaře se všechny žabky probouzejí ze zimního spánku, totiž české žabky přes zimu hibernují. To znamená, že když se na podzim ochladí, přestanou být aktivní, zpomalí se jim všechny životní funkce v těle a oni si hledají zimní úkryt. Některé se zahrabou do měkké půdy, jiné se schovají pod listí, pod kameny nebo do díry v zemi. A jiné druhy žab přezimují na dně rybníků. Ale jakmile se na jaře oteplí, žabky se probudí a vydají se k vodě, kde proběhne jejich rozmnožování. Právě tehdy můžeme slyšet jejich kvákání nebo skřehotání, kterým se dorozumívají mezi sebou. Vývoj žabky je velice zajímavý. Žabka nejprve naklade do vody vajíčka. Z nich se vylíhnou malí pulci, kteří vypadají jako takové rybičky. Postupně jim začnou vyrůstat zadní i přední nohy a zároveň se jim zmenšuje ocásek. Nakonec z pulce vznikne malá žabička, která už může skákat a dýchat vzduch. Tak a teď se děti připravte, stávají se z vás malé žabky, které už umí skákat. Ke startu, připravit, pozor, teď! A skočíme rovnou do pohádky.

V jednom velkém městě, na nevysokém kopci, stála letitá budova dětské nemocnice. Její branou vyšlo do světa už mnoho uzdravených dětí, a protože jich nemocnice měla možnost poznat takové množství, věděla, že jedním z výborných léků jsou pohádky. Naučila je vyprávět své nemocniční postýlky, aby tak večer ukolébali své děti do pokojného spánku s krásnými sny. Postýlky vždycky napřed zaspívaly uspávací hojivou písničku.

0: o žabičce Rosničce. V rákosí a sítí největšího zahradního jezírka bydlelo několik žabích rodin i samostatných žabích mládenců a děvčat, kteří sem přiskákali na své pouti světem a už tu zůstali. O jezírko se staral vodník Žabínek, sám veliký asi jako skokan hnědý. Měl zálibu ve sborovém zpěvu a jeho největším potěšením bylo cvičit v něm žáby a žabáky. I jakkoliv byl vodník Žabínek mírný dobrák, při nácviku zpěvu a natož na koncertech neznal bratra. Běda. Přeběda, jestliže se nějaká žába překuňkla nebo byla o půl tón níž. Hned musela za trest pětkrát skákat z jednoho leknínového listu na druhý, anebo vodníčkovi vyleštit parádní boty. To se ví, žáby si dávali velký pozor, aby zpívali bezchybně. Jednou na zahradu přiskákala krásně zelená žabka Rosnička. Vodník právě nacvičoval zpěv, na nic se neptal a rovnou šoupnul vykulenou Rosničku mezi zpěváky. Žabí sbor začal okamžitě zpívat a Rosnička, celá nesvá, vyděšeně kuňkla na svou obranu. Vodník Žabínek zezelenal, jak jen to bylo možné, a spustil.
1: Co to má znamenat? Myslíš si, když jsi vyparáděná víc než ostatní, že nemusíš dodržovat žádná pravidla? Že si můžeš dělat, co tě napadne? Oho, domýšlivost tě rázem přejde, až mi po zkoušce budeš leštit bodky.
0: Rosnička bezhlesně otevírala a zavírala pusu. Vodníkova váda ji tak zaskočila, že nebyla schopná vydat hlásku. Vodník znovu mávl taktovkou a právě v té chvíli se Rosnička vzpamatovala a kuňkla znovu. Vodník pro změnu sfialověl a řeknu vám, nebyl to moc pěkný pohled. Praštil taktovkou o zem, dupnul na ní a zařval.
1: Jsem ti snad pro smích, žábo. To jsi zdovolila přes příliš.
0: Ostatní žáby od Rosničky poodstoupily, aby se náhodou i na ně nesnesl vodníkův hněv. A Rosnička si připadala jako na pranýři. Teď musím sebrat všechnu odvahu, jinak kdo ví, co se mnou vodník provede? Nadechla se a rozhodně řekla. Já jsem Rosnička a umím předpovídat počasí. Neumím zpívat a nikoho jsem nechtěla urazit, jenže vy jste se mě, pane vodníku, na nic neptal a šupnul mě mezi zpěváky. Vodník Žabínek se vrátil ke své původní zelené barvě a přemýšlel, kudy z toho ven, aby nebyl mezi žábami za hlupáka.
1: Dobrá, Rosničko, jsi zproštěna zborového zpívání, abys mohla dobře plnit důležitý úkol, který ti chci svěřit. Každé ráno nám předpovíš počasí a odměnou ti bude sladoučký žabinec. Ale to ti povídám, ať je na tebe spolehnutí. A vy ostatní nelelkujte, pokračujeme v nácviku.
0: Přikázal vodník a ulomil si z rákosí novou taktovku. Rosničce se ulevilo, s chutí se předpovědi počasí ujala a ráda si i poslechla zborový zpěv ostatních žab.

U rybníčka z Křehotálku byl celý den Rambajs. Žáby se předháněly v koncertování a nejvíce ze všech žabák Kvakulka. Takový koncert, jaký zvládl, to byste museli slyšet. Kvakulka dobře věděl, že se mu nikdo nevyrovná. Když byl docela malý žabák, často koncertoval se svým dědečkem Kvakinem. Mohli jste je vidět, jak sedí na břehu rybníka a dědeček trpělivě poslouchal nepovedené začátky svého vnoučka a radil mu, jak a kdy a co udělat, aby to lépe znělo. A tak Kvakulka rostl a sílil a s ním i jeho hlas a dokonce i jeho vyhlas. Ze širokého okolí se zbíhaly celé zástupy žab a žabáků a všichni mu s neskrývaným obdivem naslouchali. Malý Kvakulka se radoval z toho zájmu a vždycky vyzval všechny posluchače, ať se k němu přidají, a také je něčemu přiučil. Když se dařilo, tak až za třemi lesy a třemi loukami všechno, co má uši, mohlo slyšet, co se na rybníčku z Křehotálku zrovna děje. Jednou v noci se zdál Kvakulkovi sen. Seděl na trůnu, na hlavě zlatou korunku a všude kolem se tlačila spousta krásných žabek. Všechny k němu vzhlíželi jak k pohádkovému princi. Sotva se Kvakulka probudil, promnul si oči, protáhl se a řekl si rozverně. Proč ne? To by se mi líbilo. Nikomu se nepochlubil, za dědečkem na rado už nechodil, protože dědeček zestárl, hlas mu už tak nesloužil a konec konců Kvakulka si taky myslel, že už je velký kluk a že už všechno zvládne sám. Jen co se toho dne začali scházet jeho kamarádi a žabky, které jej obdivovali, spustil. Takhle se pořádná muzika vážně nedá dělat. Celé dny, abych vás bavil. Postavte mi pořádný domeček a hned, jinak mě už neuslyšíte. Já na stavení nemám čas, musím ladit svůj hlas. Domeček byl hotový dřív, než by se nadál. Tak se mi to líbí, pochvaloval si. Že jsem na to nepřišel dřív. Nedal na sobě znát nadšení z krásného domečku a spustil z hurta. No a sedět budu jako kde? To mám u každého koncertu pořád stát? Postavte mi něco na sezení a ať je to pořádně pohodlné, ať se na tom dobře dýchá, ať je mě na tom dobře vidět a slyšet a ať je to krásné, aby to ladilo k mému hlasu. Jistě, jistě, ozývalo se ze všech stran. Žabáci stavěli, co jim síly stačily. Až byl hotový trůn, no radost pohledět i posedět. A Kvakulka už se k tomu hrne a zase rozkazuje. Ne, ne, ne, to dá rozum, že to nebude v mém domečku. Postavte to na ten velký pařez, na který je tak dobře vidět. To už někteří kroutili hlavou, co se to s Kvakulkou stalo. Tenhle žabý král dávno zapomněl, kdo ho tomu jeho zpěvu naučil, a zapomněl i na to, že je obyčejný žabák. To nemůže dobře dopadnout, taková pýcha. Ozývalo se ze všech stran. Ti, kteří jej měli nejraději, za ním i přišli, aby mu trochu domluvili, ale se zlou se potázali. Někteří mu dokonce připomněli i staré a pravdivé přísloví o tom, že pýcha předchází pád a domýšlivost klopítnutí. Ale Kvakulka se jen smál, rozpustile pohodil hlavou a odsekl jim. Mluví z vás slepá závist, a to jenom proto, že nejste tak šikovní jako já. A hop a skok a sedl si na trůn, zavřel oči, aby mohl lépe vnímat svůj krásný hlas, a spustil žabí koncert. A jak měl oči zavřené, vůbec neviděl, jak se nad rybníkem objevil čáp. Do všech žabek i žabáků, jako když střelí, šup, a byli schovaní v rybníce. Jenom Kvakulka pořád nic neviděl. Čáp si pochvaloval, že takovou svačinku, aby ji nemusel honit a pracně lovit, a aby ještě k tomu i zpívala, to snad ještě neměl. A že to byl mladý a neskušený čáp, tak byl dvojnásob rád a už se těšil, jak dobře uloví, protože někteří se mu už i smáli, že je nešika. Jenomže on opravdu malý nešika byl. Vzal to moc divoce, nestačil včas zabrzdit a žbluňk do rybníka. To už se ale probral i Kvakulka a až mu hlásek přeskočil leknutím. Rychle skočil do rákosí a milý čáp zůstal bez svačinky.
Od té doby hlásek ne a ne pořád naladit. Ale netrápil se tím. Zase se z něj stal ten prima žabák, kterého má každý rád. Teď ho občas můžete vidět u rybníčka, jak vypráví svůj příběh malým žabáčkům. Nakonec vždycky varovně zvedl hlas a povídá. Pyšný žabák, rychlá, levná a nebalená svačinka všech čápů. Tak pozor na píchu. A je to tak. Když se někomu v hlavě usadí pícha, stává se nepřítelem sobě i ostatním. A pokud si to takový člověk nepřizná, pak to těžko může skončit dobře. Proto na to nikdy nezapomeňte. Ať nedopadnete tak, jak málem dopadl Kvakulka.

0: Žabičky včas odplavaly a dělaly na čápa z rákosí dlouhý nos. Byla to švanda. Čáp se na nás rozlobil, že jsme mu žabičky vyplašili, a tak se durdil, že se dlouhým zobákem v rozčilení klovl do nohy. Teď chuděra kulhá. Kde pak zlobit se? To se nevyplácí.
1: Uá!

0: Tak poklidný večer. Myslím, že voda je dnes tak akorát. Asi se dnes smočím. Aspoň mi rychleji vytráví, než se půjdu poohlédnout po něčem k snědku. Taková vypasená žížala nebo tučný slimáček. Ale co to? Někdo sem jde. A bude po klidu.
1: Tak sláva, už jsem u rybníčku. To už je domů jen, co by kamenem dohodil. Vypadá to, že dneska mě támhle ten starý paře sláká k posezení. Děkuji za pozvání. Však já nikam nespěchám.
0: No to snad ne. On tady chce zůstat. On je to člověk. Od těch raději dál. Je potřeba si na něj dát pozor. Měla jsem příbuznou, ale to je na dlouhé vyprávění.
1: Báječný vonavý vzduch. A cítím tu trávu, rákosí, puškvore.
0: Jen se tu moc neuvelebuj, jak si sáneš do trávy. Tak uvidíš.
1: Co pak se to tam v té trávě zablízklo? Zkusím se natáhnout blíž, co mi záda dovolí. Auvej, co je to? Pálí to a štípe, že by tu rostly kopřivy žahavky?
0: A teď honem vezmi nohy na ramena a bude tu zase klid, klídeček.
1: Aha, mělo mě to napadnout, že tu v mokré trávě narazím na ropuchu. To ty jsi mě tak požahala? Vždyť já ti nic nedělám.
0: Ale mohl bys. Od vás lidí raději dál. Měla jsem příbuznou. Snažila se dostat ke svému rodnému rybníku, aby vyvedla mladé. Jenže, jak se snažila dostat přes cestu, přejelo jí auto. A to je ta vaše lidská bezohlednost.
1: No koukám, že hážeš všechny lidi do jednoho pytle. Ale když se zlobíš, ty tvoje oči, co mě tak nalákaly, se lesknou jako kousky zlata. A ne, nadarmo se některé tvé kolegyně v pohádkách proměnily v princeznu.
0: Cože? V princeznu?
1: No ano. Budu ti se muset přijít nějakou pohádkovou knížku přečíst. Mám doma jednu, čítávám z ní vnoučatům, když za mnou sem tam přijedou. Jenže, moment, ty jsi mě vlastně nechtěla ani vidět. Jak to tak vypadá, co?
0: No, tu tady nechtěla. Ale o těch princeznách, to by mě, přiznám se, zajímalo. Nevypadáš vlastně zase tak nebezpečně. A opravdu mám tak krásné oči?
1: Ano, copak ses nikdy neprohlížela ve vodní hladině?
0: No, já se ve dne raději moc neukazuju. A taky, kdo by se prohlížel, když jeden kolem sebe pořád jenom slyší fuj, ropucha, hnus. A ještě to zaječení. Je, ropucha!
1: Ale no tak, necháš toho, to jsem se lekl. Kdo takhle ječí, ani netuší, že třeba přišel o setkání s princeznou. A můžu se zeptat, jaké je tvoje ctěné jméno?
0: Jméno? Ropucha obecná. Latinsky bufo, bufo. No vidíš, už ten název zní strašidelně. Bof, bof, bof, bof, bof. A navíc princezny, ty přece mají krásně hladkou růžovou pleť. A ta moje, co pak to nevidíš? Šedohnědá, vrásčitá, bradavčitá.
1: Bufo, bufo? No ale to je docela veselé a rýmuje se to. Aspoň se to dětem ve škole dobře pamatuje. Ale když se tak na tebe dívám, bylo by mi velkou ctí, kdybych ti mohl říkat Matildo. Co ty na to?
0: Matilda. To zní tak rozvážně, pomalu a trochu těžkopádně. No, to by šlo. To se mi líbí.
1: A já jsem Václav. Mám kousek odtud chalupu. Znám to tu široko daleko jako svoje boty. A tenhle rybníček mám obzvlášť rád. Je to tu skoro jako v pohádce. tajemný rybník s princeznou se zlatýma očima.
0: Tak ty s tou princeznou nedáš pokoj? Já tě taky nepřesvědčuju, že vypadáš trochu jako pohádkový dědeček. Člověk nemá druhému říkat to, co není pravda.
1: To je fakt. Ale já jsem ti chtěl prozradit jedno tajemství.
0: Tajemství beru. Ale teď momentek. Momentek. Tamhle lezl obzvlášť vypasený slimáček. Promiň, to jsem si prostě nemohla nechat ujít.
1: Ale jen si posluš. Potřeboval bych tě u sebe na zahradě. Tam mi tihle slimáci chodí na salát. Každý člověk je na ně krátký.
0: No počkej, počkej, abychom nezamluvili to tajemství.
1: Pravda, znám jedno království, není pohádkové, je skutečné. Každý má možnost se do toho království dostat. Každý se může stát princem nebo princeznou, královským synem nebo dcerou.
0: To nemůže být pravda.
1: To si piš, že je to pravda pravdoucí, protože jsem se o tom dočetl v knize, která je skrz naskrz pravdivá.
0: Jo, a jak to můžeš vědět?
1: Protože ji napsal Bůh.
0: Bůh? Myslíš toho, který stvořil celou zemi i nás ropuchy?
1: No tak vida, ty ho znáš? Přesně toho mám na mysli. Někdo tak mocný, kdo stvořil celý svět, přece nemá zapotřebí vymýšlet si hlouposti.
0: No víš, ale já se na něho trochu zlobím. Proč my ropuchy jsme tak ošklivé, že holky při pohledu na nás ječí? A vůbec. Proč nemůžeme být aspoň jako rosničky? Ty jsou takové roztomilé a krásně zelené.
1: Ale milá Matildo, copak rosnička by uměla zahrádku zbavit slimáků a dokáže se ubránit nepříteli tak jako ty? A navíc, vždyť ti to právě povídám, že každý má možnost zakusit krásu Božího království.
0: Tak to není jenom pro ty krásné a ušlechtilé.
1: Je pro všechny, kdo chtějí mít krásné a ušlechtilé srdce. Všechny, kdo nechají Boha stvořitele, aby je ke kráse a ušlechtilosti srdce dovedl.
0: Tak to já bych chtěla. Zavedeš mě tam, prosím.
1: Milá Matildo, do toho království si hledá každý cestu sám. A navíc řekla bys, že tvoje srdce je už připravené, krásné, čisté, ušlechtilé.
0: No, já myslím, že jsem docela hodná ropucha.
1: Jo. A kdo mě to před chvílí poštípal svou jedovatou tekutinou, i když k tomu neměl vůbec žádný důvod?
0: No jo. Tak jo, něco málo k napravení by se asi ještě našlo.
1: Nic si z toho nedělej. My lidé to máme stejně. Celý život má s námi Pán Bůh práci.
0: Ty, Václavé, a dostane se do toho království vůbec někdo?
1: Každý, kdo o to stojí. Každý, kdo stojí o to, aby se o něj Bůh staral jako tatínek. Kdo umí uznat své chyby a stojí o napravení. A dostane dokonce i nové královské jméno.
0: Ještě hezčí než Matilda.
1: No to si píš. Ale co to tady... Co to tady smrdí?
0: Je, no to je tchoř. Ten jeho pach si nespleteš. No fuj, fuj. Honem, Václave, musím se schovat do vody.
1: Ale, snad se nebojíš.
0: No bojím, příteli, právě že bojím. Jemu jedinému nevadí moje jedovatá obraná tekutina. My ropuchy jsme pro tchoře náramná pochoutka.
1: Tak víš co, Matildo, pojď tadyhle do čepice, přenesu tě k vodě, ať po tobě po cestě neskočí.
0: Dobrý nápad, děkuju. Přijdeš mi někdy přečíst tu pohádku o princeznách?
1: Jakože se Václav jmenuju. O princeznách, které měly krásnou tvář, ale jejich srdce bylo plné pýchy a zloby. I o těch, které byly nejen hezké na pohled, ale měly i dobré srdce. A právě s těmi to vždycky nakonec dobře dopadlo.
0: Tak nashledanou.
1: Nashledanou. Na jaře všechny ropuchy zase potáhnou k vodě. Musím napsat vnukovi, aby každou ropuchu, kterou najde na silnici nebo na cestě, opatrně položil do trávy. Třeba se mu za to odvděčí pohledem svých krás

0: teda fuj, kam jsem se to dostal? Otvrknul jsem znechuceně, když jsem přistál na hromadě zetlelého listí. Navíc se to pode mnou začalo propadat. Jejky, kviknul jsem a uskočil na blízkou větvičku. Pode mnou byla říčka, místy zanesená listím a kolem hustý porost křoví a rostlin. Tak tady jsem nechtěl být. Hledal jsem stromy se sladkým ovocem a nějak jsem zabloudil. A pak jsem na hladině uviděl něco moc ošklivého. Fuj, vypadalo to jako žába s legrační špičatou hlavou, kterou někdo rozšlápnul. Ležela tam a byla určitě dočista mrtvá. A navíc něco jí lezlo ze zad. To je hrůza, vykřikl jsem už nahlas a odporem se otřásl. Něco tak škaredého jsem dlouho neviděl. Pšt, ozvalo se vedle mě. Co tady ječíš? Vždyť vyplašíš malé žabky. Na listu větve seděla druhá žába a koukala stejným směrem jako já. Jaké žabky? Žádné nevidím. No tam, na té hladině přece. Co to povídáš? Vždyť tam je jen nějaká zdechla a lezou už z ní jakési houseny, či co?
1: Hehe, ty jsi ale truhlý, podívej se pořádně.
0: Kouknul jsem a nevěřil svým očím. Ze zad té žáby nelezly housenky, ale malinkaté žabičky. Co to je? Věknul jsem.
1: To je moje kamarádka Pipa, tak se tedy jmenuje. A není mrtvá, káravě se na mě podívala. Snad tak trochu teď vypadá. Jen leží na hladině a čeká, až malé žabičky vylezou. Pipy si totiž svá vajíčka nastrkají pěkně na záda do kůže, která jim změkne jako houbový ponštářek. Vajíčka tak krásně zapadnou, pak stvrdnou a vytvoří se malé komůrky, ve kterých se vylíhnou pulci. To snad víš, co to je, ne?
0: Zatvářil jsem se pohoršeně. Jasně, že jo.
1: No a z pulců žabky a až jsou hotové, vylezou ven.
0: Tyjo, hvíznul jsem uznale, ale hned jsem se omlouval. Já vím, musí být ticho, ale když jsem nikdy tak zvláštní žábu neviděl.
1: To víš, začala se moje známá naparovat. My žáby jsme různé, některé obrovské, jiné malinké, a já třeba
0: významně se odmlčela.
1: Mám zase jméno Rosnička podivná. A víš proč?
0: Zavrtil jsem hlavou.
1: Podívej se do vody, co vidíš?
0: Koukal jsem, koukal a za chvíli spatřil zvláštní, asi 15 centimetrů dlouhé rybičky. Myslíš ty podivné ryby?
1: Ano, ano, to jsou moje děti.
0: Teď už jsem vyprsknul. Odkdy mají žáby ryby? Žabička byla schovívavá.
1: To nejsou ryby, ale mý pulci, mé sladké dětičky. Ty se totiž rodí veliké a vlastně se zcvrkávají, až jsou velcí jako já. A jiné žabky například svá vajíčka spolikají a v žaludku se vylíhnou pulci a celý vývoj prodělají tam. To je co?
0: Žabka se přímo dmula pýchou a já jen kroutil hlavou. Mezitím všechny miniaturní žabičky opustily záda Pipy a rozprchly se do okolní vody. Musel jsem už letět a nechat tam obě žáby se svými podivnými způsoby. Jen jsem si říkal, proč by si tito tvorové vymýšleli tak složité způsoby líhnutí, kdyby se všechno dělo tak nějak samo. Myslím si, že Pánbůh to tak stvořil proto, aby příroda byla zajímavá, a mohli jsme pořád nad něčím žasnout. No ne, váš netopírek.

Bylo, nebylo, ale ano, vlastně bylo. Byl jednou jeden maličký rybník. Našli byste jej za vsí, na louce, obklopený křovinami a rákosím. Nebyl nijak hluboký, spíše bažinatý a byl domovem převážně žabiček. Proto se jmenoval Kváky Kvák. Každý večer se loukou nesly zvuky žabího koncertu. To paní učitelka Skákalka předváděla rodičům, co se děti ve škole naučili. Lidé, kteří chodili kolem, si tak zvykli na žabí kuňkání, že by jim bez něho bylo smutno jako bez ptačích písniček. V rybníčku žila se svou maminkou a tatínkem žabka, která se jmenovala Kuňka. Měla malého bratříčka Hopsálka. Kuňka už chodila do třetí třídy, zatímco Hopsálek se teprve učil poznávat jednotlivá písmenka. Ráno se Kuňka chystala do školy. Obrátila se na maminku. Dnes se naučíme novou písničku a představ si, mami, že budeme počítat až do sta. Těšila se. Počkej, maličká, brzdila maminka dcerku. Pán Bůh nám dal nový den, ve kterém můžeme zažít mnoho krásných věcí. Byli bychom nevděční, kdybychom mu za to ani nepoděkovali. A tak si ještě společně klekli a radostně kvákali Pánu Bohu své ranní modlitby. Kuňka děkovala za to, že může jít do školy, Hopsálek za mámu, tátu, sestřičku a Tůňku a maminka prosila o ochranu pro své dvě neposedné žabičky. Pak si Kuňka vzala aktovku, svačinu, bačkůrky na přezutí a šla do školy. Ve dveřích ještě poslala mamince pusinku a byla pryč. Hopsálek se také chystal do školy. Schválně se loudal a čekal, až Kuňka odejde. Nechtěl jít spolu s ní, aby si ostatní školáci nemysleli, že ho Kuňka vede jako nějaké mrně. Po odchodu žabiček maminka doma uklízela, prala, žehlila a později vařila oběd. Když se její žabičky vrátily ze školy domů, Kuňka se jen otočila ve dveřích a hned vyběhla na louku nad rybníček. Náhle uviděla dvě holčičky, jak běhají po trávě a hledají ty nejpěknější kytičky, aby si mohly uplést věnečky. Kuňka je okouzleně pozorovala.

Byla jednou jedna rodina, která bydlela u lesa v malé chaloupce blízko potoka. Nebyla moc bohatá, ale za to velmi šťastná. Žili v ní dva manželé se svými třemi syny. Nejstarší se jmenoval Petr, prostřední Jaromír a ten nejmladší Honza. Ve vesnici, která byla nedaleko, byl přezdíván jako hloupý, a to jen proto, že si vždycky všechno rád pořádně rozmyslel a na první pohled toho neuměl tolik, co jeho bratři. Když všichni tři jako malí kluci stříleli na ptáky, rozmýšlel se tak dlouho, jestli střelit nebo ne, až mu všichni uletěli. Když jeho bratři chytali v rybníčku půlce a malé žabky, dumal, jestli je to k něčemu dobré, až se všechny žáby dávno poschovávaly. Synové vyrostli a jednoho dne se rodiče rozhodli odkázat synům svůj majetek, protože už přeci jen nebyli nejmladší. Říkali si ale, že chalupu a pole na tři díly nerozdělí. A tak maminku napadlo, že ten, kdo si najde takovou nevěstu, která mu spřede tu nejjemnější nitku, získá všechno. Ostatní dva se pak o živobytí musí postarat sami. Starší bratři se radovali, protože každý z nich už měl svou milou. Jen Honzík tu pravou zatím nepotkal. Zvolit tu pravou, to je přece teprve důvod k přemýšlení. Ráno si vzal ranec buchet a vydal se hledat nevěstu. Nešel ani moc dlouho, když najednou slyší. Kam pak jdeš? Honza zastavil a otočil se, jenže nikoho neviděl. A tak šel dál. A náhle znovu slyší. Kam pak jdeš? Zase se otočí a zase nikde nikdo. Jde dál a je to tu zas. Kam pak jdeš? Chudák Honza je celý zmatený, rozhlíží se, až si konečně všimne velké ropuchy v trávě. Byla velice škaredá, ale zdála se být milá. Dali se do řeči a Honza jí vypověděl o všem, co se mu přihodilo. Žába na něj koukala svýma zlatýma očima a řekla: Nech to na mě, já ji zpředu. Nic se nediv a ve smluvený den přijď. Honza podal žábě přízy a odešel. Když dorazil zpět domů, už se stmívalo, ulehl do postele a v tu ránu usnul. Zdál se mu zvláštní sen. U rybníka seděla na placatém kameni krásná dívka ve svatebních šatech a předla nitku jemnou jako dech. Když se Honza ráno probudil, bratři se ho vyptávali, komu tu přízi dal, vždyť přece nemá žádnou milou. Dokonce si mysleli, že ve skutečnosti nevěstu má a nikomu to neprozradil. Ale pak je vyzvídání přestalo bavit a začali se vychloubat, že to jistojistě vyhrají, že ta jejich nitka bude lepší a jemnější. Začalo to jen vychloubáním a skončilo to hádkou. Jen Honza seděl a nic neříkal. Přemýšlel o tom, jestli peníze a majetek stojí za to, aby se bratři mezi sebou přestali mít rádi. Toho dne, když měli vyzvednout nitku, pospíchali dva starší bratři vítězoslavně za svými nevěstami. Honza se loudal k rybníku, aby se tam podíval. Ale jaké bylo jeho překvapení, když viděl, že na keři u rybníka visí spředená nitka jemná jako obláček a na placatém kameni u břehu sedí ropucha. Honza vůbec netušil, jak to ropucha dokázala, ale řekl si, že jsou asi věci, kterým rozumět nemusí, a byl rád. Dokonce už mu ani nepřipadala tak ošklivá, jenže na lásku to bylo přeci jenom málo. Ropucha na něj pomrkávala a bylo jasné, že chce, aby se Honza stal jejím mužem. Honza byl možná podle mínění druhých hloupý, ale určitě ne nespravedlivý. Uznal, že ropucha splnila, co slíbila, a teď, že je řada na něm. Nezbývá, než se s ní oženit.
jen se nic neboj a zanes přádýnko matce, řekla do pucha. Uvidíš, že tvá nitka bude nejjemnější. Pak zajdi za panem farářem a nechej ohlásit svatbu. Trvej na svém, i kdyby mu to připadalo jakkoliv divné. A potom pro mě i sebe kup svatební šaty. Ty moje nechej na kraji rybníka v předvečer svatebního dne. Kdybych nepřišla včas, buď trpělivý. Honza zanesl nitku matce. Matka zkoušela a porovnávala jeho klubíčko s ostatními dvěma, která donesli bratři, ale na první pohled bylo jasné, že ta jeho je nejlepší. Máma se na svého nejmladšího syna usmála a řekla: Honzíku, tvoje nitka je nejkrásnější, vybral jsi s dobrou nevěstu, ty dostaneš dům i pole. Ale Honzíkovi to nepřipadalo spravedlivé. Pak Honza pověděl mamince o nevěstě. Mluvil o tom, že je šikovná, milá a chytrá, ale ani slovíčkem se nezmínil, že se jedná o ošklivou ropuchu. Pak se Honza vydal za panem farářem a žádal ho, aby v kostele oznámil jejich svatbu. Svěřil se mu i s tím, kdo je doopravdy jeho nevěstou, a prosil, ať ho neprozradí. Pan farář slib dodržel, jenže na malé vesnici se stejně nic neutají. Lidé měli Honzu za velkého blázna ještě dříve, než slyšeli, co má v úmyslu, a co teprve, když se rozkřiklo, jak se věci mají. Ale Honza se nedal rozrušit. A dokonce se začínal těšit. Vždyť ropucha přeci řekla, že všechno dobře dopadne, jen si lámal hlavu se svatybními šaty. Pak si ale vzpomněl na svůj sen o krásné dívce u rybníka. A tak už neváhal a nechal ušít dvoje šaty. Jedny, co padnou ropuše, a druhé pro dívku. V předvečer svatby je oboje položil na placatý kámen na kraji rybníka. Nastal svatební den. Všichni chystali, pekli a uklízeli a za zády se Honzovi tajně posmívali. Kdo to kdy viděl? Vzít si za manželku ošklivou ropuchu? Blížil se čas jít do kostela a Honza náhle znervózněl. Co když je to všechno jenom sen? Co když jeho nevěsta nedorazí? Co pak by nakonec nebyl rád, kdyby se tahle svatba nekonala? Nerozuměl tomu, ale někde hluboko uvnitř ucítil podivný, chřejivý pocit pokaždé, když si na ropuchu vzpomněl. Na kostele už zvonily zvony a nevěsta pořád nikde. Až konečně po cestičce pomalu kráčela velká ropucha ve svatebních šatech. Lidé vyprskli smíchy, jak byla i v té parádě ošklivá. Když došla k oltáři a řekli si své ano, sklonil se Honza nad svou nevěstu k prvnímu políbení. Lidé, kteří se v té chvíli v odporu odvrátili, proto nemohli vidět, jak se ropucha proměnila v krásnou dívku. Přesně takovou, jakou Honza znal ze svého snu a kterou mu mohl leckdo závidět. Honza si po svatbě postavil se svou ženou domek u rybníka, vzal si rodiče k sobě a nechal bratry, ať si hospodaří v jejich starém stavení. Snad se spolu konečně domluví. A kam se podělo klubíčko z té nejjemnější nitky?

půlci. Linda je žabka, která spolu s ostatními žabkami dovádí u rybníka. Společnost žabkám dělají také vášky, znakoplavky, komáři a ve vodě kapři. Žije se jim tu moc dobře. Turisté sem příliš často nechodí a zvířátka zde mají klid. Jednou tudy šly dvě malé děti. Sourozenci Alenka a Alex se svými rodiči. Zastavili se u břehu rybníka a čekali, až žabky vylezou z vody a budou si je moct prohlédnout. Děti si u toho ale tak hlasitě povídali, že žabky nevylezly. Čekali, až děti odejdou pryč. Maminka s tatínkem proto děti napomenuli, aby se stišili. Po chvíli pak děti zahlédly pod vodní hladinou místo žabek podivné rybky z ocásky. Jako první ty podivné živočichy zahlédla Alenka. Hlasitě se rozesmála a ukázala je Alexovi, aby se na ně také podíval. Alex byl z objevu nadšený. Prohlásil, že asi objevili nějakou vodní příšeru. Mami, tati, právě jsme zahlédli hodně divného živočicha. Honem se pojďte podívat, zavolali děti na rodiče. Tatínek se šel podívat ke břehu. Chvíli hleděl na průzračnou vodní hladinu a po chvilce i on tvory zahlédl. Tohle není příšera, ale půlec, vysvětlil dětem. Půl co? Zajímalo Alexe. Půlec, zopakoval tatínek. Než žába vypadá tak, jak ji znáte, chvíli to trvá. Nejdřív je to takový váleček s ocáskem, později mu přirostou nohy. Nakonec se vstřebá ocásek a to znamená, že žába už dospěla. Od té doby Alenka i Alex vyhlížejí půlce pokaždé, když k rybníku přijdou. Jsou zvědaví, kdy už se z nich stanou dospělé žáby.

0: Děti, to bylo žabičkových dobrodružství, co?
1: A i když jsou žabky malé a nenápadné, mají v přírodě důležitou roli. Loví totiž hmyz a tím pomáhají udržovat přírodní rovnováhu. Každý z nás může pomoci, aby se žabkám u nás dobře žilo. Neničit tůně, neodhazovat odpadky a dávat pozor, kam šlapeme. Zajímavé je, že žabky mají rády dobré životní prostředí. Jsou takovým živým ukazatelem zdravé přírody. Pokud odněkud zmizí, znamená to, že se s krajinou něco děje. A na závěr dnešního žabičkového objevování ještě jedna básnička od Jiřího Žáčka.
2: Žába kváká, kvaky kvak, plavu prsa, plavu znak. Ale kdybych měla křídla, létala bych do oblak.
0: Mějte se krásně, děti. Ahoj!

0: Korálky se žabkami na Rádiu 7 opakujeme ještě v úterý v 5 odpoledne. Teď už nám znělka Rádia 7 odhlásila druhou hodinu ze sobotního odpoledne 18. července. Vysíláním vás provází Daniel Zeman. A vítám vás teď u poslechu čtení dobrých knih v pořadu Večer pod lampou, kde vám ke slyšení nabízíme to, co by vám určitě nemělo ujít. Dnes se vracíme k titulu Davida Louly České studny aneb hloubání o české identitě, která se zaměřuje na odkrývání toho, co lidem v historii naší země pomáhalo žít praktický zbožný život. Postupně se spolu s autorem budeme zabývat studnou lásky k pravdě, studnou svatosti, modlitby, uctívání, ale také pracovitosti či božího řádu. Celkem 12 studní může být novou inspirací v životě každého z nás. Knihu nastudovali Kateřina Hodecová a Pavel Hromádka.
1: Večer pod lampou. Čas pro čtení zajímavých a důležitých knih.

0: české studny, aneb hloubání o české identitě. Úvod.
1: Izák tedy znovu kopal studně, které vykopali za dnů jeho otce Abrahama a které po Abrahamově smrti Pelištejci zasypali. První kniha Mojžíšova, 26. kapitola, 18. verš.
0: Co jsou to české studny? Je třeba je hledat a obnovovat? A proč? Objevují se zde tyto otázky a je třeba se jimi poctivě zabývat. V nedávné době probíhala soutěž o největšího Čecha. Je s podivem, že mezi prvními 10 favority byli 2 křesťané. A nejen to, byli to duchovní. Český národ se dosud hrdě hlásí ke Komenskému a Husovi, jako ke svým hrdinům, kteří národ výrazně ovlivnili a stále ovlivňují svým odkazem. Zdá se tedy, že nám, Čechům, ale i světu, mají co říci i dnes. Jejich dědictví není mrtvé. To, že jim v současnosti málo kdo rozumí, neznamená, že nemají co dát. Nýbrž to, že jsme se od jejich odkazu vzdálili. Též není mnoho lidí, kteří by dnes uměli toto dědictví zpřístupnit současníkům. První československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk se k duchovnímu dědictví Husa a Jednoty bratrské směle a otevřeně hlásil. Byl si vědom toho, že Češi duchovně i mravně upadají právě pro odpadnutí od ideálů Jednoty bratrské.
1: Nepadli jsme pro své ideály reformní, ale padli jsme proto, že jsme se jich nedrželi a jich se vzdávali. Teď už nám Hospodin poskytl prostor, abychom se mohli na zemi rozplodit.
0: Pevně věřím, že obnova českého národa bude souviset s návratem k jeho dědictví. Lze říci, že na Bílé hoře byla zabita česká reformace i česká státnost. Česká státnost byla vzkříšena založením republiky roku 1918, ale česká reformace u nás dosud vzkříšena nebyla. Český národ je duchovně mrtvý. Pravá církev zde byla, několikrát prožila vnitřní obnovu a příliv spasených lidí, ale do národa se to nepřelilo, natož do jiných národů. Od 30leté války počet spasených lidí v naší zemi pravděpodobně nikdy nepřesáhl ani 1% populace. Český lev je mrtvý. Čeká na vzkříšení. Abraham kopal studny, aby měl vodu. Otevřel zdroje požehnání a dal jim jména. Druhá generace, Izák, potřeboval vodu, požehnání. Hledal zdroje požehnání. Nezačal kopat nové studny, ale navázal na dílo svého otce. Byl to však problém. Pelištejci ty studny zasypali prachem a kamením, ze zloby. Nepřáli si, aby toto požehnání přicházelo na svět. Izák však chtěl pít ze stejných zdrojů jako jeho otec, a proto začal studny čistit. Pojmenoval je stejně jako Abraham. Nepřátelé je chtěli Izákovi ukrást, avšak Izák se nevzdal a kopal dál, dokud nedosáhl prostoru, zaslíbení od Boha a smlouvy míru s nepřáteli. Poté, co vykopal studnu Rechobot, to znamená prostorná, řekl:
1: Teď už nám Hospodin poskytl prostor, abychom se mohli na zemi rozplodit. Já jsem Bůh tvého otce Abrahama. Neboj se, jsem s tebou. Požehnám ti a rozmnožím tvé potomstvo.
0: Je zde vidět, že jejich život, plodnost i výnosy závisely na studních. Bez vody by se nemohli na zemi rozšířit. Též církev v Čechách potřebuje najít studny otců, obnovit je a čerpat z nich, aby nám Bůh mohl požehnat a rozmnožit nás. Dnes přichází boží služebníci z Ameriky, Argentiny, Polska, Evropy a odjinud, aby českou církev probudili k otevření studní požehnání. Za všechny uvedu jedno proroctví z konference smíření v roce 1999.
1: Bůh skrze starou Jednotu bratrskou vykopal v Čechách studnici vody živé, která napájela a měla napájet celou Evropu. Za 30leté války spousty národů, které se války účastnili, tu studnici zasypali. A Bůh ji chce obnovit, aby ta voda znovu mohla téci k okolním národům.
0: Mnoho jsem přemýšlel, píše autor, nad tím, co jsou české studny. Myslím, že jsou to konkrétní hodnoty, které určovaly směr české reformace. Tvůrcové reformace z těchto studní čerpali, pili a právě proto tak významně měnili tvář země. Domnívám se v boží bázni, že jde o tyto studny. Láska k pravdě, svatost, modlitba, uctívání, pracovitost, boží řád, horlivost, milosrdenství, misie, proroctví, svoboda, vzdělanost. Samozřejmě jsou i další hodnoty, které česká reformace nesla, ale ty jsou alespoň z části obsažené v těch jmenovaných, nebo nejsou tolik charakteristické právě pro Čechy. V těchto 12 hodnotách Češi skutečně vynikali. Ne všichni a ne vždycky. Přesto dostatečně, abychom to mohli zmapovat, definovat a prakticky je realizovat ve svých životech, rodinách, církvích a celé společnosti. Pokusil jsem se, píše autor, v krátkých studiích tyto studny definovat, vykreslit společenství, které z nich pije, poukázat na zdroje znečištění a navrhnout způsoby čištění. Mým přáním bylo propojit minulost, přítomnost a budoucnost, k čemuž se mi však nedostávalo zjevení ani informací. Proto jsem se zabýval hlavně minulostí a maličko přítomností s tím, že to postačí k podnícení touhy po těch vodách. Jsem si vědom toho, že pokud dnes budeme pít z těchto studnic, projeví se to ve skutečnosti trochu odlišně než před 600 lety. Přesto naši víru, lásku i naději posílí vědomí, že zde před námi žili Abrahamové, kteří z lásky k Ježíši všechno opustili a následovali beránka, kamkoliv on šel. Kéž Pán Ježíš Kristus nás všechny osloví a promění a rozhodlí pro dobrodružnou cestu k pramenům českého požadu.

0: Kapitola 1. Studna lásky k pravdě.
1: Nemám větší radost, než když slyším, že moje děti žijí v pravdě. 3. list Janův, 4. verš. Ten zlý přijde v moci satanově. Bude konat kdejaký mocný čin, klamná znamení a zázraky a všemožnou nepravostí bude svádět ty, kdo jdou k záhubě, neboť nepřijali a nemilovali pravdu, která by je zachránila. Proto je Bůh vydává do moci klamu, aby uvěřili lži. Tak budou odsouzeni všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale nalezli zalíbení v nepravosti. 2. list Tesalonickým, 2. kapitola, 9. až 12. verš.
0: Charakteristickým rysem české reformace byla láska k pravdě. Nejvíce je láskou k pravdě znám mistr Jan Hus. Jaký on rozuměl? Byla mu vzácnější než vlastní život. Zradit pravdu pro Husa znamenalo zradit Ježíše Krista. Ježíš a Bible, Boží slovo, je Husovi pravdou. A žádná lidská autorita, světská ani duchovní, nesmí být nadřízena pravdě Božího slova. Pokud se tak děje, není člověk vázán poslušností k člověku, ale samotnému Bohu a jeho pravdě. Autoritu, která popírá pravdu, má správný křesťan poslouchat jen do té míry, do které dává pravdivé nařízení. Na prvním místě je každý křesťan zodpovědný Bohu a svému svědomí. Mistr Jan Hus tedy bojoval za svrchovanost Boží pravdy a svědomí. Svědomí nesmí nikdo znásilňovat. Takto Hus budoval ve středověku základy svobodné společnosti a stavěl pilíře demokratických ústav a principů. Na české prezidentské vlajce dnes stojí pravda vítězí. Je těžké tomu uvěřit, ale je to tak. A bude. Pokud budou ti, kteří dají na známý Husův apel.
1: Proto, věrný křesťane, hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, mluv pravdu, drž se pravdy, braň pravdu až do smrti. Neboť pravda tě učiní svobodným od hříchu, ďábla, smrti duše a nakonec od smrti věčné.
0: Na Husův vzor navázal Petr Chelčický a Řehoř Krajčí, zakladatel Jednoty bratrské. 150 let trvání Jednoty bratrské do Bílé hory bylo bojem o pravdu. Pravda byla stále tupena a katolická církev s katolickými panovníky se snažila bez přestání tuto studnu pravdy znečistit lží. Lží o neomylnosti církve, lžemi a pomluvami o pravdivých křesťanech, lží o cestě spasení, lživým evangeliem, lží o neschopnosti prostých a neučených lidí rozumět Bibli. Po těchto 150 letech napsal poslední biskup Jednoty bratrské, Jan Amos Komenský, tato slova závěti Jednoty bratrské.
1: A toto všechno ti lidé český odkazuji a odevzdávám, zejména nejprve lásku k Boží čisté pravdě, kterou nám před jinými národy začal Pán ukazovat službou mistra Jana Husa. On ji spečetil svou krví se svým pomocníkem, Jeronýmem Pražským, i jinými mnohými věrnými Čechy. Antikrist tě od ní odvedl tehdy svými chytrostmi na směnu Bazilejském a nyní válečnou ukrutnou mocí. Já se svými syny, kteří chtěli jít za světlem, jsem se jí až dosud hleděla přidržovat. Je to tvé dědictví, tobě dané před jinými národy, milá vlasti. Ujmi se zase svého práva jako svého, když ti Pán prokáže milosrdenství a své pravdě navrátí průchod. Pán tvůj slitovník.
0: Zde vidíme, že biskup Komenský si byl vědom toho, že láska k pravdě je hlavní hodnota, kterou může Jednota bratrská odkázat svému národu. Český národ ve své menšině byl nositelem pravdy a lásky k pravdě. Proto se jako první oddělil od bludů římské církve. Po Bílé hoře roku 1620 byla pravda zadupána, ale ne zničena docela. Mnozí milovníci pravdy utekli do ciziny kvůli svědomí, jiní se snažili víru zachovat v Čechách či na Moravě. Jeden z nich, opět Jan Amos Komenský, věřil, že Bůh vzkřísí českou církev z mrtvých, buď doma v Čechách, či v cizině.
1: Avšak vám, přátelům, poroučíme lepší poklady, samu naši milovanou církev. Oni již vy místo nás přijměte starost, ať již se Bohu zalíbí ji znovu vzkřísiti u nás, nebo ji i postaviti někam jinam, znovu ožilou, doma mrtvou.
0: A to se splnilo po 100 letech. Okolo roku 1720 vypuklo probuzení na několika místech v Čechách i na Moravě, zvláště v okolí Litomyšle a na Moravě v okolí Fulneku a Nového Jičína. Tito noví milovníci pravdy byli ochotni pro ní trpět, opustit vlast, založit roku 1722 osadu Hernhut, Ochranov v Sasku a jít dál až na konec světa se zvěstí pravdy, evangeliem.

Jak se projevují lidé, kteří milují pravdu? Jsou to lidé přímosti, pokory, odvahy a opravdovosti. Neuspokojí je nic podřadného či povrchního. Ti, kdo pijí ze studny pravdy, milují Boží slovo a rozjímají nad ním ve dne i v noci. Boží slovo je pro ně tou nejvyšší autoritou. Nachází v něm skutečné poklady moudrosti a poznání, ale také skutečnou a čistou rozkoš. Jeden z nejmocnějších církevních činitelů té doby, Eneáš Silvius Piccolomini, pozdější papež Pius II., napsal po své návštěvě Čech, že mnoho českých venkovských žen zná Bibli lépe než jakýkoliv italský kněz. Byly doby, kdy se Bible v českém jazyce četla téměř v každé rodině. Kdokoliv pije ze studny pravdy, je osvobozen ze strachu z lidí i ze snahy zalíbit se lidem. Nebojí se pravdu mluvit i proti většině, a to i se škodou. Konečně jde o to pravdu žít a nejen jí znát či o ní mluvit. Žít v pravdě znamená žít podle Božího slova. Pravdu, Krista, opravdově vlastníme, až když se v nás slovo stává tělem. To znamená realitou, skutečností. Až tehdy, když se svobodně ozveme proti pomluvám. Až když umíme věci nazvat pravým jménem. Až když dokážeme zanechat politikaření a otevřeně a veřejně přiznáme svou chybu a s lítostí se omluvíme. Až když zanecháme lží a jiných podvodů, například při vyplňování daňových dokladů. Až když nám pravda bude vzácnější než osobní prospěch. Až tehdy bude zřejmé, že jsme ti, kdo pijí ze studny pravdy. Ti skuteční milovníci pravdy.

0: Dosvědčujte svatost Hospodina zástupů. Izajáš 8. kapitola 13. verš. Jako poslušné děti, nedejte se opanovat žádostmi, které vás ovládaly předtím v době vaší nevědomosti. Ale jako je svatý ten, který vás povolal, buďte i vy svatí v celém způsobu života. Vždyť je psáno, svatí buďte, neboť já jsem svatý. První list Petrův, 1. kapitola, 14. až 16. verš. Neboť toto je vůle Boží, vaše posvěcení. Vždyť Bůh nás nepovolal k nečistotě, nýbrž k posvěcení. První list Tesalonickým, 4. kapitola, 3. a 7. verš.
1: Kdo kopal studnu svatosti v Českém království nejprve? Zřejmě již otec české reformace, Milíč z Kroměříže. Ten se roku 1363 obrátil ke Kristu a celé se mu vydal. Jeho současníci dosvědčili, že byl mužem svatosti, pokory a boží moci. Protivníci ho dvakrát obžalovali u samotného papeže, takže se k němu musel dostavit k soudu. Bůh však Milíče miloval a proto se ho zastal. Nakonec byl ospravedlněn a poctěn velkými poctami, o které však nestál. Jeho největší žalobce Klonkot tváří v tvář Milíčovi zcela změkl a přemožen boží láskou zářící z Milíče se mu s lítostí omluvil. Kardinál Grimoard, bratr papeže Urbana V., prohlásil:
2: Ač se můj bratr papež Urban skvěje zázraky, myslím přece, že by tento Milíč měl být kanonizován před mým bratrem.
1: Milíč se při svém pokání vzdal všech úřadů a pozic, které jako kanovník měl. Odřekl se všeho hmotného majetku a ve skromnosti se věnoval kázání Božího slova, péči o chudé, nemocné a opuštěné. Oddával se modlitbám, studiu i psaní svých kázání. Na Milíče z Kroměříže navázali Tomáš Štítný ze Štítného, Matěj z Janova a mistr Jan Hus. I oni svými spisy, kázáními posvěcovali své posluchače. Jak byli tito posluchači proměněni a co zde míníme svatostí? Hebrejské slovo kádoš a řecká slova hosios, hagios a hagnos znamenají oddělenost, odříznutost a také jasnost, záři a čistotu, která vzbuzuje bázeň a úctu. Je to tedy něco kvalitního, vznešeného a dokonalého. Takový je Bůh a křesťané mají tuto jeho záři zjevovat a odrážet. Ježíš nás svou smrtí, svou krví i svým slovem posvětil, to znamená oddělil si své od světa hříchu a připoutal k sobě. Jeho ušlechtilé, dokonalé vlastnosti mají nyní skrze církev nadstandardně zářit v temnotě světa. Neobyčejná nádhera Boží velebnosti má vzbuzovat údiv a bázeň nevěřících, tak, že se skloní před Bohem a vzdají mu čest.
2: Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích.
1: Toto se skutečně dělo v Českém království. Posluchači Milíče, Matěje z Janova i Husa vzbuzovali údiv svými životními hodnotami, svými vztahy mezi sebou, svojí obětavostí, štědrostí, horlivostí i tím, jak mysleli, mluvili i jednali. Nebyli to útrpní činitelé dobra, ale Bůh změnil jejich srdce, takže konali dobro s velikou radostí a potěšením. Dá se říci, že jim působilo skutečnou rozkoš, když mohli rozdat všechno jmění chudým, když téměř nespali, aby mohli navštívit chudé a nemocné a posílit je Božím slovem. Jejich rájem bylo společné setkávání se k modlitbám, chvalospěvům a rozjímáním nad Božím slovem. Mnozí považovali za největší čest, když snášeli pohanění i trápení od protivníků Ježíše. Takováto církev nenechávala nikoho v klidu, budila mnoho údivu a obdivu, což vzbuzovalo více Kristových následovníků, ale též mnoho odporu od nepřátel pravdy. Po Husově upálení jeho následovníci sice vítězně odráželi křížové výpravy, ale záře boží se z církve vytrácela. Během 15 let již církev nebyla oddělená a vyříznutá ze světa, ale oddělená od Krista a naroubovaná na svět. Přesto zbyly skupiny věrných Kristových následovníků. Z nich povstala roku 1457 jednota bratrská v Kunwaldu. Ta od počátku dbala o svatost a varovala se hříchů. Proto jí dal Bůh dynamický růst i přes silné pronásledování. Dokud dbala o svou čistotu, prospívala, ačkoliv ji nepřátelé chtěli zničit. Toto protivenství ji naopak tříbilo a udržovalo v ryzosti a bdělosti. Pokud načas pominulo a jednota začala vlažnit ve vztahu k Bohu, Pán dovolil nové těžkosti, skrze něž ji obnovoval. Biskupové a starší si toho byli vědomi a prohlašovali, že jim toto soužení bylo nanejvýš nutné, neboť již začali kostnatět a malátnět. Po Šmalkaldské válce v roce 1548, kdy byla jednota postavena mimo zákon, napsali bratrští starší nápravu či napomenutí. Šlo o závazný spis pro členy jednoty bratrské, ve kterém jsou všechny stavy vybízeny k posvěcení, oddělení se od světa a hříchu. V úvodu starší píší:
2: A proto napravení Bůh i pokušení tato dopustiti na nás ráčil, aby nás přečistil, zkusil a svět z nás vyhnal.
1: Takto zůstala jednota bratrská po celou dobu své historické existence od poloviny 15. až do poloviny 17. století v celku, věrna úzké vyznavačské cestě, nezastrašena násilným pronásledováním katolických panovníků a nepřízní utrakvistů, ani nezlákána touhou poklidu, zaručovaném snad diplomatickými ústupky, konstatoval Amedeo Molnár. Historik František Palacký i prezident Tomáš Garrigue Masaryk považovali jednotu bratrskou za nejčistší a nejkrásnější výkvět české, ale i světové reformace vůbec. Směle vybízeli český národ k návratu k hodnotám jednoty bratrské. A proč? Právě pro tu studnu svatosti, ze které pili i žili její členové. Tuto čistotu života však uznávali a obdivovali i známí světoví reformátoři. Za všechny jedno prohlášení Martina Lutera, německého reformátora.
2: Od časů apoštolských nepovstali lidé, jejichž církev by byla blíže přistoupila k učení a životu apoštolskému než čeští bratří. Ačkoliv nás tito bratří nepřevyšují čistotou učení, přece jen nás daleko předčí řádnou kázní, které užívají a již své církve šťastně řídí, a po té stránce mají větší chválu. Tu jim musíme postoupit i pro slávu boží a pro pravdu, neboť náš německý lid nechce ještě na sebe vzít jeho kázně.
1: Ve stejném duchu se ustavila obnovená jednota bratrská, nazývaná Moravská církev či Moravané v Hernhutu roku 1724. Byli to lidé, kteří uprchli z Moravy, neboť již nemohli snášet utiskování svědomí a víry ve své otčině. Většina z nich byli svatými, které nikdo nesvatořečil. Mnozí z nich zemřeli mučednickou smrtí pro Krista, nejčastěji na misijním poli. Oni skutečně pili ze studně svatosti boží a bylo to na nich znát. V Hernhutu neobstál nikdo neobrácený, nikdo žijící v hříchu. Bůh tam byl tak mocně přítomný, že hříšníci činili pokání nebo utekli. Bratří se také navzájem napomínali a každý napomenutý rychle a rád litoval svých hříchů, prosil druhé o odpuštění a o modlitby. Nedělali mezi sebou rozdíly, přistupovali k sobě jako bratři, děti stejného otce.

0: Co se stalo, že tato čistá studna byla znečištěna? Co ji znečistilo? Kde studnu hledat a jak ji můžeme vyčistit? Zdá se pravdivé staré české přísloví. Tam, kde Pán Bůh staví svůj chrám, tam ďábel svou kapli. Kde vytrysknul pramen vody svatosti, tam ten zlý otevírá pramen podobný. A je zde konkurence. Pro církev je rozhodující, ze kterého pramene pije. Pokud pije z božích zdrojů, je jí to k životu a posvěcení. Ale když pije ze satanových zdrojů, je jí to k smrti. Hřích je jed, který otravuje duše jednotlivců, ale též přivodí smrt církvím. Ďábel usiluje svést mnohé k tomu, aby čerpali u něj. On se pečlivě stará o to, aby jeho vody vypadaly stejně jako boží. Největší úspěch má, když se mu podaří pramen boží smíchat s pramenem svým. Církev si dál přichází na stejné místo provodu, jen není tak osvěživá jako na počátku. Později zhořkne docela. To je však většinou už pozdě. Nejprve je rozdíl nepatrný. Děláme to samé jako dříve, jen jaksi bez nadšení. Posléze zjistíme, že to děláme vlastně neradi, ale jdeme v tom ze zvyku dál, nebo kvůli lidem. Nakonec zjistíme, většinou však ne, že ctíme Boha ústy, ale srdcem jsme daleko od něj. Více rozkoše nám působí to, co si koupíme, co si vyrobíme, či posezení s přáteli, s televizí, než modlitba a boží slovo. To je neklamným znamením, že pijeme vodu z falešného zdroje. Ovšem i ten přináší požitek, okamžitý. Prameny toho zlého jsou povrchové, ale boží jsou v tajnosti. Pravá moudrost je v hlubině. Dva lidé například dávají peníze na chudé či postižené tsunami. Jeden zjevně, druhý tajně. První je lidmi obdivován a druhý je inkognito. Jeden pije ze studně světa, druhý pije ze studně svatosti. Na první pohled žádný rozdíl. A přece je to rozdíl klíčový. Naším indikátorem znečištění církve je, co hledá. Každá církev něco hledá, i každý jednotlivec. Pokud ne, tak ztratil smysl života, bytí. Ježíš řekl,
1: hledejte především jeho království a spravedlnost a všechno ostatní vám bude přidáno.
0: Zesvětštělá církev hledá uznání od světa. Touží po tom, co má svět. Slávu, bohatství, krásu, moc a obdiv. Klidně ustoupí z pravdy boží, aby toho dosáhla. Naopak církev svatosti hledá království nebe a nebeskou spravedlnost. Především, to znamená na prvním místě, přede vším ostatním jí jde o boží vládu. Pán jí přidává i to ostatní, svět ji obdivuje. Avšak církev hledající uznání světa ztrácí jak boží přízeň, tak i to světské uznání. Jestliže přestane vyznávat pravdu, ztratí slanost a Pán dovolí, aby byla vyhozena na cestu a lidé po ní šlapali, pohrdali jí. Existuje způsob, jak udržovat studnu svatosti čistou? Ano, každý den prát své roucho v krvi beránka, neboť
1: hle, přicházím nečekaně jako zloděj. Blaze tomu, kdo bdí a střeží svůj šat, aby nechodil nahý a nebylo vidět jeho nahotu.

0: České studny aneb hloubání o české identitě. Kapitola 3. Studna modlitby.
1: Proste a bude vám dáno. Hledejte a naleznete. Tlučte a bude vám otevřeno. Matouš 7. kapitola 7. verš. Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého. Jakub 5. kapitola 16. verš.

0: Křesťané v Čechách se již od 14. století vyznačovali zvláštní vroucností a naléhavostí v modlitbách. Zajisté ne všichni věřící pronikli do tohoto tajemství ztotožnění se a spojení s Bohem, ale vždy bylo nemálo těch, kteří v modlitbách strhávali nebe na zem. Někdy toto modlitební nadšení padlo na celé zástupy a projevovalo se jako spontánní hnutí, jehož důsledkem byli mnozí lidé osvobozeni z moci ďábla i hříchu a zachráněni pro věčnost. Ti, kteří pili ze studny modlitby, se spojili s Ježíšem v jeho kněžské roli přímluvce. Ježíš jim odhaloval svá tajemství a dával jim nahlédnout do svých plánů, svého srdce, ba dokonce směli cítit, co cítil on. Začneme-li od Milíče z Kroměříže, můžeme si silně uvědomit to, co měl na mysli apoštol Pavel, když v listu Římanům napsal, že se duch v křesťanech přimlouval káním nevypravitelným. Milíčovi tolik záleželo na spáse lidských duší, že se nepopřával klidu a stále pracoval na modlitbách, aby lidi uvolnil pro evangelium. Prožíval s Bohem velikou radost a uspokojení, ale též bolest nad ztracenými. V bolestech rodil lidi do království Božího. Jeho současníci dosvědčili, že slyšeli, jak se jeho nitro i vnitřnosti svírají úzkostí, vroucností a naléhavostí. V takových modlitbách trávil několik hodin denně, v pokání, slzách, na kolenou, s opravdovou zbožností a beze spěchu. Nikdy se nemodlil za sebe tak vroucně a tak mnoho, jako za své nepřátele. To se ostatně ukázalo při onemocnění jeho největšího protivníka. Milíč se začal velmi rmoutit a prosit své druhy, aby se každý z nich za něho vřele modlil. Sám pak ve svém pokoji padl na zem a začal zbožně vzývat Boží milosrdenství, aby mu Pán dal třeba i za něj zemřít či trpět místo něj. Každý den se Milíč modlil modlitbu svatého Augustina Veliký si Pane.
1: O, s jakým žárem, s jakou velkou zbožností se modlil tuto modlitbu, při níž ho zcela pohlcovala láska k Bohu. Neboť jen dárce a obdarovaný mohou vědět, jak velice mu v té modlitbě vyšel Pán vstříc s požehnaným štěstím, jakou milostí naplnil, jak jej opojil nadbytkem svého domu.
0: To zaznamenal jeho společník. Není divu, že Pán takové modlitby vyslyšel a dal Praze pokání. Mnozí lidé, ale zvláště ženy, pany a vdovy, se celé přimkli k Pánu. Ohnivá Milíčova kázání zapalovala v srdcích lidí nadšení pro Krista. Lidé byli radikálně proměněni. Zanechávali pýchy, nestřídmosti, smělstva, opouštili řemesla, která nešla provozovat bez hříchu, a učili se jiným. Praha měla asi 40 tisíc obyvatel a z toho bylo 300 prostitutek. Ty začaly též navštěvovat Milíčova kázání a postupně se všechny obrátili ke Kristu. Milíč pro ně postavil Nový Jeruzalém, obytnou čtvrť na místě dřívějšího nevěstince na Benátkách.

0: Milíčův žák a obdivovatel Matěj z Janova, též vzdělaný kněz, pokračoval po smrti svého učitele v jeho práci. Matěj horlil pro Boží království, pro dům Boží. Mnoho opravdových křesťanů viděl v ženách činících pokání a následujících Krista. Psal, že ženy přebírají království nebeské mužům, kteří se obírají marnostmi tohoto světa. A
1: proto je dnes vidět ženy, ani naplňují chrámy v modlitbách, rozjímají, s lítostí se zpovídají, v trvalém zbožném nadšení radostně přijímají svátost oltářní, naprosto opouštějí rozkoš a nádheru světskou a naplněny láskou ke Kristu, jež roste den ode dne, ustavičně ve zbožném rozjímání pohřížený soudce vděčně přijímají prorocká vidění, hojná a znamenitá. Proto nyní zřejmě prorocký dar a větší příbuznost s Duchem svatým přechází na ženy, jimž jsou odhalována velká tajemství Boží.
0: Každý nechci udělá svůj závěr o tom, nakolik odvážný byl na přelomu 14. a 15. století tento pohled na ženy i na proroctví. Tyto ženy, bekyně, se následně stávají hlavními posluchači Jana Husa. I ten dobře rozuměl tajemství vroucí modlitby, ač nebyl tak asketický jako Milíč či Janov. Byl to Hus, kdo proti vůli církve podporoval setkávání křesťanů k modlitbám v češtině, dokonce ve skládání vlastních chval i prozeb, což byl v jeho době přečin, který mu jeho protivníci vyčítali. Jednota bratrská se uchýlila do ústraní v Orlických horách právě proto, aby mohla žít po vzoru prvotní církve v tichosti, modlitbách, četbě písma, pilné práci a praktické zbožnosti. Vřelé nasazení bratří v modlitbách a postech je udržovalo v bdělosti a čistotě. Pokud bratří před Bílou horou začali spoléhat na Rudolfův majestát, na bratrské šlechtice či dokonce na sílu zbraní místo na živého Boha, není divu, že byli poraženi. Václav Budovec z Budova, bratrský pán bojující za svobodu pro jednotu, se hrozil, když viděl, že ovce degenerují ve vlky. Sám byl jedním z věrných, když položil život na Staroměstském náměstí 21. června 1621. Poslední biskup Staré jednoty bratrské, Jan Ámos Komenský, přiznával, že porážka na Bílé hoře i opuštění Čechů během 30leté války je důsledek hříchů Čechů. Sám milovník modlitby, sám současník těch událostí, sám obětí katolického teroru vybízí Čechy k pokání a modlitbám.
1: Odporučuji vám takový pláč, jaký odporučoval Hospodin veškerému rodu izraelskému, když sežehl ohněm své kněze ve svém stánku za to, že před ním obětovali cizí oheň. Tam Pán Bůh nedovolil plakat zbylým kněžím, ale přiměl plakati lid, jak psáno ve třetí knize Mojžíšově, 10. kapitole 1. až 6. verši. I nyní zhřešili moji prvorození, strážci mé svatyně mezi vámi, tím, že vnesli cizí oheň, oheň světské moudrosti, oheň tělesných marností, oheň pýchy, nádhery šperků, nevázanosti, svévole, lakomství, lhostejnosti a tak dále. A protohle zemřeli a zmírají před vaší tváří pro své hříchy. Ale vy plačte, neboť tato rána stíhá vás i vaše potomky. Odporučuji vám takové pokání a modlitby, jaké Bůh odporučoval v čase svého velkého rozhněvání, aby se všichni obraceli k Hospodinu celým svým srdcem, a to s půstem, pláčem a nářkem, aby roztrhli svá srdce, nejen svá roucha.
0: 100 let trvalo, než Bůh vzkřísil jednotu bratrskou, ač v Čechách i na Moravě po celou tu dobu zůstávalo skryté símě věrných Božích. Když Pán vylil svého ducha na vyprahlou zemi v Suchdole nad Odrou a okolí,
1: mnozí přišli k poznání své falešné a domnělé víry a svých hříchů. Jedni druhým se s tím sdělovali, až se to stalo všeobecnou řečí, nejvznešenější zajisté i nejdivnější po domích, ulicích a silnicích, takže kde se sešli 2 nebo 3, už se také o té věci mluvilo a celá krajina byla tím obživena. Mnohé osoby scházely se hned v tom, hned v onom domě, zpívali a vzdělávali se ze slova Božího. Vše to konáno s takovou opravdovostí, že ani nebyl rozdíl činěn mezi dnem a nocí, a mnozí z mládeže za této doby velkého probuzení užili spánku jen poskrovnu. Pastevci na polích se modlili a zpívali pěkné duchovní písně při svých stádech. Čeledínové a služky starali se o spasení svých duší, po vsích nebylo více muzik slyšeti, nikdo nechtěl vstoupiti do herny a tančírny. S velkou horlivostí konány byly modlitby ku věčné lásce, a to i nedospělými dětmi. Tyto pozdvihovali rukou i úst svých k nebi a neustále domlouvali rodičům, aby s nimi šli k Ježíši.
0: Probuzení v této oblasti brzy vyvolalo veliký odpor nepřátel pravdy. Za vlády Karla VI. Bylo pronásledování nekatolíků snad ještě tvrdší než po Bílé hoře. Byla to doba fanatických jezuitů, jako byl například páter Koniáš, známý pálením Biblií i jiných křesťanských knih. I na Suchdolsku byli tito nově obrácení křesťané nuceni vzdávat se své víry. Byli zavíráni do vězení, mučeni, trýzněni hladem i zimou. Rozhodli se, že pokud zde nemohou svobodně vyznávat Ježíše a scházet se ke čtení Bible a modlitbám, tak raději utečou.

0: Saský hrabě Mikuláš Ludvík Zinzendorf je laskavě přijal na své panství. Dovolil jim tam zbudovat novou osadu nazvanou Hernhut, což znamená pod ochranou páně, či též na stráži páně. To ukazuje, že se osadníci vnímali jako strážci, totiž ti, kteří stojí v modlitbách na stráži dnem i nocí. To se skutečně dělo, když na ně pán vylil ducha modliteb a pokorných prozeb osmilování. Vznikla 24-hodinová modlitební stráž. Každou hodinu se jeden nebo více lidí modlilo k pánu. Tato stráž trvala více než 100 let. Nebylo to zpočátku nic plánovaného. V neděli 10. srpna 1727 Bůh vylil svého ducha na jejich shromáždění, takže lidé padli na zem pod boží mocí a v tomto stavu, kdy nevěděli, zda jsou na zemi či již v nebi, setrvali až do půlnoci. Plakali, modlili se a zpívali pánu chvály více než 12 hodin bez přestání. Nad Hernhutem se otevřelo nebe a příval boží moci, lásky, radosti a štěstí opojil všechny, včetně dětí.
1: 29. srpna roku 1727 se stala v skutku dojemná věc. Od 10. hodiny večerní až do rána následujícího dne strávili dívky z Hernhutu a Bertelsdorfu na modlitbách, zpěvu a pláči na Hutberku, kopec nad Hernhutem. Chlapci byli v témže čase shromážděni k modlitbám na jiném místě. Duch modliteb a pokorných prozeb, jenž byl tehdy vylit na děti, byl tak mocný a účinný, že jest nemožno slovy to vyjádřiti. Byly to v skutku dny nebeské radosti pro ochranovský sbor. Všichni zapomínali na sebe, na věci pozemské a pomíjející a toužili být s Kristem, svým spasitelem, ve věčné blaženosti.
0: Hnutí modliteb bylo tak silné, že se křesťané modlili bez přestání. I při práci na poli několikrát denně klekali, aby si povídali se svým milým spasitelem. Ostatní lidé si dokonce mysleli, že se klaní slunce. Z hnutí modliteb se brzy zrodilo i hnutí misijní, takže během 25 let vyšlo z tohoto nevelkého sboru přes 100 misionářů do celého světa.

0: Vidíme tu studnu modlitby i lid, který z ní pije. Od té doby ji nepřítel postupně zasypával prachem, takže je třeba ji vyčistit. Přistoupíme-li blíže k této studni, rozpoznáme, co je tím prachem. Je to zklamání a skepse. To způsobilo, že se církev přestala naléhavě modlit a přestalo jí to dělat radost. Každý křesťan i každá církev zažila zklamání z nevyslyšené modlitby, a ne jedno. Pokud se však bojuje, je šance na vítězství. Skepse je stav poraženectví, je to nedůvěra vůči Bohu a k jeho dobrotě a moci. Je to pochybnost o Boží paži, její síle a její délce.
1: Hospodin Mojžíšovi odvětil, což ruka Hospodinova je na to krátká.
0: Když se Izraelci dožadovali na Bohu masa na poušti, i Mojžíš zapochyboval o tom, zda je Bůh mocen krmit masem přes 600 tisíc mužů a jejich rodiny celý měsíc, jak slíbil. Namítá mu:
1: to se vychytají všechny ryby v moři, aby se na všechny dostalo?
0: Mojžíšovi nebylo lehko, cítil se jako mezi dvěma mlýnskými kameny. Na jedné straně lid se svými požadavky a skepsí, na druhé straně Bůh se svými požadavky a trpělivostí. Mojžíš se však modlí a tím vyjadřuje, že Bohu věří, že na něho spoléhá. Lid ovšem proti Bohu reptá:
1: může Bůh prostřít stůl v poušti? Do skály sic udeřil a potoky vod tekly proudem. Může však dát také chleba nebo opatřit pro svůj lid maso?
0: Boží ruka není krátká, aby k nám dosáhla. Ani není slabá, že by nedokázala odstranit překážky a přemoci ďábla. To je třeba mít na paměti, aby pramen modlitby zůstal neskalen prachem skepse. Dalším druhem znečištění je pýcha či nezávislost na Bohu. Postoj Boha nepotřebuji, pomůžu si sám, je pod Božím prokletím.
1: Toto praví Hospodin: buď proklet muž, který doufá v člověka, opírá se o pouhé tělo a srdcem se odvrací od Hospodina.
0: Otázka zní: na koho spoléháš? Od koho čekáš pomoc a záchranu? Izraelci čekali pomoc od Egypta a ten se jim stal třtinovou holí, která se zlomila a popíchala jim ruce. Co s tím můžeme udělat? Pravým pokáním se dá každá Boží studna vyčistit a obnovit. Pokáním se navraťme k nebeskému Otci a prosme ho o ducha modliteb a pokání. Nesmíme se vzdávat ani tam, kde není naděje, jak to činil Abraham.
1: On uvěřil a měl naději, kde už naděje nebylo. Tím se stal otcem mnohých národů.
0: I nás, křesťanů. Abraham měl zaslíbené hojné potomstvo a přitom mu Pán dal neplodnou ženu. To byla zkouška. Abraham v ní obstál.
1: Neochabl ve víře, i když pomyslel na své již neplodné tělo. Vždyť mu bylo asi 100 let. I na to, že Sára nemůže mít dítě. Nepropadl pochybnosti o Božím zaslíbení, ale posílen vírou vzdal čest Bohu v pevné jistotě, že Bůh je mocen učinit.

0: V relaci Večer pod lampou jste poslouchali první tři kapitoly z knihy Davida Louly České studny aneb Hloubání o české identitě, která vyšla v roce 2011 ve vydavatelství Samuel. Četli Kateřina Hodecová a Pavel Hromádka. A pokud vás text této knihy zaujal, pátrejte po něm na webu České studny, anebo ve zvukové podobě na našem webu podcast.radio7.cz v pořadu Lampa. Další část čtení z téhle knihy na Rádiu 7 otevřeme v pátek v 21 hodin.
1: Ježíši, ty jsi král a pán,

0: Posloucháte Rádio 7, minula 15. hodina ze soboty 18. července. Odpoledním vysíláním vás provází Daniel Zeman. Teď je před námi půl hodinka písniček z archivu s CDčkem Nechci nic víc Petra Coufala. A poté o půl čtvrté přijde Jiří Hurta s výkladem prvního listu Korinským, tedy části tohoto listu. Podtitul toho dnešního vydání pořadu Studna slova nese název Svoboda jako trénink.
1: Písničky z archivu.

Milí posluchači, poslechněte si spolu s námi několik křesťanských písní. Jako první uslyšíte píseň s názvem Prosba.

0: třeba ty.
1: Pěkně vás vítám u písniček z archivu. Jméno muzikanta, jehož song otevřel to dnešní vydání, by z té první ukázky asi poznal opravdu jen málo kdo. Petr Coufal nahrál tuhle píseň doma za klavírního doprovodu své sestry v roce 1983 a mnohem později zařadil na své album Nechci nic víc, ze kterého si dnes budeme hrát jako vzpomínku na dětství. Další skladby ty už budou novějšího data.

0: Album Nechci nic víc bylo natočeno v roce 1998 a pro naše rádio je svým způsobem významné. Jedná se totiž o první CDčko, které bylo nahráno v tehdy nově vybudovaném hudebním studiu Transworld Rádia.
1: Od chvíle, kdy slyšel jsem tvůj hlas, toužím, Bože, vidět.

Pro hudební studio Transworld Rádia první, pro Petra Coufala druhé album. A jak už u Petra bývá zvykem, je to album autorské. Petr napsal hudbu i texty všech písní, zpívá, hraje na klávesy i na akustickou kytaru. Na tu elektrickou ho na celém albu doprovází Bruno Svoboda.

že Kristus je pro mne vším.

0: dozněla titulní píseň z alba Nechci nic víc Petra Coufala, které si dnes v písničkách z archivu pouštíme. V minulém vstupu jsem zmiňovala, že si Petr kromě hudby složil i všechny texty. Tak úplně pravda to není, i když i do převzatého biblického textu Žalmu 99. vtisknul Petr svůj rukopis. Jedná se totiž o jeho vlastní překlad tohoto žalmu.
1: Text ke dnešnímu kázání je vzat ze Žalmu 99. Ke čtení Božího slova povstaneme.

Petr Coufal pochází z kazatelské rodiny, sám je nyní kazatelem. A přestože jím v době natáčení tohoto alba ještě nebyl, toto jeho životní zaměření z řady písní vyzařuje. Jedná se vlastně o taková zhudebněná kázání.

poslouchej tohle. S láskou svojí přišel jsem a dal nám pokoj svůj. A jestli chceš mít radost, tak mu důvěřuj.

Půl hodinka písniček z archivu s Petrem Coufalem a jeho albem Nechci nic víc se chýlí ke konci. Pokud se vám Petrova tvorba líbí, můžete se podívat na jeho webovou stránku www.petrcoufal.com a tam si můžete také písně poslechnout. No a my se těšíme na setkání zase u příštího vydání písniček z archivu. Za týden v tomto čase.

0: Z CDčka Nechci nic víc Petra Coufala si budeme hrát v písničkách z archivu ještě v zítřejších reprízách na Rádiu 7 ve 4 hodiny ráno a o 16:30 odpoledne. A za týden nám zahraje kapela Radostné srdcia.
1: Odpoledne s Rádiem 7.
0: A teď už vás na Rádiu 7 vítám u pořadu Studna slova. Co za něco stojí, něco stojí. Právě tahle věta může uvodit to dnešní vydání. Možná, že se snažíme vyhýbat nepohodlí, nedostatku, překážkám, a stejně jsou místa, na kterých rozumíme tomu, že to právě bez nich nejde. Ze sportovní terminologie si vypůjčil apoštol Pavel pár obrazů, které užívá v závěru 9. kapitoly 1. listu do Korintu. Mluví v nich o tom, že na cestě k dosažení věčného života nemusíme porazit ostatní, ale jsme voláni k tomu porazit sami sebe.
1: Studna slova. Archivní biblické výklady Jiřího Hurty.

Dnes máme před sebou závěr 9. kapitoly 1. listu do Korintu, kde apoštol Pavel píše: Nevíte snad, že ti, kteří běží na závodní dráze, běží sice všichni, ale jen jeden dostane cenu. Běžte tak, abyste ji získali. Každý závodník se podrobuje všestranné kázni. Oni to podstupují pro pomíjitelný věnec. My však pro věnec nepomíjitelný. Já tedy běžím ne jako bez cíle. Bojuji ne tak, jako bych dával rány do prázdna. Ranami nutím své tělo ke kázni, abych snad, když kážu jiným, sám neselhal. Cestu křesťanské svobody, která právě tam, kde se vzdává prchavých cílů tohoto života, se blíží svému pravému věčnému cíli, ilustruje Pavel několika obrazy ze sportovních her, které byly pořádány v Korintu každé 2 roky. První obraz je vzat ze závodního běhu o cenu, po němž vítěz, který jako první proběhne cílem, je odměněn. Ovšem každý obraz trochu kulhá. Běh křesťanského života se od toho závodního běhu liší v tom, že odměna je slíbena všem, kdo doběhnou do cíle. Nejde tedy o to, abychom ostatní porazili, ale o to, abychom dosáhli cíle, který je určen samým Bohem. A tím cílem je život celé zasvěcený službě. Na jeho konci je připravena odměna, která spočívá v trvalé blízkosti milujícího Pána všech i všeho. Odměna je v tom, že smíme být a zůstat s ním. A Pavel říká, běžte, tedy to znamená služte, tak, abyste tuto odměnu získali. Odměna vám sice bude dána z milosti, a ne za to, že jste sloužili a doběhli do cíle. Ale vy jí službou teprve oceníte a stane se vám žádoucí. Druhý obraz se týká zdrženlivosti. Starověký závodník se musel zdržovat vína, přejídání a pohlavního života. Ale Pavel nechce říci, že by snad věřící člověk měl být asketou. Svým obrazem zdrženlivosti chce ukázat, že je potřebné, abychom se vzdávali svých požadavků na příjemné stránky života, abychom dosáhli nepomíjejícího věnce. Tady nejde o pěstování filozofických cností, jakou jsou uměřenost, odříkavost nebo zdrženlivost, abychom dosáhli nerušené, nade všecko povznesené a nehybné svatosti. Naopak, křesťan se pouští do reálného tvrdého zápasu, který je vyjádřen tím třetím obrazem pěstního utkání, tedy boxu. Nebojujeme s chimérami a s větrnými mlýny. Křesťanova cesta je duchovním zápasem, který se promítá i do viditelné roviny. A v tomto zápase dostáváme leckdy i citelné rány, po kterých zůstávají modřiny a jizvy. Pavel na to poukazuje v závěru svého dopisu Galackým, když píše, že na svém těle nosí jizvy Ježíšovi. Nemá na mysli samozřejmě takzvaná stigmata nějaké extázní mystiky. Stigmaty byla v řečtině označována vlastnická znamení, která byla vpalována otrokům, aby bylo patrné, komu otrok patří. Tedy právě ty modřiny a stopy ran, které jako křesťané dostáváme na tomto světě v zápasech víry, jsou znamení toho, komu životem i smrtí náležíme. Vždyť právě ti, kdo ze všech situací a konfliktů vycházejí hladce, nepoznamenáni, nezraňováni,
Nemají zpravidla žádná znamení, podle nichž by se dalo poznat, že jsou Kristovi. Opakuji, že tady vůbec nejde o nějakou propagaci flagelantství. Naprosto to neznamená, že bychom sami sebe měli nějak bičovat a jakkoliv trápit. A pokud někdo něco takového dělá, je to nesmyslné. Vůbec nic dobrého to neznamená. Tady jde plně o důsledné svědectví víry bez ohledu na následky v plném životě služby, tedy v následování Krista ukřižovaného. Každý, kdo si chce z kázání evangelia udělat výdělečný nebo pohodlný podnik anebo příležitost k sebeprosazení, to je ve skutečnosti zápasník, který svými údery bije na prázdno, do vzduchu. Ve skutečnosti totiž vlastně nezápasí. Pavel káže jiným tak, aby je vedl cestou následování Krista. A jde mu o to, aby se nestal nehodným svěřeného poselství. Ví dobře, že křesťanství není jenom nějaké náboženství vedle jiných náboženství více či méně podobných. Není to jenom nějaký běh bez cíle, jakési zbožné pobíhání kolem dokola, jaké je někdy možno vidět, dokonce i v činnosti leckterých celých křesťanských sborů. Copak nevíme, jaký cíl máme před sebou? Křesťanství je přece naprostou oddaností a plným podřízením celého života cíli, který nám určil Bůh. Znamená to dát celý svůj život k dispozici svědectví o Kristu ve prospěch druhých, kázat věrně evangelium, dokud jsme tu, přinášet svým bližním radostnou zvěst o Boží milosti zjevené v Kristu, a to v tom ukřižovaném. To ovšem není a nemůže být úkol pro jednoho apoštola. V křesťanském sboru to právě tak nikdy nemůže být jenom poslání jednoho kazatele. Úkol svědčit o Pánu Ježíši Kristu se týká každého křesťana. A zvěstovateli evangelia se stávají všichni. Pokud jde o správu a organizování práce v církvi, všichni mluvívají rádi o všeobecném kněžství. Všichni rádi zdůrazní, že jsme si vlastně všichni rovni. Ale jakmile jde o zvěstování evangelia, o tu věrnou svědeckou službu, o misijní práci pro druhé, najednou to má být jenom jeden člověk, maximálně dva. Jak to? Všichni ostatní zůstávají pasivně mimo? Oni nepotřebují zvěstovat evangelium? Jim Pán neuložil, aby byli jeho svědky? Taková pasivita je přece v naprostém rozporu se slovem Božím. Vždyť křesťanství samo o sobě je celou svou podstatou zvěstováním evangelia. Každým svým projevem je zvěstováním radostné noviny o Boží milosti v ukřižovaném Božím synu. Ale to předpokládá s naprostou samozřejmostí, že každý křesťan přitom musí bojovat, zápasit a přijímat i rány. Ne se bát a zbaběle se úkolu vyhýbat, naopak. Dokonce být při každé ráně šťasten, že jsme byli uznání za hodné toho, abychom trpěli pro svého Pána. Takhle to platilo na počátku v církvi, když tady byli první apoštolové. V 5. kapitole Skutků se dovídáme nejen o zvěstovatelské službě apoštolů, ale také o jejich věznění a bičování. A přece na konci kapitoly čteme: a oni odcházeli z velerady s radostnou myslí, že se jim dostalo té cti, aby nesli potupu pro jeho jméno. Nikde nečteme nic o tom, že po svém uvěznění a bičování naříkali, že si stěžovali na to, jak oni musí proto své svědectví trpět, že se polekali, že se stáhli do ústraní a už nekázali. Naopak, protože tím, co prožili, byli svému Pánu ještě blíž.
a jejich svědectví bylo mnohem pádnější. Poslední věta kapitoly zní takto. Dále učili den co den v chrámě i po domech a hlásali evangelium, že Ježíš je Mesiáš. Je nanejvýš potřebné, abychom dnes i my měli jasné a živé vědomí, že nejsme ponecháni na tomto světě jako pouzí stoupenci nějakého náboženství a členové nějaké církevní organizace, nýbrž, že jsme povoláni k tomu, abychom byli lidem kolem sebe zvěstovateli Kristova evangelia. Abychom všem v tomto zlém a trpícím světě, který sám sebe žene do záhuby, byli v ruce Kristově světlem a spolehlivým ukazatelem na cestu záchrany a života. Není výjimky. Toto poslání je věcí nás všech.

Nejde o to, do jaké církve jako křesťané patříme a k jaké teologii se hlásíme, ale jistě jde o to, abychom druhým ukazovali na Ježíše a jeho lásku k člověku. S tímto konstatováním uzavřel Jiří Hurta nahlédnutí do 9. kapitoly 1. listu Korinským. Až se při poslechu pořadu Studna slova sejdeme příště, tak se před námi otevře kapitola 10. Dnešní vydání pořadu Studna slova na Rádiu 7 opakujeme ještě zítra ráno ve 6:45. A najdete ho i spolu s dalšími pořady na webu podcast.radio7.cz.

Blíží se 16. hodina a s ní na Rádiu 7 i relace Poklady z archivu, která v tomto a ve dvou následujících týdnech sahá k nadčasovým nahrávkám o Boží vůli. Dnes vám nabídneme první trojici úvah na toto téma, které pro Transworld Radio před časem natočila Helena Blaženínová. Už za chvilku po 16. hodině po několika písničkách.

Je za námi 16. hodina soboty 18. července. Dobrý poslech pořadu Poklady z archivu vám teď přeje Daniel Zeman.

0: a mají stále co říct i v současnosti. Ve třech relacích ode dneška vám nabízím nahrávky zvoucí k přemýšlení o hledání Boží vůle. Dnes zazní tři části seriálu Heleny Blaženínové, pastorační poradkyně pražské diecéze Církve Československé husitské. Seriál, který uslyšíte, byl pro vysílání TVR natočen v letech 1998 a 99.
1: Je to Boží vůle, abych právě já mluvila o tom, jak se Boží vůle hledá? Nemám na to speciální vzdělání. Studium na biblické misijní škole mi spíš ukázalo, co všechno se budu ještě celý život učit, a navíc to chce notnou dávku odvahy, kterou prostě nemám. Ale co když toto oslovení je v souladu s Boží vůlí? Pak je třeba také respektovat ty, kteří mě takzvaně vyvolali, abych vydala počet o té naději, ke které jsou povolány všechny Boží děti. Uslyšíte tedy hlas hledajícího, který bude spolu s vámi objevovat a po ovoci teprve poznáme. Většinu z toho, s čím se budu s vámi sdílet, jsem nevyčetla z chytrých knih. Zjistila jsem totiž uprostřed nejrůznějších těžkostí, že takzvané recepty na dobrý život v Bibli skutečně zapsány jsou. Otevírají se nám však pouze za určitých podmínek. Co vlastně hledáme a proč? Hledejte nejprve Boží království a všechno ostatní vám bude přidáno. Chceme se mít dobře, žít smysluplný život, dokázat nejen něco sami sobě, ale i lidem kolem nás. Co je na tom špatného? Jaký je ale motiv našeho hledání? Co je třeba udělat, abychom Boží vůli rozpoznali, a je to vůbec možné najisto vědět? Plnou jistotu při hledání Boží vůle máme až tehdy, když se naše vnitřní jistota viditelně projeví v kvalitě ovoce. V těle Kristově se více či méně uplatňují i duchovní dary rozlišení a poznání, jejichž interpretace je ovlivňována také zralostí lidských nástrojů. Nikdo z lidí však nedostal automatický knoflík, kde se rozsvítí zelená nebo červená, natož podrobný seznam konkrétních kroků. Vypadá to spíš tak, že jeden je přitahován k variantě řešení typu A, a druhému je dáno dosvědčit na biblickém základě, proč se mu to jeví také tak. Třetí má právě dost ochoty a odvahy to zkusit. Vyjít do neznáma aspoň na první krok. Dokud se všichni, kteří spolu hledají, nejsou ochotni sjednocovat nejen myslí, ale i srdcem, tak to není hledání v Božím duchu, ale většinou v duchu toho, kdo umí dobře manipulovat, vysvětlovat, argumentovat. Riziko je v tom, že investují nejen svou pověst, vztahy, ale i čas a někdy i peníze. Proto postupem času všichni zkoumají, jestli ovoce, které z jejich rozhodnutí roste, je dobré. Potom buď v nastoupené cestě pokračují, nebo společně vyznají svou chybu a začínají hledat znovu. Zpočátku tedy naše hledání Boží vůle vypadá jako metoda pokus-omyl, ale časem pokornou vytrvalostí, jak známo, cvičení dělá umění. Nejde tolik o jistotu výkonu, dobře, špatně, ale o jistotu vztahu, ve kterém je nám postupně přidáno všechno, co potřebujeme. Otázkou ale zůstává, co si o svých potřebách myslíme my, a co náš Stvořitel. Takových nespočetných otázek stále přibývá. Chci potěšit ty, kteří se obávají stejně jako já, že na to nemají. Nejen odvahu do neznáma, ale ani dostatek moudrosti, pevné vůle a všeho, co si myslíme, že bychom mít měli. Prosíme o to, aby se nám otevřelo písmo, Bible. A to je nejlepší začátek. Vždyť je psáno, kdo nemá moudrost, ať si o ní prosí. Jak tedy začít? Základní otázkou je, kdo jsem, ke komu se vztahuji a kdo nebo i co tomu, kde překáží. Ujistit se, že jsme Bohu své ano už řekli a začít právě tam, kde jsme, dělat jenom to, co teď můžeme, jak nejlépe dnes dovedeme. S tím, že jsme vstoupili do učebního poměru, kde se z našich rozpoznaných chyb může stát také požehnání. Tím se přestáváme bát a soustředujeme se na to podstatné. Ne tedy na sebe, jestli jsme obstáli a nakolik, co na to moje okolí, ale na to, co říká náš nejlepší přítel. Když někomu důvěřujeme, máme ho rádi tím víc, čím víc ho poznáváme. Vyhlížíme každou chvíli, kdy s ním můžeme být. A to nejen o samotě, ale i spolu s ostatními, kde můžeme sdílet mnohé věci z toho, co jsme už rozpoznali. Jde o modlitbu, o rozhovor s Bohem, který není němý. Nejde v první řadě o to, nastudovat z nepřeberného množství literatury, jak má takzvaně správná modlitba vypadat, co všechno by měla denně obsahovat, jaké jsou správné modlitební postoje a podobně. Jde o dýchání našeho znovu narozeného života srdcem upřímným, nerozděleným, které často naopak nenachází ta správná slova. Bůh ale dokonale rozumí i našim vzdechům a zoufalým výkřikům, dokonce dříve, než máme slovo na jazyku, on už ví. Přesto se neděje nic automaticky jako u robotu, ale ze svobodného rozhodnutí. To znamená, že máme možnost si vybrat a nést zodpovědnost za to, čemu dáváme přednost. Co chceš, abych ti učinil? Ptá se dnes a denně náš Pán a my se učíme v jeho škole nejen dobře artikulovat, ale spolu s druhými i hledat, které věci jsou v souladu s jeho, s Boží vůlí. Za ty pak můžeme rovnou začít děkovat, protože dostáváme ujištění, že Boží vůle se také Božím způsobem v jeho čase zviditelní, naplní. Kdo se snaží ze vší své síly v životě naplňovat všechno, co už o Božích věcech ví, bývá velmi vyčerpaný. Udělá často mnoho, ale většinou nevydrží dlouho. Když se otevřeme Duchu Svatému, aby mohl promlouvat k našemu duchu, tak se postupně naše stále hladové já bude menšit a panství vedení Ježíšovo v nás bude naopak růst. Většina z nás přijala záchranu ze smrti do života Ježíše Krista jako spasitele. Pozvání na cestu následování jsme přijali darem, zadarmo. Ale následování, přijímání Ježíše jako pána, to už nás něco stojí. Chceme-li slyšet, měli bychom být ochotni nejen naslouchat, ale i poslouchat. A hned se v mnohých z nás ozve. Však já bych i poslechl, jen kdybych si já byl jistý, co to ta Boží vůle je. Kolik času však jsme ochotni tomuto hledání věnovat? Je to náš čas a stále ho nemáme dostatek. Vymlouváme se na všechny strany. Tady přicházíme k důležitému poznání. Čas je spravedlivě dán každému. Den má 24 hodin a záleží na nás, čemu dáme přednost. Když pochopíme, že nejsme majitelé svěřeného času, ale buď dobrými nebo zlými správci svěřené hřivny, začínáme se chovat jinak. Jsme ochotni v souladu s Božím slovem odevzdávat Pánu našeho celého času, dokud čas jeho milosti trvá, alespoň tu biblickou desetinu? Kolik z naší požehnané úrody ze zahrádky skonzumujeme, prodáme nebo snad i rozdáme? Objevíme-li v naší Bibli slovo o desátcích, první desetina našich příjmů jde z kapes velice těžce. Ale všichni, kdo se toho ve víře odvážili, časem zjistili, že Boží zaslíbení skutečně funguje a dodnes dávají a dokonce s radostí, protože vědí, že radostného dárce miluje Bůh. Přesto je potřeba vědět, že mnohem víc znamená dát sám sebe. Jde především o vztah, nebo víc o to, co tento vztah zviditelňuje. My si často protiřečíme, když říkáme Pánu, dávám ti svůj život, ale nejsme v praxi schopni s ním být ani tu desetinu času. Jde nám víc o dárce nebo o jeho dary, ze kterých mu pak pro poslušnost Božího slova vracíme desetinu, nebo snad i víc? I naše rodina jednou poprvé objevila toto slovo a byl to dlouhý a složitý proces, než se nám desátky staly přirozenou věcí. Jak jinak? Peněz bylo málo. Vypadalo to tak, že pro křesťanský způsob života, když jsme si odmítali takzvaně přilepšovat ze státního, jsme měli mnohem méně, než bylo potřeba. Logika rozumu praví. Počkej, až ti bude přidáno. Nekupuj nic zbytečného, ale kdo přesně ví, co to je. Dávat můžeš jen to, co máš, a když se nedá nikde ušetřit, tak se nedá nic dělat. A starosti jen bují, až nás zahlcují, a od Boha už čekáme jen zázrak. Bůh přeci ví, co potřebujeme. O nějaké radosti ani zdání, spíš poraženectví, skleslo smysly, občasné obviňování, dosadit si každý může sám podle svých zkušeností. Až jednou, co už můžeme ztratit? V odvaze víry jsme to zkusili, protože jsme potkali ještě potřebnější. Přežili jsme jeden měsíc, druhý, a naše očekávání, jak Bůh naplní ty potřeby, které jsou v souladu s jeho vůlí, nás stále víc směřovalo k Pánu, kterému patří všechno. Je všudy přítomný a vševědoucí a nic pro něj není nemožné. Je také svrchovaný a nikdo z lidí nemůže tohoto Boha nějak umluvit svými skutky, včetně desátkou nebo třeba i nesprávně motivovaným půstem, donutit k jednání. Bůh o sobě říká, že je plný milosti a slitování a že jeho myšlení s námi je o pokoji. Těm, kteří se pokoří pod jeho mocnou ruku, dává úžasnou výzvu spolu se zaslíbením. Najdeme ji v 1. Petrově v 5. kapitole. Rádi citujeme 7. verš, všechnu svou starost vložte na něj, tedy na Boha, neboť mu na vás záleží. Ale neradi se komukoliv podřizujeme. Děti rodičům nebo učitelům, ženy mužům, služebníci pánům, pracovníci šéfům, protože máme všichni sklony k tomu být vlastními pány. Milost podřízenosti Bohu neviditelnému skrze lidi někdy spíše k nepřehlédnutí jsme ještě neobjevili. Dejme si proto pozor na onu sladkou iluzi, že poslechneme Ducha Svatého, lidským očím neviditelného, když nejsme ochotni se cvičit v podřízenosti skrze ty viditelné lidi, kteří se učí nést za nás odpovědnost. Podřídit se chybujícím. Kdy je člověk dost zralý na to, aby přijal zodpovědnost za někoho jiného? Je třeba se učit odpouštět, protože i my chceme, aby nám bylo odpuštěno. Vždycky bude něco, v čem se mýlíme. Proto je důležité být připraven se omluvit a omluvu přijmout, abychom se mohli nově domluvit. Základem tohoto slova je mluvit, komunikovat, neutíkat ze vztahu, tedy i naslouchat, zůstávat ve smlouvě. Být takzvaně za blázny je odvaha víry. Je to i v souladu s Božím slovem. Nejenže jsme se jimi tedy viditelně stali dokonce i v očích některých věřících lidí, ale objevila se také nová zvláštní radost. Učili jsme se žít tak trochu ze dne na den s opravdovým děkováním v srdci, nejen proto, že se to má. Z tohoto období ve mně zůstává stále živé slovo z listu Římanům celé 8. kapitoly, zvláště pak verš 28. Milujícím Boha všechno napomáhá k dobrému. Když tedy všechno, tak všechno, ale miluji ještě Boha, když se mi zdá, že už jsem udělal své maximum a výsledek je takzvaně v nedohlednu. Jak mi to může být k dobrému? Najednou byl náš problém někde jinde. Nemusím snad popisovat, jakou spontánní radost později prožívaly i naše děti, které také dávaly své desátky například z peněz za starý papír, když dostali třeba krásné oblečení nebo sportovní potřeby skrze jiné křesťany. Dokonce jsme čas od času dostali i to, po čem jsme ve skrytosti toužili, nejen to potřebné, na co nebyly peníze. Během několika let se z této zkušenosti rozvinula mnohem širší služba jiným potřebným ve spolupráci se všemi denominacemi v místě našeho bydliště. Sice nejprve domácím víry, ale i nevěřícím, kteří se právě začínali ptát, a proč to děláte? Co z toho máte? Mohli jsme znovu vydat počet o živé naději, ke které jsme byli povoláni. Ne my, ale Bůh si skrze tato svědectví oslovil mnohé. Naše rodina od té doby prožila ještě mnoho zkušeností s penězi a ani dnes nemáme tučné konto v bance, ale nikdy jsme neměli nedostatek. Naopak ještě stále něco zbývá pro ono biblické dobré dání.

Vítejte v relaci, ve které pro vás vybírám z pokladů našeho zvukového archivu nadčasové příspěvky, které nestárnou

Písničku Tam, kde mě zasadíš, chci růst naspívala před jednou lidskou generací skupina Učedníci. Omluvte prosím sníženou kvalitu zvuku. Jejich vyznání dotvrzuje, že hledání Boží vůle je otázkou, kterou si klade každá generace křesťanů. Posloucháte Poklady z archivu, relaci sestavenou z toho nejlepšího, co se za léta podařilo zhromáždit v našem zvukovém archivu. Dnes a také příště přemýšlíme o hledání Boží vůle spolu s Helenou Blaženínovou a před námi je druhý díl její pětidílné série úvah.

Je-li Bůh spravedlivý, milující láska, musí přece existovat šance, aby jeho vůli rozpoznal i ten, který nemá celoživotní zkušenost s Bohem, protože se s jeho láskou potkal teprve nedávno. I ten, který není například studijní typ. A co matky v domácnosti nebo generace našich prarodičů? Každý je neopakovatelný originál a přesto jsme všichni stejně ujištěni, že nám byla dána moc stát se Božími dětmi. Jestliže máme jistotu v tom, že nás nebeský Otec přijal jako své děti, pak nejen smíme, ale společně i očekáváme na jeho vedení v jistotě, že nám nikdy nepřestává dávat jen to nejlepší. Nemůže zapřít sám sebe, svá mnohá zaslíbení neodvolal. Na nás je, abychom o nich nejen věděli, ale v nich i žili. Neboj se. Kolikrát toto slovo povzbuzení a ujištění v písmu čteme? Kdysi mi někdo řekl, že prý 365krát. Přiznávám, že jsem si ten počet neověřovala, ale přijímám od té doby toto slovo na každý den v roce. Přijali jsme pozvání na cestu, kterou nám všem zdarma k návratu domů otevřel Bůh skrze Ježíše Krista. Jestliže jsme udělali vědomé a svobodné rozhodnutí k této cestě následování, tak to znamená, že jsme na cestě, kterou pro nás připravil náš Stvořitel. Z jeho zaslíbení, povedu vás jako po rovné zemi, však vyplývá, že tato cesta není rovná, bez nebezpečí. Ona je totiž uprostřed tohoto světa, ačkoliv je to cesta Boží. Někomu se ono neustálé rozpoznávání mezi cestičkami světa a cestou Boží může zdát velmi dobrodružné, a jiný to prožívá jako velikou tíhu a zodpovědnost. Pro všechny bez rozdílu ale platí, že je třeba se na cestu následování řádně připravit, protože jde o celoživotní putování. Jdeme sice každý sám za sebe, ale také společně s ostatními. Špatně postavenou otázkou je naše zjišťování, co ještě ano, co už ne, tak jak to dovedli k dokonalosti bibličtí zákonníci. Jak ale poznám, co na tuto cestu patří a co určitě ne? Co je nutné pro začátek? Co potřebují děti, mládenci či otcové? Dá se vůbec něco teoreticky nastudovat předem? Jedna otázka stíhá druhou. Kdo se ptá, dává najevo svůj zájem. Učíme se klást dobré otázky a budeme postupně objevovat ty Boží zákonitosti, které pomáhaly, pomáhají a budou pomáhat těm, kteří dávají zřetelně najevo svou ochotu nechat se vést. Právě tak, jak je to ve známé písni s biblickým textem. Doufej Hospodina celým srdcem svým a na rozumnost svou se nespoléhej. Na všech cestách svých snaž se ho poznávat, on spravovati bude stezky tvé. Abraham se jako první vydal na cestu z poslušnosti k Boží výzvě a od té doby můžeme v Bibli číst v Genezi kapitole 12. verš 1 až 5, že není právě snadné Boží cesty rozeznat a následovat je. Častokrát nás právě ty Boží cesty úplně vyvedou z konceptu. Mé cesty nejsou cestami vašimi, praví Pán. Ale určitě nás dovedou k cíli. Chodit s Bohem není snadné, proto zjevil svému lidu cestu poznání, kterou je kniha Božích přikázání. Neposlušnost zákonu je zbloudilost, která vede pouze k problémům, k hříchům, což je právě ono minutí se cílem. Zákon, Tóra, je stručně řečeno soubor směrovek, ukazatelů, které nám pomáhají v orientaci. Ne jako seznam musím a nesmím, ale jako láskyplná ochrana před nebezpečím na dlouhé cestě. Ve víře jsme se narodili k živé naději. Věříme, vyhlížíme v naději to,
co ještě není vidět. Vstup na cestu za nás už byl zaplacen a od té doby záleží na nás, jak půjdeme. Máme také počítat s tím, že nás to bude i něco stát. Uvědomit si, že určité věci už nemusím, protože jsem dostal něco mnohem lepšího. Vstoupili jsme do smlouvy, do vztahu s Bohem, který nás miluje. Ale jak my můžeme milovat Boha, kterého nevidíme? Jeho přikázání zachovávat. Jak víme, co Boha zarmucuje? Když hledáme jiné než jeho cesty, je žárlivě milující. Známe se? Jeho milost není laciná, jeho láska je náročná. Kdo zvěstuje lidem evangelium lásky, aniž vysvětluje podstatu hříchu a jak se s ním Boží láska vyrovnává, ten lidem ubližuje. Hledáme jeho vůli proto, abychom zbytečně netrpěli, něco dokázali a zasloužili si Boží království v plnosti, nebo proto, že jsme přijali úžasný dar vztahu se Stvořitelem a toužíme po Boží blízkosti také proto, abychom se stávali spolutvůrci jeho pokoje v tomto nemocném světě. Pokud jsme přijali pozvání do Boží školy, je třeba si uvědomit, že je to škola jiného druhu, než jaké bývá školství světské. Nejenže školné už bylo zaplaceno, ale nejsou tu prázdniny. Je zde však odpočinutí v Boží přítomnosti, které uzdravuje naše mnohá zranění. Zkoušky jsou úplně o něčem jiném, a každý má své osobní vedení, které nikdy není proti duchu vedení celé školy po všechny generace. Všechno je připraveno a na nás je, abychom okusili a viděli, jak dobrý je Pán. Máme všechno zkoumat a dobrého se držet. Ne zkoušet, protože, jak známo, některé houby jsou jedlé jen jednou. Je všechno, co objevím v Bibli, Boží vůli pro mě právě teď? Mám také dělat to, co viditelně pomáhá mému sousedovi? Je každé vnuknutí od Boha? Buďme připraveni na to, že občas tápeme, jako slepí. Někdy dokonce i upadneme. Něco se možná rozbije. Ale stojí to za to takzvané riziko. Ztrácíme na této cestě totiž pouze to, co opravdu nepotřebujeme, abychom mohli více a lépe přijímat to, co zůstává na věky. Své představy o Bohu, o lidech i o věcech předkládáme před Boží tvář. Očekáváme, toužíme rozpoznávat, kdo a čím nás oslovuje, k čemu to vede. Prosíme a vyhlížíme odpověď v souvislosti s textem Evangelia Lukášova z kapitoly 11. verše 9 až 13. Nejsme dokonalí rodiče a přesto umíme dávat svým dětem dobré dary. Já, jako máma tří velmi živých dětí, jsem často stála bezradně nad tím, kam dřív s penězi, ale také co dřív stihnout, komu se více věnovat. Já musím všechno udělat tak, aby moje křesťanství bylo přesvědčivé. Myslela jsem si, že musím všechno vybojovat a stálo mě to hodně sil, které mi pak přirozeně chyběly jinde. Nepochopila jsem, že Pán Ježíš vybojoval svým křížem život pro všechny doslova každodenní, že moje role už není o život bojovat, ale udržovat ho, bránit Boží řády života a včas odstraňovat to, co tento život zde na zemi ohrožuje, to znamená stát na stráži. Nebeský Otec všechno připravil, abychom mohli v jeho jménu žít. Přijali jsme očištění, dar nového srdce. Vložil do našeho nitra svého ducha, abychom mohli obstát, jeho přikázání dodržovat. Základ byl dán v Ježíši Kristu. Jak jsme ho přijali, tak v něm máme taky chodit, doslova zapustit kořeny. Boží radost bude dovršena tím, že poneseme jeho ovoce. Ať se děje cokoliv, ať rozumíme nebo nechápeme, ať se nám daří nebo ne, vždycky má při nás zůstávat víra, naděje a jeho láska jako nejpřesvědčivější znamení toho, že zůstáváme v jeho vůli.
On sám se stará o naše pročišťování, aby jeho ovoce při nás bylo stále hojnější. Jestliže jsme k tomu dali osobní souhlas, smíme mít jistotu, že s námi nepřestane, že se nás nevzdá, dokud nepřijmeme a nepochopíme to nejlepší pro naše životy. Jeho zaslíbení stále platí, dokud znovu nepřijde. Poslal toho nejlepšího učitele a průvodce, Ducha Svatého, aby s námi byl a naučil nás všemu. Nejedná se tedy o dokonalý návod k použití ve stylu, jak to budu vědět, vykonám a bude dobře. Ale o cestu víry v nadějném očekávání, že v lásce budeme postupně uváděni do takových životních situací, kde se buď takzvaně dobrovolně, milostí, budeme dozvídat právě tu dnešní část Boží pravdy o nás samých jako součásti stvoření, o Bohu stvořiteli, ale i o našem společném nepříteli na cestě. Jestliže však na své slovo dané Bohu pozapomeneme, jak míváme ve zvyku, nebojme se, on nezapomněl. Ale počítejme s tím, že to pak může být i cesta plná zbytečných problémů.

Helena Blaženínová nedává jednoduchý návod na to, jak Boží vůli pro sebe najít. Zve nás ale k přemýšlení o mnoha oblastech, ve kterých ji hledáme. Ke třetímu dílu jejího seriálu nás dovede chorvatská poklidná písnička, jejíž předehru už slyšíte. Je modlitbou k Bohu za poznání Boží vůle. Zpívá se v ní také: co nejblíž k tobě, naplň a očisti mě podle touhy mého srdce, abych tě oslavila svým životem.

Tak jako i v našich rodinách je každé dítě oslovitelné jiným způsobem, někomu stačí pohled, jiný reaguje na zvýšení hlasu a někdo potřebuje proutek. Tak i v Boží rodině se naše výchova uskutečňuje nejen slovem milosti, ale i soudem. Ten však patří Bohu. My jsme povoláni k tomu, abychom rozsuzovali, ne posuzovali, rozpoznávali, co je v souladu s Boží vůlí a co není. Vzájemně si toto vyznávali a napomínali se. Podpírat se a pomáhat si, nechat se uvádět do původního stavu, tak jak to pro své stvoření připravil Bůh. Například celá 12. kapitola listu k Římanům je plná cenných rad a ve druhém verši je dokonce konkrétní odpověď na to, jak Boží vůli rozpoznat. A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. Zklamán bude každý, kdo si myslí, že existují rychlé rady na jedno použití. Jde totiž o celoživotní proces, kdy se máme dobrovolně nechat proměňovat obnovou své mysli. Proč se má začínat právě myšlením? Je logické. Chápeme, že když nepustíme do našich myšlenek nic zlého, pak nejenže nebudeme užívat náš jazyk ke zlému, ale také nás ani nenapadne něco zlého udělat. Naše přirozenost tíhne k soběstřednosti a tím, že začínáme bojovat nejprve proti svým skutkům, působíme si násilí. To nikdo dlouhodobě nevydrží a zaskočí nás to právě tam, kde to nejméně čekáme. Kdo začne tím, že se sice správně rozhodne dělat dobré a říkat jen to nejlepší, bývá často zrazen svými mimoslovnými gesty a působí křečovitě, protože Boží povolání naplňuje mnohem víc z vlastních sil. Obnova mysli v Božím duchu je proces zrání z Boží milosti. Soustředit se na rozdíl od věcí viditelných, našich výkonů, na to, co je lidským očím neviditelné, je také zkouškou pravé víry. V listu Filipským ve 4. kapitole v 8. verši je řečeno, čím se naše myšlení má zabývat. Konečně, bratři, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoliv je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za cnost a co sklízí pochvalu. A už od verše 4. čteme to, co bychom sice rádi prožívali, ale poctivě řečeno, všechna naše snaha na to nestačí. Radujte se v Pánu vždycky. Znovu říkám, radujte se. Pokoj Boží uprostřed našich těžkostí, to je ovoce Ducha Svatého, které roste časem tam, kde je ratolest našeho života naroubovaná na pravý vinný kmen. My se většinou díváme špatným směrem. Je už ovoce moje nebo mého bližního takové, jaké má být? A snažíme se ho vyprodukovat vlastními silami, protože my přece chceme plnit vůli nebeského Otce. Zapomínáme však, že důsledné zůstávání při kmeni ve jménu Ježíše je podstata, ten pravý základ. Zůstávat ve smýšlení Ježíše Krista znamená nejen vnímat, jak on to dělá a sledovat jeho příklad, ale učit se od něho a také to činit. Pak platí i zaslíbení 9. verše a Bůh pokoje bude s vámi. Vzpomínám si na jednu tenkou knížku, kdo by s malými dětmi mohl studovat jiné. Jejímž ústředním motivem bylo téma, co by činil Kristus. Dost brzy se ukázalo, že sice už tuším a někdy dokonce i přesně vím, co by dělal on, ale já na to prostě nemám. Později mi došlo, že právě proto, že už vím, že na to takzvaně nemám, musím žít v závislosti na Duchu Svatém od jedné činnosti k druhé. I když se mi moje slabost vůbec nezamlouvala, začala jsem časem docela osobně prožívat, že v mé slabosti se dokonává Boží moc tak, jak bych si to byla nikdy nepředstavovala. Kdo si takzvaně vystačí sám, eventuálně žádá od Boha požehnání ke svým plánům, nese ovoce svého snažení.
Kdo je ochoten své touhy vložit do Boží ruky, ztrácet, aby mohl skutečně nalézt, může si být jist, že dostane tu pravou míru, manu, do každé situace. Nejtěžší fází tohoto výučního listu je čas, když jsme už odevzdali to své, ale to Boží při nás ještě není zcela viditelné, použitelné, kdy to ve víře teprve vyhlížíme. Později jsem se naučila děkovat také za to, co ještě sice nevidím, dokonce ani nevím, co to je, ale vím, že můj Pán dává jen to nejlepší, nejen když si to zasloužíme, když je nějaký svátek, ale na každý den. Nemůže zapřít sám sebe, on je ten dávající, ten, kdo si s námi začal a má moc své dílo v nás dovést až do konce. Ujišťuje nás o tom list Filipským, 1. kapitola 6. verš. A jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Ježíše Krista. Doporučuji také vyhledat si biblické texty, kde Ježíš říká já jsem, nejen cesta, pravda i život, počátek i konec a jiné. Čeká na naši odpověď. Nenechme se fascinovat vším tím, co se právě nedaří, vždycky toho bude dost. Tím nás svádí, odvádí Boží nepřítel a jsme-li Božími přáteli, tedy i nepřítel náš. Připomeňme si apoštola Petra, jak kráčel po moři. Pohled na vlny stahuje dolů, ale upřít pohled na Ježíše, nechat se fascinovat jeho slovem, to pozvedá. Prosila jsem, abych se naučila slyšet, alespoň v drobnostech, když už mi to nejde v těch z mého pohledu důležitých věcech. Smím ale Hospodina zástupů obtěžovat takovými hloupostmi, jako je otázka, co si obléct, kde nakoupit, co uvařit, kdy jít na návštěvu, co číst nebo studovat dřív. Smím také očekávat nějaký impuls pro to, co sledovat v televizi a co ne. Je opravdu televize ďáblův nástroj, jak někteří říkají? V Bibli se nedočtu ani o počítačích. Uvědomila jsem si, že ten, kdo se neodváží předkládat Bohu takzvané dětinské věci, bude později nepřipraven prosit o velké záležitosti. Našeho Stvořitele neobtěžujeme, když se chceme učit rozpoznávat, co komu prospívá a co nás naopak uvádí do pokušení. Jeden příklad za mnohé. Venku je krásně a já se zabývám myšlenkou vzít si deštník. To je ale hloupost. Rozhodla jsem se rychle. Zmokla jsem. Jak se k této zkušenosti, kde vlastně o nic světoborného nejde, postavím? Buď si řeknu, jsem k ničemu. Když už zaslechnu, tak stejně neposlechnu. Nebo s pokorným děkuji, že jsem směla zachytit ten dobrý nápad a s prosbou o to, abych příště byla ochotná také poslechnout, i když mé oči radí něco jiného. S Božím povoláním jsme přijali i konkrétní požehnání. Jak krom toho základního povolání na cestu rozpoznám své denní povolání? Bůh si neprotiřečí. Duch svatý nežádá něco, co je v rozporu s Boží vůlí, ale vede k tomu, co je v souladu se smlouvou nejen starozákonní, ale i nového zákona. Boží kritéria jsou také v souladu s požadavky našich předchozích osobních povolání. Nemůžeme stále začínat nové věci a ty, které jsme přijali předtím, nechat osiřelé. Buď nám jsou nové přidávány postupně k těm, které už žijeme, nebo jsou nám dány až ve chvíli, kdy někdo jiný naše původní povolání přijímá na sebe. Žena v domácnosti s dětmi přijala povolání k mateřství. Proto ji její touha například po misii nemůže vést do řádu, který vysílá misionáře do dalekých zemí. Trvá-li její misijní touha a věrně v lásce naplňuje svá předchozí povolání, ukáže se zpravidla misijní činnost tam, kde bychom ji nečekali. Není to jen modlitevní touha z povzdechy. Ach, kdybych, já bych. Ale právě naopak. Bůh vychází ze situace, ve které jsme.
Zachoval si věrnost v malém, v mnohém budeš požehnán, stále platí. Kazatel se také neupíná k jiným činnostem víc než k tomu, k čemu byl především povolán. Pak je mu mnohé dokonce přidáno. Máme věrně pracovat a dodržovat již přijatou smlouvu s Bohem v manželství, v pracovním poměru, trpělivě i v maličkostech. Naplňovat Boží vůli něco stojí, ale přináší to ve svých důsledcích také uspokojení a radost. V Boží vůli, i když se nám jeví těžká, složitá, jsme šťastní. Dospělý ve víře má radost z toho, co po něm chce Bůh. Navíc je třeba povědět, že Boží vůle nemusí být na první pohled lidem nepříjemná. I to, co děláme rádi, může být Boží vůle pro nás. Dobrým tréninkem je například sobotní plán práce v rodině. Každý si vybere, co pro rodinu udělá rád, co ho těší, a jednu věc, pro kterou bude třeba doslova zapřít sám sebe a vyprosit si ochotu, odvahu a sílu to dělat. Když se znovu sejdeme, sdílíme nejen výsledky naší práce, ale především své pocity, zápasy, radost a společně pak Bohu děkujeme za to, co se kdo naučil. Je velmi užitečné využívat čas, takzvané doby klidu, kdy se jakoby nic neděje. Začínat s hledáním Boží vůle až ve chvíli, kdy jde o životně důležitá rozhodnutí, je velmi složité. Je třeba už malé děti uvádět na tuto cestu s ujištěním, že i my, jako dospělí, také nechceme prosazovat svou vůli, protože skutky své vole jsou v přímém rozporu s ovocem Ducha Svatého, jak to můžeme číst v epištole Galackým v 5. kapitole, verše 16, 22 a speciálně verš 25, kde se praví, jsme-li živi Božím duchem, dejme se jim také vést. Užitečné návyky jsou velkou pomocí. Nejde o přesný jízdní řád, aby do tomu, kdo je mimo to, jak jsme to z Bible nezávisle na jiných vyčetli. Stanovit si užitečný řád jako řádný prostor pro práci Ducha Svatého při nás je něco jako vytrvat nad mapou. Dokud z ní nevyčteme, kde a kdy by mohlo být dobré místo k odpočinku, kde je voda k mytí, kde se dá připravit jídlo, kde se dá dobře pracovat, když prší, kde můžeme nocovat v bezpečí, kde je vhodné místo na trénink a podobně. Kde se dva nebo tři sjednotí, to neznamená, že se rozumově dohodnou, ale dávají své vůle pod vůli Boží. Tam mohou počítat s Boží pomocí. Pán Ježíš nás osobně pozval, abychom se od něho učili tím, že přijmeme jeho jho, které netlačí. Je to osobní rozhodnutí každého, ne našich rodičů nebo těch, kteří vedou naše společenství. Jak známo, Pán Bůh mluví k dětem, nikoli k vnoučatům. Důsledky toho, které jeho na sebe necháme vložit, se však týkají vždycky i ostatních, a to nejen věřících, ale i nevěřících a celého stvoření. Pro někoho je nejtěžším rozhodnutím udělat ten první krok. Rád přijímá řád jako pomoc a následuje z kroku na krok. Jiní snadno a s nadšením nastupují na cestu následování. Velmi brzy však mají chuť z ní vystoupit jako z jedoucího vlaku, kde je jim poněkud těsno. Pak obvinují všechny kolem, protože neprožili hluboký vztah, který je například i mezi matkou a dítětem. Dítě si je jisté, že ho má maminka ráda a stará se o něj, i když je momentálně v jiné místnosti a dítě ji nevidí. Často stačí uklidňující hlas milované osoby a jistota bezpečí se vrací. Mnozí lidé nebyli dostatečně připraveni na to, že vlak občas musí projet tunelem, kde sice není vidět, ale smíme přesto vědět, že i ten nejdelší tunel někdy končí. Stvořitel přece ví, co dělá, a žádný rozumný člověk nevystupuje za jízdy. Nenechat se vyšachovat ze sedadla Božího pokoje nejrůznějším pokušením, to se máme stále učit.

Poklady z archivu inspirované hledáním Boží vůle pro dnešek končí, ale ani příště toto téma neopustíme. Vrátíme se k němu ještě dvakrát. Pořad připravila a k poslechu zase za týden zve Helena Brdečková. A teď už závěrečná písnička. Je od skupiny BCC Worship.

Dnešní vydání pokladů z archivu opakujeme na Rádiu 7 zítra, tedy v neděli ve 3 hodiny ráno a ve 14 hodin odpoledne. Za týden budeme v této minisérii o Boží vůli pokračovat.

Na prvním místě bojovat o pevný a stále hlubší vztah s Ježíšem Kristem. To je důraz, který do přemýšlení o pastorační péči v Kristově církvi vnesl, anebo spíše vrátil, ve čtvrté ze svých přednášek kazatel Rastislav Betina. Prostřednictvím pořadu Kudy kam na Rádiu 7 jsme se ocitli v sále kláštera Vranov u Brna, kde proběhlo setkání starších a služebníků církve Křesťanské sbory v České republice. V příštím pořadu se zaměříme na to, jak ukotvuje přístup k pastoraci teologie kříže. Těšíme se tedy na slyšenou u tohoto pořadu. Tento dnešní vydání opakujeme na Rádiu 7 ještě v pondělí v 1 hodinu odpoledne a v úterý v 1 hodinu po půlnoci.

Poslouchej, Bože, moji modlitbu, mé prosby, prosím, popřej sluch, odpověz mi ve své věrnosti, své spravedlnosti. Jsem tvůj služebník, nebuď mě na soud. Nikdo z živých není v bránu před tebou.

0: tobě svou duši svěřil jsem. Plnit tu vůli, prosím, nauč mě a strápení, strápení vyveď mě. Vyslyš mě dřív,
1: vyslyš mě dřív, než ztratím.

0: kež ráno uslyším o lásce tvé. Jsi má jediná naděje.
1: Naslyšenou se těší Daniel Zeman, který vás provázel dnešním odpoledním vysíláním Rádia 7. Přeju vám pěkný večer, požehnanou neděli a dobrý vstup do dalšího pracovního týdne.

V sobotu 18. července otevíráme 18. hodinou večerní vysílání, kterým vás provází Pavel Kohl. Začneme se skupinou Awaken písní Víru mám, protože víru potřebujeme v našem životě, abychom se mohli vztahovat k Bohu a k jeho zaslíbením. A jaké pořady jsou připraveny, to se dovíme po písni.

Po 18. hodině a přistane ve vysílání letní pohlednice Broni Procházkové z Anežského kláštera v Praze. Vydejte se pod klembu stišit smysly, zahlédnout krásu gotického umění. K násilí vnímáme určitý odpor. Nějak tušíme, že není dobré se prát a vyvolávat rozbroje. Jenže jsou chvíle, kdy se potřebujeme bránit. Je vhodné zůstat neaktivní, když hrozí nebezpečí? Do etických dilemat týkajících se pacifismu nás zavede v akademii přednáška Davida Nováka v 19 hodin. V části rozhlasového výkladu Markova evangelia se budeme zabývat Ježíšovými spory s jeho protivníky. Řeč bude o sporu týkajícího se daní, o vzkříšení a největším přikázání. Připojte se k pořadu Ke kořenům ve 8:45. V prázdninovém putování jazzového klubu po širých hudebních koutech našeho světa se tentokrát zastavíme v taneční Brazílii. S pomyslným koktejlem v ruce si můžete odpočinout u pohodové letní bosanovy. Začínáme v 21 hodin. Nejdůležitější boží poselství pro lidstvo se týká znovuzrození. Jak si zařídit posmrtný život? Bohoslužba od 22 hodin otevírá dialog židovského učitele Nikodéma a Ježíše Krista. Káže Jiří Šrom, pastor Církve bez hranic v Plzni. Od dětství chtěla být spisovatelkou a povedlo se jí to. Patřila k prvním studentům religionistiky na Filozofické fakultě v Brně a tahle studia jí naučila pokládat si otázky a k odpovědím přidávat slova asi a podle mého názoru. Jak spolu souvisí život teď a tady se životem potom a co potřebujeme k naději? Spisovatelka Lucie Hlavinková odpovídá v zákoutí od 11:45. Tolik výhled až do dnešní půlnoci. Užívejte. Vypírejte.

18. července nosí jméno opředené nejrůznějšími konotacemi Drahomíry. Toto jméno je velmi staré a je slovanského původu. Původně znělo Dragomira a lze je přeložit jako drahý či slavný svět. Nejznámější nositelkou tohoto jména z naší historie je patrně matka knížat Václava a Boleslava. Pocházela z kmene Stodoranů a patrně v roce 1906 se provdala za Přemyslovce Vratislava. Tehdy byla již Drahomíra pokřtěna a stala se kněžnou. Byla prý prudké a ctižádostivé povahy a tak po manželově smrti těžce nesla, že byl mladý Václav dán na vychování babičce Ludmile, která tím víceméně uchopila otěže vlády v zemi. Proto nechala Drahomíra v roce 921 Ludmilu zavraždit. Nastalo krátké období, v němž panovala sama Drahomíra, ale už v roce 922 se ujal vlády kníže Václav. Brzy vypukl mezi matkou a synem ostrý konflikt, po kterém musela Drahomíra opustit knížecí dvůr. Po nějakém čase se poměry uklidnily a Václav ji požádal, aby se vrátila. Drahomíra přežila i Václavovu smrt ve Staré Boleslavi. Nakonec musela sama ze země uprchnout. A nahlédneme-li do kalendária, tak 18. července roku 64 vypuká velký požár Říma, který nechal údajně založit císař Nero. Událost s tragickými následky byla svedena na novou sektu křesťany a byla začátkem prvního velkého pronásledování. Podíváme-li se na narození, tak 18. července 1504 se narodil švýcarský reformátor Heinrich Bullinger, následovník Ulricha Zwingliho. Z jeho pera vzešlo tzv. Druhé helvétské vyznání, které se stalo mimo jiné součástí heidelbergského katechismu. Kromě dráhy duchovního vůdce byl i milujícím otcem 11 dětí. Jeho rodinný život prý byl příkladný. Velmi rád se svými dětmi hrál, psával jim verše k Vánocům. Všichni jeho synové se stali pastory. Zemřel v září 1575. Ve stejném století, o 50 let později, roku 1552, se narodil římský císař, král český a uherský, Rudolf II. Habsburský. O Rudolfovi II. By se dalo mnoho říci a mnoho spekulovat. Zmiňme snad alespoň jeden z jeho počinů, který se výrazně zapsal do české historie. Vydání tzv. Rudolfova majestátu z roku 1609, který zaručoval náboženskou svobodu českým stavům. Zemřel o 3 roky později. Další, koho si připomínáme, je americký duchovník, první černoch ve Spojených státech, který se stal pastorem, Lemuel Haynes. Narodil se roku 1753. Do kostela chodil od dětství s rodiči a proto začal kázat už jako chlapec. Vystupoval proti nedobrovolnému otroctví a kázal proti obchodu s otroky. Odsuzoval kolonizačnímu hnutí a tvrdil, že lidé afrického původu žijící ve Spojených státech by měli mít stejná práva jako ostatní občané. Zemřel v září 1833. A 105 let dnes uplyne od narození jeho afrického politika, bojovníka proti apartheidu Nelsonovi Mandela. Ten v roce 1993 obdržel Nobelovu cenu míru za svůj celoživotní aktivismus. Zemřel v roce 2013, tedy v 95 letech. A zmíním ještě několik úmrtí k 18. červenci. Italský barokní malíř Caravaggio, muž pohnutého osudu, autor mnoha zajímavých pláten, inspirovaných zhusta biblickými náměty, například jeho Magdaléna, obrácení svatého Pavla nebo kladení do hrobu, patří k velmi oceňovaným dílům. Tak zemřel 18. července 1610. O 200 let později, roku 1817, umírá Jane Austenová, anglická spisovatelka. Její díla můžete vnímat jako Červenou knihovnu nebo Naivní romány.
Nebo můžete vnímat ostrov tip, se kterým autorka pozorovala své okolí a zapisovala problémy i prohřešky tehdejší anglické společnosti. A navíc u četby jejich děl můžete často mít pocit, že se toho zas tak moc nezměnilo. Zkuste třeba Píchu předsudek, Emu nebo Rozum a cit. Poskočíme zas téměř o 100 let dále. Roku 1892 umírá Thomas Cook, anglický baptistický kazatel a zakladatel první cestovní kanceláře. Nepij, ale cestuj a poznávej. Tohle hesto prosazoval Thomas Cook ve své službě i ve veškerém působení. V únoru 1826 se stal evangelistou, který putoval po kraji, rozdával letáčky a kázal, přivydělával si jako truhlář. Zapojil se také do hnutí, které upozorňovalo na nebezpečí alkoholismu a organizoval setkání, která měla pomoci těm, kdo chtěli skoncovat s tímto návykem. 5. července 1841 zorganizoval první turistický výlet. Ten, kdo zaplatil za jízdenku na vlak, uhradil nejen cestu, ale i jídlo pro jednu osobu. Další 3 roky tak pravidelně organizoval výlety pro děti, které přicházely do nedělní školy. Roku 1844 pak Cook uzavřel trvalou smlouvu s provozovateli drážní dopravy a podnikání v oblasti cestovního ruchu bylo na světě. Zmiňme ještě například českého hudebního skladatele Vítězslava Nováka. Ten se narodil v prosinci 1870. Byl významnou osobností hudebního světa přelomu 19. a 20. století. Je nejznámějšími díly jsou zřejmě opera Lucerna podle Aloise Jiráska a kantáta Toman a lesní pana na slova Svatopluka Čecha. Zemřel 18. července 1949. A ještě si připomeňme dceru zakladatelů armády spásy Lucy Bootovou. Ta zemřela roku 1953. Většinu svého života prožila na misii, spolu se svým manželem působila v Indii, kde byla její práce velice respektovaná. Před odchodem do penze vedla ještě misii v Norsku, Dánsku a v Jižní Americe. Tolik z dnešního kalendáře a kalendária, které připravila Lucie Endicherová a Tomáš Coufal mladší.

po písničce vyrazíme do Prahy, alespoň skrze pohlednici, letní pohlednici Broni Procházkové, která nás zavede do Anežského kláštera.

Léto je čas, kdy míříme do přírody, kdy vyrážíme do lesů, hor, k vodě, kdy si užíváme rozletu krajiny, nebe nad hlavou, teplých dnů a hojnosti slunce. Ovšem toho tepla a slunce bývá někdy až k zalknutí. I v českých končinách je už standardem, že vedro a hic naše dovolenkové rozlety výrazně brzdí. Zajít k vodě by šlo, ale tento nápad nemývá člověk sám a výsledkem je hlava na hlavě. Vyšlápnout si to k hradu, kde je příjemný chládek? Také by šlo. A také tento nápad nemývá člověk sám. Navíc hrady bývají na kopci. Vyfunět a vypotit příkrý kopec rozloží morálku leckterého rodinného mužstva i partnerského vztahu. Kde najít v parných dnech kýžený chládek a občerstvující klid? Přeci v galerii. Zvu vás do Anežského kláštera v Praze.

Zamířit se to uprostřed letní sezóny do velkoměsta hraničí minimálně s pošetilostí. Pokud ale počítáte s tím, že co za něco stojí, také žádá jisté oběti v podobě davu turistů a hektického tempa, budete odměněni kouzlem matičky stověžaté. A kde najít kýžený chládek a klid? Klášter na Františku najdete na Starém Městě na břehu Vltavy v blízkosti nejvýznamnějších turistických lákadel. Jedná se o mimořádně historicky cenný klášterní komplex a jednu z nejstarších gotických staveb Prahy. Nese jméno své zakladatelky, přemyslovské princezny svaté Anežky České. Anežka Přemyslovna zdejší klášter založila za podpory královské rodiny počátkem 30. let 13. století. Zanedlouho do něj vstoupila a stanula v jeho čele. Klášter na Františku byl prvním sdruženým dvojklášterem klarisek a menších bratří za Alpami. Byl však také budován jako rodové pohřebiště Přemyslovců. Stal se místem korunovace i svědkem královských pohřbů, místem posledního odpočinku svaté Anežky České. Dočtete se v průvodci, který získáte ve vstupním prostoru kláštera. To první, co na vás dýchne, je ztišení. Klášter byl budován pro ztišení před Bohem a ztišení přináší i těm, kteří se k Bohu nevztahují. Renovované prostory vzdušnou jednoduchostí, čistými tvary a odlehčující strohostí ztiší smysly návštěvníka v tomto světě tolik bombardované. Druhým věmem je příjemný chlad kamene a cihel, obzvlášť když jste vešli z výhně letního asfaltu. Vysálat ze sebe horko můžete při posezení u frapé v kavárně blízko pokladny a zde můžete dočíst pasáž o historii kláštera v průvodci. Význam kláštera po Aneštině smrti roku 1282 neupadl, ctili jej také Lucemburkové. Na krátkou dobu husitských válek řeholnice klášter opouštějí, brzy se ale navrací. V době rudolfínské klášter převzali dominikáni. Tehdy definitivně zanikl klášter menších bratří. Pozemky kláštera byly rozprodány, postupně na nich vzniká nová čtvrť. Klášter upadá, byť jej převzali opět klarisky. Roku 1782 byl Josefem II. Klášter zrušen. Slouží k pronájmu pro nejrůznější účely a chátrá. Klášteru hrozí zbourání. Praha na sklonku 19. století se dynamicky rozvíjí. Historický význam kláštera ale zániku zabránil. Od počátku 20. století je postupně zkoumán a opravován. V 70. letech byl klášter prohlášen za národní kulturní památku. Po dlouhotrvající rekonstrukci je klášter zpřístupněn. I přes pohnuté osudy areálu je dochováno jádro unikátní dispozice bývalého dvojkláštera. Přízemí areálu, včetně klášterních zahrad, zaujímá prohlídkový okruh věnovaný historii kláštera a jeho zakladatelce. Prohlídka je uspůsobena i pro rodiny s dětmi. Nejmladší návštěvníci mají k dispozici ateliér, ve kterém mohou odpočívat a tvořit. Procházím pod gotickou klenbou. Obdivuji její krásu a říkám si, jak to, že klenba působí oproti stropu tak vzdušně. Asi je to tou zakřivenou linkou? Rovný strop prostor trochu přeškrtne. Klenba ho obejme. Prohlídku přízemí si rozhodně vychutnejte, ale dostatek času si vyšetřete i pro první patro. Je plně klimatizované a nabízí dlouhodobou expozici více než 200 exponátů malířství, sochařství a uměleckého řemesla, mapující vývoj umění v průběhu 3 století. Mezi exponáty najdeme skvosty z období vlády Lucemburků, od mistra Vyšebrodského oltáře, mistra Třeboňského oltáře a jiných, i z období vlády Jagellonců, od mistra Litoměřického oltáře nebo mistra Svatojiřského oltáře. U maleb mistra Teodorika jsem strávila snad hodinu. Stála jsem, popošla blíž, pak zase dál, seděla, zase si stoupla
a žasla. Krása má neskutečné kouzlo. Zatkne nejen oči, ale chytne uvnitř. Málo co tak přiblíží Bohu, jako setkání s krásou. To první, co na vás v anežském klášteře dýchne, je ztišení. A ztišení je to, co si návštěvník odnáší do hluku města a náporu dne.

Cestovat s námi můžete každé úterý, čtvrtek o 9:30, pátek v 16 hodin, v sobotu po 8 a 18 hodině. Příští týden se vypravíme do hor na Kohoutku.

Spasení není z vás, je to Boží dar. Není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. Efeským 2:9.

FM, Radio 7, CZ. Křesťanské rádio ve vašem mobilu nebo tabletu. Online poslech celodenního vysílání, podrobný programový přehled, zvukový archiv pořadů, novinky z redakce a další. Kompatibilní se širokou škálou zařízení. Poslouchejte doma, venku, na cestách, kdekoliv. Biblické vyučování, hudební pořady, rozhovory se zajímavými hosty a mnoho dalšího. To vše na mradio7.cz. Rádio 7. Rádio, které nemyslí za vás.

přemýšlet o pacifismu, tedy násilí, nenásilí, budeme moci po 19. hodině na Rádiu 7, kdy nás čeká Akademie. Teď ještě skupina Not an Idol.

0: Do etických dilemat týkajících se pacifismu nás zavede po 19. hodině na Rádiu 7 Akademii přednáška Davida Nováka, která zněla na Broadfestu.
1: Akademie. Rozhlasové vzdělávání pro život.
2: Téma toho semináře je ta otázka pacifismu. A já nebudu mluvit jenom o válce, ale ten pacifismus je teda snaha nějakým způsobem zachovat mír za každou cenu. Zároveň ten pacifismus není jenom otázka zabíjení, válek, ale vůbec jako násilí. To znamená, to trošku rozšířím, jestli teda jako křesťan můžu použít jako násilí, jestli to je legitimní. Přičemž to nejhorší násilí je někoho zabít nebo se pokusit zabít a řekněme, na té druhé straně spektra může být verbální násilí nebo i třeba nějaký fyzický násilí, ale ne ze snahou toho člověka úplně zlikvidovat. Samozřejmě tahle ta otázka ještě nově naskočila, když začala válka na Ukrajině, kdy v ukrajinské armádě řada kluků, který, boj žen, který jsou normálně znovu zrození křesťani, a úplně jinak se to diskutuje někde na západě, kde je to pořád pro nás jako otázka teoretická. Ta válka nás neklidňuje, ale pořád daleko. A není to reálná otázka, tak jako pro ty Ukrajince, kteří na tu frontu budou odvalení a zabíjet budou muset. Zajímavý je, že pro mnohý z nich tohle to vlastně ani otázka není. Pro ně to je věc, která je vyřešená, ne všichni, ale některý z nich, nebo řada z nich říkala, že samozřejmě tím, když tam jdou, tak počítají s tím, že budou i zabíjet. A asi v této situaci jim říkat, hele, jste křesťani, nedělejte to, oni ty Rusové se s váma nějak domluvějí, když na ně budete hodní, tak asi cítíte, že by tahle odpověď asi plně neobstála. Ale já nechci řešit otázku Ukrajiny. Jenom chci říct, že někdy se to jinak říká, když člověk v nějaký teoretický situaci, nás se spíš týká ta otázka násilí verbálního nebo fyzického. Tady asi nebudeme, díky bohu, teďka v té situaci, že bychom někoho měli zabíjet. Ale zároveň třeba můj syn se připravuje na to, že bude policista, že já chodím na fotbal a říkal jsem, představ si, že budu teda samozřejmě na té správné straně spektra, to znamená v tom slavistickém kotli, tam jsou ty křesťani, ty nekřesťani jsou ty spartani. A teďka ty tam prostě přijdeš s těma těžkooděncem a tvůj otec tam bude prostě proti tobě, tak udeříš tím pobuškem, no tak zatím jsme to úplně nevyřešili, tu otázku. Chápete to, jo? Že tady jenom vidíte jako bizár, kdybychom řekli, jako, hele dědo, křesťanství, to je pacifismus, ty jsi měl zachovávat mír za každou cenu, se to vůbec neměl plíst, ty jsi měl jít do duchovního boje, ty jsi měl za ně modlit. Ale tu špinavou práci měli udělat ty nevěřící. Jo, tak asi cítíte, že tady něco úplně nehraje. Možná si řeknete, že trošku vyhrocuju tu situaci, ale pojďme se podívat do písma. Aby jsme neargumentovali jenom takovýma drastickýma případama. Jo? Protože my nebudeme nikdy, snad nebudeme vystaveni takovým drastickým kauzám. Můžeme jako křesťani používat násilí. A nejenom teda fyzický, ale třeba verbální. Když se podíváte do Bible, tak v Izajáši v 9. kapitole v 5. verši je napsáno, že Ježíš je vládce pokoje. Je to proroctví, které ukazuje na Mesiáše. A jeden z těch charakteristik Mesiáše,

0: Eliáše, je, že bude vládce pokoje. Tak to nejde úplně dohromady s násilím. Blahoslavenství čteme, že blahoslavení, kteří činí pokoj. Zase to nejde dohromady s násilím. Ale ty, kteří jsou blahoslavení, jsou činitelé pokoje. Když se podíváme na Ježíše, tak nevím o žádném textu, kde by Ježíš jako vyzýval k násilí. Je pravda, že řekne učedníkům, že si mají vzít sebou meč na ty cesty. To tam trošku ty příznivce pacifismu jako zneklidňuje. A potom ty učedníci to tak pěkně řeknou, a máme si vzít dva meče, a Ježíš jim řekne, to stačí. Tak to je zvláštní rozhovor. Zvláštní, že Ježíš jim říká, že si vezmou meč, ale tak řekněme, že to říkali jenom na svou sebeobranu. Ale určitě Ježíš nikdy jako explicitně nevyzývá k násilí. No, prosaďte to násilí, protože není to Mohamed, není to islám. To až pak jeho následovníci to vzali. Další takový text je, když třeba Petr usekne jednoho z těch lidí, kteří chtěli zatknout Ježíše, jmenoval se Malchos. No tak jeden, myslím, Petr mu usekne ucho. A my tam známe ten příběh, kdy on ho uzdraví, toho Malchosa, a řekne mu, tak já to řeknu svýma slovama, ty, kdo s tím mečem šermujou, tak nakonec na to i sejdou. Řekne to jinak, ale rozumíte. Nebo potom vlastně i řekne, zastrč meč do pochvy. To znamená, neříká Petře ještě, nejenom ucho, ale i hlavu. Řekne mu, ne Petře, klídek, zastrč meč do pochvy. To je ve dvou případech, je to teda u Jana a potom ještě Lukáš to popisuje, tady ten samý příběh, tam to takhle není, ale je tam řečeno to slova, kdo se chápou meče, mečem zajdou. Takže máme tam jasný texty, který by jakoby řekli, ano, křesťani mají být činitelé pokoje a u Ježíše to vidíme. Jo? Ježíš není nějaký člověk, bohočlověk, který by řinčel mečema nebo který by řinčel zbraněma. Mnohem víc je to osoba, já říkám osoba, protože nevím, jestli Bůh nebo člověk, obojí, takže bytost, můžu to tak říct, který vlastně spíš máme pocit, že by člověka přivinul do svého náručí, že není jako násilný. Samozřejmě tam ten moment, když tam jde do chrámu a převrací tam ty věci, které tam byly, ale to jenom jednou. Jo, a zase nepůsobí na mě Ježíš teda násilně. Nevím, jak na vás, ale asi ne. To znamená, není to nějaký bojovník. To neznamená, že je srab, jo, ale rozhodně není agresivní. Dokáže se postavit, když tam ty muži mají ty připravený kameny, že budou kamenovat ženu, tak on se tam postaví, jo. Ale není to prostě agresor. Takže to jakoby spíš nahrává těm, který říká, jako křesťanství a násilí k sobě prostě nejde, protože Ježíš je ten, který říká, buďte činitelé pokoje a Ježíš k násilí prostě nikde nevyzývá a když je nejhůř, tak se zastane, ale není jakoby proaktivní v tom násilí a neučí nás to. Tak to je jedna strana mince. Pak je ale druhá strana mince, kdy Ježíš nikde neříká, aby někdo odešel z armády. To znamená, příklad je třeba setník, který mu Ježíš uzdraví sluhu. V té době ta armáda nebyla jen pro okrasu. Jo, nebyla od toho, aby jako ta armáda chodila někde na přehlídky. Jo, tam se ukazovala. V té době ta armáda skutečně jako ty lidi, co byli v armádě, tak se počítalo s tím, že ten meč budou používat, protože ty různý převraty a různý občanský nepokoje, ty byly jako běžný. Zvláště v té provincii, kde byl Ježíš, to znamená v Judeji. To byla velmi nepopulární provincie, nikdo tam nechtěl jít, Pilát tam byl vlastně za trest. To znamená, že tam skutečně to násilí propukalo velmi často a počítalo se, že ten voják za svého života určitě ten meč jako použije. Je to podobně jako dneska, když je policie někdo, ale tak se použije, že někdy ten policajt bude muset prostě ten obušek vytáhnout, tak tam oni teda používali meče a někdy někoho i třeba i zabili. V tomhle tom ta společnost byla jako tvrdší než je dneska. A Ježíš tam neříká, hele, ti uzdravím sluhu, ale ty musíš z armády hochu, protože se dopouštíte násilí. Nebo jiný příklad je Jan Křtitel, tak tam se ho ptají, co mají dělat. A ty lidi kolem mě a ptají se ho taky vojáci. Je to v Lukáši ve 3. kapitole, ve 14. verši. A zajímavý, on jim neřekne, hele, odejděte z armády. My jsme tak čekali, jo. Zase byla i římská armáda, to znamená, to byla i armáda opravdu těch, kteří byli okupanti. No, tak bychom čekali, že Jan řekne, odejděte z armády. A myslím si, že by jim ulehčil i leckterý morální dilemata, který normální člověk, který v armádě nebyl, by se řešit nemusel. No a Ježíš jim řekne, nečiňte násilí, nikoho nevydírejte a spokojte se se svým žoldem. Jo, to znamená, jak chcete být v armádě a nečinit násilí? Nějaký násilí činit musíte. Nějakou míru. Třeba to je nevynucený násilí. A když na vás zaútočí někdo, no tak musíte prostě se nějak bránit. Jo. Musíte někoho bránit, což už znamená vlastně násilí. Být pasivní násilí. Ale už je to násilí. To znamená, on jim jako to neulehčuje tím, že by odešli, ale říkáte, ano, budete muset tady do těch morálních dilemat vstupovat jako křesťani. Kdybychom to tady převedli do té mluvy naší, v té době ještě to slovo křesťani jako neexistovalo. jako Kristovi následovníci, možná spíš. Jak jsem říkal v Lukáši 22:36, dokonce Ježíš řík, poradí jim, což je velmi těžký výrok, tak aby si na svý cesty koupili meč. No tak si člověk říká, možná kdyby někdo byl pacifista, no tak řeknu, to mají na to, aby prostě loupali pomeranče třeba tím mečem, jo? Nebo nevím, co se dá ještě dělat. Nebo kdyby na ně skočil nějaká dravá zvěř, tak aby se teda bránili. Jo? Ale myslím si, že trošku by to bylo přitažený za vlasy. Jo? Že i ten důvod, aby měli meč, je, aby ten meč prostě, když bude nejhůř, tak ho použili. S tím, že určitě ne k tomu, aby šířili evangelium tedy do všech koutů země jako s mečem v ruce. A to potom jejich následovníci takhle jakoby kreativně promysleli. Ale ne proto, aby na někoho útočili, ale kdyby na to přišlo, tak aby se bránili. Takový výklad je některých lidí, těch pacifistů teda, nebo kteří zastávají pacifismus, že je to jenom symbolický pokyn, který Ježíš dává, skrze který Ježíš ukazuje na stoupající nebezpečí a nenávist vůči jeho učedníkům. Jo? Že to říká jenom jako symbolicky. Jo? Ten roste nebezpečí, vemte si meče, vlastně tak nemyslí. A mně tohle to přijde, jako, že ta Bible není psaná pro takovýhle lidi, kteří to nějak v tom vidí, nějaký symboly. Prostě když někomu řeknete, vezmete si meč, tak tím mu řeknete, vezmete si meč. To je asi podobné, jako řeknu, jeďte na Broadfest, tak to nemyslím symbolicky. Prostě, jo? Rozumíte, jo? Že většinou to jako nezduchovňujeme Bibli až příliš. Jo? Prostě to bylo psané lidem, jako jsme my. Jo? A tu učeníci nebyli nějaký chytřejší, hloupější, ale když někomu řeknete A, tak prostě musíte říct A. Když řeknete, vezmi si meč, no tak tím nic nenaznačujete prostě. Takže já bych tom neviděl žádný hlubší symbolik. Zajímavý taky je, že jedním z prvních pohanů, který uvěřili, víte, kdo to byl? V Bibli, jeden z prvních pohanů. Že? Původně křesťanství se formulovalo spíš jako nějaká židovská sekta a i první křesťani chápali sami sebe jako ty, kteří vlastně mají uvěřit z židů, že to je jenom odbočka židovství. I pro ně bylo strašně složitý, že by měli někdy uvěřit pohani, to už bylo moc. Víte, kdo byl první? Cornelius. Jo, to znamená, on uvěří, stane se to pod vlivem Petra, a to byl římský voják. To znamená, čemu bych to přirovnal, tak kdybych tady, kdybych to dal ze svýho života, tak já jsem ještě zažil teda, sloužil v armádě, byl jsem v armádě, nechtěně samozřejmě, tak bylo povinný, dvouletá služba. No ale v té době tady byli prostě ještě Rusové, jako tady měli svoje posádky. Jo, to znamená, lidi neměli rádi. No samozřejmě, že jo, to byla jako armáda, kterou tady no, nikdo nechtěl. No. Naše vláda ji tady chtěla, ale jako normální lidi nechtěli. No a tak ten Cornelius byl v této pozici. To byl jako ruský voják tady, když jsem byl teda ve vašem věku. Lidi se od nich odvraceli, byli z nich jako otrávený z těch ruských posádek. Oni se teda taky nechovali úplně korektně vždycky. No ale proč to říkám, že takovýhle hajzlík v očích židů uvěří. No a Petr, pravověrný žid, tak poleno, tak místo, aby mu řekl, hele Kornélie, dezertuj. Nebo skonči svoji vojenskou kariéru. Tak nic takového neříká. Vůbec jako nespochybňuje to jeho zaměstnání. Jinde Pavel píše, že ne nadarmová vláda meč. Jo, v Římanům ve 13. kapitole. Všimněte si, že ve skutcích, když Pavel je v ohrožení života, tak tam dojde teda k tomu, že oni mu usilují o život židi, chtějí ho zabít. No a Pavel využije ochrany římských jednotek. To znamená armády. Násilní skupiny. Která vlastně Pavlovi, židovi, zachraňuje vlastně život. Jinak ty židi by ho rozsápali. A on ochranou římské jednotky, on se dostane z té šlamastiky ven. Já jsem neargumentoval starým zákonem, tam by to nebyl problém to vyargumentovat, jo. Ale možná jediný text, který bych uvedl, je z mudroslovné literatury, ne z těch příkladů, jak Izraelci dobývají zaslíbenou zemi, to bych nechal na jinou přednášku, ale kazatel taky říká, jo, že je čas pokoje a je taky čas boje, taky zajímavý. Jo. Takže tady všechno vidíme, že je to jako komplikovanější a že jako v novém zákoně Bible vlastně se nestaví, Ježíš a Pavel a Petr se nestavějí proti meči, proti ozbrojeným složkám, což znamená proti násilí, ale dávají ho do nějakého kontextu, nějakých hranic. To znamená jenom tak říct, že křesťan by o tom měl dát ruce pryč, vlastně to není biblický. Protože když tyhle texty čteme, tak je nemůžeme jako přeskakovat, ignorovat nebo zduchovňovat. Ale zároveň tam jsou ty texty o pokoji a teď jak to společně nějakým způsobem smířit. No, vždycky my musíme posuzovat veškeré věci v etice, v nějakém kontextu. Když budete soudit, no posuzovat, jak se ten člověk měl zachovat, musíte vždycky znát ten kontext. Já vám dám z jiného k soudku. Někdy se mě lidi ptají, Davide, ty jsi předseda Rady církve bratrský, co si církev bratrská myslí o? A už mají přesnou odpověď, vědět, co mám odpovědět. A teďka já říkám, díky bohu, že církev bratrská, že není tak, aby vydávala nějaký encykliky, protože ten život je komplikovanější. A já říkám, církev bratrská se o tom nemyslí nic, ne proto, že na to nemá názor, ale církev bratrská, aby jsme k něčemu mohli zaujmout postoj, já potřebuji znát kontext. Dám vám příklad, abyste se dovedli jako nějakým způsobem víc představit. Otázka potratu. Nesouhlasím s potratem jako takovým. Myslím si, že život je posvátný a neměl by se a už při početí. Ale jsou určitý situace, kdy rozumím tomu, že k tomu potratu dojde. Znásilnění a další věci. Ohrožení života matky. Když mi někdo řekne, ne, ta matka ať prostě klidně zemře, protože život je posvátný, tak já s ním nesouhlasím. Když dojde k znásilnění, tak jako kdo jsem já, abych tu ženu prostě sunul? Ne, musíš. I kdyby se z toho měla zbláznit, tak prostě musíš. Jako kdo jsem já, abych tady tohle to řekl? Rozumíte mi? To znamená, já potřebuji znát ten příběh. A to je vždycky ve všech etických věcech i pastoračních věcech, že bez znalosti kontextu, bez znalosti příběhu je velmi problematický něco posuzovat. To znamená, ano, pravda je, když jsme teda v tom otázce pacifismu, že život je posvátný. Člověk by neměl zabít. Ani se dopouštět násilí. Protože člověk život nestvořil. Člověk je božím obrazem a jakýkoliv násilí ten boží obraz poškozuje. Ať je to násilí verbální, ať je to násilí fyzický, nebo, nedej bože, ať je to zabití. Člověk nestvořil, člověk nesmí vzít. Člověk není tvůrcem, člověk nemá poškozovat ten boží image. Imago Dei, to znamená obraz, ne image, ale obraz boží, rozumíte mi, který se poškozuje násilím. Ale jak jsem říkal, vždycky, v každé etické otázce, v každém chování existuje nějaká výjimka. A není to proto, že jsme relativisti. Jsou vlastně dva póly. Jeden ten pól je dogmatismus. To znamená vždycky za každých okolností bez kontextu. Jo, to znamená, když to přeženu, tak prostě v obci je 50 a tu 50 nesmíš překročit, i kdyby šlo o život člověka, který ho vezeš do nemocnice. Protože je tam 50, tečka. Tak pravý zákon. To je dogmatismus. Rozumíte? A pak je relativismus, který říká, je to vlastně vždycky věc jenom pocitu. Rozhodni se, jak to cítíš. A na obou dvou stranách takhle se rodí fanatismy. Ať je to ten pravicový nebo levicový fanatismus. Ať je to ten liberální nebo konzervativní fanatismus. A od takových lidí byča pryč. To jsou fanatici. Je relativismus a dogmatismus. A mezi tím právě někde my se pohybujeme a hledáme vlastně ten kontext, s kterým se ta záležitost odehrává. Znamená, pokud chráníte něčí život a není jiná cesta, než použít násilí, tak může být násilí někdy ospravedlnitelný. Ale není to proto, že násilí je dobrý, a protože je není jiná cesta. Není to normální způsob řešení. Není to ani správný způsob řešení, ale není jiná cesta. A může to být ten extrém, může to být zabití, ale může to být samozřejmě fyzický násilí při řešení konfliktu. Chráníte sebe, chráníte druhého člověka, není vzbití, tak použijte nějakou přijatelnou míru násilí. Je úplně jedno, jestli jste křesťani nebo nejste. Bible proti tomu nevystupuje. Proto tam máme ty texty, které neříkají, ale zahoď meč a nebuď v armádě a to, od toho dej ruce pryč. Bylo by to mnohem jednodušší vlastně. My jsme nemuseli ty morální dilemata řešit. Ale my jako křesťani jsme solí, světlem v tomhletom světě a my si nemůžeme jako mejt jen tak ruce, to za nás vyřešejí nekřesťani. Ale problém je, že ten agresor většinou neustoupí. A ten přesně hřeší na to, že lidi ustupují jemu, že jsou vlastně boje. A všichni ty psychopati se dostali k moci díky tomu, že ty slušný lidi neustále ustupují, že se jich vlastně boje. Všichni ty šéfové, takový ty grázlové, kteří prostě jedou, a tak je to proto, že ty lidi se jich boje, protože nikdo nechce do konfliktu. Ale na tom není nic křesťanského, když Ježíš ano říká, nastavte druhou tvář, ale musíte nejdříve nějakou druhou tvář mít. Tvář znamená identitu. Když žádnou identitu nemám, když jsem kus hadru, tak to není žádný umění, prostě se mám přijít nějaký. Víte, kdo byl Muhammad Ali? Byl ten slavný boxer, jo? Nebo Vémola. To znáte, ne? Takže vám prostě na facku je Vémola, tak jako není žádný umění jako nastavit druhou tvář, protože vám si jenom nezbývá, že jo? A ještě říká, že jsem pokorný, no, lepší, nebo že uteču, že to je známka pokory. Naopak, u mě byste vysoce stoupili, kdybyste ho zmlátili. Ne, rozumíte, jo? Že chci říct, že někdy je mnohem větší odvaha se tomu zlu postavit, než před ním ustoupit. Takže ten agresor, to není jako jednoduchý. A nikdo z nás, pokud nejste psychopati, tak nevyhledáváte konflikty a bojíme se přirozeně konfliktu. A často lidi, kteří právě mají tyhle ty psychopatické rysy, tak se liší od nás právě tím, že oni se tomu že se nebojí těch konfliktů. Že to říká ten Radkin Honza, který se hodně zabývá, český psycholog, psychiatr, takový popularizátor psychologie, mimo jiný taky velký znalec psychopatů, nebo psychopacie, tak říká, víte, čím se liší psychopat od normálního člověka? Psychopat, když máte most, nebo když máte prkno, který je 5 metrů nad zemí, tak ten psychopat normálně prostě projde, že on se nebojí. No a vy to budete líst po 4. Rozumíte? On se nebojí, on se nebojí. A lidi se a pak se optala ta redaktorka, no prosím vás, co máme dělat, když máme psychopata? Nedělej to nic, musí to utíct. S tím se nedá vyhrát. Tak přehání, ale chápete to. A to je vlastně i v konfliktu. Že někdy to chce mnohem větší odvahu do toho konfliktu jít, než ustoupit. A myslím si, že když se dívám zpětně na svoji práci předsedy církve a na svoji práci tajemníka pro mládež, tak největší chyby, které jsem dělal, a které mě opravdu mrzí, že jsem nešel do některých konfliktů. Že jsem některý lidi s prominutím nesejmul. A byli to zlí lidi, kteří potom kosili další lidi. A já jsem je nesejmul a ten důvod byl, že jsem se bál. Bál jsem se konfliktu tady s těma lidmi. Nesejmul, nemyslím samozřejmě fyzicky, rozumíte, ale to ještě v církvi naštěstí nechodí. Si myslím, že vždycky ty věci posuzujte v tom kontextu a za určitých okolností máme právo, je správný použít násilí. Přičemž jakoby, že ten kontext, nebo to spektrum je strašně široký. To znamená, teďka se asi nebavíme o zabití, ale spíš fyzickým a nebo verbálním násilí. Samozřejmě ideální by bylo, kdybychom to nemuseli používat, ale realita je, že prostě my žijeme v padlém světě, který je ovlivněný hříchem. A ten hřích budí násilí. Tím pádem my se tomu nemůžeme vyhnout a prostě jeden z těch způsobů, jak se tomu ubránit, je tím, že tomu násilí prostě se postavíme taky násilí. Rozumně, neagresivně, ale přesto násilí. Není to jediný řešení, ale je to jedno z řešení. Je to krajní, je to nehezký, ale je to taky řešení. Samozřejmě, když mi někdo řekne, to se dá zneužít. No samozřejmě se to dá zneužít. Já nejsem propagátor násilí. Ale o to víc právě jako křesťan bych měl hledat tu mez, abych to nezneužil. Samozřejmě taky jsem slyšel názor. Kdyby byli všichni pacifisté, tak by bylo na světě krásně. Jako tomu můžu říct svoje amen. Samozřejmě, jo. Stejně jako kdyby všichni zachovali desatero, no ale nějak úplně zatím ještě všichni pacifisté nejsou. Dokonce i v té naší holubičí slovanské povaze se s nimi setkáváme. Vidíme, že Ježíš nebyl pacifista, ale vedl lidi k pokoji. To je rozdíl. Když chcete být pacifista, tak vlastně vy vycouváváte tady z těch dilemat, který musí řešit lidi, kteří nejdou tady tohletou vlastně snadnou cestou. Zajímavé, že taky lidi, kteří to jsou většinou lidi takový levicově orientovaní, tady ty pacifisti, že jsou velmi agresivní na sociálních sítích. To mě jako fascinuje, že jako jsou velmi pacifističtí a běda, když se dostanou sociální sítě, jo, tak to jsou největší jako opaky pacifistů. Jo. To jsou spíš predátoři potom. Jo. Tak taky jsem na to narazil, když jsem psal o pacifismu, tak na mě potom narazil jeden z takových poměrně známých křesťanů. A ten mě tam teda jako zhejtil neskutečným způsobem. Jsem říkal, jestli také teda fungují pacifisti, tak asi máme jiný pohled na to, co teda pacifismus je. Bible není pacifistická, vede k hledání cest jednoho k druhému. To si neprotiřečí. A zároveň vlastně vede k poznání toho, kdo přináší pokoj, to znamená k Ježíše, ale zároveň prostě mluví do světa, kde pokoj není. A nikdy nebude. Jo, ten bude až jedno. Tam bude pacifismus, tam už to bude něco jiného. S tím souvisí taky, jak se dívat na ty lidi, kteří jsou v různých silových složkách. Tak není to jenom armáda, že jo, je to i policie, jsou to potom různý takový ty speciální jednotky. Tak já myslím, že tyhle ty lidi řeší určitý svý morální dilemata. Vy řešíte jiný morální dilemata, jo? Prostě něco, co řeší voják, nebo co řeší policista, nebo co řeší někdo jiný. V těch silových složkách prostě jedna věc, jiný dilemata řeší právník, jo, etický, jiný dilemata řeší doktor, ajťák, těch dilemat. No, všichni máme nějaký dilemata, jo. Kdy to není úplně vždycky černobílý, snadný se rozhodnout. Dokonce i kazatelé mají občas nějaký své dilemata. No, to znamená, války, násilí prostě byly, jsou a budou, protože to zlo, které je v nás, my nedokážeme zvládnout úplně. A to zlo se nikdy netýká jenom nás samotných. Zlo se přenáší na druhý lidi, i v podobě toho, že druhý lidi jsou nějakým způsobem utlačovaní. Nějakým se nás utlačuje. Zlo není individuální. Málo kdy se zlo týká jenom mě. Vždycky to ovlivňuje někoho dalšího, kdo tím taky trpí. A to zlo se projevuje právě násilím, od válek až po násilí fyzický. My můžeme být vděční, že prožíváme čas, kdy teda ty nejhorší podoby zla se nám většinou vyhýbají, podoby jako teda války, ale jiný podoby zla se nám taky nevyhnou. Znamená, bychom v rámci svého vlivu, tam, kde jsme, měli eliminovat ty, kteří vyzývají k tomu, aby se zlo používalo, který násilí oslavujou. Mimochodem, tak je zajímavý, když se díváte na některé postupy v politice, tak většinou fyzický násilí nikdy nezačíná fyzickým násilím, většinou začíná verbálním násilím. Vy nejdříve verbálně z toho člověka uděláte pražského sluníčkáře, veš, takové různý zprostý slova mě napadají, ty nebudu tady říkat, to prostě není to člověk, dáte mu nějaký přívlastek. Jo? A pak, když vlastně už to není člověk, potom vlastně přichází ta druhá fáze ta fyzického násilí. Jo, to bylo v koncentrákách. Ty Němci, co tam byli, taky nedali, nebo ty Rusové, aby jsme nemluvili o Němcích, mluvíme o Rusácích na gulazích. Tam zemřelo víc lidí, než zemřelo v těch koncentračních táborech v Německu. No, mluvíme o Rusku. Ty bachaři nezačínali jenom tím, že by jim dali facku. Oni říkali, nejdříve z těch lidí jsme udělali číslo. Číslu dáte snáš jako facku. Jo? A nebo že z nich uděláte nějakou vyloučenou třídu. Už to není člověk, už to není Franta Pepik, je to gulag. Gulag. Gulag to tam potom šel. Je to boháč. Je to něco, jo, nějaká, je to veš, je to, když se živí na něčí úkor, jak se tomu říká, příživník. Příživníkovi, kulakovi, něčemu, jo, židákovi, potom nějakýmu číslu, toho spíš jako udeříte. To už nemá duši. Kráva nemá duši. To spíš jako praštíte krávu než člověka. Znamená, ten druhý stupeň je potom fyzický násilí. A z fyzického násilí potom už to jde dál i do toho násilí, jakože můžete i zapít. Ale začíná to verbálně násilí. Proto je to tak nebezpečné. Když třeba posloucháte některé politiky, které začínají tímhletím, zahrávají si s něčím, co dokáže potom v těch dějinách udělat strašný jako zlo. Člověk může říct něco zprostýho, hrubýho, ale měl by se umět zaseknout. Když to začne používat jako normální prostě způsob jednání, tak to má velký potenciál. To znamená, tady ty lidi v rámci svého vlivu bychom měli nějakým způsobem omezovat, hlavně to nerozšiřovat. A to zlo nerozšiřovat, asi to nebudeme dělat tak, že někdy budeme chodit a budeme rozbíjet v okna, ale ani na sociálních sítích, no, kde to zlo má taky velký potenciál se šířit. Znamená to, aby jsme přemýšleli, co posílat dál, co neposílat, co zastavit, co třeba i nějakým způsobem, na co upozorňovat, že to je prostě lež. Tak nakonec ano, Bůh setře každou slzu z očí, budeme v novém zemi a v nový nebi, ale to nás nemá víc k pasivitě, ale vlastně zodpovědnosti za náš svět, za úsilí, aby se to zlo nerozšiřovalo, s tím, že někdy budeme muset taky použít násilí. V tom kontextu, v kterém se nacházíme. Myslím násilí, nemyslím hnedka pěsti, zbraně, ale ten násilí má spousta podob.
1: Myslím, že to má je podobnost tomu, když třeba lidi se hádají, že lhát se nemá, je to špatný, ale pak právě příběh, kdy třeba někdo uschvával, že to za druhý svý války a lhal vlastně s tomu, že nemá. A najednou člověk je morální jakoby umlže, ale zároveň dělá jakoby strac morálně.
0: Je to něco podobného. Podívejte se, máte to, se říká i v Bibli, jo? Buď to berete Bibli doslova nebo vážně. Když budete brát Bibli doslova, i nový zákon, tak prostě vám někdy vyjdou úplně bizarní scénáře. Bible, třeba otroctví. Nový zákon ani v jednom textu neodsuzuje otroctví. Jediný, co dělá, je, že, jako říká, páni, buďte ke svým otrokům milosrdní. Ale nikde neříká, že otroctví je hřích. A když se diskutovalo o abolici, o zrušení otroctví, tak to byli křesťani, kteří argumentovali Biblí, že takové je řád stvoření. Ty verše tam prostě jsou. To znamená, ty vždycky musíš to vnímat v nějakém kontextu, v kterém se to prostě nacházíš. To nebudeš dělat, co má ženy. To je to, že tady nesedíte v šátcích. Takhle to tam je napsané. Tečka prostě. Jak to, že když něčemu, až budete vdaný, tak v Bibli je to jasně napsané, že něčemu nerozumíte, jinak nesmíte teda ve shromáždění mluvit, takže držíte bobříka mlčení. A druhá věc je, že když něčemu nerozumíte, tak se máte svých manželů zeptat až doma. Takhle to tam leží, běží. Tečka. Co s tím udělat? Jo, tak to je s tou lží. To znamená, jako samozřejmě, že nemáme lhát, ale prostě nastanou situace, kdy naopak nezalhat by znamenalo hřích. Že bych vyzradil někoho, kdo... A nemůže to být ani takhle drastická situace. Jo? Takže ano, určitě tohle to je vždycky posuzovat v kontextu té situace, která nastala. Existuje milosrdná lež. Představ si, že máš nějakého člověka. Měli pravdu, že jeho bratr byl, že měl velký nos? Samozřejmě, že měli. No a je to správný to říkat? Když říkám jenom pravdu. Nejlepší, no, takže myslím, že si rozumíme. No, otázka?
1: Ne, protože to na to nevážu, protože přemýšlím, proč vlastně ta naše interpretace v současné době je lepší než těch křesťanů třeba v tom 18. století. Nebo jak se můžeme být jistý, že zrovna ta naše interpretace je lepší?
0: Protože vždycky, myslíš konkrétně okolo otroctví? Protože se musíme dívat, kde jednak Bible je psaná opravdu v kultuře své doby. My to tam furt jako chceme vyseparovat. Proč ty Židi tam pobíjeli ty okolo? Takhle se dřív bojovalo. Proč mnohoženství? Tak to byla kultura. My to neradi slyšíme, ale prostě tak to bylo. A proč ta kultura byla takhle zvrácená? Protože do světa přišel hřích. A člověk se musí dívat na tu intenci, ke který Bible vede. A Bible nevede k tomu, aby člověk zotročoval druhýho, ale aby se k němu choval slušně a ještě mluví o svobodě, o důstojnosti, o rovnosti. To je ten hlavní mainstream, kterým jde Bible. A tohle ten hlavní mainstream, kterým jde Bible, potom vlastně sám o sobě některé ty kulturní prvky, které v té Bibli prostě jsou, a ty pisatelé si to ani nedovedli představit, že by to mohlo být jinak, na tom stála padala celá římská ekonomika na otroctví. 80 lidí byli otroci. Takže kdyby řekli, všichni můžete domů, tak se to tam... To znamená, v tom kontextu, v té době, v té kultuře, vlastně to znamená, aspoň to nějakým způsobem zličtěte. Ale ta intence, to směřování Bible, vlastně jde dál a čím dál tím víc odhaluje ty věci, které, jako jsem říkal, důstojnost, rovnost a tak dále, až prostě některé tyhle ty prvky se prostě musí nutně smazat. Je to ten tok, kam Bible směřuje. Ne ten veršíček, který si vezmu, a z toho veršíčku já prostě dělám teologii. A žel takhle, že mnozí křesťani uvažují. Tady je verš, to máš taky tady napsaný. Jako samozřejmě, že jo, ale člověk musí znát ten tok, kterým je Bible psaná. Dává to trošku smysl? No?
2: Já nevím, jak jako vnímat ten verš, ono se mením druhý tvář.
0: No, takže dvě věci. Jedna ta věc je, že tvář souvisí s identitou. Zase jsme u identity. Četl jsem v různých moudrých knížkách o výchově, že když teda ty děti trestáme, tož to bylo v době teda, kdy se děti směly jako trestat fyzicky, tak říkali, nikdy ty děti nesmíte praštit do tváře. To je strašně ponižující. To je jedna věc. To znamená, tvář je identita. Jo. I v Bibli se takhle používá obraz tváře. Zříme na Boží tvář. Znamená, jako Boha nikdo nemůže vidět, ale vede to k nějakým poznání, nějakým hlubokýmu poznání. A když mě tady do toho někdo praští, uhodí, tak mě to ponižuje vlastně. Na tvář si dáváme pusu. Jo. Hladíme se po tvář. Zná, je to víc než prostě rameno, než bok. Jo. Tvář je víc. A teďka jde o to, že já musím nějakou tvář nejdříve mít. A myslím si, že pokud mám nějakou tvář, mám nějakou identitu, tak i to, že mě potom někdo... A ten člověk ví, kdo nějak si mě váží. Tak i když mě nějakou obrazně řečeno udeří, já si nemyslím, že to znamená tady, to je podobně jako vyloupni si oko, jo, nebo uřízni si, nevím co, když si to svádí. Jo. Tak, že vlastně já, když jde o mě, takže to unesu. Jo, že mu to nebudu vracet. Že se nebudu mstít. Jo, že to prostě unesu. Zároveň je tam jenom jednou, když mě udeří. Zároveň se ne, že se mám nechat mlátit. Ale víceméně jako nemsti se, že to znamená. A spíš z toho konfliktu vycouvej, neřeš to, že se budeš mstít. Ale to, co je důležité, ty musíš nějakou tvář mít. Když ji máš, tak potom, když člověk pevnej v Kristu, když má tvář, tak se taky jen tak nenechá něčím rozhodit. A hnedka se nehroutí, když ho někdo třeba skritizuje. A druhá věc je, jako takhle, když mě někdo napadne, nebo verba, tak já se nesnažím se nemstít. A nemyslím teďka jenom napadne, fyzicky, to se mi nestává, jo, ale na sociálních sítích nebo i verbálně, tak prostě něco unesu, něco, jo, tak OK, dobrý. Zároveň to neznamená, že se jako nesnažím argumentovat, že se nesnažím vůbec bránit. Přirozená reakce, když někdo udeří, no tak je prostě, ne, prostě na tom stát, jo, ještě, jo, ale prostě tak se nějak bráním se, ale prostě když, ale nebudu s ním jako, nebudu se mu mstít, nemsti se. Že pak se vlastně roztáčí ten korotoč msty, který je nekonečný. Takhle tomu rozumím.
2: Ten rozdíl toho unést něco a jak jsi říkal, že je to, že si nějaký jako lidi nesmím.
0: Protože často se to týkalo lidí, kteří škodili druhým. A myslím si, že když vidím jako zlo, tak to neznamená, že budu vůči tomu zlu mlčet. Já to znamená, že budu dělat jako, že není. To i když ten člověk mě jakoby udeří, tak já bych neměl říct, ale to je příjemný, dej mi ještě jednu. Já ho mám konfrontovat. Já ho mám říct, mně to je nepříjemné, to, co děláš. To, co děláš, je prostě zlý. A jestli to budeš takhle dělat dál, tak já jako nebojuju sám za sebe. Já to unesu, ale bojuju za druhý. A já se ti teď já to říkám jako svýma slovama, jo? A já ti ty hranice prostě chci jako nastavit. A budu dělat všechno pro to, abych tě nastavil. Já nemyslím si, že nastavení druhý tváře, že tady budeš prostě jako, že budeš tady ničit mládež. Jo? Nebo že budeš ničit vztahy druhých lidí. Já to unesu, mě si udeřil, mě to bolí, já se ti nebudu mstít, ale zároveň budu i třeba s ostatníma bránit tomu, aby si tady škodil. Aby si dělal, aby si to zlo vlastně šířil. Kde je potom přesně ta mez, nevím. Myslím, že to člověk musí vycítit podle té konkrétní situace. Ale moje zkušenost je taková, že ta mez je v okamžiku, kdy se bojím. Já to cítím, že nakonec ten důvod, proč se mu nepostavím, není v tom, že nastavuju druhou tvář, ale prostě se bojím. Bojím se konfliktu. A tam já vnímám, že je ta mez. Že jsem srab. Byly momenty, kdy jsem fakt vnímal, že toho člověka nedávám, tak jsem třeba požádal někoho jiného. Byly to tak vyhrocený konflikty, že to byly někdy takový psychopati, že jsem řekl, pak jsem i třeba řekl, to bylo třeba ve sboru, tak jsem řekl jednomu starším, jsem řekl, chlapi, já ho nedávám prostě. Jo. Já se normálně bojím. A to bylo super, že oni mi říkali, jsi kazatel, tak se pochláp, nebo ty jsi sráve. Oni říkali, jo, pohoda, tak no pohoda, teda to neřekli, ale řekli, my to s ním nějak vyřídíme. No. Ale musel jsem to přiznat.
2: Kde je ta hranice mezi tím, že si řekneme, jo, to je ta historická doba, ta kultura, co se týče Bible, a tohle je něco, co prostě chceme, čeho se chceme dělat.
0: Zase záleží, o co jde. Jo. Když se podíváme na ženy konkrétně, jo, tak Ježíš někde se stavil velmi, když to bylo hřích a ta kultura to přijímala, tak Ježíš jde proti. To znamená, říkal, tam bylo běžný, že muži byli ženám nevěrný. Měli ženy narození děti a měli ženy na sex. V tom vytvířím si. A Ježíš říká, ne, prostě ta kultura je, a řekne, budete prostě svý ženy milovat, budete jim věrný, budete je, prostě jak to tam všechno je, jo. Podřizujte se jedni druhým, no to je jak jedni druhým, prostě to absolutně jako je nonsense, jo. To znamená, jako když ta kultura je hříšná, jde proti duchu písma, tam si myslím, že musíme říct jako ne, jo. A když to je jenom věc kulturní, to poznáme. Pak záleží prostě na té konkrétní dané situaci, že tam můžeme to prostě akceptovat. Z nás strašně záleží na tom případu, jestli máš něco na mysli. Nejčastější přirovnání, teďka střílím už patrony, které budou na tím dalším, a nejčastější přirovnání vztahu Hospodina a Izraele a Krista a církve je co? Je to ženich a nevěsta. Je to ne ženich a ženich, nevěsta a nevěsta. A teďka říkáš, to je kultura. To není kultura. V židovství byla mnohem běžnější polygamie a v Novém zákoně byla velmi běžná pediastrie anebo homosexualita. Když se Ježíše ptají na manželství, tak Ježíš se neodkazuje k Abrahamovi, k Izákovi, k Jakobovi, to znamená k těm patriarchům, kde bychom to čekali, ale ku podivu se odkazuje do Genesis na Adama a Evu. Tam mluví o manželství. Neodkazuje se na kulturu, ale jde k řádu stvoření. A řád stvoření a celý duch písma a to vyvrcholení potom je zase svatba Beránkova. Muž a žena. To znamená, mi to přijde nefér argumentovat tady v tomhletom kulturu, protože ta kultura byla polygamní a nebyla homosexuální, konkrétně teda jako v Římě. No, bylo to velmi běžný. A my nemáme ani jeden příklad v Biblii. Jeden jediný příklad v Biblii, že by se tenhle ten svazek jako dával, jako, že je v pořádku, že je normální. Prostě jediné, to znamená, my to vždycky, takže často ty odpůrci jdou dezinterpretací těch textů, že to je kultura, kultura, kultura, a teďka prostě to rozeberou těch 6 nebo 7 textů, ale my nemáme žádný pozitivní příklad. Takže v tom já si myslím, že to není věc kulturní, ale že to je věc zakotvená v řádu stvoření. A ani nemusím rozebírat ten text s Římanou. Dává to trošku smysl? Tím ale absolutně nějak neodsuzuju lidi, kteří to mají nastavení jinak, já jenom říkám, jak to čteme, nebo jak to čtu. A to, že něco čtu jinak, neznamená, že někoho nemám rád, nebo že s ním pohrdám, nebo že jsem netolerantní. Prostě absolutně to nechci říct. Ale mám to taky jako vyfutrovaný nějakýma textama. Nebo, a zase nemám to vyfutrovaný veršíčkama. To je ten rozdíl, jak se na to ptal. Že chyba tady těch lidí, že beru jeden ty zase veršíčku. Vezmu ty veršíčky a teďka to různě toče. Ano, máte celou tu intenci, jak kudy směřuje Bible, a ta je prostě jiná. Bible, která je většina Bible je o polygamii. Jo. Druhá část Bible je psaná v kultuře, která naprosto běžně schvalovala různé alternativy k manželství. Tam to není. Tam pořád ta Bible jako lpí na tom muž a žena. To znamená, je to prostě antikulturní v tomhle. Takže nevršíčkujme, ale zase běžme v tom kontextu, v tom, kudy celá ta biblická message v tomhletom jde. A tady tím směrem.
3: Nějaký zlý člověk, nebo nějaký zbo, kde je skladná se před ním mladým postavit.
0: Ano.
3: Ale pořád nemám jasno, jak je to teda s tou válkou a vojáky s povolením. Protože když, jako já, když představím se do nějaké válce, tak budu proti člověku, který ve skutečnosti je úplně stejný jako já. Vlastně není zlý, ale můj úkol, jako to, co mě očekává, je zabít, protože bojuje to špatnou stranu. Jak v tom člověk může najít nějakou jako vnitřní jako svobodu? Nebo...
0: Já si myslím, že jsou dvě věci. Jedna ta věc je, že je otázka, v těch armádách to někdy bejvá, když to nejsou ta totalitní, že je tam ta výjimka svědomí. Prostě, ale řekněme se dostaneš do situace, kde ta výjimka svědomí není, a nebo to znamená, že zabijenou budeš zabit. V těch válkách to takhle je. A nejenom to budeš zabit, ale bude zabitá možná tvoje rodina. A to si pak musíš rozmyslet. To není, prostě tam není jiná jako alternativa. Zná tam opravdu zase z těch ukrajinských, ale to nejsou Ukrajinci prostě, jo, to zažili mnohý lidi. To je pro mě otázka potom jiných věcí, který nevím, jo, to nechci řešit, to je nechápu, když třeba ty americký letci prostě bombardovali Drážďany s modlitbou na rtech, jo, a teďka tam 10 000 lidí, tam sypeš ty bomby na ty civilisty, tak to jako, to je špatný, nebo to s tím bych nesouhlasil, nebo asi bych teda hodně se bránil tomu, abych tam musel jako ty bomby sypat. Ale potom v tom brutálním konfliktu, který nastane, třeba teďka, který je nám nejblíž, tam to není pro ně jako otázka. Teďka jsem byl v Soulu a tam prostě mluvili ty Ukrajinci. A oni říkali, nemodlete se za mír, modlete se za spravedlnost. A to říkal pastor. Jestli si myslíte, že to tak jenom skončí, jo, a my si tak jako poklepeme po rameni a to takhle, vy to vidíte, takový ty pacifisti evropský naivní, a my jsme spravedlnost. Jo, tak pro nás je to takový, jak, a přesně neřekl už, co to znamená v jeho očích, jo, ale Bůh je bohem spravedlnosti. Vy mluvíte jenom o pokoji a nemluvíte o spravedlnosti. Já v té situaci nejsem, ale těch lidí si vážím, ty lidi jsou hluboce věřící a může nastat situace, když ty nebudeš zabit, když ty nezabiješ, budeš zabitej. Když ty nebudeš zabíjet, zabijou pak tvoji rodinu. A tam se to už si pak musíš asi nějak srovnat. No.
1: Tam je třeba jakoby o to, že já třeba můžu by jakoby nesestřílel, tak nejde jakoby, už to řeknu, že já si umyju jakoby ruce, ale jakoby zemřel ty ostatní, co se na mě jakoby spolehají kolem mě. Takže když se už jakoby taktika nebo ty konflikty a tak dále, tak tam je to o tom, že spolíme jakoby navzájem a já si nedokážu představit, že by vlastně jako já teda jako jsem jako ten správný, to jako jenom dělám, ale kvůli tomu zemřel 3-4 lidi kolem mě, to je jako jedna věc. A pak jako jo, souhlasím, jak jsi říkal, ty lidi nejsou jako lepší nebo horší, ale je to prostě jako by ta realita, do kterých se člověk prostě někdo stane, je to realita toho světa, který není dokonalý. Ale nakonec bych řekl, že prostě Bůh je svrchovaný, jestli on se jakoby povolá jakoby z toho světa jako mě nebo toho druhého, to je jako boží rukou. Jo, to věřím, že prostě nakonec, když já si můžu snažit jakoby sebe víc, tak jako může to být jako by dopadne jako první. Jo, ale to si myslím, že nakonec jako ta realita, do které se všichni dostanou, jako by své potí na Ukrajině.
0: Že, kdyby neexistovaly ozbrojené síly, ozbrojené složky, které můžou zabíjet, no, za kterým, tak to vládne Hitler. Nebo Stalin. Nakonec to, kdo ho zastavil, byli lidi, kteří zabíjeli. To je realita. Ale protože jsme v padlém světě, není to... Závěrem by nemělo být, pojďme a zabíjejme. Ale jsou to krajní polohy, do kterých se někdy můžeme dostat. A v těch krajních polohách někdy prostě člověk musí volit krajní řešení. Ale nemůže z nich udělat princip, to je ten problém. Jak se z nich udělá princip, tak pak je to fanatismus.

I když máme pevné postoje ohledně pacifismu, nenásilí, nikdy nevíme, v jakých souvislostech se ocitneme. Přednáška Davida Nováka zněla na Broadfestu. Ještě jednou se k ní vrátíme v neděli po 17. hodině a v úterý po 22. hodině. A příští týden se vypravíme do energetického sektoru a nahlédneme na energetickou budoucnost. Bože.

Někdy se slunce skrývá, někdy je za mrakem, někdy je noc a ptáš se, kdy už přijde den. Někdy je bouře všude,

za mrakem, někdy je noc a ptáš se, kdy už přijde den. Někdy je bouře všude, kam můžeš dohlédnout, víra je jediná věc, na co se spolehnout.

0: bude pan Ježíšek král. Král, král.
1: Nemějme strach, když Bůh je s námi, kdo je proti nám. Hledejme nejprve to jeho království, boží království. A ostatní věci nám budou přidány, jak Bůh zaslibuje.

Utíkám se k tobě jako západotexaský vítr. Zajímavé přirovnání přináší skupina Need to Breathe a zpívá, že potřebuje Boží blízkost, potřebuje Boha samotného. I my potřebujeme hledat Boha a jeho království. A po písni nás čeká pořad ke kořenům.

0: Vážení posluchači, vítám vás u poslechu pořadu Ke kořenům, který pro vás dnes připravuje Petr Vaďura. V dnešní relaci budeme pokračovat v četbě Markova evangelia. Budeme číst 12. kapitolu od 13. verše. Naším průvodcem bude kazatel Bratrské jednoty baptistů v Praze na Topolce Jáchym Gondáš. Jáchyme, vítej ve vysílání, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: My už jsme 12. kapitolu rozečetli, přečetli jsme si podobenství o zlých vinařích, které je zde v prvních 12 verších. To podobenství je zaměřeno proti těm, kteří se vlastně proti Ježíši staví. Jsou zde nazváni jeho nepřátelé. V čem byl vlastně problém? Jaký konflikt tam nastal?
1: Tak vidíme, že se tam opakují snahy Ježíše nějakým způsobem odstranit, zbavit se ho. To potom nabere až tu fyzickou podobu jeho fyzické likvidace, ale dříve předtím předcházejí takové pokusy ho nějak znemožnit ho na základě toho, že některá část jeho učení se ukáže jako přesahující hranice toho, co tehdy bylo vůbec možné, co bylo pravověrné, co bylo legitimní, jak v tom náboženském, tak v tom společenském, politickém slova smyslu. Takže ty pokusy opakovaně směřují tímto směrem Ježíše se zbavit. Ten problém můžeme vnímat v tom, že Ježíš byl určitou konkurencí pro nejrůznější ty exponenty tehdejšího náboženského světa, náboženského života. To je takovým základem, ale zároveň může to napětí vycházet a nepochybně vycházelo i z toho, že to, co Ježíš říkal, bylo příliš náročivé, příliš to vyžadovalo určitou reakci, kterou nechtěli prostě ti lidé vydávat ze sebe, chtěli se jí zbavit, chtěli se toho nároku zbavit, otupit to jeho ostří.
0: No a nesmíme zapomenout také na to, že Ježíš se stavěl proti té náboženské praxi. Příkladem bylo očištění chrámu, ze kterého vyhnal směnárníky a prodavače a tvrdil, že dům Hospodinův má být domem modlitby pro všechny národy.
1: Tak to byl ten projev, který to nabralo právě po jeho příchodu do Jeruzaléma. Ono, Ježíš tady vystupuje jako kritik chrámu, chrámové praxe. Určitě z toho nemůžeme nějak jednoduše vyvodit, že by si tedy svobodně vybral, že bude se hlásit k tomu proudu, který kladl důraz na písmo, na synagogální bohoslužbu a naopak bude odmítat to chrámové náboženství. Víme, že Ježíš to tak neměl rozděleno a ani raná církev to tak neměla rozdělené. My víme i z knihy Skutků, že společenství rané církve v Jeruzalémě v tu první chvíli rozdělovalo svoji vlastní praxi mezi bohoslužebná shromáždění v domácnosti, v intimitě toho společenství, kolem jednoho stolu, kolem lámání chleba a vína. A na druhé straně, ale čteme také opakovaně, že přicházeli do chrámu k modlitbám, že se účastnili chrámové bohoslužby. Čili Ježíš v tomto je takovým kritikem, který zároveň ale neboří. Ono se to boří samo, rozpadá se to samo. To znamená, Ježíš není tím, kdo by říkal, nechoďte do chrámu, to už je špatně všechno. Je velmi ostrým kritikem a v jeho kritice zaznívá určitý smutek nebo rozčarování nad tím, že tomu tak je, že ten stav chrámové bohoslužby je tak špatný.
0: V našem dnešním úseku, který máme před sebou, vystupují některé kategorie tehdejšího židovstva. Ve 13. verši si čteme, poslali k němu některé z farizeů a herodiánů, aby ho chytili za slovo. Co mají společného tyto dvě skupiny, farizové a herodiáni?
1: No, mají málo společného a už to je takový signál pro nás, protože byly to skupiny, které často v tom běžném provozu mohly stát proti sobě spíš. Zatímco farizové reprezentovali proud určitého, dejme tomu demokratického přístupu k náboženství, byli to často lidé, kteří se věnovali velmi silně tomu preciznímu dodržování náboženské praxe nejrůznějších pravidel, ale zároveň to nebyla žádná velká honorace, byli to lidé často poměrně obyčejní, nepatřili mezi žádnou šlechtu nebo ty nejlepší rodiny tehdejší doby, i když i tam samozřejmě to farizejství mělo své místo. Proti tomu herodiáni představují skutečně jakousi honoraci, jakousi smetánku té společnosti. A protože herodiáni se často vybírali tím směrem rozmělňování toho tradičního náboženství, určitých ústupků, byli velmi silně ovlivněni tou helenizovanou společností tehdejší doby, přijímali mnoho takových novinek kulturních, můžeme říct, že byli nositeli toho synkretického proudu v rámci tehdejší společnosti, tak samozřejmě to vytvářelo napětí mezi nimi a mezi farizeji. A když tady přicházejí pospolu, tak je to taková nesvatá aliance, která nám už signalizuje, že je to něco nenormálního, něco neobvyklého, co by mělo vyvolat naši pozornost.
0: Přečteme si tedy ten úsek, ve kterém právě Herodiáni a farizové vystupují. Nacházíme jej ve 12. kapitole od 13. do 17. verše. Poslali k němu některé z farizeů a Herodiánu, aby ho chytili za slovo. Ti šli a řekli: Mistře, víme, že jsi pravdivý a že se na nikoho neohlížíš. Ty přece nebereš ohled na postavení člověka, nýbrž učíš cestě boží podle pravdy. Je dovoleno dávat daň císaři nebo ne? Máme dávat nebo nemáme? On však prohlédl jejich úskok a řekl jim: Co mě pokoušíte? Ukažte mi denár. Když mu jej podali, zeptal se jich: Čí je tento obraz a nápis? Odpověděli: Císařův. Ježíš jim řekl: Co je císařovo, odevzdejte císaři, a co je boží, Bohu. Velice se nad tím podivili.

0: V dnešním pořadu přemýšlíme nad 12. kapitolou Markova evangelia. Přečetli jsme si úsek, který je v ekumenické Biblii nazván Spor o daň císaři. Vystupují zde farizové, herodiáni, kteří, a to zde říká Marek v komentáři, ho chtějí chytit za slovo, tedy Ježíše. Ale jejich první věta je taková sladká, medová.
1: Je to místo, ve kterém vidíme, jak se vlastně podbízejí Ježíšovi, aby z něho vymámili pravdivou odpověď, která by ho diskreditovala. Ono totiž jakákoliv odpověď na tu otázku, kterou mu dávají, je ve své podstatě špatná. Když Ježíš řekne, že se daň nemá odvádět, tak se tím staví na stranu těch zélotů, zbouřenců, sikáriů, těch, kteří chtěli vlastně nějaký revoluční převrat. A to je důvodem k tomu, aby proti němu bylo vzneseno nějaké obvinění. Na druhou stranu, když tomu přitaká, tak vlastně ukazuje, že jeho velmi vypjatá, velmi intenzivní zbožnost je přece jenom kompromisní do určité míry, protože mu zkrátka některé věci, některé kompromisy nevadí a on je přijímá. Musíme vzít v úvahu, že to odvádění daně bylo velmi často v pozadí všech těch konfliktů a těch vzpour, které v této oblasti, ale i jinde v tom římském impériu přicházely, rozhořely se tu a tam, že to bylo velmi konfliktní téma. Musíme vzít v úvahu také, že v tom židovském prostředí velmi samozřejmě potupnou roli hrálo to, že na mincích byl vyobrazení císaře, čili to byla de facto malá modla, protože císař byl v té helenistické době vnímán jako polobožská nebo téměř božská postava, byl součástí kultu. Čili už jenom to, že museli Židé zacházet s těmito mincemi, bylo vlastně takovým plivnutím na to jejich náboženství, na to jejich odmítnutí toho zobrazování, na to jejich velmi ostražitý důraz na to, aby se úcta dávala jedině Hospodinu. A pokud Ježíš řekne ano, dělejte to, je to v pořádku, tak tím vlastně ukazuje, že ani on sám není tak radikální, jak na první pohled vypadá. A jako kdyby chtěli mu znemožnit nějaký úskok, tak říkají, ty přece se nikoho nebojíš, přece všechno řekneš popravdě, tak jak to je. Je to taková strategie opravdu medová, jedovatým medem mazaná a můžeme v tom rozpoznat nejrůznější úskoky různých tajných policií všude po světě, které se snaží takto si lidi získat a donutit je k určitému typu jednání.
0: Tady vypraveč říká, on však prohlédl jejich úskok. Nicméně v poznámce máme napsáno, že řecky tam je slovo pokrytectví. To mi přijde možná ještě zajímavější.
1: Tady vidíme, že oni vlastně se neptají, že je to jenom konstrukt nějaké pasti a že ta jejich otázka není ve skutečnosti otázkou teologickou. Ona se tak tváří. Často v Novém zákoně, když čteme o tom, že Ježíše zkoušeli nebo pokoušeli, tak příliš spěcháme s tím odsouzením těch tazatelů. Ono totiž bylo docela běžnou součástí tehdejšího života vytahování těch sporných otázek, kde nebylo jasné, jak se k tomu zákon staví, jakou praxi by člověk měl zachovávat. A to, že se Ježíše ptali, mohlo klidně znamenat, že mu důvěřují nebo že chtějí si ozkoušet, jaké je jeho učení. Čili to nemusel být vždy zlý záměr. Tady ale je evidentní, že to není skutečná teologická otázka, že se neptají, že nechtějí znát odpověď. A je to to, čemu i my na základě písma říkáme šibolet. Šibolet je hebrejské slovo, které označuje obilný klas, protože jeho výslovnost je náročná, tak víme, že bylo používáno právě toto slovo jako zkouška, při které jeho vyslovení ukázalo, jestli člověk skutečně patří k efraimskému kmeni, jestli patří k těm pravověrným, anebo jestli je to nepřítel. A podstatou té zkoušky není snaha zjistit nějakou odpověď, dostat se dál, ale jenom rozstřídit si lidi na ty naše a na ty, kteří k nám nepatří. A je taková nouze křesťanství i dnes, že takovým šiboletům se daří mezi námi a že někdy se dokonce podaří vyvolat dojem, že to je teologie. Že teologie je tanec na těch šiboletech. Schopnost správně odpovídat na ty šibolety, že to je teologie. Tak máme takové ty tradiční naše obvyklé šibolety, jako jsou otázky autority nebo inspirace písma, jako je spor mezi evoluční teorií a kreacionismem, jako je otázka vztahu k homosexualitě. A velmi často to nejsou skutečné otázky, ale jsou to právě jenom pokusy rozstřídit si všechny pěkně do těch přehledných hromádek, těch, kteří patří k nám a kteří k nám nepatří. A myslím, že to je velká nouze křesťanství, zvláště v některých jeho podobách, že tam ty šibulety mají takový velký význam a takový prostor.
0: Ježíš zde odpovídá onou známou odpovědí, co je císařovo, odevzdejte císaři, co je Boží Bohu. Ovšem tato věta se poměrně snadno dá zneužít.
1: Je to jedno z těch míst v Novém zákoně, které, když se podíváme do výkladů toho textu, tak zjistíme, že to spektrum těch výkladů je široké tak, že zahrnuje v sobě úplně protichůdné varianty, protichůdné výklady toho textu. To znamená, je to místo nejasné. Všichni ho dobře známe, je to vlastně už i něco, co proniká do toho našeho obvyklého jazyka, který nemá třeba s tím biblickým kontextem nic společného. A zároveň není vůbec jasné, co to má znamenat. Na jednu stranu při takovém prvním pohledu to vyvolává dojem, jako kdyby Ježíš třídil svět na dvě oddělené množiny. Tou jednou množinou je nějaký život ve společnosti, život, který má svůj sociální rozměr, má svůj národní rozměr, má politický rozměr. A to je to císařovo. Jako v pohádkách, když se někde píše, tady je císařovo. A tam platí to, co říká císař, to ostatní tam neplatí. Pak je nějaká sféra druhá, tady je Boží a tady platí to, co říká Bůh. A my máme správně rozpoznat ve svém životě, co náleží Bohu a co náleží císaři. Tak vznikají taková rozdělení toho lidského života na dvě poloviny. Někdy se proto používá velmi zvláštní slovo, které se snažím už léta pochopit a nedaří se mi to, a to je slovo duchovní. Něco v našem životě je duchovní, něco v našem životě není duchovní. Takže když třeba církev rozhoduje o financích, tak to není duchovní, to je císařovo a do toho Pán Bůh nemá co mluvit. Pak je tady hromádka toho duchovního, to je pravděpodobně to, co prožíváme ve svém srdci, různá pohnutí našeho osrdí a celého toho traktu vnitřního, který v sobě máme, a to je to duchovní, co prožíváme a co zase vlastně vůbec nesouvisí s tím běžným reálným provozem tohoto světa. Myslím, že to je velmi falešné, velmi umělé rozdělení. Vznikají i takové teoretické koncepty, teologické koncepty, které mají ospravedlnit takový pohled, různé vulgární podoby toho luterského učení o dvou říších, které vlastně mají svoji samostatnou správu a které spolu nějak nesouvisí. Vedle toho je další obraz, který vlastně říká, že to je spojené, že to je nerozdělitelné a je to srostlé dohromady tak, že císař a Bůh jsou vlastně takový dva pánové nad naším životem, kteří společně ruku v ruce rozhodují o tom, co my děláme, co máme dělat. Většinou takovým způsobem, že císař je tím reprezentantem té Boží vůle a ty jeho zákony a to, co nám císař nebo jakákoliv jiná světská moc předkládá, je tím Božím záměrem, Boží vůlí pro náš život. A my to máme přijmout. A vedle toho existuje ještě jeden pohled, který mě je mnohem bližší, a to sice, že ta Ježíšova odpověď ukazuje, že jsou dvě hromádky, dvě množiny, přičemž ale jedna z nich je pod množinou té první, patří do ní. Je to něco zvláštního, nějaká specifická sféra, ale patří do té velké množiny. A myslím si, že když Ježíš říká, dejte císařovi, co je císařovo, a Bohu to, co je Boží, tak nám ukazuje, že Boží je všechno. Boží je i to, co je císařovo. My z toho nemůžeme utéct, nemůžeme se schovat do nějakého náboženského světa, kde císař nemá žádnou roli, ale musíme si být vědomi toho, že i císař je Boží. I to všechno, co jemu patří, i daně skrze tu univerzalitu Boží vlády, patří do té kompetence Boha. A myslím, že tady velmi důležitým slovem pro pochopení toho textu je slovo obraz. Není to jenom o tom, že Ježíš vlastně dává takový šťouchanec těm lidem, kteří se ho ptají, protože on říká, ukažte mi denár. Ten rozhovor se podle všeho odehrává v chrámovém okrsku, odehrává se v tom prostoru chrámu. A najednou vidíme, že není žádný problém najít denár, protože je mají po kapsách. To znamená, oni ty malé modly mají u sebe a Ježíš jim říká, dobře se podívejte, čí obraz je na tom. A to slovo, které používá, je stejné slovo, slovo ikona, stejné slovo, které nám připomene počátek knihy Genesis, kde se mluví o tom, že člověk je obrazem Boha. A vlastně, když si to spojíme s tím motivem z knihy Genesis, tak si uvědomíme, že my celý jsme Boží obraz, náš život je Boží obraz. A proto patříme Bohu. Náležíme Bohu se vším všudy, s těmi našimi mincemi, se vším, co máme, s celou tou naší společenskou strukturou, ekonomickou strukturou. A nemůžeme to vytrhnout z té Boží moci. To znamená, mě z toho spektra těch možných výkladů je nejbližší ten, který hluboko podsazuje to, co patří císaři, pod tu velkou množinu toho, co patří Bohu. A myslím si, že ten odkaz na ten text z knihy Genesis je docela patrný, protože to slovo se nevyskytuje v Novém zákoně tak často. A když vezmeme v úvahu, že oni četli Starý zákon v řečtině, tak je to muselo trknout, muselo to být něco, co je mohlo upamatovat na ten text z knihy Genesis.

0: Ve vysílání Rádia 7 posloucháte pořad Ke kořenům. Dnes si čteme 12. kapitolu Markova evangelia. Naším hostem je Jáchym Gondáš. Před námi je úsek vymezený verši 18 až 27. Přišli k němu saduceové, kteří říkají, že není vzkříšení, a ptali se ho: Mistře, Mojžíš nám ustanovil, zemřeli něčí bratr a zanechá manželku bezdětnou, ať se s ní ožení jeho bratr a splodí svému bratru potomka. Bylo 7 bratří. Oženil se první a zemřel bez potomka. Jeho manželku si vzal druhý, ale zemřel a také nezanechal potomka. A stejně třetí. A nikdo z těch 7 nezanechal potomka. Naposledy ze všech zemřela i ta žena. Komu z nich bude patřit, až při vzkříšení vstanou? Všech 7 je přece mělo za manželku. Ježíš jim řekl: Mýlíte se, neznáte písma ani moc boží. Když lidé vstanou z mrtvých, nežení se ani nevdávají, ale jsou jako nebeští andělé. A pokud jde o mrtvé, že vstanou, nečetli jste v knize Mojžíšově ve vyprávění o hořícím keři, jak Bůh Mojžíšovi řekl: Já jsem Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův. On přece není Bohem mrtvých, nýbrž Bohem živých. Velmi se mýlíte. V této scéně se nám objevuje další skupina, saduceové. Proč se vůbec ten text Saducej zabývá? To byli nějak důležití?
1: Saduceové představovali určitě důležitou část společnosti. Zároveň to byla skupina, která svým způsobem dodýchávala v té době. A vlastně byla to taková poslední etapa významu saduceů v té společnosti židovské. A to z toho důvodu, že saduceové byli velmi silně vázáni právě na chrámový kult. S pádem chrámu samozřejmě význam této části společnosti pominul a začalo se rozvíjet a nastupovat to, co dodnes vnímáme jako mainstream v tom židovském kontextu, v kontextu judaismu, a to sice ten rabínský typ zbožnosti soustředění na studium písma. A saduceové byli zvláštní nejenom tím, že představovali takovou smetánku té společnosti, zase to byli lidé, kteří byli vázáni na také ty největší, nejdůležitější rodiny v Jeruzalémě, ale představovali také specifickou náboženskou skupinu. Že to zbožnost saduceů vlastně se vyhýbala mnohému z těch tehdejších lidových představ náboženských. Některá témata vůbec netematizovali, nezabývali se jimi. A i ten jejich pohled na autoritu biblických textů byl vlastně užší než u těch ostatních skupin. To znamená, byli to takový minimalisté. Možná dneska bychom je mohli označit za do určité míry takovou racionalistickou náboženskou skupinu, protože kladli velký důraz na právě racionalitu té starozákonní zvěsti. Velké těžiště měli postaveno na Tóře a ty ostatní texty vnímali s takovou omezenou autoritou. Přičemž k těm specifikům jejich pohledu na svět patřilo také to, že odmítali jak ta mesiášská očekávání a odmítali také představu vzkříšení, tělesného vzkříšení, které chápali jako projev vlastně určitého barbarského primitivního náboženství a nesouhlasili s tím.
0: Zde před Ježíšem předestřeli takový zvláštní až trošku bizardní příběh o 7 bratrech, kteří podle levirátního manželství, tak jak je v Tóře přikázáno, tak měli postupně jednu ženu. A já si kladu otázku, proč vůbec Marek do svého evangelia tady tuto epizodu zařadil?
1: Já si myslím, že to, co je důležité, je, že právě ten pohled saduceů na vzkříšení ukazuje určitý neadekvátní pohled na to, co to vlastně je, co je vzkříšení člověka, jaký je jeho smysl, jaký je jeho význam. Je vidět, že saduceové vnímali vzkříšení přes příliš technicky a primitivně a proto také položili Ježíšovi takto absurdní otázku, protože to vnímali jenom jako jakési protažení toho normálního života člověka a teď vytáhli téma, které bylo, nebo příklad, který byl tak absurdní, že právě ukazoval na tu nemožnost toho. Velmi, velmi silně mi to připomíná některé otázky, které zaznívají, nebo takové příklady, které zaznívají ze strany lidí, kteří nevěří ve vztahu k písmu. když se opakuje mnohokrát a mnohokrát otázka, jak mohly ty první biblické postavy uzavírat manželství, kde brali manželky, když byli vlastně sourozenci všechno, a jsou to takové někdy hrdě prezentované důkazy toho, že biblická zvěst je nesmyslná, že má v sobě logické trhliny. A to jediné, co to ve skutečnosti ukazuje, je velmi primitivní způsob čtení písma a i pokusy odpovídat na takové otázky nějak racionálně a přiblížit se na tu úroveň té otázky jsou vlastně podle mého názoru zbytečné a marné, protože na této úrovni není možné se třeba o tak složité věci, jako je vzkříšení, vůbec bavit smysluplně.
0: Není ale problémem i křesťanů, že často takovým až docela hrubým způsobem si představují nebe, jak to tam bude, kdo tam bude, kdo tam nebude, s kým se setkáme a podobně?
1: Tak zase je to jeden z těch důkazů toho, že jsme lidé se vším všudy, i my křesťané, že nejsme v těch základních věcech odlišní od ostatních lidí, a to se samozřejmě týká i toho primitivismu určitého právě ve čtení biblických textů, ani nám se to nevyhýbá. Děláme si takové představy, šablonovité představy o tom, jak by mohlo to vzkříšení vypadat, co by to vlastně mohlo znamenat. Ježíš na to reaguje odmítnutím, říká, že Saduceové odmítají vzkříšení neoprávněně, protože neznají písmo, nerozpoznávají ty ukazatele, které ukazují směrem k vzkříšení. A pro nás se tím otevírá otázka, je zásadní otázka v křesťanském myšlení, a to sice, jak si vlastně máme tu budoucnost člověka po smrti představovat. Myslím, že to je jedno z velkých témat. Na jednu stranu je nápadné, že Bible se touto otázkou zabývá velmi marginálně, skoro možná někdy až nápadně se jí nezabývá. Když vezmeme v úvahu, že často je křesťanství, židovství, vůbec víra v Boha vnímána jako berlička pro ty, kteří se bojí smrti, tak je podivuhodné, jak málo právě toto téma toho, co bude po smrti s člověkem, se v Bibli reflektuje. A najdeme v písmu celé spektrum takových náznaků. To znamená, kdybychom chtěli vytáhnout jednu závaznou nauku o tom, co s člověkem bude, tak ji tam nenajdeme. A už to samo o sobě, myslím, docela jasně ukazuje, že těžištěm zájmu písma, zájmu toho, co Pán Bůh říká člověku, není nám usnadnit náš strach ze smrti nebo nás ho zbavit. A najdeme ty modely, které jsou rozdílné. Saduceové to vnímali tak, že lidský život prostě začíná a končí. V tom byli takovými racionalisty a právě odmítali všechny ty myšlenky, které byly na vzkříšení, protože si mysleli, že jsou nelogické. Najdeme představy, které spiritualizují tu budoucnost člověka, dělají z toho nějaký duchovní stav, jenom nějakou duchovní skutečnost jako netělesnou. Zdánlivě by to mohlo být obsaženo i v tomto textu, kdy Ježíš mluví o tom, že budeme jako nebeští andělé. Ale když vezmeme v úvahu, jak často se tam naopak mluví o vzkříšení těla, masa, tak víme, že by to bylo nesprávné pochopení, že by to bylo omezením toho, co Ježíš ve skutečnosti říká i svým životem ilustruje. A samozřejmě se objevuje i ta představa, která přichází z toho okolního kontextu, nikoli z židovského náboženství samotného, ale spíš z toho okolí, to se představa o nesmrtelné duši jako řešení toho problému. Nesmrtelné duši o nějakém jádru člověka, které je uvnitř v nás a které vlastně je samo o sobě nezničitelné, to, co umírá, jenom tělo. A pro mnohé, a i pro mnohé křesťany, je to zdánlivé řešení té otázky. A problém je, obrovský problém je v tom, že Bible o nesmrtelné duši neví, nemluví o ní. Když v Bibli nacházíme výpovědi o duši, tak většinou mají jiný kontext, jiné zabarvení. A ta nesmrtelná duše je opravdu spíše výbavou nějakého pohanského pohledu na život člověka. Myslím, že bychom ji měli přenechat pohanům, neměli bychom právě toto brát jako tu základní výpověď křesťanské víry, protože tak tomu není. Problém je v tom, že naše naděje není v nás. My ji nemáme v sobě schovanou jako ve skřínce, není nadějí na naši budoucnost, není nějaká nesmrtelná částka, kterou si v sobě neseme, ale je v Bohu a v jeho milosti skrze Krista. Když přijmeme to učení o nesmrtelné duši, tak vlastně význam Krista mizí. Není důležitý, není už potřeba, aby Kristus nás vedl k novému životu, protože my už si ten nový život neseme od narození v sobě jako nějakou naši biologickou výbavu. A proto je to učení o nesmrtelné duši neslučitelné vlastně s tím, co učí nový zákon.
0: Zajímavá je Ježíšova myšlenka, že Bůh není Bohem mrtvých, nýbrž Bohem živých, kterou vyvozuje právě z toho, já jsem Bůh Abrahamův, Bůh Izákův, Bůh Jákobův, že prostě nemůže být Bohem někoho jenom v minulosti, kdo tenkrát žil a tenkrát v něho věřil. Že ta spojitost mezi člověkem a Bohem nekončí lidskou smrtí.
1: Tady se vlastně dotýkáme toho, co potom promýšleli mnozí autoři v dobách nedávných. A to sice, že tím těžištěm vzkříšení není, že ho nemáme hledat v nějaké změně takového až jakoby biologického typu, ale že vzkříšení se mnohem víc týká vztahu. Že ta naděje na vzkříšení je uložena v naději našich vztahů k Bohu a Boha k nám. Vztahů, které nemají hranici. Nemají být ohraničené, ukončené žádnou definitivní tečkou, ale jsou to vztahy, které mají zaslíbení trvání. A protože Boží vztah k nám trvá, tak je vzkříšení vlastně takovou logickou součástí toho. My jsme voláni k tomu, abychom v tom vztahu trvali, aby on trval dále s námi v našem životě, aby se naplňoval v našem životě. A to je vlastně podstatou vzkříšení, že to dobré, to, co ve vztazích nejenom k Bohu, ale také mezi sebou rozpoznáváme jako nosné, jako stěžejní, jako základní, to nepomíjí. A tady už se můžeme úplně zbavit a opustit všechny spekulace o tom, jak takové vzkříšení bude vypadat, jak má vypadat. Všech těch příliš doslovných spekulací týkajících se těla, tělesné tkáně, podoby těla, podoby naší budoucnosti. Protože to je všechno podružné, je to to vedlejší, to nepodstatné. To podstatné, co zůstává, je, že Boží láska k člověku a skrze to také lidská láska k Bohu a lidská láska k člověku nemizí, neumírá. Je to něco, co trvá a proto se otevírá také naše naděje na budoucnost.
0: No a o tom pojednává další perikopa ze 12. kapitoly Markova evangelia, kterou si přečteme za chvíli.

0: Před námi je, milí posluchači, tedy další část 12. kapitoly Markova evangelia. Budeme číst od verše 28. do verše 34. Přistoupil k němu jeden ze zákonníků, který slyšel jejich rozhovor a shledal, že jim dobře odpověděl. Zeptal se ho, které přikázání je první ze všech. Ježíš odpověděl, první je toto. Slyš, Izraeli, Hospodin Bůh náš jest jediný Pán. Miluj Hospodina Boha svého, z celého svého srdce, z celé své duše, z celé své mysli a z celé své síly. Druhé je toto. Miluj svého bližního jako sám sebe. Většího přikázání nad tato dvě není. I řekl mu ten zákonník, správně, mistře, podle pravdy si řekl, že jest jediný Bůh a že není jiného kromě něho. A milovat jej z celého srdce, z celého rozumu i z celé síly a milovat bližního jako sebe samého je víc, než přinášet Bohu oběti a dary. Když Ježíš viděl, že moudře odpověděl, řekl mu, nejsi daleko od Božího království. Potom se ho již nikdo otázat neodvážil. Jachime, zde se nám objevuje poslední kategorie toho židovského spektra, je to zákonník, který ku podivu nepřichází k Ježíši proto, aby ho pokoušel, ale naopak, aby s ním probral něco důležité. Nicméně ta otázka je stejně trošku zvláštní, protože které přikázání je první ze všech? Co pak lze nějak říkat, které přikázání je důležitější než to jiné?
1: Tady se vlastně dotýkáme takové praxe, která se nějak váže jak k té židovské myšlenkové tradici, tak potom ke křesťanské navazující na tu židovskou. A to je praxe hledání určité stručné výmluvné zkratky. Když to vezmeme do důsledku, tak vlastně vidíme, že jakákoliv slovní výpověď je zkratkou. Vlastně ta představa, že něco můžeme popsat v plnosti, vyznamenala, že vytváříme mapu jedna ku jedné. A my takovou mapu nikdy nevytváříme. Vždycky cokoliv, i když to bude ten nejrozsáhlejší román, je vlastně zkratkou něčeho podstatného v lidském životě. A hledání takové zkratky má svoji oprávněnost, má to svůj smysl. A to zejména proto, že to, co je podstatné, to, co je skutečně nosné v lidském životě, často se obejde bez různých ornamentů. Může to být někdy jediné slovo, jediná věta, která nám dá nějaký smysl, nějaký význam, nový směr v životě. Ale je tam samozřejmě také velká hrozba toho, že ta zkratka bude opravdu zkratkovitá a že vytvoří vlastně nějaký nepodarek, nějakou takovou zhuštěninu, která nebude vlastně příliš užitečná pro náš život, naopak bude zužující, zavádějící. A ta tradice byla v židovství. Víme o tom, že někdy se objevovaly ty případy, kdy velké učitele žádali, aby vyjádřili poselství Tóry v tak krátké chvíli, jakou vydrží stát na jedné noze. A ty pokusy o tu účinnou zkratku se objevují i potom dál, například v té kredální tradici, v té tradici vytváření nejrůznějších vyznání víry a takových zhuštěných formulí víry.
0: Ježíš zde odpovídá snad z nejznámějšího textu, který je v Tóře, v 6. kapitole 5. knihy Mojžíšovi, z takzvaného Šema Izrael, slyš Izraeli. Zajímavé je, že když mluvíme o přikázání, no tak čekáme, že tam bude tedy nějaký příkaz. A tady jsou ty příkazy dva. Slyš Izraeli a miluj Hospodina.
1: Vůbec ta kategorie přikázání trochu problematická v tom našem pohledu. To většinou očekáváme, že to má být nějaký imperativ, má to být něco, co nám říká, co máme dělat. V tom ale vidíme v písmu takovou rozostřenost, protože některé texty, které my vnímáme jako normativní, naopak v tom starozákonním kontextu byly často vnímány jako výrok, jako výpovědi, nikoli jako to, co po nás Pán Bůh chce. A to se někdy může vztahovat i na texty, které vnímáme opravdu skutečně jako zákonník. Velmi silně je to přítomné v desateru, které často je označováno jako slova Hospodinova. Jsou to jeho slova, ne jeho příkazy, ale něco, s čím nám vlastně, co si vysvětluje, co si nám ukazuje. Naopak výroky, které my dnes vnímáme jako bez toho, že by nám říkali, co máme dělat, byly často v tom židovském prostředí a jsou v tom židovském prostředí vnímány jako příkazy určité konkrétní praxe. Takže to slovo přikázání musíme vnímat možná v takovém širším významu jako slovo, autoritativní slovo, které Pán Bůh promlouvá k člověku. A nemusíme vyhledávat ty konkrétní imperativy, ale prostě hledat to, co je nejpodstatnější, to těžiště. Ta otázka je na to, co nejdůležitějšího nám Pán Bůh říká, co nesmíme přeslechnout, opomenout, co má člověk dělat ve svém životě.
0: A co tedy je zde to nepřeslechnutelné, co Ježíš cituje z toho slavného výroku Šama Izrael?
1: Zase je zajímavé to, že Ježíš nepřichází s nějakým pokusem o vlastní formulaci. Neříká něco převratného, nového. Zdůrazňuje to, co vlastně všichni vědí. To, co je nové, to, co je převratné, je to, že to Ježíš dělá. Ten velký rozdíl mezi tím každodenně vyslovovaným Šma Izrael, které si opakují všichni při své modlitbě, a mezi tím, když to říká Ježíš, je v tom, že Ježíš realizuje obsah tohoto slova svým životem. To znamená, ukazuje, že to není jenom básnička, není to jenom něco, co máme odříkat, ale je to něco, co je určeno k žití. A to, že Ježíš volí právě toto, není vlastně nijak zvlášť překvapivé, asi by podobně odpovědělo mnoho učitelů tehdejší doby. To je to těžiště, to je ten základ. Zajímavé je to, že Ježíš spojuje to první přikázání, přikázání absolutní oddanosti Bohu, s přikázáním zodpovědnosti za naše bližní. A to je věc, která často byla v tom prostředí farizejsko-zákonnickém zatlačená do pozadí. Jako kdyby v tom stínu oddanosti Bohu mizela ta odpovědnost k tomu, kdo je vedle nás. Ježíš říká, to je podobné. Je to velmi podobné. Je to vlastně jedna a druhá strana téhož. A není možné je rozdělit. Stejně jako nemůžeme v nějakém fanatickém náboženském výkmitu svojí víry se soustředit jenom na Boha a zapomenout na lidi, protože by to znamenalo nepravdivý postoj, a vidíme to často právě v tom nejfundamentalističtějším prostředí, nejenom křesťanském, ale i jiném, zapomínání na člověka ve prospěch nějaké domnělé dokonalé zbožnosti a domnělého dokonalého příklonu k Bohu, tak stejně tak je falešná i ta představa, že nakonec přece ve skutečnosti jde jenom o to, aby jsme byli k sobě hodní a měli se rádi, a ten Pán Bůh v tom zas tak důležitý není. To je takový motiv, který teď je velmi silný nejenom v tom prostředí sekulárně humanistickém, které říká, to je přece to těžiště, to je ten dobrý fondán, který byl obsažený v těch už dnes vysychajících bonbonech z těch různých náboženských tradic. Ten z toho máme zachovat. Být na sebe hodní, mít se rádi, mít rádi své bližní. Ale objevuje se to i v tom křesťanském prostředí, které je velmi silně právě pod vlivem sekulárního humanismu. A někdy nám to hrozí, že vlastně zapomínáme na to první přikázání, na to přikázání úcty a lásky k Bohu, která předchází, zakládá tu lásku k člověku. Velmi krásným způsobem to popisují potom janovské epištoly, které říkají, naše láska je vlastně odrazem té boží lásky. A my můžeme milovat ty druhé a milujeme ty druhé, protože Pán Bůh miloval nás, protože on nám ukazuje, co to vlastně láska je. Proto nemůžeme jedno bez druhého si nechat, nemůžeme to oddělit.
0: Zákonník zde Ježíše chválí a ještě to tak jakoby zhrnuje, když říká, že milovat je víc, než přinášet Bohu oběti a dary. A to je výrok, který by vlastně klidně mohl říct Ježíš sám.
1: Určitě a zároveň v tom cítíme tu velkou tradici, izajášovskou tradici velmi kritického hodnocení, jenom obětní praxe bez obsahu. Ono totiž, ten původ obětní praxe, tak jak se v tom židovském prostředí objevuje, samozřejmě souvisí s obětní praxí všech ostatních starověkých národů, není to něco docela jiného. To by byla falešná představa. Na druhou stranu, ale je tam určitý specifický rys toho, že oběť je ve skutečnosti vydáním sebe sama. Já odevzdávám sebe Hospodinu skrze dar té oběti, protože Hospodin mi milostivě umožnil nedat sám sebe, ale dát oběť.
0: Čili žádný úplatek.
1: Není to úplatek, není to ani dar z toho, co mi patří. Nedávám dárek Hospodinu, dávám mu sám sebe. Velmi viditelné je to právě v tom příběhu o neobětování Izáka. Je to vlastně ten moment, ve kterém máme pochopit a porozumět, že je taková směna možná, že můžeme sami sebe dát prostřednictvím nějaké zástupné oběti. Ale to, co dáváme, jsme my. A když tohleto vědomí mizí, tak zůstává právě ta mentalita obchodu, mentalita úplatku, který dáváme Hospodinu, aby něco v našem životě udělal podle našich představ, případně aby nám odpustil, že jsme nejednali podle jeho zákona, podle jeho přikázání. A ve chvíli, kdy se dostaví tato mentalita obchodnická, mentalita oběti, tak je samozřejmě potřeba oběť opustit jako formu, která přestala být funkční, přestala být plná. A ono do určité míry musíme potom přemýšlet také nad tím, jestli v nějakou chvíli nezačíná být takhle pokroucená také ta forma důrazu právě na ty mezilidské vztahy. My víme, že tehdy to bylo něco nového, něco, co bylo k oběti přidáno jako novinka. Nestačí oběť, je potřeba milovat své bližní, je potřeba aktivně vstupovat s pomocí do jejich života, žít určitým způsobem. A teď se někdy stává, že se nám zase z toho stává taková samoúčelná aktivita, která je odpojená od Boha. Zase jako kdyby to s Bohem nesouviselo. Takže možná, že je někdy čas na to zase si uvědomit, že i tato forma se nám může pokazit. Že vlastně každá náboženská forma se může v lidských rukách vyprázdnit a pokazit. A že nemáme lpět na formách, ale máme hledat Boha, máme hledat jeho vůli.
0: A tímto zamyšlením končíme naše dnešní uvažování nad 12. kapitolou Markova evangelia, kterou budeme dočítat až v příštím pořadu. Naším hostem byl Jáchym Gondáš, kazatel Bratrské jednoty baptistů. Jáchyme, děkuji a těším se na setkání příště. Naslyšenou.
1: Děkuji, naschledanou.
0: A vám, milí posluchači, děkuji za pozornost. Těším se také, že se setkáme při příštím výkladu Markova evangelia. Loučí se s vámi Petr Vaďura.

Do Markova evangelia nahlédneme ještě jednou v pondělí ve 22 hodin a za týden nás čeká další část výkladu Markova evangelia. Podíváme se na chudou vdovu. Na Rádiu 7 cestujeme s jazzovým klubem po světě a zakoušíme místní hudební rozpoložení. Po 9 hodině večerní se můžete vypravit za Juka Escola a jeho orchestrou Bosou. Živá Brazílie je před námi. Od mikrofonu vám dobrý poslech přeje Pavel Kohl.

Jazzový klub na Rádiu 7. K éterické dívce s Ipanema mám sice daleko, nejen zeměpisně, ale i věkem a náturou. Přesto vás s květy ve vlasech a brazilským koktejlem Caipirinha v rukou vítá Broňa Procházková. Ano, dnešní letní cestovatelský jazzový klub, ve kterém přes prázdniny putujeme hudebními kouty širého světa, bude patřit bosanově, a to ne ledajaké. Finský jazzový trumpetista Jukka Eskola se nechal zlákat tropickými rytmy a roku 2013 vydal album Orchesta Bossa. Nahrávka se nesnaží znít prvoplánově brazilsky, ale to je na ní sympatické, spíše taková tradiční bosanova se skandinávským nadhledem. Dobré naladění a dobrý poslech.

Jukka Eskola je finský trumpetista, který patří mezi nejvyhledávanější jazzové umělce ve své zemi. Spolupracoval na nahrávání mnoha desítek alb. Je úspěšným lídrem několika hudebních uskupení. Vydal několik vlastních desek. Je považován za jednoho z klíčových instrumentalistů své generace ve finském jazzu. Své čtvrté album Orchesta Bossa oděl do rytmu tradiční bossanovy.

Bossa nova, portugalsky nová vlna, je styl brazilské hudby konce 50. let 20. století. Vymyslela ho skupina studentů a muzikantů střední třídy, žijících v pobřežních čtvrtích Copacabana a Ipanema, města Rio de Janeiro. A v dnešním letním jazzovém klubu posloucháme, jak zní bossa nova z rukou finských hudebníků. Ale pozor! Nejedná se o interpretaci známých brazilských písniček. Až na dvě výjimky zde najdeme zcela autorské skladby, které vzešly ze spolupráce trumpetisty Yuki Escoli a producenta bubeníka Tepa McKinnona, tedy od finských hudebníků. A i jednu z oněch dvou výjimek složil finský písničkář. Pouze jediná skladba pochází z pera brazilského autora. A tohle je ona – From the hot afternoon, z horkého odpoledne.

Projekt Orchesta Bossa začal vlastně živým koncertem, který jsem měl možnost vytvořit pro sestavu s kvintetem a smyčcovým kvartetem. Repertoárem byly jazzové a bossa standardy. Nic neobvyklého. Zvuk komba mi ale uvízl v mysli. Zkrátka jsem si užíval tradiční rytmus bossy, kombinovaný s dechy v popředí a smyčci, které přidali trochu modernější úhel. Tak jsem se rozhodl rozvinout tento projekt, složit nějaké melodie a udělat album. Říká ke své nahrávce finský trumpetista Jukka Eskola. V prázdninovém jazzovém klubu Rádia 7 jsme poslouchali album z roku 2013 Orchesta Bossa. Doufám, že jste si letně prosluněný rytmus bossanovy užili. Od mikrofonu se loučí a příště z jiného hudebního kouta světa se těší Broňa Procházková. Poslední skladba s významově bohatým názvem Rikitik.

Jazzový klub se otevírá ještě v pondělí po 17. hodině. A když už cestujeme, můžeme zůstat ve španělském mluvícím prostředí. Je tu Jesús Cabello.

0: Bůh je světlo v temnotách. Podvolme se jeho vládě. On dokáže utišit mořské vlny. Píseň Suse Kabeja a my se teď můžeme vrátit do Evropy, do Polska, za skupinou Ovca.
1: Światło mnie wypełnia, Twoje światło mnie wypełnia.

Poslední minuty do 10. večerní naplní Joshua Aaron. Po 10. hodině nás čeká bohoslužba kázání Jiřího Šroma.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

Desátou hodinou večerní je tu vysílání Rádia 7 a u mikrofonu v sobotu 18. července Pavel Kol. Nasledující minuty patří několika chvalám, ve kterých můžete zastavit, a následně nás čeká kázání Jiřího Šroma o důležitosti znovuzrození.

0: V následujících minutách káže Jiří Šrom, pastor Církve bez hranic v Plzni.
1: Bohoslužba. Záznamy křesťanských bohoslužeb na Rádiu 7.
2: Jsou lidé, kteří věří tomu, že funguje nějaká reinkarnace, že člověk, když umře, tak se vlastně převtělí potom do nějakého stromu, brouka, ptáčka nebo nějakého člověka, podle toho, jestli byl hodný v životě nebo špatný. A říká se tomu karma. Takže vesmírná energie vlastně jakože určí, jestli jsi byl hodný nebo špatný člověk tady na zemi, a pak se podruhé narodíš a když jsi moc zlobil, tak z tebe bude kámen. A nebo hodně chudý člověk. Jo? To říká vlastně hinduismus, hinduistické náboženství. A vy se někteří smějete, ale tady tomu věří obrovské množství Čechů dneska. Já, když se bavím s lidmi o víře, tak s nevěřícími, tak už ateistů je jako šafránu v naší zemi. A mnoho lidí opravdu věří v reinkarnaci. Jo? Ale v listě Židům i na dalších místech v písmu je napsáno, že prostě člověk se rodí jenom jednou a potom přijde soud, takže věříme prostě v ten pozemský život, jako křesťané věříme v ten pozemský život a pak věříme v ten život posmrtný a ten posmrtný život si vlastně volíme sami tím, jak se tady na zemi rozhodneme, jestli se rozhodneme pro Boha, anebo ne. A já chci dneska trošku víc mluvit o znovuzrození, protože věřím tomu, že každý člověk se může znovu zrodit tady na zemi za svého vlastního života, ne někde po smrti, že se převtělí do něčeho. Věřím tomu, že je to klíčové a strašně důležité prostě pro všechny lidi na celém světě, ta otázka znovuzrození, protože Ježíš, Pán Ježíš Kristus, když byl tady na zemi, tak na to kladl veliký důraz. A já na začátek přečtu část Janova evangelia 3. kapitoly, můžete se spolu se mnou podívat, pokud máte Bibli na papíře nebo v telefonu. Od prvního verše tu 3. kapitolu kousek přečtu. Mezi farizeji byl člověk jménem Nikodém, přední muž mezi Židy. Ten přišel k Ježíšovi v noci a řekl mu: Rabi, víme, že jsi přišel od Boha jako učitel, neboť nikdo nemůže činit ta znamení, která činíš ty, není-li s ním Bůh. Ježíš mu odpověděl: Amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit Boží království. Nikodému řekl: Jak se může člověk narodit, když je starý? Nemůže podruhé vstoupit do luna své matky a narodit se. Ježíš odpověděl: Amen, pravím tobě, nenarodili se kdo z vody a ducha, nemůže vstoupit do Božího království. Co se narodilo z těla, je tělo, a co se narodilo z ducha, je duch. Nediv se, že jsem ti řekl, musíte se narodit znovu. Víte, Nikodém byl člověk, který by měl druhé učit. Druhé by měl učit o tom, jak vstoupit do Božího království. Jak si zařídit posmrtný život. Nikodém byl jeden z učenců a z učitelů, vlastně z kněží, z předních Židů, kteří prostě vyučovali Boží zákon a měl vlastně za úkol celý život seznamovat lidi s Bohem a s Boží vůli a s tím, co se děje prostě po smrti a jak uplatňovat vlastní víru ve svém životě. A on nevěděl, jak na to. A Ježíš mu říká: Ty jsi učitel Izraele a ty sám to nevíš. Ty sám jsi učitel a ty to nevíš. A já si vážím toho, že Nikodém, přestože byl starý a starší lidé jsou někdy tak plní vědomostí a tak plní všech možných svých moudrostí a zkušeností, že jsou pěkně nafoukaní. Jo? Mnoho starších lidí takhle to má prostě, že co ti mladí budou říkat, ti mladí o životě nic neví, to já mám mnoho zkušeností, já už jsem toho prošel, já něco o životě vím. Ale Nikodém, přestože byl starý člověk, tak jako by se pokořil a šel za hodně mladým člověkem oproti němu, za třicátníkem, za Ježíšem, který byl svobodný, byl to vlastně v očích Židů, byl mladík v podstatě, 30 letý, a on šel za ním a říkal: my víme, že jsi poslaný od Boha, že jsi učitel, protože jinak by si nemohl dělat tolik zázraků. A Ježíš, když slyšel to, že vlastně ho degradoval jenom na učitele, tak mu říká, hele, ty se potřebuješ znovu zrodit. Ty vůbec nechápeš, kdo jsem. Tohle jednoduše mu vlastně řekl, ty se potřebuješ znovu zrodit. A Nikodem nechápal. Nikodem nechápal a říká, jak já se můžu znovu narodit, mám vejít do luna mé matky, jeho matka už asi dávno ani nežila. A hrozná představa teda mimochodem. Takže nevěděl, co si počít, ale chtěl jakože vyslechnout Ježíše, chtěl ho poslechnout. A tak mu Ježíš říká určitý návod, jak se znovu zrodit. A já se chci tím dneska tady zabývat, protože věřím tomu, že církev tady na zemi má obrovský úkol pomoct lidem, aby se znovu zrodili. Církev dělá spoustu věcí tady na zemi dneska. Dělá skvělou třeba sociální práci, zakládá různé diakonie, zakládá azylové domy, zakládá různé neziskové organizace, skupuje lesy a pozemky a teď dokonce jedna církev bude zakládat i svoji vlastní banku, jsem se včera dozvěděl, to je neuvěřitelné úplně. A prostě přizpůsobuje se jakoby tomuto světu v různých věcech, dělá různé filozofické přednášky, a zapomíná na to, že má poslání, církev má poslání přivést lidi do Božího království. Samozřejmě, že ve spolupráci s Bohem sami to nedokážeme. A vždycky si říkám, hlavně na začátku roku, protože bývá zvykem, že na začátku roku hodnotíme ten loňský rok nějak, otáčíme se kousek zpět a díváme se na to, co je před námi. A říkám si, já jako pastor udělal jsem maximum pro to, abychom přivedli k Pánu Bohu co nejvíce lidí, aby lidé byli zachráněni. Udělal jsem já jako boží služebník, i já jako Jirka Šrom, obyčejný člověk také, jestli jsem udělal maximum pro to, aby lidé okolo mě poznali Pana Ježíše. A já si každý rok, i přes rok, když si na to vzpomenu, i přes rok si vždycky říkám, že jsem udělal stejně málo. Vždycky si říkám, jak bychom to mohli udělat ještě lépe, jak bychom to mohli udělat více. Jo? A v některých církvích se třeba hodně zabývají vyučováním a teologií a hloubají a učí se řecky a hebrejsky a rozebírají písmo ze všech stran a pak se i pěkně pohádají, protože každý to vidí jinak a tak se ty církve vlastně rozpadají, protože se ti lidé vlastně neshodli, každý má jiný názor v takových těch zbytečných detailech a to je obrovská škoda. A já věřím, že církev má být prostě jednoduchá, že máme znát ty jednoduché boží pravdy. Samozřejmě, že bychom měli znát Bibli, měli bychom ji číst a studovat, měli bychom jít určitě i do hloubky. Ale myslím si, že to je tragédie, když je někdo křesťanem 5, 10, 15, 20 let a nikoho jsem nepřivedl k Pánu Ježíši Kristu. Nikomu jsem nepomohl, aby se znovu zrodil. Nemám žádné jakoby duchovní dítě, které by prostě za mnou bylo a mohl bych říct, to je člověk, kterému jsem sloužil a on se obrátil a díky Bohu jsem mohl být i u jeho křtu a teď ho doprovázím, aby prostě následoval Ježíše, aby on mohl dělat totéž, co já jsem udělal pro něho. Jo? A tak věřím tomu, že máme prostě tady v tom poznání jakoby růst a máme být smělí v tom, máme věřit tomu, že Bůh si chce používat právě mě, právě tebe, aby se někdo druhý obrátil k Pánu Bohu. Aby se někdo druhý prostě obrátil k Ježíši Kristu a uvěřil v něho a přijal úplně nový život. Já se často s tím setkávám, že někdo říká třeba, já nejsem evangelista, víš, a ty jsi evangelista, Jirko, ty to umíš tak lidem pěkně říct. Já vám řeknu, přátelé, tajemství, já nejsem evangelista. Já nejsem evangelista. Kdybych byl evangelista, tak sloužím úplně jiným způsobem, tak jsem pořád na ulicích a pořád někde kážu venku, jo, ale nejsem. Jo, nejsem úplně evangelista. Ale Pán Bůh mě naučil milovat druhé lidi, musel jsem se modlit a postit za to, aby mi Bůh dal smělost přistoupit třeba k cizímu člověku a nějak s ním navázat rozhovor, který povede třeba k Bohu. A třeba tam ten rozhovor nepovede, ale dát tomu člověku vlastně příležitost, aby něco takového nastalo. A já vám řeknu, že jsem byl často líný abych mluvil s někým o Bohu. Dneska jedu třeba vlakem několik hodin a koukám se do mobilu a raději si tam čtu, než abych se třeba rozhlídl okolo sebe a modlil se, pane, kdo tady třeba v tom vagóně je, ke kterému bych si mohl přisednout a zeptat se ho, jestli někdy slyšel o Ježíši Kristu. Já se vám přiznám, já jsem někdy takový už líný, nebo líny. Možná i třeba si už někdy jako spočnout a odpočnout mi chvilku sám, protože jsem pořád jakoby v duchovní službě v církvi, ale nechci se vymlouvat. Chci prostě být připravený jakoby sloužit evangeliem komukoliv, v jakýkoliv čas. A tak jak je to napsáno, že apoštol Petr to říká, že máme být připraveni v každou chvíli k vydání svého vlastního svědectví těm, kteří ještě Boha neznají. Že bychom měli být připraveni. A tak Ježíš v tu chvíli, když za ním Nikodem přišel, tak byl připravený a mluvil s ním o tom na rovinu. Ta chvíle byla úplně připravená. Prostě Duch Svatý si Nikodema, který byl zvědavý a bádal, on si ho dovedl tam, kde ho chtěl mít. Dovedl si ho přímo k Ježíši. A Nikodem byl připravený, dá se říct, že se pokořil a šel za někým mladším, o kom mohl říct neskušený člověk, třeba i nemá tolik vědomostí a tak dále, ještě ani není ženatý, co on mi poradí, mohl to říct, ale Nikodem se pokořil a šel za Ježíšem, teda šel za ním teda večer, asi aby ho nikdo neviděl, takže se možná i za to styděl, byl na rozpacích, ale zkuste si představit, opravdu takový lidé jsou kolem nás. Oni se dívají na tebe a na mě, stejně jako se Nikodem pozoroval, se díval na Ježíše, když Ježíš někudy procházel a něco dělal, tak Nikodem úplně stejně pozoroval a poslouchal ty zvěsti o Ježíši, co si kdo o něm povídá. A sám si v tom dělal vlastní názor. Úplně stejně to dělají lidé okolo tebe, okolo mě. Říká, je, ten Joška Evin, on je nějaký jiný, prostě, co se to s ním stalo, jako, jo? On se teď nějak usmívá, ještě před rokem byl pořád zamračený a teď se pořád usmívá. To je to nějaké divné. Zkusím mu šlapnout na palec, uvidíme, jestli ta jeho víra je pravá. Tak někteří lidé nás i zkoušejí v tom, jestli opravdu to myslíme vážně, že jsme věřící, když to někde o sobě řekneme. A pak nás pozorují, jak se zachováme, jestli budeme zlí a pomstíme se, a nebo se přestaneme s někým bavit, nebo někoho pomluvíme, anebo jestli se zachováme pokorně a budeme trpět pro Ježíše chvíli, než ten člověk třeba bude zachráněn. Ježíš měl mnoho těch pozorovatelů a jeden z nich byl Nikodem. Ježíš mu říká, že je velký rozdíl v tom, když se narodí naše tělo a když se narodí náš duch. Takže my všichni jsme byli splozeni tím, že se naši rodiče pomilovali, jo, v té fyzické rovině, jednoduše řečeno, muselo být zase to do úrodné půdy, jo, muži mají semínko, které prostě zasejou. Chci říct, že je určité plodné období, kdy žena vlastně otěhotní a počne prostě dítě spolu se svým mužem, protože je zase to. Kdyby nebylo nás mužů, tak nikdy se nikdo nemůže narodit. Jo, chlapi, takže my jsme strašně vzácní tady na zemi. Jo, možná bude někdy nějaké syntetické sperma, ale to nechci vidět ty děti potom, co to bude. Jo, takže určitě muži i ženy jsou důležité a z toho jsou potom lidé, fyzicky, z toho se rodí lidé. To je to, o čem říká Ježíš, že se člověk narodí tělem, ale potom, co se narodilo z ducha, je duch. On říká, Nikodeme, ty jsi se narodil tělem a žiješ a dýcháš a chodíš a mluvíš a jíš a vyučuješ, ale vlastně o spáse nic nevíš. O spáse, o duchovním životě nic nevíš, přesto, že máš spoustu vědomostí. Přesto, že jsi starý, moudrý muž, tak o spáse člověka nic nevíš. To jsi učitel Izraele, jak je to možné? Nikodem byl člověk, který se narodil jako žid. Byl to lévita, to znamená z kněžského rodu. Takže opravdu v tom kastovním systému ta nejvyšší třída. Jo? Učitel, i tím věkem byl prostě pán někdo. Žil v Izraeli, v Jeruzalémě, sloužil v chrámě. A nic z toho nestačilo na to, aby měl věčný život. Nic z toho nestačilo, aby měl věčný život. Kdybychom to převedli na dnešní dobu, tak mnoho lidí třeba se narodí v katolické rodině nebo v evangelické rodině. Prarodiče, rodiče chodili do kostela na bohoslužby. Rodiče mají doma Bibli nebo babička má doma modlitební knížku. Ale vnoučata v té rodině vyrůstají, jdou s babičkou jednou za rok do toho kostela a dělá to z nich křesťana? Dělá to z nich křesťana? Dostane se ten vnouček, ta vnučka do Božího království skrze to, že se narodil někdo v husitské nebo katolické rodině tradičně, nebo na Jižní Moravě, tam je hodně věřících, říká se, že Jižní Morava je celá prostě plná věřících lidí. Prosím vás, budou jeho moraváci všichni spaseni, dostanou se do Božího království všichni. Prostě není to tak. I kdybychom šli třikrát do kostela za rok, budeme spaseni. I kdybych si jednou za rok přečetl celou Bibli, budu spasený. Budu zachráněný. I kdybych se třikrát denně modlil a jednou ročně postil, budu spasený. Budu spasený. Nikodem se určitě modlil mnohokrát denně. On znal některé části starého zákona, znal přímo z paměti, to neznáme ani my. Celé svitky se učili z paměti. Ale víte, jak člověk může být zachráněn? To je otázka, kterou říká Nikodem Ježíšovi. Ta první věc, kterou Ježíš říká, nikdo nevystoupil do nebe, kromě toho, který sestoupil z nebe. Syna člověka, který je v nebi. Ježíš mu vysvětluje v podstatě to, že on byl, je a bude. Že on není jenom člověkem a učitelem tady na zemi, jo, protože Nikodem ho pokládal za učitele, za člověka. A on říká, nikdo nevystoupil do nebe, kromě toho, který sestoupil z nebe. Ježíš říká prostě, já jsem ten, který už jsem byl v nebi, sestoupil jsem na zemi, tady jsem oblékl lidské tělo, a až vykonám, co mám tady udělat, tak zase půjdu do nebe. Ježíš, takový cestovatel. Šup, šup, šup. Nikodem, prostě pro něho to bylo úplně něco nového. A dále mu Ježíš říká, a jako Mojžíš vyvýšil hada v pustině, tak musí být vyvýšen syn člověka, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný. Neboť tak Bůh miluje svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby byl svět skrze něj zachráněn. Kdo v něho věří, není souzen, kdo však nevěří, je již odsouzen, protože neuvěřil ve jméno jediného syna Božího. Ježíš Nikodemovi říká, já jsem ten, skrze kterého přišla spása tady na zem. Pokud věříš ve mně, pokud uvěříš ve mně, tak budeš zachráněn. Takže první věc, která je důležitá ve znovuzrození, nebo před znovuzrozením je, aby se lidé dozvěděli o Ježíši Kristu, kdo je. To je ta první důležitá věc. Lidé nemůžou přijít do Božího království, pokud se nedozvědí o jménu Ježíš. Že v jeho jménu je záchrana. Že Ježíš byl poslán, aby zachránil národy, aby zachránil hříšné. A Ježíš bude soudit svět, Ježíš bude soudit svět, on přijde, aby svět soudil, ale nechce lidi odsoudit. Ale ti, kteří ho nepřijmou, tak budou odsouzeni. Bohužel, Bohu to je hodně líto, ale Bůh před tím soudem udělal všechno, co mohl, aby lidi zachránil. Z jeho strany je dokonáno. Z jeho strany je dokonáno. On poslal zachránce, on poslal spasitele. Ježíš umřel za hříchy všeho lidstva, každého člověka, i těch největších hříšníků, vrahů, válečných zločinců, homosexuálů, smilníků, zlodějů, politiků. Nic dalšího mě nenapadá. On přišel, aby položil svůj život za hříšné a on to říká Nikodémovi. On mu vlastně říká tu nejdůležitější věc. On mu říká, já nejsem jenom učitel, Nikodéme. Ano, jsem poslaný od Boha, proto se dějou ty zázraky a divy, ale já jsem ještě někdo víc. Ty znáš zákon, ty znáš proroctví. To jsem já jsem Mesiáš. Já jsem spasitel světa. A taky my potřebujeme lidem prostě říct o Ježíši Kristu. V jeho jménu je záchrana. Každý na to má jiné metody, jiné způsoby. Někdo neřekne raději nic, ale Ježíš říkal, pokud se stydíte za moje jméno, já se budu stydět před nebeským Otcem za vás i před anděli. Jo? A naopak, pokud se přiznáme k Ježíši, tak on říká, já se přiznám před vámi, já se přiznám před nebeským Otcem za vás a budou se dít věci. Ježíš se rozhodl se svým Otcem poslat nás lidi. Ježíš řekl, jestli my učedníci nebudou kázat evangelium, tak kamení na cestě bude kázat evangelium. Takže je to opravdu na nás. Byla by to pro nás velká ostuda, kdyby tady patníky v Plzni kázali evangelium. Kdyby vyskakovali na silnici a měnili tvary a sestavovali se do nějakých věd, bylo by to úžasné, zázračné, ale pro nás by to byla velká ostuda. My máme nést tu zprávu. A druhá věc, kterou Ježíš řekl Nikodémovi, bylo to od 19. verše. Toto je ten soud, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé. Neboť každý, kdo jedná zlé, nenávidí světlo a nepřichází ke světlu, aby jeho skutky nebyly odhaleny. Kdo však činí pravdu, přichází ke světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky jsou vykonané v Bohu. Ten důvod, proč se lidé bojí přijít do církve, když je zveme, když uskakují, když jim ve městě nabízíte třeba pozvánku nebo nějaký leták křesťanský nebo Gedeonku, nebo s nima chcete mluvit o Bohu. Ten důvod není nic jiného, že se leknou toho světla. Ten duch, který je v nich, prostě se toho bojí. Jo? Že by se přišlo na to, co udělali. Tak je potřeba mít s nimi prostě soucit. I my jsme byli lidé, kteří jsme tajili svoje přestoupení. Kteří jsme svoje hříchy sváděli na druhé lidi. Kteří jsme tajili prostě hříchy a vymlouvali se různě a tak dál. Když někdo přišel a chtěl nám říct a chtěl s námi mluvit o našich chybách, tak jsme utekli a nebo jsme toho člověka prostě osočili nebo pomluvili nebo jsme mu vynadali. Jo? Vy možná ne, teda já jo, ale já jo. A já chci jenom, aby jsme rozuměli tomu, co prožívají lidé před svým znovuzrozením. Proč nechtějí slyšet o Ježíši? Protože je to duchovní záležitost. Když řekneš člověku jméno Ježíš, tak jeho duch se pohne. Ten člověk nadskočí. Když s ním budeš mluvit o vesmírné energii, tak s tebou bude mluvit 2 hodiny. A bude s tebou mluvit o andělech klidně 2 hodiny, protože lidé dneska běžně věří v anděly a v démony. Ale když řekneš jméno Ježíš, tak člověk úplně, jak kdyby si do něho pustil proud a Ježíšem na mě nechoď. Ježíš ne. Ježíš ne. Proč ten Ježíš? Co s ním furt máš? Jo? Protože Ježíš je světlo. Ve chvíli, kdy to řekneš, tak v té duchovní oblasti nastane veliký střet. Veliký střet. Obrovský střet. A v každé kultuře, v každém národě je to trošičku jiné. Já jsem se ptal na skupince minulý týden ve středu těch, kteří přišli, tak jsem se jich ptal, každého z nich, jak se znovu zrodili. Ať mi řeknou ten svůj příběh. A bavili jsme se s každým, jsme si povídali prostě na skupince o tom, jak to znovu zrození vlastně chápeme, jak to vidíme. A bylo to hezké to poslouchat. Já úplně si v tom rochním, když to slyším, jak se každý obrátil. A pak říkám Viktorovi, říkám, Viktore, on je z Ukrajiny, že? Říkám, Viktore, řekni nám, jak se lidé obracejí, nebo jak se člověk znovu zrodí na Ukrajině. A on říká, takhle. Víte, proč to tak je? Že je velký rozdíl mezi tím, když se obrátí na Ukrajině a tady v Čechách? Proč to v Čechách trvá tak dlouho, než člověk vlastně se obrátí k Bohu? Proč člověk třeba rok, 2 roky musí prostě slyšet, dostávat nějaké impulzy znovu a znovu a znovu, než se obrátí a na Ukrajině takhle. Viktor říkal, že přepínal kanály v televizi a tam byla nějaká evangelizace a zrovna tam byla nějaká modlitba, tak na to řekl amen, pak zase přepínal dál něco jiného, jo, a takhle nějak se znovu zrodil. Můžete tomu věřit? Viktore, jsi vůbec znovu zrozený? Je to tím, že v každém národě a v každé zemi, i dokonce v každém městě, je různé duchovní klima a v té naší zemi, bohužel, po Bílé hoře, po bitvě na Bílé hoře v tom 17. století, opravdu křesťané byli biti za to, že mají doma Bibli. Byli pronásledováni za to, že se scházejí po domech, věří v Boha. Byla tady násilná rekatolizace, lidé byli upalováni, křesťané byli upalováni na Moravě, u nás na severní, na jižní, byli upalováni za to, že mají doma Bibli, že chodí do jiné církve, než je ta jediná správná katolická. Já to připomínám, protože to souvisí s tím duchovním klimatem do dneška, kdy český národ se z toho ještě opravdu nedostal, kdy lidé nevěřící si myslí, že všechny ostatní církve než katolická jsou vlastně sekty, oni jsou o tom přesvědčeni, to jsou všechno sekty, katolická je jediná správná, ale do té nepůjdu, protože oni vedli křižácké války. Takže takhle to mají nevěřící lidé u nás v Čechách, takovéhle zábrany. A tak co my s tím uděláme jako křesťané? Budeme pomlouvat katolickou církev, aby jsme se vyvýšili, a budeme vyvyšovat naši církev a budeme všem vysvětlovat, ale my opravdu nejsme sekta. My fakt nejsme sekta. My tak možná vypadáme, ale opravdu nejsme sekta. Ne, to nemá smysl. Nemá to smysl. My potřebujeme jít k lidem a hojit rány a říct, jo, církev v naší zemi v minulosti udělala hrozné věci. Hrozné věci. Já to takhle říkám, paušálně nejmenuju a říkám, církev opravdu udělala hrozné věci v naší zemi, ale Bůh je stále dobrý. Bůh je stále stejně dobrý. Ano, i křesťané prostě brali politicky prostě náboženství a křesťanství, zneužívali Boží jméno pro svůj prospěch. To se tady dělo v naší zemi. Opravdu se to takhle dělo, lidé zneužívali křesťanství, zneužívali znalost Božího slova a negramotné lidi prostě chtěli podvádět a podváděli. To je špatné. Ano, dneska možná někteří kněží prostě opravdu byli pedofilové a patří do vězení, já to takhle říkám lidem. Já nebudu omlouvat hřích církve a řeknu, jo, naše církev taky není dokonalá. Nevím teda o nějakých obrovských zločinech, které by naše církev dělala, a to bych asi ani v ní nebyl, ale říkám, jo, naše církev není taky dokonalá. Na zemi nenajdeš dokonalou církev, ale Bůh je stále stejný, je dobrý, on tě miluje, on poslal svého syna na svět, aby tě zachránil, on je stále stejný, klidně nechoď do církve, když se církve bojíš a nevěříš církvi a nevěříš věřícím lidem, máš s nima špatnou zkušenost, klidně do ní nechoď, ale začni mluvit s Bohem o svém životě. Bůh chce zachránit tvoji duši. Tohle říkám lidem. Začni s Bohem mluvit o svém životě, dokud je čas, protože Pán jednou přijde a bude soudit tvůj život. A ty mu řekneš, co? Že v Čechách církev měla špatnou historii a že jsi naštvaný na všechny křesťany v Česku, no s tím neuspěješ, protože Bůh bude spravedlivě soudit i tebe, tak jako ty soudíš druhé. A tak potřebujeme lidem v naší zemi pomoct. V naší zemi to trvá lidem déle. Mně osobně to trvalo skoro 3 roky, co jsem poprvé slyšel evangelium, než jsem Bohu opravdu odevzdal svůj život. Já nevím, jestli jsem byl tak natvrdlý, jsem si seděl na nějakém vedení, nevím, ale prostě ty 3 roky jsem potřeboval na to, než jsem se rozhodl, že chci následovat Boha a že chci pohřbít ve křtu ten svůj starý život, chci ho opustit a chci následovat Ježíše Krista. A v tu dobu přišla spása do mého života. Když jsem se nechal křtít, tak jsem věděl, že to je můj nový začátek. Začátek mého nového života. A já jsem vděčný za to, že křesťané, kteří byli kolem mě a dávali mi nějaké impulzy, abych se obrátil, tak se mnou byli trpěliví. Já už jsem vám to mnohokrát říkal, ale jsem za to opravdu rád. Tak i nás všechny chci povzbudit k tomu, abychom byli trpěliví s hříšnými, když zatím tají svoje přestoupení. Když zatím jsou vyplašeni z toho světla, které přinášíš. Mluvme s nimi citlivě o věcech, které Pán Bůh po nás, po lidech chce. protože někdy dáváme, nebo často dáváme příliš vysokou laťku na to, aby kdejaký křesťan mohl zdolat, ne tak ještě někdo, kdo ještě Boha ani nezná a nemá Ducha Svatého. Ano. V příslovích je napsáno, kdo zakrývá svá přestoupení, neuspěje, ale kdo je vyznává a opouští, nalezne slitování. Ježíš vyzýval lidi k pokání. Jan Křtitel, který sloužil před Ježíšem vlastně, tak o něm je napsáno, že on měl připravit cestu Páně. On měl připravit cestu Ježíše do lidských životů. A co dělal Jan Křtitel? Jak ji připravil? Vedl lidi k pokání. Vedl lidi k pokání. Normálně jim říkal o tom, hle, jste hříšní. Vy židé, prostě, protože oni byli všichni věřící židé, tak on jim říká, vy věříte v Boha a tohle děláte, vy jste pokrytci. Takže on nekázal pohanům, ale on kázal vlastně odpadlíkům, věřícím odpadlíkům kázal, aby nebyli pokrytečtí a aby se zamysleli nad svým životem a dělali pokání. Pokání je změna myšlení s následující změnou chování. Je to vnitřní proměna, kdy si člověk uvědomí, aha, já jsem něco dělal špatně. Měl bych to změnit. Aha, já jsem asi naštval Boha, jednal jsem proti němu ve svém životě a teď bych asi mohl být i vděčný za to, že mě nezabil a mohl bych mu za to poděkovat, že měl se mnou trpělivost a že mě vede k sobě. A tak bych mohl se teď s ním více seznámit a mohl bych ho poprosit za odpuštění hříchu. Toto je pokání, že člověk zpytuje svoje svědomí, začne si přiznávat svoje chyby a to je proces. To se nestane hned. Kdo hned na sebe vysype všechny hříchy z nevěřících lidí? Nikdo. Kdo to udělá? Proč by to dělali? My nejsme policajti, abychom vyšetřovali životy lidí, co udělali špatně. A my nejsme žádní kontroloři a soudci, abychom je soudili a kontrolovali jejich životy. My jenom potřebujeme

0: pozemský život i ten nebeský. A to je obrovská škoda, když někdo na věčnosti, místo aby byl v nebi, tak je místo toho v pekle. Je to obrovská škoda. A Pán Bůh to nechce. On to nechce. Proto pořád neustále mobilizuje svoji církev. A nejenom apoštolskou, ale každou svoji církev mobilizuje. Proto mobilizuje prostě křesťany. Proto ty, všechny ty reformace, které zažíváme v Evropě nebo po celém světě, je celá řada reformací už vlastně od Ježíšových dob se lidé neustále po nějakém období znovu a znovu vraceli do písma, aby si uvědomili, že selhali a že se mají znovu vrátit do té boží vůle a tu boží vůli tady na zemi vykonat a pak jít do nebe. Takže lidé potřebují vědět, že jsou hříšní. Takové to levné evangelium, hele, Bůh tě má rád, on tě miluje, i když jsi hříšný, on tě má rád a on chce všechny tvoje nemoci uzdravit a všechny tvoje problémy on vlastně vyřeší. A když přijdeš k nám do církve, tak tam si dáš ještě kafe za 10, kde to máš, jo? A u nás jsou skvělí lidi a máme skvělou muziku, u nás se budeš mít dobře. Prosím vás, to není evangelium. V čem je to evangelium? Pro toho člověka, kterému to takhle řeknu. V čem? V tom, že bude mít nové kamarády a bude se cítit dobře. Jo, to je v určitém smyslu dobrá zpráva. V určitém smyslu to je dobrá zpráva. Ale pokud mu neřeknu, že hele, víš co, všichni jsme hříšní, na nic si nehrej, to nemá smysl si tady na něco hrát. My jsme všichni hříšní. My všichni potřebujeme zachránce. My všichni potřebujeme spasitele. A Bůh ti dává teď nějaký čas, ale to, že se spolu bavíme, to není náhoda. Pán Bůh chce, aby si o něm věděl. Pán Bůh chce, aby si ho přijal. Pán Bůh po tobě touží, on chce změnit tvůj život. Když půjdeš cestou hříchu, skončíš v pekle. Bůh tě chce zachránit, on chce změnit tvůj život. On ti chce dát nový život. Potřebujeme se naučit prostě říct celou tu pravdu, nějak jednoduše. Já sám s tím někdy jako zápasím, jak to komu říct, protože pokaždé to je trošku jiné. Ale chci se vyvarovat toho, abych člověku jenom nenasliboval něco levně a ten člověk by řekl, tak kde to je? Jak to, že mi to ten Bůh nedal? Tak to já jdu za jiným Bohem. Já nechci lidem lhát, protože Bůh možná v životě už mi nic nedá. Jak já to můžu vědět, jestli mi něco dá? Bůh to největší už mi dal v Ježíši Kristu. Takhle mě vyučil náš pastor, že i kdybych už od Boha nikdy nic nedostal, tak to, že dal za mě svého syna, to stačí. Tohle mě naučil náš pastor. Říkám, ty brďo, ale to je síla. Takže já po Bohu nemám nic chtít? Ne, můžu chtít, můžu se modlit, můžu Boha prosit. Jsme jeho děti, s každou potřebou máme přijít za ním. Ale už nejsme ti, kteří bychom s Bohem obchodovali. Bože, tak já budu teda v církvi dneska v neděli, když ty mi zvýšíš plat, nebo já nevím co. Jo, to jsou obchody, Bůh není obchodník. Bůh není obchodník. Když člověk slyší o pokání, je usvědčen. Duch svatý tady na zemi usvědčuje lidi z hříchu. My nemusíme lidi usvědčovat z hříchu. My, když už to jenom vyslovíme, tak ten člověk už si celou tu řadu těch svých hříchů poskládá sám. Každý hříšník ví přesně, v čem je hříšný. I ateista. Všichni lidé vědí, i ti samospravedliví, všichni vědí, že jsou hříšní. Všichni to vědí. A my jenom potřebujeme říct, hele, neobstojíš. Ani já neobstojím. Bez Ježíše Krista neobstojíme nikdo. My všichni potřebujeme milost, my všichni potřebujeme přijít k Bohu v pokání a říct, pane, odpusť mi to. Když to Nikodem slyšel, tak byl pohnutý. Byl pohnutý tím, co slyšel. A já teda nevím, jestli byl spasen, ale našli jsme v Novém zákoně, že byl i u vlastně uklízení Ježíšova těla po ukřižování. Takže Nikodem pak se zajímal o Ježíše až do jeho smrti a věřím, že i do jeho vzkříšení, věřím, že je s Pánem, byl pohnutý. Když já jsem slyšel poprvé o Ježíši, tak se mě to dotýkalo, ale vůbec jsem tomu nerozuměl, vůbec jsem nevěděl, co se to děje. A apoštol Pavel říká v listu Korinských, říká, kdybyste měli 100 000 pěstounů v Kristu, otců mnoho nemáte, neboť v Kristu Ježíši já jsem vás splodil skrze evangelium. A apoštol Pavel říká té církvi v Korintu, jo, vy teď máte nějaké vychovatele nebo pěstouny, ale já jsem váš duchovní otec, protože vlastně ode mě jste slyšeli evangelium. Takže on říká, já jsem zasel a to nové stvoření skrze to moje evangelium se ve vás narodilo. On říká, díky mně jste nové stvoření v Kristu Ježíši. On se tím trošku chlubí, jo? Ale jak jsem říkal na začátku, prostě ono to k tomu patří. Do mě někdo zasel a mě se to nějak dotýkalo, já jsem tomu nerozuměl a říkal jsem si, co se to se mnou děje? Já nechci jít mezi křesťany? Já určitě nikdy nepůjdu do církve? A najednou jsem seděl mezi křesťany. Na takové skupince, na vysokoškolských kolejích, tam sedělo 5 lidí a všichni se tam modlili. Já jsem tam seděl a říkal jsem, co tady dělám? Tady rozhodně nemám být. Já se přece musím učit. No ale ve mně úplně, já jsem věděl, že to tak není, že si to, jo? Že já bych chtěl utéct, ale byl jsem přikovaný k té židli a musel jsem si to tam odposlouchat, oni mě nedrželi, oni mě nesvázali, zasévali. Já jsem odešel a říkám, děkuju, že jsem mohl mezi váma být, už se nikdy neuvidíme. A za 14 dnů jsem tam byl znovu. A já jsem říkal, proč to dělám? Moje parta je úplně někde jinde. A prostě to je to boží hnutí ducha, kdy Duch Svatý tě vidí, že prostě tvoje srdce je prázdné a on tě tak miluje, že chce tvůj život naplnit, tak si tě namlouvá. A já jsem věděl v té době, že jsem prázdný, že to, co dělám už 10 let s kámošema, to mě stejně nenaplňuje, že vlastně hledám něco nového. Jenom jsem si to nechtěl přiznat. Ale bylo to tak těžké udělat nějaký radikální krok. Člověk před svým znovuzrozením to má opravdu hodně těžké. Něco jako když žena je těhotná, už je zase to. Jo? Kdo jste ženy byli těhotné, tak to víte. Já jsem nikdy nebyl těhotný a vždycky jsem to jenom pozoroval. A tak už v 6. měsíci jsme si někdy přáli, aby už to bylo za náma. A já v 7., 8. měsíci už nevěděla, jak má ležet večer, přetáčela se, je to těžké s tím bříškem, už nevěděla, kam s ním. Už i těžce chodila potom, že v 8., 9. měsíci a do toho ještě vařit všechno a potom ten porod. Co je ten porod? A apoštol Pavel říká, já vás rodím v bolestech, korinští. Jo, on to přirovnává k porodu. On říká, že zasít není problém, protože evangelium můžete zakřičet z okna a schovat se, když se stydíte. Jo? Takže to není až zase takový problém. A nebo můžete někde rozdat lístečky za stěrače a všem lidem tady rozdat evangelium na lístečku. Jo? A utéct. No ale ten porod, já si myslím, že je jenom málo maminek, které porodili úplně sami bez pomoci. Stejně tak je to s tím znovuzrozením, že je jenom velmi málo křesťanů, kteří se narodili bez cizí pomoci. Velmi málo. Absolutní většina křesťanů se narodila skrze pomoc nějakých dalších křesťanů, kteří prostě jim pomohli udělat ty těžké kroky, překonat ty překážky. Když se podíváte na ženské tělo, tak je naprosto jakoby nelogické, že prostě takovým malým otvorem má vylézt takovéhle dítě, které má třeba 4-5 kila. To je úplně nemožné. A když jsem byl poprvé u porodu, poprvé v životě, to bylo ve fakultní nemocnici, to nebyly naše děti, ale to jsem byl na školení zdravotnickém, protože jsem byl záchranář, takže jsem byl na porodním kurzu. Nás tam stalo 8 záchranářů, ta paní rodila a když nás viděla v těch zelených habitech s těma rouškama, 8 chlapů takhle stálo na ní a koukalo. Ona říká, já nebudu rodit, já končím. A my, no tak my jdeme. A doktor říká, ne, my budeme rodit. Maminko, musíte, oni se učí. A tak už jsme stáli, já nevím, 2-3 kámoši omdleli, když to viděli. Normálně odpadli ti největší siláci. Já jsem se rozbrečel. Já jsem normálně poprvé v životě viděl narození živého člověka zepředu, tak jak to je. To je neuvěřitelný zázrak. Neuvěřitelný zázrak, co se stane, když se dítě vyleze na svět, ten nový život, ta maminka ho vzala na sebe, já jsem tam brečel a říkám, to není možné. Věřím, že stejný zázrak je to, když někdo někomu pomůžeme přemoct, překročit ty bariéry, které tomu brání. Ten otvor do Božího království je hodně úzký. Pán Ježíš říká, že ta brána je úzká. Ta brána v tomto světě je veliká, ale do Božího království je úzká. Takže to je fakt něco těžkého, někoho provést až k Ježíši. A když to jde velmi snadno, tak je to až podezřelé. Jo, může to být až podezřelé. Takže dovést někoho k Pánu Bohu je obrovská sláva. Celé nebe tancuje a oslavuje, když jediný hříšník se znovu zrodí, když dělá pokání, když uvěří v Ježíše, když vydá Bohu svůj život. V nebi prostě je obrovská oslava, když se toto stane. Když ty ses obrátil, obrátila, Pán Bůh prostě byl neskutečně nadšený z toho a je to opravdu nádherná věc, je to zázrak. A my bychom měli pomáhat vlastně druhým lidem tady v tomto, aby se nebáli mluvit o svých vinách, aby se nebáli vyznat Bohu svoje viny, aby se nebáli přistoupit k Pánu Ježíši Kristu a mluvit s ním o svém životě. A až když najdou důvěru k němu, tak aby se nebáli mu svěřit svůj osobní život. Já jsem tak rád, že mi křesťané dali tu svobodu svěřit Bohu svůj život, až když jsem opravdu měl k němu důvěru, až když jsem ho nějakým způsobem poznal. Protože mně přijde úplně divné říct nějakou modlitbu spasení, když vůbec o Bohu nic nevím a nemám s ním žádný zážitek. Takže já nejprve lidem říkám, že s Bohem můžou mluvit, že s Bohem můžou mít zážitky a až ho poznají, jak dobrý Hospodin je, tak ho můžou prostě pozvat do svého života a udělat ho králem svého života, zachráncem. Tak jsem za to rád, že mě Bůh dal tu šanci. Jsem rád za vás, že vás vidím a že jste správně znovu zrozeni. Jo, že prostě věříte v Boha, že vaše životy se změnily. A věřím, že každému z nás Pán Bůh pomůže, určitě nám pomůže v tom, abychom druhým novorozencům pomohli na svět, aby se obrátili, aby Boží království bylo plné lidiček. Amen.
1: Zítra po 9. hodině se můžete vypravit na kázání Karla Hauptmana, když přijdou pochybnosti.
2: Mluvíme o Bohu. Rádio 7.

Poslední sobotní hodinka bude patřit písním a také rozhovoru Lucie Endlicherové s Lucí Hlavinkovou o smyslu života a hledání otázek na život samotný. Pořad Zákoutí je tu za 15 minut. U vysílání vás vítá Pavel Kohl.

jsme jen lidé, ale ve světě plném kompromisu, které na nás tlačí, se můžeme přisunout blíž k Ježíši. On zažehne znovu tu vášeň, abychom se za něj nestyděli. V nasledující písni zpívá Lucy Grimble právě o tom, že se nestydí za Ježíše.

0: Od dětského snu k životu teď a tady i k životu potom poved dnešní vydání Zákoutí. Dobrý poslech.
1: Zákoutí. Do míst, na která se tak často nevypravujeme. S Lucií Endlicherovou a jejími hosty.

0: Narodila se v Brně a celý život zde žije. Od dětství se v ní rodila touha, až budu velká, budu spisovatelkou. První příběh o pejskovi Bobíkovi psala v 6 letech, napsaní to oficiální si pak přece jen musela ještě chvíli počkat. Vystudovala historii a religionistiku, píše pro děti i dospělé, z našeho vysílání můžete znát její knížky o sesterstvu a kouzelné kočce Fabiole. Lucie Hlavinková, host dnešního Zákoutí. Lucie, vítejte, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Co člověk dělá proto, aby se jeho dětský sen naplnil?
1: No, byl to opravdu můj dětský sen. Já jsem si přála být spisovatelkou, ale moc jsem nevěděla právě, jak na to. Je to těžké. Hlavní teda předpoklad, ano, první předpoklad je asi hodně číst. Já si myslím, že čím víc má člověk načteno, tak tím víc může vlastně ze sebe potom vydat. Samozřejmě i ty životní zkušenosti a vůbec to, co člověk prožije, to všechno se potom v tom psaní odráží. Ale u mě to byla vlastně taková trošku náhoda a trošku už jsem si říkala, že jsem velká dost, že už by to chtělo něco podniknout a přihlásila jsem se do literární soutěže. A tím vlastně ta moje spisovatelská dráha začala.
0: Nakolik je psaní otázka talentu a nakolik se dá naučit?
1: Je, tak já si vůbec nemyslím, že bych já měla talent, nebo pochybuji, že i někteří moji kolegové by si to o sobě mysleli, ale právě tím, že člověk, nebo většina právě lidí, co znám, co píší, tak i hodně čtou a myslím, že tím hodně vstřebají, co se týče vlastně formy. Ale to, jestli má člověk talent nebo ne, to je, myslím, úplně zásadní předpoklad mít jakoby snahu, snažit se vlastně to, co člověk jakoby chce říct, sdělit ostatním, nějak přenést na papír. A potom vlastně ta formální stránka, to, jak píše, to už se naučit dá.
0: Další věc je určitě otázka toho, o jakých tématech člověk píše. Jak nacházíte ta, která potom dostáváte do knížek?
1: Tak já píšu jak pro děti, tak pro dospělé. A pro dospělé to určuje to, co jsem vystudovala, to znamená historie a religionistika. Vlastně všechny moje knížky pro dospělé jsou historické romány a založené dost často na skutečných událostech. Pro děti je to jiné, tam si jako můžu trošku víc vymýšlet nebo udělat si vlastně vlastní úplně příběhy a vlastní hrdiny. Hodně je tam fantastických prvků, sci-fi nebo fantasy, tak to mě to takové jako hodně jako mi nespoutané a chci, aby to bylo co nejvíc dobrodružné.
0: Když píšete, představujete si to, co píšete? Máte to před očima jako film?
1: Mám, ano, určitě. To já úplně ty scény právě úplně vidím, tak vlastně potom už jenom v úvozovkách to stačí napsat.
0: Co by se stalo, kdyby za vámi někdo přišel a nabídl vám, že vaši knížku sfilmuje? Chtěla byste být u toho a hlídat to, aby to odpovídalo těm vašim představám?
1: Radši ano, protože to je vlastně takhle, já bych asi do toho nechtěla nějak úplně mluvit, protože film je vlastně zase jiné médium než kniha, ale všichni známe nepovedené filmy podle knížek, které jsme třeba měli rádi a pak jsme viděli to filmové zpracování a nelíbilo se nám to, takže to jsou dvě odlišné věci, je to těžké asi, proto autora to musí být těžké, určitě bych souhlasila, protože bych byla hrozně zvědavá, jak vlastně ten jiný člověk, ten můj svět nebo ten můj příběh uchopí.
0: Které filmové zpracování nějaké známé knížky máte ráda?
1: Tak těch je víc. Myslím, že jsou i povedené příklady. Teď třeba úplně nedávno jsem viděla film podle knihy Vlak pro děti, který se odehrává v poválečné Itálii. Tam si myslím, že se to hodně povedlo. Ta knížka byla velmi dobrá, velmi pěkná a ten film jí prostě opravdu převedl jakoby do té filmové podoby, že nestratila nic ze svého kouzla a ještě naopak myslím, že i získala.
0: Vy jste několikrát řekla, že člověk se může stát spisovatelem i díky tomu, že hodně čte. Je tohle to ten důvod, proč jste i ambasadorkou akce Jižní Morava čte? Proč podporujete čtenářství?
1: Já bych si hrozně přála, aby všechny děti, pokud možno, získali lásku ke čtení, protože si myslím, že to každého hrozně může obohatit a ten dětský svět jako vyžaduje fantazii a měl by mít právě ten dětský mozek, jak se vyvíjí, tak když vlastně děti čtou, tak je dokázáno, že se vyvíjejí prostě jiným způsobem, že podporuje to fantazii, slovní zásobu a podobně. A hlavně vlastně tak soutěž Jižní Morava čte není jenom o čtení, ale i o tvorbě, že vlastně děti se tam hlásí a posílají tam svoje výtvory, to, co napsali sami. A myslím si, že ta kreativita je velice křehká a potřebuje ochranu, že potřebuje co nejvíc podpory, protože ty děti, které rády píšou, dost často bývají takové jako nesmělejší, introvertnější a každá podpora, která se jim dostane, je pro ně jako dost asi významná.
0: Jaké to bylo pro vás, když jste se poprvé hlásila do té literární soutěže? Neměla jste strach, jak to dopadne?
1: Já jsem vůbec neměla strach, jak to dopadne, protože já jsem vůbec netušila, že by to nějak mohlo dopadnout. Já jsem vlastně jenom byla ráda, že si to vůbec někdo přečte, že někdo mi třeba dá nějakou zpětnou vazbu. A ani ve snu by mě prostě nenapadlo, že bych mohla vyhrát to vůbec. Takové ambice jsem teda fakt neměla.
0: Ve vašich dětských knihách se objevuje to holčičí uskupení, sesterstvo. Psala jste taky o psech. Máte ještě nějaká další esa v rukávu, o čem chcete psát? Co dalšího se ještě ve vašich knihách objeví?
1: No, mám v plánu už právě docela dlouho, že budu psát o holce, která je vlastně vlkodlak, ale neví to o sobě. Já mám totiž hrozně ráda vlky a docela dost toho o nich vím, takže si myslím, že jako tady, a může to být docela legrační knížka, nebo aspoň takhle to jako plánuju. A to, že se něco děti dozvědí o vlcích, že to nejsou jako zlé bestie a tak, tak to si myslím, že bude jenom plus.
0: A pro dospělé?
1: Pro dospělé teď zrovna píšu knížku, která má zatím pracovní název Gottwaldova mumie. A odehrává se v 50. letech v Praze na Vítkově, kde v tom mauzoleu vlastně byl nabalzamovaný Gottwald. Ta mumie tam byla až do roku 62. Úplně naprosto bizarní podnik, který zaměstnával zhruba 100 zaměstnanců a kde se děly opravdu jako strašně takové zvláštní bizarní věci, takže mě to inspirovalo k příběhu, kde ta hlavní hrdinka je teda uklízečka, která tam uklízí. Tam se denně muselo uklízet, lihem se museli drhnout veškeré dlaždičky a obklady, aby tam prostě ani smítko nebylo, ani bakterie. A ten příběh té hlavní hrdinky je vlastně zasazený do těch kulis toho mauzola na Vítkově.
0: Lucie, dnešní doba možná až trpí přetížením informacemi, spoustou slov. Jaké to je pro spisovatele v takové době psát, v době, kde slova jsou devalvována, ztrácejí na své hodnotě?
1: No právě si myslím, že slova by neměla být devalvována, protože pokud mají nést nějaký význam, tak je potřeba jim ho dodat, že vlastně opravdu je nadbytek zbytečných slov, zbytečných různých příspěvků, které už teď třeba bohužel už ani nepíšou lidé, že jsou třeba výtvorem umělé inteligence, tak nevím, kdo by chtěl číst články, které ani nepsal člověk. Takže si myslím, že možná to kyvadlo se zhoupne zase na druhou stranu a lidé si budou potom vážit vlastně něčeho, co je autentické, co psali lidé proto, aby někoho informovali, aby vlastně dali najevo něco ze sebe a ne, aby to bylo jenom tak, jak se v dnešní době říká, content nebo obsah. Uvidíme, kam to povede ta doba, ale pro spisovatele myslím, že každá doba, že není jako takhle, neexistuje asi lehká doba. To, že mám vlastně vystudovanou historii, tak vím, jak vypadala vlastně společnost a tak, že možná naopak teď je více do možností, jak se dostat ke čtenářům, takže bych to tak úplně nezavrhovala.
0: Jsou nějaká slova, která podle vás už jsou takovými popelkami, že potřebují zachránit? Víte, přemýšlím o tom, jestli když slova skutečně ztrácejí ten původní obsah, nebo se na ně tak díváme někdy přes prsty, říkáme, že jsou to klišé, tak jestli máte nějaký takový třeba seznam slov, která by potřebovala dostat zpátky ten svůj pravý kabátek?
1: Tak to je hodně hezká otázka. Nemám takový seznam, ale možná, že člověk narazí na nějaké slovo, které vlastně, o kterém se začne říkat, že je to klišé. Ale ono to třeba tak nemusí být pravda, že vlastně, kdyby se to myslelo vážně, tak naopak to má hloubku a to slovo opravdu je jakoby významu plné významu. A jenom, když se to používá jenom vlastně náhodně nebo bezmyšlenkovitě, tak je to potom klišé. Takže ono možná někdy v těch klišé se někdy skrývá něco, co má mnohem hlubší význam, ale musí se to jakoby sloupat ta slupka z toho.
0: To je hezké. To je sloupat slupku ze slov, to zní dobře. To možná tohle je spisovatelova práce, že má za úkol dostávat z těch slov ty slupky, které tam někdy doneseme takovým běžným používáním.
1: Je to možné, no nad tím jsem se teda nezamýšlela, musím říct, ale je to jako myšlenka je to dobrá.
0: Vy jste říkala, že máte vystudovanou religionistiku. Proč jste si zvolila zrovna tenhle ten obor?
1: No, mně to připadalo hrozně zajímavé. Tenkrát to bylo vlastně úplně, my jsme byli první ročník, který nastoupil, vůbec předtím religionistika neexistovala. A my jsme nastoupili vlastně jako první ročník nově otevřeného oboru, který byl navíc v kombinaci s historií, která mě odjakživa zajímala. A religionistika je vlastně věda, která se zabývá náboženstvími, jakoby v plurálu, různými náboženstvími po světě, ale i jako jevem, náboženstvím jevem z různých pohledů, sociologického, psychologického, nebo třeba i geografického. A to mě připadalo jako hrozně zajímavý obor, což nakonec opravdu se ukázalo, že je velmi zajímavý. A proto jsem se přihlásila.
2: Který z těch úhlů pohledu, kterými je možné na různá náboženství nahlížet, vás zaujal?
1: Mě nejvíc sociologický. Já jsem potom vlastně ještě zůstala na fakultě a dělala jsem tam doktorát a psala jsem právě práci disertační, která byla založena na sociologickém úhlu pohledu.
2: Máte-li vystudovanou religionistiku, tak vás rozhodně nepřekvapím takovou úvodní otázkou bloku, který je vždycky součástí tohoto pořadu, protože se úplně jednoduše každého hosta ptám, je Bůh?
1: To je právě výborná otázka, to vlastně často asi dostanou studenti v prvním ročníku religionistiky. Jestli je Bůh, to se neví, to může vědět každý jenom sám pro sebe. Protože objektivně nelze prostě říct, jestli existuje Bůh, ale každý jednotlivec má svou jakoby odpověď na to. Každý může říct vlastně svou odpověď.
2: A jaká je ta vaše?
1: Moje odpověď je, že Bůh asi je. A myslím si, že spíš je, než asi.
2: Já jsem se právě chtěla ptát, proč je tam to asi?
1: Protože tím, že jsem vystudovala religionistiku, tak vlastně taková ta jednoduchá víra, nebo nechci to jakoby zlehčovat, jo, ale vlastně víra, která možná je to i lepší, protože vlastně, dejme tomu, dětská víra nebo taková jakoby trošku naivnější víra se mě hrozně zkomplikovala tím, že jsem se dozvěděla o tom, jak vlastně, zaprvé, jak existují mnohá náboženství, která se třeba dost často i křesťanství podobají, ale jak vlastně se vyvíjelo i samotné křesťanství v čase a některé otázky se úplně jakoby, nebo některá dogmata podobně se úplně proměnila, takže tím se mě to vlastně trošku zkomplikovalo. Tak proto jsem řekla to asi.
2: Takže to znamená, že jste vyrůstala v dětství v prostředí křesťanském? Rozuměla jsem
1: ano, víceméně ano, protože vlastně ještě to bylo vlastně za totality, takže jsme chodili tajně někdy jako na bohoslužby a já jsem chodila vlastně takovou křesťanskou jakoby přípravku a pamatuju si, že to bylo všechno hrozně takové jako opravdu v utajení, jo, že se neměla jsem o tom mluvit ve škole, nebo pokud možno to nikomu moc neříkat, protože to sebou neslo stigma a neslo to sebou vlastně potenciální problémy a tak. Ne, že bych jako zapírala tu víru, ale ne přímo o tom nějak nemluvit, to se tak předpokládalo.
2: Mm-hmm. Zůstali jsme zatím u toho, že Bůh tedy asi je, patrně. Jaký je?
1: No to je právě to překvapení. To právě si myslím, že ty naše lidské představy jsou hrozně omezené tím, co jsme schopni jako lidé pochopit. A tím, že vlastně neexistuje vlastně lidské společenství na této zemi, které by nemělo náboženství. No ale přitom se mezi sebou hrozně moc liší, že? Ty představy o Bohu jsou prostě strašně jako rozdílné po té planetě. Ale mají společného jmenovatele, který je velmi těžko uchopitelný a asi nás potom překvapí, co ten společný jmenovatel jako bude. To se možná dozvíme, no.
2: A už tomu rozumím. Já jsem se chtěla zeptat, co je ten společný jmenovatel, ale jestli to správně chápu, tak to poznáme
1: až. To poznáme až, protože to vlastně se, já myslím, že nejsme na to vybavení, abychom to pochopili teď. Nebo já, jako to je můj názor, samozřejmě asi jsou lidé, kteří jakoby to můžou pochopit, ale já teda určitě ne.
2: A tak zároveň i Bible říká, že ani oko nevidělo, ani ucho neslyšelo, ani na lidskou mysl nepřišlo, co Bůh připravil těm, kdo ho milují. Takže i vlastně v Bibli se mluví o něčem, co jednou bude. A bude to velmi přesahovat jakoukoliv naši představu a naše poznání, které máme tady na zemi.
1: Tak přesně tak.
2: Znamená tedy pro vás to až, to poznání toho společného jmenovatele, to, že je něco po smrti?
1: Tak o tom jsem teda přesvědčená určitě, protože už jenom jako připadá mi, že není možné, aby veškerá ta energie, která se tady v tom lidském životě nazhromáždila, že by se někam vytratila, že by vlastně to, co všechno jakoby člověk má v tom lidském životě za sebou, že to zmizí, tak je to strašně pro mě jako vlastně je to nepředstavitelné pro mě. Pro mě rozhodně je přijatelnější si představit, že po smrti se něco stane, že vlastně to není konec, ale jenom nějaká přeměna, protože vlastně takhle to funguje v celé přírodě a v celém vesmíru.
2: Máte tu představu nějakou konkrétnější, anebo je to opravdu jenom ta představa něco je?
1: Ne, taky zase to není úplně konkrétní představa, protože můj názor je vždycky to, že budeme jako všichni hrozně překvapení, že si to neumíme představit, no, že vlastně člověk jako neví, že to vlastně úplně se vymyká veškerým skutečnostem nebo zkušenostem a všechno bude možná úplně nějak jinak.
2: Když se tak spolu bavíme, tak mi z toho vyplývá i to, že předpokládám, že tak, jak se na věci díváte, tak člověk má duši. Je možné lidskou duši nějak popsat, definovat, co to lidská duše je?
1: Já si myslím, že odedávna se umění snaží o tady tohleto, že umění se snaží vlastně nějak zachytit právě duši, už od jak živá, prostě co vůbec lidstvo existuje, a pořád se o to jenom vlastně snaží a nelze to nějak, není jako konečná definice nějak duše, nebo tak konečně jsme na to teda přišli. Myslím si, že to je proces, že jako popsat duši jednoduše, tak zase je to něco, co je prostě, co se jako, na to, že jsem spisovatelka, tak musím říct, že teda slova kolikrát opravdu nestačí.
2: Jsou chvíle, kdy se to více projeví, kdy se více pozná, že člověk má duši?
1: Myslím, že asi nejvíce to pozná, když třeba dojde k nějaké ztrátě, když vlastně si uvědomíme, jsme vytrženi z toho běžného, obyčejného života a stane se něco mimořádného. Buď je to ztráta, ale nebo i třeba zase naopak narození, nějaká taková hodně jakoby velká emocionální bouře a v ten moment si myslím, že člověk si může jako uvědomit, že má duši, protože v tom zhonu a v normálním jako fungování na to moc třeba času nemusí být, ale od toho právě jsou třeba i svátky, že se může člověk jako sklidnit, usebrat se a zamyslet se.
2: Po smrti tedy duše se přesune do jiné dimenze, jakkoliv ji označíme. Křesťané, ale nejenom křesťané, jako spousta náboženství vlastně vnímá to, co bude po smrti nějak rozděleno, nějak rozkategorizováno, typicky v křesťanství přinejmenším na nebe a peklo. Jak to vnímáte vy?
1: Tak já jsem četla takovou pěknou definici pekla, že je to vlastně samota, že je to jako existence úplně jako by o samotě nebo bez Boha a to asi tak jako by podle mě nejvíc vystihuje to, co si já tak nějak představu pod třeba pojmem peklo. Ale říkám, uvidíme, no to fakt prostě, a kdo jako my nemůžeme vůbec soudit, že jo, kdo skončí v pekle, protože nevíme třeba ty poslední momenty člověka, co se právě v něm děje, takže těžko říct, no. To jsou teda těžké otázky.
2: Já se na to ptám i proto, že vlastně teď sem chci vložit tuhle následující otázku, protože křesťanství vnímá Ježíše jako toho, kdo zprostředkovává cestu do nebe, kdo ji otevírá člověku. A tak se chci ptát, jak vnímáte Ježíše vy, právě i v kontextu toho, o čem jsme doteď mluvili.
1: Myslím si, že Ježíš je jednou z takových jako náboženských postav, která se nejvíc blíží tomu jakoby oslovit člověka, protože tím, že teda jako vlastně je napůl člověkem a napůl Bohem, tak skutečně jakoby má i ta definice cesty, definice spojení dvou věcí. A to je mi hrozně jako blízké, je to hrozně inspirativní, je tam prostě ta emocionální složka, že prostě, že si člověk může vytvořit vztah k Ježíši, protože přímo s Bohem je to trošku těžší, bych řekla, nebo říkám to, jako co já si myslím, nebo jak to já vnímám.
2: Já když vás poslouchám, tak vlastně celou dobu si říkám, tak jak jsme mluvili o tom po smrti, o tom, co člověk vnímá, že teda, nebo má naději, že bude, tak i tohle je možná zajímavá otázka, jestli to, co bude po smrti, nějak ovlivňuje můj život tady a teď, jestli to na to má nějaký vliv. A nebo je to prostě tady a teď si něco žiju a tak jako tak po smrti něco přijde. A teď je otázka, jestli to spolu nějak souvisí a nebo nesouvisí.
1: No, já jsem mluvila o tom zachování energie a to právě je, já si myslím, že to nevyhnutelně jakoby je spolu spojené. Není možné žít život a o nic se nezajímat, nezajímat se o druhé lidi, prostě sobecky jenom žít a ničit všechno kolem sebe a pak si myslím, že se to nějak jakoby tomu člověku nevrátí, jo, tak to určitě jako je, to se nedá oddělit podle mě tyhle ty dvě věci. Ale samozřejmě pokud by někdo třeba jenom žil a jak Mirek Dušín dělal jeden dobrý skutek za druhým a myslel si, že pak to má jako parádně vyřešené, tak, tak taky, prosím vás, takhle to taky nefunguje.
2: Děkuji, že to říkáte, protože čím dál víc mám dojem, že někdy takhle přemýšlíme, že prostě člověk je ve své podstatě ten, kdo přemýšlí tím stylem má dáti dal. Že jako přemýšlí stylem udělám něco dobrého a nějak se mi to vrátí. A přijde mi, že tohle je úplně typickým příkladem tohohle přemýšlení, je takové to čím dál častěji používané tvrzení karma je zdarma.
1: Mm-hmm.
2: Ale otázka je, jestli to funguje takhle. Otázka je, jestli jenom jako udělám něco dobrého nebo něco špatného a v tom vesmíru, v uvozovkách, to vyvolá nějakou reakci.
1: Ne, tak to by byly takové kupecké počty a takhle, takhle určitě, tak to jsme, můžeme být jako 100% jistí, že takhle to fungovat nebude.
2: Lucie, kde berete naději do života?
1: Já myslím, že v přírodě, já jako hrozně ráda chodím do lesa a za každého počasí, teda, protože musím, že ho ze psem, ale jako neberu to jako musím, protože mě to baví. A když člověk pozoruje vlastně, jak se ta příroda mění, jak vlastně třeba se znovu vrátí jaro. A teď ještě musím říct, že to každé to jaro je jiné, že vlastně, protože chodím už fakt jako 12 let takhle po lese, tak pozoruju ty změny, že prostě každé jaro jiné, něco jiného vyraší dřív, později, ale prostě vždycky po té zimě přijde to jaro a takhle to se dá vztáhnout i vlastně na celý jakoby můj život, že já jsem docela optimista, si myslím, a myslím si, že jako nakonec všechno dobře nějak dopadne, no. Tak nevím, jestli se mi to nějak, jestli se s tím jako vystačím.
2: Jaký je podle vás smysl lidského života?
1: Tak nemáte tam ještě nějakou prosím vás těžší otázku? No, to teda je, to jsem teda nečekala, ale musím říct, že asi každý se jako nad tím zamyslí, jo. Každý jako by se musí minimálně od určitého věku začít ptát.
2: No, protože nechceme dělat věci, které nemají smysl.
1: Ano, ano, takže smysl lidského života, jako mně pořád připadá, že to jako je sám život, že vlastně život je tak strašně jakoby vzácný a cenný. A my třeba fakt nevíme, jestli jako vůbec někde ještě nějaký život je, třeba jsme jediní v celém vesmíru. A život prostě je hodnota sama o sobě. A je potřeba ji chránit a je potřeba si vážit toho, že vlastně vůbec můžeme žít, že vůbec jako jsme naživu. Ale měli bychom být teda naživu nejenom fyzicky, ale i jako trošku se snažit o probuzení nějaké právě té duchovnější stránky povahy. Smysl života je právě možná i v tom, že vlastně si to člověk tohleto uvědomí, že nežije jenom jako biologický organismus, ale že je tam něco víc, co třeba potřebuje tak nějaké zásoby, potřebuje to nějak krmit k tomu, aby vůbec to mohlo přežívat, tak potřebuje potravu duševní, že jo, nebo duchovní.
2: Co děláte pro to, aby váš duchovní život se rozvíjel?
1: Já nevím, jestli dělám dost, to, jako, to nevím. No, nevím, tak zase jako bych se vstála ke knížkám, protože já fakt jako hodně čtu a takhle i tady vlastně jako v této oblasti se vždycky jakoby vztahuju k těm knížkám nebo prostě snažím se jako hodně po této stránce i vzdělávat nebo nejenom vzdělávat, jako že se dozvídám nějaké informace, ale právě, že nějaké příběhy životní, učení třeba a tak dále. Ale toto je taková, toto není úplně jako otázka asi pro mě, to nevím.
2: Mm-hmm. Já jsem spíš reagovala na to, mm-hmm. že jste o tom mluvila, že jste mm-hmm. říkala, že potřebujeme jakoby pečovat i o tu duchovní stránku života, aby nezakrněl. A možná se tak ptám i proto, že možná i tady máme nějaké představy a kliše toho, co to je, ta péče o tu duchovní stránku života a možná je to mnohem širší pojem, než jak my si představujeme. Možná spousta lidí by řekla, nevím, křesťané určitě, že je to čtení Bible a modlitba a nějací lidé by řekli, že je to meditace. A někdo by možná řekl, pro mě je to, že jdu na koncert, nebo že jdu na výstavu, nebo že čtu, nebo že jdu na návštěvu k někomu. Prostě možná je ta škála té péče o tu duchovní stránku života mnohem pestřejší, než jak na první pohled se nám může zdát.
1: To je pravda, takže možná já jsem to pochopila právě tím v tom zuženém slova smyslu. Takže v tom případě všechno, co jste říkala, tak to můžu odškrtat.
2: Protože jestli je duše něco, co se v člověku jako buď zaraduje, anebo rozesmutní u něčeho, tak přece jako cokoliv z toho, u čeho se ta duše rozraduje, tak je součástí péče o tu duchovní stránku.
1: Ano, a možná i to, kde naopak zesmutní, to taky, to bych taky asi nevylučovala.
2: Co vám dělá v životě radost?
1: Tak těch věcí je hodně. Tak za prvé, moje děti, obě dvě. Za druhé, když jsem právě v přírodě, ze psem, to mám, to prostě opravdu jako cítím opravdu radost a takovou jakoby, takovou vděčnost. Těch věcí ještě je třeba víc, já třeba úplně miluji chození do květinářství nebo do knihkupectví a tam vždycky prostě mám radost. Takže to jsou takové malé, mně stačí tak jako docela málo, si myslím. A že ty radosti jsou spíš takové jako menší, ale třeba častější. Připadá mi to jako, že můžeme být fakt vděční a třeba někdy mě stačí jenom jet autem, když třeba zapadá slunce a zrovna hrají nějakou mou oblíbenou písničku a najednou já prostě cítím hroznou radost a jsem jako šťastná na chvilku, tak to je úplně perfektní, no.
2: Co byste byla, kdybyste nebyla spisovatelkou?
1: Učitelkou, 100%, to jsem taky byla předtím.
2: A přemýšlíte ještě někdy o tom, že byste tam to spisovatelské povolání pověsila na hřebíček a pustila se do něčeho jiného?
1: Ne, já jsem oběma mým nakladatelům slíbila, že dokud udržím myš v ruce, tak budu psát, takže nepřemýšlím o tom, že bych skončila.
2: Říká Lucie Hlavinková, host dnešního Zákoutí. Lucie, moc děkuju a přeju vám hodně radosti.
1: Děkuju taky, děkuju za pozvání a přeju hodně radosti vám i posluchačům.
2: Loučí se i Lucie Endlicherová. Díky, že jste byli s námi. Naslyšenou.

Umění klást si otázky a čekat na odpovědi, označovala za důležité spisovatelka Lucie Hlavinková v dnešním zákoutí. Příště bude naším hostem předposlední držitel ocenění Magnesia Litera za knihu roku Miroslav Hlaučo. Poslouchejte v neděli v 18.30.

Bůh nám dává smysl života. On je dobrý a sklání se k nám. Pokračuje skupina Souznění a my se pomalu blížíme k dnešní půlnoci.

Bože, vezmi si úplně všechno. Stejně to nikdy nebylo moje. Jeremy Camp pomalu uzavírá sobotní večer, ještě před námi Sima Magušinová a od mikrofonu se s vámi loučí Pavel Kol. Příjemný poslech i po půlnoci, to už vás bude provázet Martina Zacharlová.

Je půlnoc a začala nám neděle 19. července. Za mikrofon Rádia 7 právě usedla Martina Zachrlová. Před námi je píseň Víru mám.

Vítejte u přehledu pořadu. V této části rozhlasového výkladu Markova evangelia se budeme zabývat Ježíšovými spory s jeho protivníky. Řeč bude o sporu týkajícího se daní, o vzkříšení a největším přikázání. Připojte se k pořadu Ke kořenům od 13:15. Byl vymodleným zázrakem, ale i tichým svědkem nepochopitelných zkoušek. Příběh Izáka nás učí, jaké to je žít ve stínu velkého otce a přitom najít svou vlastní cestu požehnání. Série o velkých biblických postavách pokračuje v klíčovém slově po 1 hodině.

Album Nechci nic víc bylo natočeno v roce 1998 a pro naše rádio je svým způsobem významné. Jedná se totiž o první CDčko, které bylo nahráno v tehdy nově vybudovaném hudebním studiu Rádia 7. Písně Petra Coufala budou po čtvrté ranní znít v písničkách z archivu. Připojte se. Připomínka Večeře Páně je určitým pobídnutím k nesení zprávy o Ježíšově vítězství k ostatním. Závěrečné zamyšlení Romana Touška připomíná velké poslání o půl paté. Jaké zbraně nám Bůh dává, abychom se dokázali bránit a čelit obtížím každodenního života a jak se s nimi vůbec učit správně zacházet? Druhý díl seriálu o boží zbroji se zaměří na naprostý základ křesťanského zápasu, na pás pravdy. Zveme vás ke společnému přemýšlení a modlitbám, které nám pomohou pevně stát v pravdě i uprostřed životních zkoušek. Modlitby podle Bible poslouchejte od čtvrt na šest.

0: Vážení posluchači, vítám vás u poslechu pořadu Ke kořenům, který pro vás dnes připravuje Petr Vaďura. V dnešní relaci budeme pokračovat v četbě Markova evangelia. Budeme číst 12. kapitolu od 13. verše. Naším průvodcem bude kazatel Bratrské jednoty baptistů v Praze na Topolce Jáchym Gondáš. Jáchyme, vítej ve vysílání, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: My už jsme 12. kapitolu rozečetli, přečetli jsme si podobenství o zlých vinařích, které je zde v prvních 12 verších. To podobenství je zaměřeno proti těm, kteří se vlastně proti Ježíši staví. Jsou zde nazváni jeho nepřátelé. V čem byl vlastně problém? Jaký konflikt tam nastal?
1: Tak vidíme, že se tam opakují snahy Ježíše nějakým způsobem odstranit, zbavit se ho. To potom nabere až tu fyzickou podobu jeho fyzické likvidace, ale dříve předtím předcházejí takové pokusy ho nějak znemožnit ho na základě toho, že některá část jeho učení se ukáže jako přesahující hranice toho, co tehdy bylo vůbec možné, co bylo pravověrné, co bylo legitimní, jak v tom náboženském, tak v tom společenském, politickém slova smyslu. Takže ty pokusy opakovaně směřují tímto směrem Ježíše se zbavit. Ten problém můžeme vnímat v tom, že Ježíš byl určitou konkurencí pro nejrůznější ty exponenty tehdejšího náboženského světa, náboženského života. To je takovým základem, ale zároveň může to napětí vycházet a nepochybně vycházelo i z toho, že to, co Ježíš říkal, bylo příliš náročivé, příliš to vyžadovalo určitou reakci, kterou nechtěli prostě ti lidé vydávat ze sebe, chtěli se jí zbavit, chtěli se toho nároku zbavit, otupit to jeho ostří.
0: No a nesmíme zapomenout také na to, že Ježíš se stavěl proti té náboženské praxi. Příkladem bylo očištění chrámu, ze kterého vyhnal směnárníky a prodavače a tvrdil, že dům Hospodinův má být domem modlitby pro všechny národy.
1: Tak to byl ten projev, který to nabralo právě po jeho příchodu do Jeruzaléma. Ono, Ježíš tady vystupuje jako kritik chrámu, chrámové praxe. Určitě z toho nemůžeme nějak jednoduše vyvodit, že by si tedy svobodně vybral, že bude se hlásit k tomu proudu, který kladl důraz na písmo, na synagogální bohoslužbu a naopak bude odmítat to chrámové náboženství. Víme, že Ježíš to tak neměl rozděleno a ani raná církev to tak neměla rozdělené. My víme i z knihy Skutků, že společenství rané církve v Jeruzalémě v tu první chvíli rozdělovalo svoji vlastní praxi mezi bohoslužebná shromáždění v domácnosti, v intimitě toho společenství, kolem jednoho stolu, kolem lámání chleba a vína. A na druhé straně ale čteme také opakovaně, že přicházeli do chrámu k modlitbám, že se účastnili chrámové bohoslužby. Čili Ježíš v tomto je takovým kritikem, který zároveň ale neboří. Ono se to boří samo, rozpadá se to samo. To znamená, Ježíš není tím, kdo by říkal, nechoďte do chrámu, to už je špatně všechno. Je velmi ostrým kritikem a v jeho kritice zaznívá určitý smutek nebo rozčarování nad tím, že tomu tak je, že ten stav chrámové bohoslužby je tak špatný.
0: V našem dnešním úseku, který máme před sebou, vystupují některé kategorie tehdejšího židovstva. Ve 13. verši si čteme, poslali k němu některé z farizeů a herodiánů, aby ho chytili za slovo. Co mají společného tyto dvě skupiny, farizové a herodiáni?
1: No, mají málo společného a už to je takový signál pro nás, protože byly to skupiny, které často v tom běžném provozu mohly stát proti sobě spíš. Zatímco farizové reprezentovali proud určitého, dejme tomu demokratického přístupu k náboženství, byli to často lidé, kteří se věnovali velmi silně tomu preciznímu dodržování náboženské praxe nejrůznějších pravidel, ale zároveň to nebyla žádná velká honorace, byli to lidé často poměrně obyčejní, nepatřili mezi žádnou šlechtu nebo ty nejlepší rodiny tehdejší doby, i když i tam samozřejmě to farizejství mělo své místo. Proti tomu herodiáni představují skutečně jakousi honoraci, jakousi smetánku té společnosti. A protože herodiáni se často vybírali tím směrem rozmělňování toho tradičního náboženství, určitých ústupků, byli velmi silně ovlivněni tou helenizovanou společností tehdejší doby, přijímali mnoho takových novinek kulturních, můžeme říct, že byli nositeli toho synkretického proudu v rámci tehdejší společnosti, tak samozřejmě to vytvářelo napětí mezi nimi a mezi farizeji. A když tady přicházejí pospolu, tak je to taková nesvatá aliance, která nám už signalizuje, že je to něco nenormálního, něco neobvyklého, co by mělo vyvolat naši pozornost.
0: Přečteme si tedy ten úsek, ve kterém právě Herodiáni a farizeové vystupují. Nacházíme jej ve 12. kapitole od 13. do 17. verše. Poslali k němu některé z farizeů a Herodiánu, aby ho chytili za slovo. Ti šli a řekli, mistře, víme, že jsi pravdivý a že se na nikoho neohlížíš. Ty přece nebereš ohled na postavení člověka, nýbrž učíš cestě boží podle pravdy. Je dovoleno dávat daň císaři nebo ne? Máme dávat nebo nemáme? On však prohlédl jejich úskok a řekl jim, co mě pokoušíte? Ukažte mi denár. Když mu jej podali, zeptal se jich, čí je tento obraz a nápis? Odpověděli, císařův. Ježíš jim řekl, co je císařovo, odevzdejte císaři, a co je boží, Bohu. Velice se nad tím podivili.

0: V dnešním pořadu přemýšlíme nad 12. kapitolou Markova evangelia. Přečetli jsme si úsek, který je v ekumenické Biblii nazván Spor o daň císaři. Vystupují zde farizové, herodiáni, kteří, a to zde říká Marek v komentáři, ho chtějí chytit za slovo, tedy Ježíše. Ale jejich první věta je taková sladká, medová.
1: Je to místo, ve kterém vidíme, jak se vlastně podbízejí Ježíšovi, aby z něho vymámili pravdivou odpověď, která by ho diskreditovala. Ono totiž jakákoliv odpověď na tu otázku, kterou mu dávají, je ve své podstatě špatná. Když Ježíš řekne, že se daň nemá odvádět, tak se tím staví na stranu těch zélotů, zbouřenců, sikáriů, těch, kteří chtěli vlastně nějaký revoluční převrat. A to je důvodem k tomu, aby proti němu bylo vzneseno nějaké obvinění. Na druhou stranu, když tomu přitaká, tak vlastně ukazuje, že jeho velmi vypjatá, velmi intenzivní zbožnost je přece jenom kompromisní do určité míry, protože mu zkrátka některé věci, některé kompromisy nevadí a on je přijímá. Musíme vzít v úvahu, že to odvádění daně bylo velmi často v pozadí všech těch konfliktů a těch vzpour, které v této oblasti, ale i jinde v tom římském impériu přicházely, rozhořely se tu a tam, že to bylo velmi konfliktní téma. Musíme vzít v úvahu také, že v tom židovském prostředí velmi samozřejmě potupnou roli hrálo to, že na mincích byl vyobrazení císaře, čili to byla de facto malá modla, protože císař byl v té helenistické době vnímán jako polobožská nebo téměř božská postava, byl součástí kultu. Čili už jenom to, že museli Židé zacházet s těmito mincemi, bylo vlastně nějakým plivnutím na to jejich náboženství, na to jejich odmítnutí toho zobrazování, na to jejich velmi ostražitý důraz na to, aby se úcta dávala jedině Hospodinu. A pokud Ježíš řekne ano, dělejte to, je to v pořádku, tak tím vlastně ukazuje, že ani on sám není tak radikální, jak na první pohled vypadá. A jako kdyby chtěli mu znemožnit nějaký úskok, tak říkají, ty přece se nikoho nebojíš, přece všechno řekneš popravdě, tak jak to je. Je to taková strategie opravdu medová, jedovatým medem mazaná a můžeme v tom rozpoznat nejrůznější úskoky různých tajných policií všude po světě, které se snaží takto si lidi získat a donutit je k určitému typu jednání.
0: Tady vypravěč říká, on však prohlédl jejich úskok. Nicméně v poznámce máme napsáno, že řecky tam je slovo pokrytectví. To mi přijde možná ještě zajímavější.
1: Tady vidíme, že oni vlastně se neptají, že je to jenom konstrukt nějaké pasti a že ta jejich otázka není ve skutečnosti otázkou teologickou. Ona se tak tváří. Často v Novém zákoně, když čteme o tom, že Ježíše zkoušeli nebo pokoušeli, tak příliš spěcháme s tím odsouzením těch tazatelů. Ono totiž bylo docela běžnou součástí tehdejšího života vytahování těch sporných otázek, kde nebylo jasné, jak se k tomu zákon staví, jakou praxi by člověk měl zachovávat. A to, že se Ježíše ptali, mohlo klidně znamenat, že mu důvěřují nebo že chtějí si oskoušet, jaké je jeho učení. Čili to nemusel být vždy zlý záměr. Tady ale je evidentní, že to není skutečná teologická otázka, že se neptají, že nechtějí znát odpověď. A je to to, čemu i my na základě písma říkáme šibolet. Šibolet je hebrejské slovo, které označuje obilný klas, protože jeho výslovnost je náročná, tak víme, že bylo používáno právě toto slovo jako zkouška, při které jeho vyslovení ukázalo, jestli člověk skutečně patří k efraimskému kmeni, jestli patří k těm prahověrným, anebo jestli je to nepřítel. A podstatou té zkoušky není snaha zjistit nějakou odpověď, dostat se dál, ale jenom rozstřídit si lidi na ty naše a na ty, kteří k nám nepatří. A je taková nouze křesťanství i dnes, že takovým šiboletům se daří mezi námi a že někdy se dokonce podaří vyvolat dojem, že to je teologie. Že teologie je tanec na těch šiboletech. Schopnost správně odpovídat na ty šibolety, že to je teologie. Tak máme takové ty tradiční naše obvyklé šibolety, jako jsou otázky autority nebo inspirace písma, jako je spor mezi evoluční teorií a kreacionismem, jako je otázka vztahu k homosexualitě. A velmi často to nejsou skutečné otázky, ale jsou to právě jenom pokusy rozstřídit si všechny pěkně do těch přehledných hromádek, těch, kteří patří k nám a kteří k nám nepatří. A myslím, že to je velká nouze křesťanství, zvláště v některých jeho podobách, že tam ty šibulety mají takový velký význam a takový prostor.
0: Ježíš zde odpovídá onou známou odpovědí, co je císařovo, odevzdejte císaři, co je Boží Bohu. Ovšem tato věta se poměrně snadno dá zneužít.
1: Je to jedno z těch míst v Novém zákoně, které, když se podíváme do výkladů toho textu, tak zjistíme, že to spektrum těch výkladů je široké tak, že zahrnuje v sobě úplně protichůdné varianty, protichůdné výklady toho textu. To znamená, je to místo nejasné. Všichni ho dobře známe, je to vlastně už i něco, co proniká do toho našeho obvyklého jazyka, který nemá třeba s tím biblickým kontextem nic společného. A zároveň není vůbec jasné, co to má znamenat. Na jednu stranu při takovém prvním pohledu to vyvolává dojem, jako kdyby Ježíš třídil svět na dvě oddělené množiny. Tou jednou množinou je nějaký život ve společnosti, život, který má svůj sociální rozměr, má svůj národní rozměr, má politický rozměr. A to je to císařovo. Jako v pohádkách, když se někde píše, tady je císařovo. A tam platí to, co říká císař, to ostatní tam neplatí. Pak je nějaká sféra druhá, tady je Boží a tady platí to, co říká Bůh. A my máme správně rozpoznat ve svém životě, co náleží Bohu a co náleží císaři. Tak vznikají taková rozdělení toho lidského života na dvě poloviny. Někdy se proto používá velmi zvláštní slovo, které se snažím už leta pochopit a nedaří se mi to, a to je slovo duchovní. Něco v našem životě je duchovní, něco v našem životě není duchovní. Takže když třeba církev rozhoduje o financích, tak to není duchovní, to je císařovo a do toho Pán Bůh nemá co mluvit. Pak je tady hromádka toho duchovního, to je pravděpodobně to, co prožíváme ve svém srdci, různá pohnutí našeho osrdí a celého toho traktu vnitřního, který v sobě máme, a to je to duchovní, co prožíváme a co zase vlastně vůbec nesouvisí s tím běžným reálným provozem tohoto světa. Myslím, že to je velmi falešné, velmi umělé rozdělení. Vznikají i takové teoretické koncepty, teologické koncepty, které mají ospravedlnit takový pohled, různé vulgární podoby toho luterského učení o dvou říších, které vlastně mají svoji samostatnou správu a které spolu nějak nesouvisí. Vedle toho je další obraz, který vlastně říká, že to je spojené, že to je nerozdělitelné a je to srostlé dohromady tak, že císař a Bůh jsou vlastně takový dva pánové nad naším životem, kteří společně ruku v ruce rozhodují o tom, co my děláme, co máme dělat. Většinou takovým způsobem, že císař je tím reprezentantem té Boží vůle a ty jeho zákony a to, co nám císař nebo jakákoliv jiná světská moc předkládá, je tím Božím záměrem, Boží vůlí pro náš život. A my to máme přijmout. A vedle toho existuje ještě jeden pohled, který mě je mnohem bližší, a to sice, že ta Ježíšova odpověď ukazuje, že jsou dvě hromádky, dvě množiny, přičemž ale jedna z nich je pod množinou té první, patří do ní. Je to něco zvláštního, nějaká specifická sféra, ale patří do té velké množiny. A myslím si, že když Ježíš říká, dejte císařovi, co je císařovo, a Bohu to, co je Boží, tak nám ukazuje, že Boží je všechno. Boží je i to, co je císařovo. My z toho nemůžeme utéct, nemůžeme se schovat do nějakého náboženského světa, kde císař nemá žádnou roli, ale musíme si být vědomi toho, že i císař je Boží. I to všechno, co jemu patří, i daně skrze tu univerzalitu Boží vlády patří do té kompetence Boha. A myslím, že tady velmi důležitým slovem pro pochopení toho textu je slovo obraz. Není to jenom o tom, že Ježíš vlastně dává takový šťouchanec těm lidem, kteří se ho ptají, protože on říká, ukažte mi denár. Ten rozhovor se podle všeho odehrává v chrámovém okrsku, odehrává se v tom prostoru chrámu. A najednou vidíme, že není žádný problém najít denár, protože je mají po kapsách. To znamená, oni ty malé modly mají u sebe a Ježíš jim říká, dobře se podívejte, čí obraz je na tom. A to slovo, které používá, je stejné slovo, slovo eikona, stejné slovo, které nám připomene počátek knihy Genesis, kde se mluví o tom, že člověk je obrazem Boha. A vlastně, když si to spojíme s tím motivem z knihy Genesis, tak si uvědomíme, že my celý jsme Boží obraz, náš život je Boží obraz. A proto patříme Bohu. Náležíme Bohu se vším všudy, s těmi našimi mincemi, se vším, co máme, s celou tou naší společenskou strukturou, ekonomickou strukturou. A nemůžeme to vytrhnout z té Boží moci. To znamená, mě z toho spektra těch možných výkladů je nejbližší ten, který hluboko podsazuje to, co patří císaři, pod tu velkou množinu toho, co patří Bohu. A myslím si, že ten odkaz na ten text z knihy Genesis je docela patrný, protože to slovo se nevyskytuje v Novém zákoně tak často. A když vezmeme v úvahu, že oni četli Starý zákon v řečtině, tak je to muselo trknout, muselo to být něco, co je mohlo upamatovat na ten text z knihy Genesis.

0: Ve vysílání Rádia 7 posloucháte pořad Ke kořenům. Dnes si čteme 12. kapitolu Markova evangelia. Naším hostem je Jáchym Gondáš. Před námi je úsek vymezený verši 18 až 27. Přišli k němu saduceové, kteří říkají, že není vzkříšení, a ptali se ho. Mistře, Mojžíš nám ustanovil, zemřeli něčí bratr a zanechá manželku bezdětnou, ať se s ní ožení jeho bratr a splodí svému bratru potomka. Bylo 7 bratří. Oženil se první a zemřel bez potomka. Jeho manželku si vzal druhý, ale zemřel a také nezanechal potomka. A stejně třetí. A nikdo z těch 7 nezanechal potomka. Naposledy ze všech zemřela i ta žena. Komu z nich bude patřit, až při vzkříšení vstanou? Všech 7 ji přece mělo za manželku. Ježíš jim řekl, mýlíte se, neznáte písma ani moc boží. Když lidé vstanou z mrtvých, nežení se ani nevdávají, ale jsou jako nebeští andělé. A pokud jde o mrtvé, že vstanou, nečetli jste v knize Mojžíšově ve vyprávění o hořícím keři, jak Bůh Mojžíšovi řekl, já jsem Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův. On přece není Bohem mrtvých, nýbrž Bohem živých. Velmi se mýlíte. V této scéně se nám objevuje další skupina, saduceové. Proč se vůbec ten text Saducej zabývá? To byli nějak důležití?
1: Saduceové představovali určitě důležitou část společnosti. Zároveň to byla skupina, která svým způsobem dodýchávala v té době. A vlastně byla to taková poslední etapa významu saduceů v té společnosti židovské. A to z toho důvodu, že saduceové byli velmi silně vázáni právě na chrámový kult. S pádem chrámu samozřejmě význam této části společnosti pominul a začalo se rozvíjet a nastupovat to, co dodnes vnímáme jako mainstream v tom židovském kontextu, v kontextu judaismu, a to sice ten rabínský typ zbožnosti soustředění na studium písma. A saduceové byli zvláštní nejenom tím, že představovali takovou smetánku té společnosti, zase to byli lidé, kteří byli vázáni na také ty největší, nejdůležitější rodiny v Jeruzalémě, ale představovali také specifickou náboženskou skupinu. Čiže to zbožnost saduceů vlastně se vyhýbala mnohému z těch tehdejších lidových představ náboženských. Některá témata vůbec netematizovali, nezabývali se jimi. A i ten jejich pohled na autoritu biblických textů byl vlastně užší než u těch ostatních skupin. To znamená, byli to takový minimalisté. Možná dneska bychom je mohli označit za do určité míry takovou racionalistickou náboženskou skupinu, protože kladli velký důraz na právě racionalitu té starozákonní zvěsti. Velké těžiště měli postaveno na Tóře a ty ostatní texty vnímali s takovou omezenou autoritou. Přičemž k těm specifikům jejich pohledu na svět patřilo také to, že odmítali jak ta mesiářská očekávání a odmítali také představu vzkříšení, tělesného vzkříšení, které chápali jako projev vlastně určitého barbarského primitivního náboženství a nesouhlasili s tím.
0: Zde před Ježíšem předestřeli takový zvláštní až trošku bizardní příběh o 7 bratrech, kteří podle levirátního manželství, tak jak je v Tóře přikázáno, tak měli postupně jednu ženu. A já si kladu otázku, proč vůbec Marek do svého evangelia tady tuto epizodu zařadil?
1: Já si myslím, že to, co je důležité, je, že právě ten pohled saduceů na vzkříšení ukazuje určitý neadekvátní pohled na to, co to vlastně je, co je vzkříšení člověka, jaký je jeho smysl, jaký je jeho význam. Je vidět, že saduceové vnímali vzkříšení přes příliš technicky a primitivně a proto také položili Ježíšovi takto absurdní otázku, protože to vnímali jenom jako jakési protažení toho normálního života člověka a teď vytáhli téma, které bylo, nebo příklad, který byl tak absurdní, že právě ukazoval na tu nemožnost toho. Velmi, velmi silně mi to připomíná některé otázky, které zaznívají, nebo jako je příklady, které zaznívají ze strany lidí, kteří nevěří ve vztahu k písmu. když se opakuje mnohokrát a mnohokrát otázka, jak mohly ty první biblické postavy uzavírat manželství, kde brali manželky, když byli vlastně sourozenci všechno, a jsou to takové někdy hrdě prezentované důkazy toho, že biblická zvěst je nesmyslná, že má v sobě logické trhliny. A to jediné, co to ve skutečnosti ukazuje, je velmi primitivní způsob čtení písma a i pokusy odpovídat na takové otázky nějak racionálně a přiblížit se na tu úroveň té otázky jsou vlastně podle mého názoru zbytečné a marné, protože na této úrovni není možné se třeba o tak složité věci, jako je vzkříšení, vůbec bavit smysluplně.
0: Není ale problémem i křesťanů, že často takovým až docela hrubým způsobem si představují nebe, jak to tam bude, kdo tam bude, kdo tam nebude, s kým se setkáme a podobně?
1: Tak zase je to jeden z těch důkazů toho, že jsme lidé se vším všudy, i my křesťané, že nejsme v těch základních věcech odlišní od ostatních lidí, a to se samozřejmě týká i toho primitivismu určitého právě ve čtení biblických textů, ani nám se to nevyhýbá. Já myslím, takové představy, šablonovité představy o tom, jak by mohlo to vzkříšení vypadat, co by to vlastně mohlo znamenat. Ježíš na to reaguje odmítnutím, říká, že Saduceové odmítají vzkříšení neoprávněně, protože neznají písmo, nerozpoznávají ty ukazatele, které ukazují směrem k vzkříšení. A pro nás se tím otevírá otázka, je zásadní otázka v křesťanském myšlení, a to sice, jak si vlastně máme tu budoucnost člověka po smrti představovat. Myslím, že to je jedno z velkých témat. Na jednu stranu je nápadné, že Bible se touto otázkou zabývá velmi marginálně, skoro možná někdy až nápadně se jí nezabývá. Když vezmeme v úvahu, že často je křesťanství, židovství, vůbec víra v Boha vnímána jako berlička pro ty, kteří se bojí smrti, tak je podivuhodné, jak málo právě toto téma toho, co bude po smrti s člověkem, se v Bibli reflektuje. A najdeme v písmu celé spektrum takových náznaků. To znamená, kdybychom chtěli vytáhnout jednu závaznou nauku o tom, co s člověkem bude, tak ji tam nenajdeme. A už to samo o sobě, myslím, docela jasně ukazuje, že těžištěm zájmu písma, zájmu toho, co Pán Bůh říká člověku, není nám usnadnit náš strach ze smrti nebo nás ho zbavit. A najdeme ty modely, které jsou rozdílné. Saduceové to vnímali tak, že lidský život prostě začíná a končí. V tom byli takovými racionalisty a právě odmítali všechny ty myšlenky, které byly na vzkříšení, protože si mysleli, že jsou nelogické. Najdeme představy, které spiritualizují tu budoucnost člověka, dělají z toho nějaký duchovní stav, jenom nějakou duchovní skutečnost, jako netělesnou. Zdánlivě by to mohlo být obsaženo i v tomto textu, kdy Ježíš mluví o tom, že budeme jako nebeští andělé. Ale když vezmeme v úvahu, jak často se tam naopak mluví o vzkříšení těla, masa, tak víme, že by to bylo nesprávné pochopení, že by to bylo omezením toho, co Ježíš ve skutečnosti říká i svým životem ilustruje. A samozřejmě se objevuje i ta představa, která přichází z toho okolního kontextu, nikoli z židovského náboženství samotného, ale spíš z toho okolí, to se představa o nesmrtelné duši jako řešení toho problému. Nesmrtelné duši o nějakém jádru člověka, které je uvnitř v nás a které vlastně je samo o sobě nezničitelné, to, co umírá, jenom tělo. A pro mnohé, a i pro mnohé křesťany, je to zdánlivé řešení té otázky. A problém je, obrovský problém je v tom, že Bible o nesmrtelné duši neví, nemluví o ní. Když v Bibli nacházíme výpovědi o duši, tak většinou mají jiný kontext, jiné zabarvení. A ta nesmrtelná duše je opravdu spíše výbavou nějakého pohanského pohledu na život člověka. Myslím, že bychom ji měli přenechat pohanům, neměli bychom právě toto brát jako tu základní výpověď křesťanské víry, protože tak tomu není. Problém je v tom, že naše naděje není v nás. My ji nemáme v sobě schovanou jako ve skřínce, není naději na naši budoucnost, není nějaká nesmrtelná částka, kterou si v sobě neseme, ale je v Bohu a v jeho milosti skrze Krista. Když přijmeme to učení o nesmrtelné duši, tak vlastně význam Krista mizí. Není důležitý, není už potřeba, aby Kristus nás vedl k novému životu, protože my už si ten nový život neseme od narození v sobě jako nějakou naši biologickou výbavu. A proto je to učení o nesmrtelné duši neslučitelné vlastně s tím, co učí nový zákon.
0: Zajímavá je Ježíšova myšlenka, že Bůh není Bohem mrtvých, nýbrž Bohem živých, kterou vyvozuje právě z toho, já jsem Bůh Abrahamův, Bůh Izákův, Bůh Jákobův, že prostě nemůže být Bohem někoho jenom v minulosti, kdo tenkrát žil a tenkrát v něho věřil. Že ta spojitost mezi člověkem a Bohem nekončí lidskou smrtí.
1: Tady se vlastně dotýkáme toho, co potom promýšleli mnozí autoři v dobách nedávných. A to sice, že tím těžištěm vzkříšení není, že ho nemáme hledat v nějaké změně takového až jakoby biologického typu, ale že vzkříšení se mnohem víc týká vztahu. Že ta naděje na vzkříšení je uložena v naději našich vztahů k Bohu a Boha k nám. Vztahů, které nemají hranici. Nemají být ohraničené, ukončené žádnou definitivní tečkou, ale jsou to vztahy, které mají zaslíbení trvání. A protože Boží vztah k nám trvá, tak je vzkříšení vlastně takovou logickou součástí toho. My jsme voláni k tomu, abychom v tom vztahu trvali, aby on trval dále s námi v našem životě, aby se naplňoval v našem životě. A to je vlastně podstatou vzkříšení, že to dobré, to, co ve vztazích nejenom k Bohu, ale také mezi sebou rozpoznáváme jako nosné, jako stěžejní, jako základní, to nepomíjí. A tady už se můžeme úplně zbavit a opustit všechny spekulace o tom, jak takové vzkříšení bude vypadat, jak má vypadat. Všech těch příliš doslovných spekulací týkajících se těla, tělesné tkáně, podoby těla, podoby naší budoucnosti. Protože to je všechno podružné, je to to vedlejší, to nepodstatné. To podstatné, co zůstává, je, že Boží láska k člověku a skrze to také lidská láska k Bohu a lidská láska k člověku nemizí, neumírá. Je to něco, co trvá a proto se otevírá také naše naděje na budoucnost.
0: No a o tom pojednává další perikopa ze 12. kapitoly Markova evangelia, kterou si přečteme za chvíli.

0: Před námi je, milí posluchači, tedy další část 12. kapitoly Markova evangelia. Budeme číst od verše 28. do verše 34. Přistoupil k němu jeden ze zákonníků, který slyšel jejich rozhovor a shledal, že jim dobře odpověděl. Zeptal se ho, které přikázání je první ze všech. Ježíš odpověděl, první je toto. Slyš, Izraeli, Hospodin Bůh náš jest jediný pán. Miluj Hospodina Boha svého, z celého svého srdce, z celé své duše, z celé své mysli a z celé své síly. Druhé je toto. Miluj svého bližního jako sám sebe. Většího přikázání nad tato dvě není. I řekl mu ten zákonník, správně, mistře, podle pravdy si řekl, že jest jediný Bůh a že není jiného kromě něho. A milovat jej z celého srdce, z celého rozumu i z celé síly a milovat bližního jako sebe samého je víc, než přinášet Bohu oběti a dary. Když Ježíš viděl, že moudře odpověděl, řekl mu, nejsi daleko od Božího království. Potom se ho již nikdo otázat neodvážil. Jachime, zde se nám objevuje poslední kategorie toho židovského spektra, je to zákonník, který ku podivu nepřichází k Ježíši proto, aby ho pokoušel, ale naopak, aby s ním probral něco důležité. Nicméně ta otázka je stejně trošku zvláštní, protože které přikázání je první ze všech? Co pak lze nějak říkat, které přikázání je důležitější než to jiné?
1: Tady se vlastně dotýkáme takové praxe, která se nějak váže jak k té židovské myšlenkové tradici, tak potom ke křesťanské navazující na tu židovskou. A to je praxe hledání určité stručné výmluvné zkratky. Když to vezmeme do důsledku, tak vlastně vidíme, že jakákoliv slovní výpověď je zkratkou. Vlastně ta představa, že něco můžeme popsat v plnosti, vyznamenala, že vytváříme mapu jedna ku jedné. A my takovou mapu nikdy nevytváříme. Vždycky cokoliv, i když to bude ten nejrozsáhlejší román, je vlastně zkratkou něčeho podstatného v lidském životě. A hledání takové zkratky má svoji oprávněnost, má to svůj smysl. A to zejména proto, že to, co je podstatné, to, co je skutečně nosné v lidském životě, často se obejde bez různých ornamentů. Může to být někdy jediné slovo, jediná věta, která nám dá nějaký smysl, nějaký význam, nový směr v životě. Ale je tam samozřejmě také velká hrozba toho, že ta zkratka bude opravdu zkratkovitá a že vytvoří vlastně nějaký nepodarek, nějakou takovou zhuštěninu, která nebude vlastně příliš užitečná pro náš život, naopak bude zužující, zavádějící. A ta tradice byla v židovství. Víme o tom, že někdy se objevovaly ty případy, kdy velké učitele žádali, aby vyjádřili poselství Tóry v tak krátké chvíli, jakou vydrží stát na jedné noze. A ty pokusy o tu účinnou zkratku se objevují i potom dál, například v té kredální tradici, v té tradici vytváření nejrůznějších vyznání víry a takových zhuštěných formulí víry.
0: Ježíš zde odpovídá snad z nejznámějšího textu, který je v Tóře, v 6. kapitole 5. knihy Mojžíšovi, z takzvaného Šema Izrael, slyš Izraeli. Zajímavé je, že když mluvíme o přikázání, no tak čekáme, že tam bude tedy nějaký příkaz. A tady jsou ty příkazy dva. Slyš Izraeli a miluj Hospodina.
1: Vůbec ta kategorie přikázání trochu problematická v tom našem pohledu. To většinou očekáváme, že to má být nějaký imperativ, má to být něco, co nám říká, co máme dělat. V tom ale vidíme v písmu takovou rozostřenost, protože některé texty, které my vnímáme jako normativní, naopak v tom starozákonním kontextu byly často vnímány jako výrok, jako výpovědi, nikoli jako to, co po nás Pán Bůh chce. A to se někdy může vztahovat i na texty, které vnímáme opravdu skutečně jako zákonník. Velmi silně je to přítomné v desateru, které často je označováno jako slova Hospodinova. Jsou to jeho slova, ne jeho příkazy, ale něco, čím nám vlastně, co si vysvětluje, co si nám ukazuje. Naopak výroky, které my dnes vnímáme jako bez toho, že by nám říkali, co máme dělat, byly často v tom židovském prostředí a jsou v tom židovském prostředí vnímány jako příkazy určité konkrétní praxe. Takže to slovo přikázání musíme vnímat možná v takovém širším významu jako slovo, autoritativní slovo, které Pán Bůh promlouvá k člověku, a nemusíme vyhledávat ty konkrétní imperativy, ale prostě hledat to, co je nejpodstatnější, to těžiště. Vlastně ta otázka je na to, co nejdůležitějšího nám Pán Bůh říká, co nesmíme přeslechnout, opomenout, co má člověk dělat ve svém životě.
0: A co tedy je zde to nepřeslechnutelné, co Ježíš cituje z toho slavného výroku Šama Izrael?
1: Zase je zajímavé to, že Ježíš nepřichází s nějakým pokusem o vlastní formulaci. Neříká něco převratného, nového. Zdůrazňuje to, co vlastně všichni vědí. To, co je nové, to, co je převratné, je to, že to Ježíš dělá. Ten velký rozdíl mezi tím každodenně vyslovovaným Šma Izrael, které si opakují všichni při své modlitbě, a mezi tím, když to říká Ježíš, je v tom, že Ježíš realizuje obsah tohoto slova svým životem. To znamená, ukazuje, že to není jenom básnička, není to jenom něco, co máme odříkat, ale je to něco, co je určeno k žití. A to, že Ježíš volí právě toto, není vlastně nijak zvlášť překvapivé, asi by podobně odpovědělo mnoho učitelů tehdejší doby. To je to těžiště, to je ten základ. Zajímavé je to, že Ježíš spojuje to první přikázání, přikázání absolutní oddanosti Bohu, s přikázáním zodpovědnosti za naše bližní. A to je věc, která často byla v tom prostředí farizejsko-zákonickém zatlačená do pozadí. Jako kdyby v tom stínu oddanosti Bohu mizela ta odpovědnost k tomu, kdo je vedle nás. Ježíš říká, to je podobné. Je to velmi podobné. Je to vlastně jedna a druhá strana téhož. A není možné je rozdělit. Stejně jako nemůžeme v nějakém fanatickém náboženském výkmitu svojí víry se soustředit jenom na Boha a zapomenout na lidi, protože by to znamenalo nepravdivý postoj, a vidíme to často právě v tom nejfundamentalističtějším prostředí, nejenom křesťanském, ale i jiném, zapomínání na člověka ve prospěch nějaké domnělé dokonalé zbožnosti a domnělého dokonalého příklonu k Bohu, tak stejně tak je falešná i ta představa, že nakonec přece ve skutečnosti jde jenom o to, aby jsme byli k sobě hodní a měli se rádi, a ten Pán Bůh v tom zas tak důležitý není. To je takový motiv, který teď je velmi silný nejenom v tom prostředí sekulárně humanistickém, které říká, to je přece to těžiště, to je ten dobrý fondán, který byl obsažený v těch už dnes vysychajících bonbonech z těch různých náboženských tradic. Ten z toho máme zachovat. Být na sebe hodní, mít se rádi, mít rádi své bližní. Ale objevuje se to i v tom křesťanském prostředí, které je velmi silně právě pod vlivem sekulárního humanismu. A někdy nám to hrozí, že vlastně zapomínáme na to první přikázání, na to přikázání úcty a lásky k Bohu, která předchází, zakládá tu lásku k člověku. Velmi krásným způsobem to popisují potom janovské epištoly, které říkají, naše láska je vlastně odrazem té boží lásky. A my můžeme milovat ty druhé, a milujeme ty druhé, protože Pán Bůh miloval nás, protože on nám ukazuje, co to vlastně láska je. Proto nemůžeme jedno bez druhého si nechat, nemůžeme to oddělit.
0: Zákonník zde Ježíše chválí a ještě to tak jakoby zhrnuje, když říká, že milovat je víc, než přinášet Bohu oběti a dary. A to je výrok, který by vlastně klidně mohl říct Ježíš sám.
1: Určitě, a zároveň v tom cítíme tu velkou tradici, izajášovskou tradici velmi kritického hodnocení jenom obětní praxe bez obsahu. Ono totiž, ten původ obětní praxe, tak jak se v tom židovském prostředí objevuje, samozřejmě souvisí s obětní praxí všech ostatních starověkých národů, není to něco docela jiného. To by byla falešná představa. Na druhou stranu, ale je tam určitý specifický rys toho, že oběť je ve skutečnosti vydáním sebe sama. Já odevzdávám sebe Hospodinu skrze dar té oběti, protože Hospodin mi milostivě umožnil nedat sám sebe, ale dát oběť.
0: Čili žádný úplatek.
1: Není to úplatek, není to ani dar z toho, co mi patří. Nedávám dárek Hospodinu, dávám mu sám sebe. Velmi viditelné je to právě v tom příběhu o neobětování Izáka. Je to vlastně ten moment, ve kterém máme pochopit a porozumět, že je taková směna možná, že můžeme sami sebe dát prostřednictvím nějaké zástupné oběti. Ale to, co dáváme, jsme my. A když tohleto vědomí mizí, tak zůstává právě ta mentalita obchodu, mentalita úplatku, který dáváme Hospodinu, aby něco v našem životě udělal podle našich představ, případně aby nám odpustil, že jsme nejednali podle jeho zákona, podle jeho přikázání. A ve chvíli, kdy se dostaví tato mentalita, obchodnická mentalita oběti, tak je samozřejmě potřeba oběť opustit jako formu, která přestala být funkční, přestala být plná. A ono do určité míry musíme potom přemýšlet také nad tím, jestli v nějakou chvíli nezačíná být takhle pokroucená také ta forma důrazu právě na ty mezilidské vztahy. My víme, že tehdy to bylo něco nového, něco, co bylo k oběti přidáno jako novinka. Nestačí oběť, je potřeba milovat své bližní, je potřeba aktivně vstupovat s pomocí do jejich života, žít určitým způsobem. A teď se někdy stává, že se nám zase z toho stává taková samoúčelná aktivita, která je odpojená od Boha. Zase jako kdyby to s Bohem nesouviselo. Takže možná, že je někdy čas na to zase si uvědomit, že i tato forma se nám může pokazit. Že vlastně každá náboženská forma se může v lidských rukách vyprázdnit a pokazit. A že nemáme lpět na formách, ale máme hledat Boha, máme hledat jeho vůli.
0: A tímto zamyšlením končíme naše dnešní uvažování nad 12. kapitolou Markova evangelia, kterou budeme dočítat až v příštím pořadu. Naším hostem byl Jachim Gondáš, kazatel Bratrské jednoty baptistů. Jachime, děkuji a těším se na setkání příště. Naslyšenou.
1: Děkuji, nashledanou.
0: A vám, milí posluchači, děkuji za pozornost. Těším se také, že se setkáme při příštím výkladu Markova evangelia. Loučí se s vámi Petr Vaďura.

0: Slyšeli jsme pořad Ke kořenům, hostem byl Jáchym Gondáš, ptal se Petr Vaďura. Další díl Dala vše, co měla, vysíláme v sobotu ve 20 hodin 15 minut. Naladěné máte Rádio 7 s Martinou Zachrlovou. Je neděle 19. července a první hodina nás zavede do klíčového slova. Dnešní slavnou postavou Bible je Izák. Přeji krásný a inspirativní poslech.
1: Klíčové slovo. Odvaha věci pojmenovat. Hledání v souvislostech. Klíčové slovo na Rádiu 7.

0: Vítám vás u poslechu pořadu, ve kterém se teď v takovém volném cyklu věnujeme nejznámějším biblickým postavám. Ano, máte pravdu, do této množiny by se dalo zahrnout velké množství lidí a postav známých ze stránek Bible. Ale museli jsme udělat nějaký výběr, a tak tím dnešním výběrem bude Izák. Jeho životní zápasy nám dnes představí ředitel brněnské tiskové misie Karel Fridrich. Moc tě vítám.
1: Dobrý den.
0: Když jsme spolu mluvili o tom, že bychom tenhle pořad natáčeli, proč jsi vybral Izáka?
1: No, asi by si ho normálně nevybral. Ale řekl jsem si, že zkusím se do něho ponořit a pochopit ho. Já asi bych lépe chápal Abrahama možná, nebo i toho Jakoba, ale ten Izák je pro mě takový trošku vzdálený. A tak jsem si řekl, nic, uděláme pokus a zkusím se do něj ponořit.
0: Tak uděláme ten pokus, zkusíme se ponořit. Když jsi tedy četl jeho příběh, čím je důležitý v kontextu Bible?
1: Z mého pohledu, tak jak vnímám Izáka, je takovým nepostradatelným článkem mezi Abrahamem a Jákobem. Jo. Prostě byl druhý. A to si myslím, že je asi strašně těžký být druhý. Být ten, který přebírá vizi někoho jiného a má ji předat do té budoucnosti. Jo. Je podstatně snaží mít svou vlastní vizi, své vlastní touhy, přání nebo nějaké poznání a rozvíjet ho, ale převzít něco od někoho a neskresleně to předávat dál, to není vůbec jednoduchá věc.
0: To není. On vlastně Izák měl docela složité životní a vztahové poměry.
1: Právě, jako jo, Izák to neměl od narození vůbec jednoduché. Jo. Celý ten svůj život musel se potýkat s tím, že je tím vyvoleným, že je vlastně syn zaslíbení. Jo. A to několikrát na stránkách Bible nacházíme, že byl synem zaslíbení. A on to věděl a otec to do něho prál zleva zprava. Jo. Nešlo se tomu vyhnout. Jo. Já třeba vím o svých synech, kteří tak nějak jakoby, zvlášť v pubertě zápasili, co znamená jakoby, převzít to dědictví té rodiny, jo? Prostě ty myšlenky otce, nebo vůbec vstoupit do těch očekávání. Jo? A vím, že to je i u jiných lidí, že spousta lidí zápasí s tím, jak uchopit to, co prostě, ať to je v rodině, třeba rodiče, nebo v církvi ten pastor, kazatel, co tam budoval a teď to prostě převzít a předávat. Není to jednoduchá věc a tím pádem se ocital i Izák na té skluzavce, která ho vyhazovala do různých ne zrovna příjemných situací.
0: Můžeme trošku chronologicky popsat ten jeho život. My tady teď mluvíme o Abrahamovi a tak možná někdo vůbec neví tady ty souřadnice.
1: Tak, že jo, Abraham měl svého syna Izáka jako syna zaslíbení. Sice měl staršího syna Izmaele, ale Bůh říká ne, tvoje dědictví bude v Izákovi. Tak se na to Abraham těšil a když se Izák narodil, tak to byl pro Abrahama strašně důležitý bod, měl dědice a tak to všechno do toho Izáka tak trošku vkládal, že je dědicem, že je synem zaslíbení, že Hospodin Bůh, který ho vyvedl Abrahama, takže chce učinit velký národ a že Izák bude toho součástí. No a pak přišla ta situace, kdy Bůh řekl, obětuj mi svého syna Izáka a Izák se najednou ocitá jako oběť té víry svého otce. Bůh to, že ho pak změnil. A Izák dospívá tady i asi i pod tím dojmem toho, co zažil, když měl být obětován a nakonec to, z toho sešlo. Že? Oženil se, měl dva syny a zemřel. To je takové zkratce jednoduché, jo. A to je právě to, co mě na tom strašně, strašně baví, nebo se mi líbí to, že o něm toho moc nevíme, jo. To jsou tam takové jakoby útržky, ale přenesl to právě tu víru od Abrahama k tomu Jákobovi, který vidíme, že to byl Jákob, jeho syn mladší, také mladší syn, který přebírá tu štafetu a nese ji pak dál.
0: Co to znamená syn zaslíbení?
1: Řekl Abrahamovi, že ne každé jeho, z jeho dětí, že jo, bude to ten syn zaslíbení, ale že v Izáku bude pokračovat ta linie toho nejenom dědictví, tehdy to brali i jako dědictví toho majetku, ale i té víry a toho, co vlastně Bůh plánuje.

0: beránka. Táta říká, no neboj se, pán Bůh nám nějakého dá. A najednou na vrchu sváže do kozelce toho syna.
1: Já myslím, že to je z toho pohledu takový předobraz toho Krista, že jo. To jako asi tušíme, že, jako, že ten beránek, jo, že teď tam byl svázán ten člověk, Bůh to pak vyměnil, ale nakonec vidíme Krista, který se stal tím obětním beránkem. Pro toho Izáka to jako asi také nebylo úplně jednoduché, jo. Ale to je právě zvláštní, nebo uvědomit si, že on byl poslušný. Z toho textu nevyplývá, že by nějak vzdoroval, že by nějak argumentoval. Celý život mně přišlo, že byl takový jakoby poslušný, tichý, takový jakoby klidný, že se snažil ty věci dělat správně, že usiloval o to, aby to všechno bylo dle řádu, pořádku, a že byl takový jako ne úplně vyčnívající v tom všem, jo. Že dneska člověk je buď sám sebou, když bych měl vzít tu situaci, kdy má být obětován, tak jako bychom možná teď četli spoustu článků, že jo, jak je to, že má být člověk sám sebou, že má právo odmítnout, a já nevím, jako co všechno bychom se dozvěděli. A on tam v té tichosti tak nějak stojí a čeká na to, co Hospodin udělá, že toho beránka nějak pošle nebo něco udělá, jo, že respektoval toho svého otce. A tak to si myslím, že bylo jakoby už v něm od malička, možná i výchovou Sáry, jeho matky, že vnímal tu boží přítomnost a to, že je důležité prostě nějakým způsobem chodit s Bohem.
0: Možná by se dalo říct, nebo převrátit to poselství, které si tomu ty dal, když jsi mluvil o poslušnosti, převrátit to do pasivity. Jaký je rozdíl mezi poslušností a pasivitou?
1: Asi v tom, že pasivita, tak bych řekl, že to je něco, co je mi jedno, že mě na tom až tak nezáleží, nebo se mi do toho nechce, když to poslušnost je, že bych byl schopen se vzepřít, nicméně zapřu sám sebe a udělám to, co je správné. Poslušnost je jakoby boj s takovým tím naším pokušením udělat si, co my chceme, navzdory jako toho, že víme, co je správně, co bychom měli a co bychom neměli. Pasivita je, že asi bych to řekl, je mi to jedno, nebo mi až tak na tom nezáleží, nebo se mi do toho nechce, tak to neudělám. Ale poslušnost je, že právě, že se mi chce udělat něco jiného, ale neudělám to právě proto, že to není správné.
0: A to navzdory tomu, že tomu nerozumím, protože ten Izák nevěděl, co Abraham chce nahoře udělat.
1: Určitě důvěra, láska, spolehnutí se, protože věděl, že to má nějaký smysl. Asi u toho svého otce to viděl, že chodí s Bohem. Věděl, že to má smysl. Když mu Bůh říká, když mu otec Abraham říká, Izáku, je to potřeba, Bůh prostě to po mně třeba chce, že jo, a já chci být mu poslušný, tak on říká, dobře, tak jako když to Bůh chce, tak budeme poslušní, jako jo.
0: No to je zajímavé, že jsme pořád v takové krajnosti, protože tam se nejedná o nic méně než o život, a to vlastní život. Hmm. Takové to vnímání, že Bůh je víc než vlastní život, to asi dneska nám v tom pohodlíčku současné doby hodně chybí.
1: Jako mě teda, jo, mě ano, v tom pohledu, že se těžko dneska asi i mluví o těch obětech, o tom nasadit se pro nějakou věc a umět i ztratit ten svůj život. Pán Ježíš to říká, kdo ztratí život pro mne, nalezne ho. Jo, takový ten kontradikt toho Ježíšova vyjádření, že v té ztrátě je to nalezení toho života. Ty ztráty jsou důležité pro něco nového.
0: Čteme někde v Biblii o tom, jaký důsledek měla tahle situace na vztah Izáka k jeho otci Abrahamovi. Změnilo to něco?
1: Nespomínám si, že by to nějak Bible více řešila, ale za mě to mělo hluboký dopad do života Izáka. On mu plně důvěřuje svému otci, teda důvěřuje, když posílá toho svého služebníka.

0: tatka, aby mu přivedl manželku. Jo, že v plné...
1: Otec posílá
0: ano, Abraham posílá služebníka, aby pro Izáka přivedl manželku a Izák tom stojí, důvěřuje otci, důvěřuje tomu služebníku a myslím si, že důvěřuje vlastně Hospodinu. Jo, tam vidíme toho služebníka, jak jde a modlí se při tom výběru, jo, aby to bylo, že tam je celá ta věc se odehrává v té rovině důvěry Hospodina. A on, když služebník přivede tu Rebeku, tak Izák ji uvidí a zamiluje se do ní. Možná by člověk řekl, no tak ji přijme, protože to Hospodin, ale tam najednou vzniká i ta láska, jo? Že to není jenom tak, že by prostě přivedl a on trpně ji přijal, ale zamiloval se do ní a miloval ji. A udělal tam tu věc, že ho zavedl do stanu své matky. Tam vidím tu úctu k té matce, jo? Že projevuje úctu k té matce, protože vstupuje s tou svojí manželkou do stanu své matky a předává jí jakoby tu pozici, říká, tady tohle je tvůj stán.

0: Klíčové slovo. Odvaha věci pojmenovat.
1: Dnešní pořad je věnovaný Izákovi, synu Abrahama, otci Jákoba, člena poměrně významné starozákonní rodiny, ke které se pak i sám Pán Bůh odvolává, když se představuje, tak říká: já jsem Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův. Co se Pánu Bohu na Izákovi tak líbilo, že říkal, že je Bohem Izáka?
2: Já si myslím, že to byla víra. Že to byla víra, kterou převzal od svého otce Abrahama a předával ji pak svým dětem, že jo, Ezau a Jákob. A byla to víra, se kterou vlastně celý život šel, jo, Izák projevoval důvěru Hospodina od toho mládí, už jenom, jak jsme změnili tu situaci s tím jeho obětováním, ale důvěřuje mu až vlastně do konce svého života. A myslím si, že to je takový i možná ta schopnost umět to předat, jo. Jak už jsem zmínil, pro mě je to stále taková věc, kdy si říkám, jak to udělat, jak převzít něco od někoho a předat to správným způsobem dál. Zvlášť, když se mění situace, že to člověk nemůže vzít otrocky, jo, že to nemůže vzít tak, jak to dělal ten jeho otec Abraham, ale že to musí transformovat do té jeho doby, do těch nových okolností, které se odehrávají, a předávat to dětem ne jako sadu příkazů, zákazů či nařízení, ale jako živý vztah s Bohem.
1: Mluvil Pán Bůh s Izákem, protože víme, že s Abrahamem ano.
2: Nejsem si úplně jistý, že by to tam nějak napřímo bylo, ale to, že byl vedený Bohem, asi nikdo nespochybňuje, jo? Že ty věci tak jako nějak vnímal v té tichosti. Já si myslím, že to byl ten jeho charakter, že byl v podstatě dost tichý, uměl být upozaděný, uměl si žít takový ten obyčejný život, ve kterém projevoval tu víru v těch každodenních situacích, jo.
1: Nicméně Izák vlastně neměl úplně jednoduchý život. Napřed zažil tu situaci s obětováním se svým otcem. Zvládl ji teda obdivuhodně. Myslím si, že kdokoliv z nás v té dnešní době by si nesl veliký šrám ze vztahu s tátou do života. Ale když tedy potom přijal svoji ženu Rebeku, tak samozřejmě chtěl mít děti a byl synem toho zaslíbení početného národa, které vzejde z Abrahama. Ale nebyl vlastně zklamáním pro svého otce a sám měl taky jenom dvě děti.
2: Nejsem úplný znalec té doby, ale tuším, že to asi nebylo jednoduché pro tu dobu, kdy skutečně vyhlíželi to naplnění těch zaslíbení. Myslím, že trochu, že Izák mohl vidět, že jeho syn Jákob už je početnější, že má těch 12 synů a že ti synové mají své další děti, že se to tam nějak
1: začíná množit,
2: a určitě se modlil a hledal před Bohem. A taky my víme, že když něco začínáme, že to nebývá vždycky strašně rychlé, ale že kolikrát je to postupný proces a hledáme ty boží cesty a to vlastní místo. To vlastní místo, které máme mít, jo. Protože jedno semeno přinese určitý množství plodů a když bychom vzali všechny ty plody, tak potom zase se to násobí. Takže jestli se na to díval tímhle způsobem, byl zemědělec. Čteme, že zasel, což mě teda taky trošku překvapilo, protože jeho otec to byl pastavec a nevím. Nepamatuji si, že bych tam četl, že by Abraham něco zasel, ale u Izáka je napsáno, že zasel. Zasel a sklidil. Takže to už znamená takové trošku usazení se na nějakém místě, že už to začíná jakoby tak nějak formovat v té zemi a že se snaží tu tvoji roli už dávat jako do toho, že tady to bude to místo, kde bude ten národ se rozvíjet. Netušil samozřejmě ty boží záměry a těch 400 let v Egyptě a další situace.
1: U Izáka je zajímavé sledovat, že vlastně spousta věcí v jeho životě se děla hrozně pomalu. On byl synem zaslíbení, že Bůh dá Abrahamovi početné dědictví v synech, v dětech. Dokonce je tam řeč o hvězdách na nebi nebo písku na mořské pláži. To je prostě nepočitatelné množství. A zatímco Abraham dlouho nemůže mít děti, pak se teda trošku oklikou narodí Izmael, pak se konečně po 25 letech narodí Izák. Ale Izák, když se ožení, tak taky čeká 20 let s Rebekou na potomka. Proč myslíš, že to tak je, když Bůh dá na jedné straně obrovské zaslíbení a Bůh není člověk, aby lhal, jak víme, a na druhé straně to trvá roky a roky?
2: Proč to tak je? Myslím, že u každého z nás to může být různé, ale jednou z věcí je, která aspoň tak, jak to vnímám já ve svém životě, je, že nás Bůh učí čekat na ten jeho čas. Taky, abychom i v tom mohli říct, nebylo to naše lidské, ale bylo to boží. Bůh skrze ty jakoby nečekané situace, skrze to oddalování těch věcí nás učí hledat vlastně jeho vůli. A pokud se bavíme o neplodnosti, tak ta je v Bibli velmi často používaná, Bohem používaná k tomu, že vede různé služebníky nebo lidi, kteří v něho věří. Jo? Můžeme vzpomenout matku Samuele, která nemůže mít děti a modlí se a Bůh jí odpovídá. Můžeme se podívat na Zachariáše, že jo, otce Jana Křtitele, který se dlouhá léta modlí se svojí ženou a nemohou mít dítě a nakonec ho mají. To je nástroj, který jaksi Bůh, aspoň v Bibli vidíme, používá velmi často k tomu, aby tak možná i prozkoušel tu trpělivost a víru těchto služebníků a potom z toho vznikají takové nádherné příběhy a narodí se velmi důležití služebníci.
1: Čekání je v kontextu, v současném kontextu velký problém. My jsme zvyklí mít všechno hned nebo ve velmi krátké době, ale čekat 20 let. Ty jsi říkal, že v té době člověk objevuje nebo nachází boží vůli. Ale jak? Co to čekání způsobuje? Víš, protože spousta lidí je zlomená nebo zahořklá tím, že se nenaplnily jejich tužby v uvozovkách normálních věcech. Je přece normální s partnerem mít dítě.
2: Mnohdy to není vidět na první pohled, ale ta doba čekání, a to teď nemusí být jen na dítě, ale na třeba vyřešení jakéhokoliv našeho problému či řešení různých situací, tak ta nás tak nějak prohněte. Ono to není na první pohled úplně vidět. Ale ta doba toho čekání, božího jednání, modliteb může způsobit, a já věřím, že u těch, kteří slouží Bohu nebo hledají boží vůli, tak to tak jako je, že ten člověk změkne. Je trošku tvárnější. Vidí ty věci trošku z jiné perspektivy. Kdyby to bylo normální, přirozené, tak my se chováme tak nějak přirozeně. Tak, jak jsme se naučili, tak, jak to nějak vnímáme, říkáme, tak to je správně, takovým způsobem bychom to měli dělat. A když to nejde tak přirozeně a my se učíme té trpělivosti, tak v nás se něco mění. A viděl jsem lidi, kteří se po těch letech opravdu hodně třeba změnili. A bylo to jakoby k dobrému, jo? Že byli takový jakoby pokornější, takový jemnější. A to si myslím, že je i tím božím záměrem, aby nás do té nové situace připravil.

0: Klíčové slovo. Hledání v souvislostech.
1: Dnešní pořad je věnován Izákovi, člověku, který pocházel z významné rodiny, o kterém toho nicméně ale v Bibli zas vlastně tak moc nečteme. Ale něco přece. Dá se říct, že měl Izák šťastné manželství.
2: Tak jak čtu Bibli, tak bych řekl, že ano. Zdálo by se, že se mají rádi, on se do Rebeky zamiloval a žijí si svůj poklidný život. Samozřejmě byly tam takové situace, jako například setkání s Abimelekem, a tak si Izák vyzkoušel, co už zkusil jeho otec dvakrát, a vydává svoji manželku za svou sestru, ale nevyšlo mu to, Bůh byl s Rebekou a Abimeleka zastavil. Takže vidíme tady nějaké takové šrámy. Potom určitě ten jeden šrám toho manželství bylo, když Rebeka skrze toho Jákoba podvedla svého manžela, že jo, prostě za jeho zády se snažila prosadit svého mladšího syna na úkor toho staršího.
1: To je vůbec zajímavé, že vlastně každý rodič si oblíbí jedno dítě a to preferuje.
2: Je to asi dané tou povahou, která je nám bližší. Jo, že to jedno dítě, nebo některé z těch dětí, je nám trošku bližší. Já nemyslím si, že to je úplně oblíbené, že já mám 6 dětí a nemůžu říct, že bych měl nějaké, jako teď řeknu, oblíbenější. Ale jsou děti, se kterými se mi lépe povídá, s kterými je mi to jednodušší, a s některými je to trošku komplikovanější. Ale ty zase měla v oblibě třeba moje manželka, nebo nebo v oblibě. Lépe se jí komunikovalo, protože měla jinou povahu a ty děti si tak nějak v té matce našly větší cestu.
1: Takže je to normální?
2: Já si myslím, že je to normální, že to je zcela přirozené. A to není jako to, že by měl člověk někoho více rád nebo méně rád. Ale je to dané asi tím, že jsou ty povahy třeba bližší. Nebo nějaké takové to očekávání, jo, že když třeba otec má nějaké třeba řemeslo nebo nějaký koníček, no tak když ten syn nebo ta dcera k tomu má sklony, tak má tendenci to předávat tady tomuto dítěti, které má o to bližší zájem. A s tím ten vztah se vlastně utužuje.
1: No ale tady potom došlo už i k tomu, že vlastně s Jákobem ta Rebeka opravdu zosnovala podvod na Izáka.
2: To muselo hodně bolet.
1: Izáka.
2: To muselo hodně bolet. Zvláště to, že, a tady je krásně vidět, ta Izákova víra říká, já už ti nemůžu dát to stejné požehnání, jako jsem dal tomu Jákobovi. Protože už jsem jakoby vyplýtval z těch požehnání, že to bral vážně. Že to bylo jakoby před Hospodinem pro něho strašně vážný. To, co předává, co mu přeje.
1: Jako tomu prvorozenému.
2: Ano. Prostě on to Jákobovi dal vlastně to, co myslel omylem, to, co myslel, že dává Ezauvi. Ale jako já nevím, že jo, asi bych dneska neviděl problém to zopakovat i u toho druhého syna, jo, ale ne, on to bral fakt vážně, že to patří, jako jo, že Bůh bude žehnat, to požehnání, to znamená, že to je to boží přání, nebo to, co Bůh by měl s tím člověkem dělat, a že to nemohl dát dvěma lidem.
1: V čem myslíš, že předal svoji víru, tak si to říkal v předchozím vstupu, svým dětem Izák?
2: Já myslím, že to bylo vlastně tím. Děti viděli, jak chodí s Bohem, jak bere Boží slovo vážně. To si osobně myslím, když to tam není tak jakoby doslova jakoby vypsané, ale tím, jak byl poslušný, jak se snažil následovat Hospodina, tak v té tichosti a v té jakoby každodenní praxi to prostě toho života to předával. Jo, že to nebylo ani tak v těch velkých slovech. Určitě si vyprávěli, určitě ty věci ty děti věděli, ale ta víra se nepředává úplně jenom těmi informacemi, ale tím naším přístupem, tím naším životem, to, jak vnímáme Hospodina, jak Bohu i sloužíme, i jaké máme pro to nasazení, jo, co pro nás Bůh znamená. To jsou jednotlivé takové drobné kroky, které děti okopírují.
1: To je zajímavé, že zdůrazňuješ víru, protože na mě z toho příběhu čiší spíš Ezauova hořkost a strach Jákobův, takže on pak i na radu své matky utíká, vlastně na dlouhé roky utíká pryč. Viděli se potom ještě s Izákem, když se Jákob navrátil?
2: Tak Bible říká, že ho pohřbili, že když umřel, tak ho oba dva synové pohřbili. Takže určitě se nějakým způsobem potkali. Vidíme v Bibli i usmíření těch synů, což bylo i pro Izáka strašně důležité, že viděl usmíření svých synů a ti synové ho nakonec pohřbívají. Takže bych řekl dobrý konec. Ale když my jsme se bavili o té víře, i Jákob v tom všem podvodu jako měl víru, jo, protože jde a vidí ten žebřík, že na cestě, když utíká, usíná, vidí žebřík, jo, a říká, to je dům boží, tady prostě ta brána, že jo, tady to teda jako jsem asi něco spackal, nevěděl jsem, netušil jsem, jo, a slibuje, že odvede desátky, že prostě všechno, jako jo, je vidět, že v něm něco je, co mu jeho otec předal a nebere to taky na lehkou váhu a ví hned, o co se jedná. Dní cen různě, jako, že jo, ale on věděl, co to znamená. A říká, když mě Bože sem vrátí, když se budu vracet, tak já chci ti sloužit. Jo?
1: V čem byl vlastně Izákův, kdybychom to zhrnuli, v čem byl jeho největší životní zápas?
2: Určitě to nevyčteme asi z Bible. Tam skutečně je jen pár takových, řeknu, drobných poznámek, protože největší pasáže se odehrávají o Abrahamovi či Jákobovi. Izák tam teda je takový nějaký trošku skrytý. Jeho zápas, jako za sebe, kdybych já se teda snažil vcítit do toho, a to je právě to, že já jsem většinou v životě byl ten, který něco budoval, který něco rozvíjel, který něco dělal nového, tak teď samozřejmě, když jsem v nové pozici a mám něco předávat, tak třeba osobně pro mě je to těžké jakoby převzít něco, co fungovalo před lety a jak to udržet a předat třeba za 5-10 let, aby to zase fungovalo. A to třeba osobně vidím jako velký zápas, jako výzvu. A možná i to bylo pro toho Izáka, jak to jakoby správně předat, jo, v té měnící se situaci a zvlášť u těch dětí. Jo. Myslím, že když se odehrála ta situace, kdy ho Jákob podvedl, tak to bylo pro něho asi dost těžký. Jo, že najednou cítil, jakože byl podvedený. Jako zásah do jeho ega, do toho všeho. Prostě zrada manželky, zrada syna. A tím pádem i ten jeho oblíbený syn vlastně tratil. Že vlastně tratili všichni na téhle situaci.
1: Jak vlastně zpracovat hořkost z té zrady v životních situacích, které fakt nejsou jednoduché? Když se jedná o ty nejbližší vztahy, to je vždycky velmi palčivé.
2: Je to určitě velká bitva. Umět odpustit. Nový zákon nám říká, abychom odpouštěli a my se to učíme. Ty zrady a zvlášť v rámci rodiny nějakým způsobem odpustit. Ale nedá se to zapomenout. I po letech to člověk nějakým způsobem cítí a i když léta utíkají, tak pořád tam tak pachuť nějaká zůstává. Byť už je to třeba dávno zapomenuté. Jako ideální je, když se to potom vyříká, že jo, když se ty lidé dojdou, omluví, vyříkají, ale to se neděje tak často. Protože ti druzí třeba nevnímají, jakou bolest způsobili tomu třeba rodiči.
1: No, mluvíme o palčivé bolesti, o odpuštění, ale taky říká, že se to nedá zapomenout. Tak co s těmi palčivými vzpomínkami a tím ostnem, který vlastně při každé podobné situaci nebo možná jenom něčem, co s tím tenkrát souviselo, se nám připomene?
2: Je to neustálé chození, jako je, to zní jako fráze, neustálé chození s Bohem v tom odpuštění. Ale já to nevidím jako, úplnou frázi. Mohl bych vzpomínat sám na situace, které se mi staly, a když ty třeba lidi potkám dneska, tak se mi samozřejmě vybaví ta situace nebo takový ty ne zrovna příjemné chvíle, které jsem s tím člověkem zažil, a znovu si říkám, bože, dej mi sílu to vidět jinak. Jo? A ono potom Josef říká, jo, vy jste to mysleli zlé, jo, Josef v Egyptě tím svým bratrům říká, vy jste to mysleli zlé, ale Bůh to udělal dobře. A vidí, a tam určitě taky cítil tu bolest z toho, z té zrady, z toho, že ho prodali, ale pak viděl ten boží záměr. No to je další takový ten rozměr, kdy ta situace se odehraje a pro nás je důležité vidět ten boží záměr. Jakoby, co Bůh tím chtěl udělat. A když se budeme dívat spíš na to, co to přineslo, třeba do budoucna, jo, tak to nám pomůže s tím vlastně se vyrovnat. Jo. Izák viděl, že ho syn podvedl, nicméně se pak vrací a je jiný. To už není Jákob, když se ten syn vrací, jako, že jo, Jákob se vrací. Už ne jako Jákob, ten lstivý, ale jako ten, který zápasil s Bohem, že jo. Ten, který už si vydobil tu svoji víru a ten svůj postoj k tomu, a už se vrací jako úplně někdo jiný.
1: No ale zase jsou to desítky let.
2: Ano, jsou to vždycky desítky let. Nebo velmi často. My bychom to tak rádi vyřešili během chvíle. Jo, já jsem zažil lidi, kterým se rozpadlo manželství a oni chodili a byli totálně zničeni, třeba když opustila žena jednoho člověka a on říká, kdy už konečně pochopí, že udělala chybu. A on chodil, odžil s tím, že přece ona udělala chybu a přece to chceme dát znovu dohromady. A já jsem se snažil říct, no víš, ona je teď šťastná s tím někým jiným a teď to těžko bude vnímat jako chybu. Ty musíš počkat leta, než ona si to třeba uvědomí, jestli to byla chyba. Ale ty s tím nesmíš počítat a nesmíš na to čekat jenom doma a čekat na to, že ona změní názor. Jo, a to je asi ta výzva toho, že musíme žít dál i po té zradě. A žít a fungovat, a to musel i ten Izák.
1: Vlastně v těch starozákonních příbězích je zajímavé, jak Pán Bůh někdy skáče ty desítky let a my ty příběhy potom čteme a máme to v té zkratce a budí to v nás ten dojem, že se některé věci řeší rychle. A samotné nás pak zaskakuje, když v reálném životě opravdu ty roky musíme sami čekat.
2: A jak jsem říkal, ty roky totiž způsobují takové prohnětení. Takové něco v nás mění. A myslím, že to jsou takové, že ztrácíme pak takový radikální postoj.
1: A to je to, co potom čteme v Novém zákoně, že všechny věci milujícím Boha napomáhají k dobrému. Že vlastně nejde tolik o tom, jak ty situace skončí, ale že my jsme jiní po té zkoušce.
2: To si myslím, že je asi větší cíl, jo? Že Bůh má ten cíl nás proměnit. On pracuje s námi a používá ty situace. Ale ten cíl není, abychom se my cítili ospravedlnění kolikrát, ale abychom uměli důvěřovat Bohu. Všechny ty věci nám napomáhají k dobrému, ne pro náš život, jakoby tady na zemi, ale napomáhají k dobrému v tom, že my jsme třeba citlivější na Boží hlas. Že jsme možná pokornější. Že ty věci nevidíme tak radikálně a stáváme se třeba milosrdnějšími. Že nejsme tak ze všeho hned vykolejení. Nebo rozhořčení.
1: Dá se nějak natrénovat tady ta, co mám teď říct, emocionální stabilita nebo vytrvalost nebo ten pohled za horizont, abychom, víš, v těch životních krizích, zradách, nepanikařili a neměli pocit, že teda svět končí, protože nám se stala velká nespravedlnost.
2: No tak na ten, Bůh to trénuje s námi těch třeba 10, 20, 30 let, jako jo. To on má na to ten čas. Jestli to můžeme natrénovat, tak není to ze dne na den. To určitě ne. Dneska už mám něco za sebou a když mě bylo 20, stal jsem se křesťanem a tak jsem měl pocit, že tak do roku, dvou budu dokonalým, zralým křesťanem, že to tady něco, teda chápal jsem, že to nějakou dobu vezme, ale měl jsem takovou jakoby naivní víru prostě, nebo takovou představu, že to bude rychlý. A do dneška bych neřekl, že po těch více jak 40 letech, že bych se, jo, že jsem nějakým způsobem dokonalý, dobrý nebo něco. Prostě pořád se učím té trpělivosti, pokoře. Protože ten život přinesl i právě nové věci, které jsem tehdy neznal. Tehdy jsem byl strašně radikální, rozhodný, prostě tak je to správně, takhle se to má dělat, takhle to Bible říká, hotovo 20. A najednou člověk pak v tom životě naráží na své slabosti, se kterými nepočítal. Jo, najednou se objevují věci, jako je nedůvěra, nebo prostě selhání, o kterém nevěděl, že má v sobě. Jo? Vždycky pak jsem si řekl, jo, bože, kde se to ve mně bere? Já jsem myslel, že jsem daleko, daleko silnější a daleko stabilnější a pak Bůh to prostě odhaluje. A to jsou ty roky, prostě roky zápasu a boje. V tom je ten Izák pro mě teď jako takový nový, snažím se ho vnímat právě v té každodennosti. Jo, on prostě žil ten obyčejný každodenní život. Jo. Abraham měl výzvy, cestoval, poznávání nových krajů, jo. Nových lidí, měl vize, ale měl tam ten osten, neměl to dítě. Že jo. A to byla ta jeho jako bolest. Jakob ten potom utíká, je lstivý, obelstil svého bratra, protože chtěl to dědictví, chtěl získat něco nečestně. A pak musí zápasit s tím Bohem, protože si uvědomuje, že nebo Bůh ho proměňoval a on si uvědomil, že potřebuje něco jiného. Už je to jiný člověk.

0: Záznam pořadu Klíčové slovo hledejte na všech podcastových platformách.
1: S Karlem Fridrichem, ředitelem brněnské tiskové misie, se dnes povídáme o Izákovi. Kdybychom to měli na závěr nějak shrnout, jak Izák během svého života poznal Boha? Jaký byl Bůh Izákovýma očima?
2: Vyrůstal ve věřící rodině. V rodině, která silně byla zaměřena na Hospodina a podřídila mu celý svůj život. Zakusil, že jeho otec je ochotný i obětovat svého syna, protože to Bůh říká. Viděl tu neochvějnou víru svého otce a bylo to pro něho určitě dost silné, natolik, aby o tom přemýšlel. Byl svojí povahou, si myslím, že byl takový jako tichý, takový nevýrazný, nechtěl dělat žádnou rebelii. Dokonce, že jeho otec měl teda tu Sáru, pak si po její smrti vzal jinou ženu, ale také měl tu otrokyni. Jeho syn Jákob měl dvě ženy plus další otrokyně, ale Izák měl jednu ženu. Celý život vydržel s tou svou Rebekou, jednou ženou, poctivém manželství. Takový klidný, možná bychom řekli dneska až nudný člověk, ale přitom to byl člověk víry, protože to přenesl. Jo, pro mě je strašně důležitý, že uměl to vzít a předat tu víru i svým dětem. Převzal to od otce a dal to svým dětem a ty děti, minimálně tedy ten Jákob, o kterém čteme, chodil s Bohem a vlastně rod pokračuje. A to si myslím, že je úspěšný. Můžeme vidět dílčí neúspěchy, můžeme vidět dílčí selhání, ale jako celý život žil s Bohem a chodil. A jak to přesně bylo, to ani nám Bible neříká.
1: Myslíš, že byl z Boha zklamaný někdy?
2: Těžko říct. Já myslím, že každý z nás někdy jako zápasíme s tím, co Bůh dělá. Nevím, jestli v té době, v té chvíli, kdy ho Jákob s manželkou podvedli, si říkal, Bože, proč si to dovolil? Proč je to takhle? Proč to nemůže být normálně? Jo? Já nevím, to jako, já jsem u toho nebyl, ale dovedu si to představit, dovedu si představit, že měl situace, které byly nelehké. Když svoji manželku vydává za sestru a dovolil tomu, aby Melekovi, aby ji odvedl a on tam zůstává sám. Nevím, jaké měl pocity, jestli pocity viny, nebo říká, Bože, proč to tak musí být, jo? Nebo co v tom vidíš?
1: Myslíš, že ta zkušenost z dětství, kdy měl být obětí Bohu, že to vědomí, že se člověk má obětovat pro Boha, že v něm zůstalo a pracovalo?
2: Jako, myslím si, to je třeba můj názor, si myslím, že to byl velmi silný zážitek, který ho velmi ovlivnil. Jo, že to bylo jednak to, jak Bůh vlastně jedná, že posílá dalšího beránka, že to nějak vyřeší, ale taky ta víra otce, že byla nekompromisní, že to měl nějak v sobě.
1: Je na čase udělat tečku za dnešním povídáním o Izákovi. Kdybychom si z něho pro dnešek, pro tu současnou dobu, měli vzít v něčem příklad, v čem by to bylo?
2: Já jsem si pro sebe, teda teď nechci říct, co jako všeobecně, ale pro sebe udělal takový závěr v tom, že vlastně naše víra nepotřebuje revoluce nebo nějaké rebelie, jo, jak prostě, nebo nějaké velké skutky a velké činy. Jo, my to máme v dnešní době jako hodně tendenci udělat a já bych chtěl prostě si teď jako pro sebe říct, jo, vždyť ta kvalitní víra je i v těch obyčejných, každodenních životních situacích. Že Bůh je s námi všude. Že to není, že nemusím být na prvních stránkách novin nebo mít tisíce lajků na Facebooku, abych měl nějakou hodnotu. Jo, Izák dělal jen ty obyčejné věci, prostě staral se o svůj dobytek, o svoji rodinu, staral se o své děti a žil ten každodenní život s těmi trably, které tam to přinášelo, že jo. Boje o studnu, o vodu, jo, prostě všechny ty situace, které ta Bible popisuje. A přitom tam nevidíme žádný nějaký velký čin, velkou nějakou věc, kterou by dokázal. A přesto je to mužem víry a je to Bůh sem nazývá teď, jako řeknete, já jsem Bůh Abrahamův, ale také Izákův. To znamená, že i ten Izákův charakter, i Izákův život Bůh bere a říká, tady jsem byl Bohem. Já jsem jeho Bohem. A tak si myslím, že i pro nás. Že nemusíme dělat velké činy nebo velké skutky, abychom byli muži a ženy víry.
1: Říká Karel Fridrich, ředitel brněnské tiskové misie a můj dnešní host. Moc ti děkuju.
2: Děkuji za pozvání.
1: Od mikrofonu se loučí také Kateřina Hodecová, samozřejmě pozváním k poslechu zase za týden. Mějte se hezky a naslyšenou.

Slyšeli jsme klíčové slovo ten, který se smál i v tichu. Hostem byl Karel Fridrich, moderovala Kateřina Hodecová. Pokud si chcete toto téma ještě jednou poslechnout nebo někomu doporučit, reprízy vysíláme v úterý ve 3 hodiny, ve středu ve 13 a ve čtvrtek ve 22 hodin. Premiéru s tématem Jákob, zápas s Bohem i se sebou vysíláme v sobotu od 8 hodin. Je krátce po 2. hodině z neděle 19. července. Posloucháte Rádio 7 a s vámi je Martina Zachrlová. Nyní se společně zaposloucháme do písní a textu, které mluví o tom, jaký je Bůh.